smířený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá, jo ho ho.

Až se nočním chladem chvěl, ať se na hucelský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já. Jo, jako já.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: zasažen.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Trojníček, začínají folková pohlazení a dnes budeme tak trochu aktuální vzhledem k tomu, co se venku děje. Předpokládám, že náplň dnešního pořadu vám bude zřejmá už podle úvodní písně, která to má už v názvu Zatracený vedro. Hobous.

slunce žaví jak pec, zatracený vedro, že se jabka na stromech začínají píct. To jsou úryvky z právě odeznělých písní od Rivolu, Hoptropáků a Kamelotu a přesně to definuje téma, kterému se v dnešních folkových pohlazení věnujeme. Vedro. Ne, že bych to chtěl nějak zveličovat, už takhle nám to dává všem zabrat, ale pro folkový žánr je typické, že se zpívají a hrají písně, které žijeme. No a tohle žijeme teď, i když to zrovna žití není. Vlna veder svírá naši zem. Každý, kdo se vydá na nějakou cestu, s tím musí tak trochu počítat. A i když to je třeba Cesta za tebou od Marien, dovolím si přispět z vlastní autorské zahrádky, popisuje to jeden takový žhavý výlet po asfaltové silnice, kde si odpočte jinak jako kostelci nad Orlicí, nahoře hezky, pěkně, na sluníčku, tamní asfalt to tak trochu nedával.

Také písnička Ester od Kamarádů táborových ohňů. Staříčka to nahrávka, historická píseň má jako podkres kulisy toho dějství, vedro a vyprahlou prérii. Ano, takových písniček bychom našli hodně. Když se podíváme do současných dějin, i když už je to také vlastně trošku starší nahrávka, dáme si vzpomínku na skupinu Zhasni na cestě od Bejrů, zmiňující jedno legendární uzenářství, které už je asi taky minulostí, pokud vím. Nicméně písnička je to hezká, vedro jak v Andaluzii, to sedí. Michal Vaněk, Kuba Horák, jejich Zhasni a na cestě od Bejrů.

0: Slunečný den, to je příspěvek od Ivana Hlase do naší sbírky písní pojednávajících o tom příšerném počasí, o tom vedru, ale jak jsme slyšeli z úst jistého pana ministra, klimatická krize byla zrušena, takže vůbec to s tím nesouvisí. Dovolím si teď zahrát historickou píseň A slunce pálí jen, kterou známe v podání Mirka Hofmana a Zelenáčů, ale pojďme se podívat, jak to přespívali na jedno úžasné CDčko, odkazující se na slavné vzory. Pánové, co pánové, neřízené bluegrassové střely z Plzně, co páci.
1: Už v noci jsem vyrazil jen v bluze, v kalhotách a s párem starých dob. Tam za mnou zůstal San Quentin, kavalec a přestřihnutý plot. Slunce bodá do očí a jazyk bez vody už zřeje.

Vždycky táta říkal, že jen jedno je nebe, jedno peklo a jeden svět. Vždyť ještě včera mě to pastor v celé z Bible čet. Teď zelži viním všechny, Bibli, pastora i tátu. Vždyť jedno peklo opouštím,

0: sebou.
1: Já dávno boty zahodil, když brzdili můj chvat. A v břiše mám snad stočenej ten přestříhanej drát. Když náhle v rukou cítím suchej drn a písek, tak už vím, proč i když slunce zapadá, se

Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Horkým větrem z kukuřičných polí. Robert Křesťan je opravdu mistr nad mistry v popisu vedra. Vzpomínám si ještě na jednu písničku, já ji zkusím najít, která by se do dnešního výběru také hodila. Tuším, že na albu Starodávný svět, což bylo, myslím, třetí řadové album Druhé trávy, vyšlo v roce 1994, jmenuje se takovým zvláštním slovem Ichisach. Píše se to Ichisach. A vykřičník je zatím. A člověk se s tím může jako hrát, polemizovat, co to má vlastně za význam. A když pak dojde k refrénu, co pak nevidíš, že hořím a nevíš, jak to bolí, džipy nás honí po makovém poli. Čisach, čisach i čisach. Někdo mě upozornil na to, že v obráceně, když se to čte, tak to znamená hasiči. Ale jak říká Bob Dylan, píseň je zážitek. Člověk nemusí chápat, co chtěl autor přesně říct, aby měl zážitek, naopak snaha o plné pochopení textu ho může o zážitek připravit. Tak si lámejte hlavu i v tomhle vedru. Ichisach, druhá tráva, Robert Křesťan.

Ano, v důsledku vedra dostaví se třeba i Fata Morgana. O té bylo také napsáno hodně písní. Tenhle třeba od Nezmarů jihočeských, ještě v době, kdy tam sloužila Pavlína Jíšová, od které už jsme dnes jednu pouštní píseň slyšeli. Podíváme se teď, co o Fatě Morgáně zpívají třeba rolničky z Bratislavy.

0: Přátelé, byla mistrovská připomínka Osvobozeného divadla. Fata Morgana Fox, hraná samozřejmě brněnským skvělým cymbál klasikem pod vedením úžasného muzikanta Dalibora Štrunce. Smeknout klobouk zbývá. On se pak bude honit po té poušti, jak zpívávali Osvobození s Kojet Sverichem. Dovolím si upozornit, že se nám blíží závěr dnešního pořadu, který jsme věnovali písničkám žhnoucím o tom, když ty teploty překračují únosné meze. Přátelé, není to legrace, opatrujte se, doplňujte tekutiny, nejlépe ty, co udrží tekutiny v těle, dávejte na sebe bacha a dávejte pozor na své blížní, anebo třeba na sousedy, pokud jste někde v paneláku, pozorujte i lidi kolem sebe na ulici, jestli to zvládají. Je to vlastně taková zkouška lidskosti, ohledu plnosti, jestli jsme schopni se o sebe jako společenstvo lidí postarat. Kéž by to tak bylo. Dáme si na závěr písničku od Bonsai číslo 3, která pojednává o letní noci. Snad v tom najdete trochu úlevy a útěchy. Od mikrofonu se loučí. Za týden se naslyšenou bude těšit Vítě Troníček, tohoto času po schlazení toužící a k vodě mířící.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Končí.
2: Já mám nalíkají.
3: Co je z toho strudana?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
6: Přeji vám všem, dámy a pánové, krásný, příjemný den a dovolte mi, abych svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smeknul.
5: Klobouk smeknut, ještě úvodní veršík, našílený hit Horko vedro, máme osvěživé humoru plné vědro.
0: Humoriáda.

0: Anna K. zaspívala písničku Vždycky se budeme znát. My už se dobře známe s naším humoriádníkem, stejně jako s ostatními, s panem Janem Přeučilem.
1: Ano.
0: Tak jak probíhá léto pana Jana? Prozraďte nám.
1: No tak jako obvykle s mojí milovanou Evičkou, která všechny moc pozdravuje, jsme byli na svém oblíbeném ostrově, řeckém ostrově Tasos. A tam jsme si to užili po všech stránkách. Dobře. Nádhera.
0: Co si dáváte dobrého?
1: Na Tasosu?
0: No.
1: No mají tam vynikající olivy. Hmm. Ale špičkový olivy, opravdu. Hmm. A pak tam mají takový malý ryby, jo? Hmm. Tak to je jako opravdu lahůdky.
0: Dobře.
1: Opravdu.
0: Nám kus léta přinesl z toho Tasosu pan Přeučil i do studia, protože má letní krásný apartní klobouk
1: ano.
0: A k tomu námořnické doslova polotričko.
1: Takže, je to tak, ano.
0: Takže můžeme letně vyrazit do našeho archivu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Jako prvního bude scénka Hurvínek. Hmm. Scénka je Olomouc, Soba, Elektřina a uslyšíme tam Josefa Skupu.
2: Tak co pak z toho zeměpisu? To nemáte nic, že ne?
3: Máme.
2: No tak vidíš, a nepřijdeš, aby si řekl, podívej se, koukej, hleď a vyzkoušej mě a podobně.
3: To ti mě zkoušíš pořád.
2: Poněvadž chci, aby z tebe něco bylo jednou, že jo? Aby si nebyl jenom nějaký takovej tento, který je to, že jo?
3: Ano.
2: No tak vidíš, že to uznáš. Tak co pak máte z toho zeměpisu?
3: Máme o Olomouci.
2: No tak povídej.
3: Olomouc leží na Moravě, která je hlavním městem na Hané. Olomouc nám dává sirečky a byli tam poraženi Tataři, kteří byli národ divoký. Protože byli národ divoký, Tataři.
2: No a teď já vím, že byli národ divoký. No a dál?
3: Protože nepršelo, a oni byli pohané. Také neměli žádných děl. Do Čech nemohli, protože král dal zřídit na hranicích husté lesy.
2: No tak to mě těší, že tu Olomouc znáš teda. No a co pak?
3: Tati, my jsme ještě, já jsem tě zapomněl včera říct, že máme ještě umět o sobě.
2: O čem?
3: No co je to sova?
2: A jo, ten pták.
3: Ano.
2: No tak co je to?
3: Sova je pták dvounohý, a...
2: No a jak vypadá?
3: Vypadá ošklivě.
2: No tak.
3: Když jde myš po poli, sova jí zvedne.
2: No a čím se živí sova?
3: Sova živí se zobákem.
2: No tak. No a ještě máte něco?
3: Máme jenom v elektřině.
2: No tak vidíš, to by si se nepřiznal, kdybych se tě nezeptal. Tak povídej hezky, co je to elektřina?
3: Elektřina, to jsou takový válečky se zelenou šňůrou, která bručí. A když se jí někdo drží, tak kroutí rukama. Elektřina jezdí na kolejích a má různá čísla. Když je červená, tak nesmí jezdit a když je zelená, tak to je volno.
2: No dobře. A k čemu se jí používá?
3: Elektřina je dobrá na svícení a na telegrafování.
2: No tak vidíš. No a co ještě dál?
3: Elektřina je taky to, víš?
2: No jo, dobře.
3: A potom ještě, ona elektřina, co pak to je různý, víš, ale ještě jsou všelijaký.
2: No tak vidíš, a tohle by si byl ani neřek. Musíš všecko říct.
3: Potom ještě jsou různý takový to, víš?
2: No tak vidíš, to musíš říct, potom pan učitel by myslel, že to neumíš. No a co ještě, když ku příkladu je tento, tak potom ještě snad... Znáš to, že jo, ne?
3: No to taky vím.
2: No tak vidíš, tak to řekni.
3: Elektřina, když hraje, tak je to rádio a když je to slyšet, tak jsou to poruchy.
2: No tak vidíš.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak jak říkal malý chytrolín Hurvínek, elektřina, když hraje, tak je to rádio.
1: Ano.
0: Výborně řečeno. Hurvínka jste měla raději nebo Spejbla?
1: No, oba dva.
0: Oba dva stejně, rovnoměrně.
1: Statínek nás bral na oba dva, jsme viděli no, svůj sestrou Martou. No.
0: Jeden bez druhého by nemohli být. Začalo to Olomoucí v tomto vstupu, tak ano. Zdravíme do Olomouce, zdravíme všechny posluchače po celé republice. Právě teď jim dáme možnost hlasovat a vybrat si humor podle jejich gusta. Bude to dál Hurvínek, tentokrát s Martinem Kláskem a Helenou Vtáchovou. A nebo nastoupí dvojice Luděk Sobota, Miloslav Šimek. Vyberte si SMS-kou humor mezera A, humor mezera Ostrava B na čísle 90 011 04 telefonujete své hlasy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování přímo v éteru na 731 800 900. Se můžete dovolat a dát svůj hlas Hurvínkovi se Spejblem anebo Luďkovi Sobotovi s Miloslavem Šimkem. Z našeho archivu jsme připraveni vás pobavit.
5: Ozdobě, dobré odpoledne. Zdravím.
4: Ano.
5: Zdravím i vaši manželku, co jsme se viděli, jak jste tady byl v Havířově, tam na Šumbarku. Takže od té doby, já už jsem vás viděla asi třikrát osobně, a to ve Mničině, jak jste tam byli, hráli tam představení. No a Pavla Kučeru taky znám osobně.
4: Ano, Marta zná skoro všechny osobně.
5: A zdravím celou Humoriádu a všem přeju úspěšné, krásné zvládnutí těchto horkých červencových a srpnových dní.
4: Dobře.
5: Mějte se hezky, ahoj.
4: Tolik poslání a tady taková výzva od Marty. Držte se, přátelé, buďte svěží, o to běží. 40 už jsme dosáhli dneska.
6: Ano.
4: Máme rekordy. Pojďme dál, dobrý den.
7: Ano, dobrý den, dobrý den. Vojta Zemlejina chytil vedl krávu na těch a chytil už tomu chrousta. Pan Přeučil by to mohl znát, myslím.
6: Co bych mohl dát?
4: Chrousta.
7: Vojta Zemlejina vedl krávu na trh a chytil zprvu chrousta. To je scénka z Stablehood Vínek od pana Skupy, kdysi dávno. Je to věta dlouhá. Když se optali, jaká je to věta. Prýma tatí, to se ti povedla. Čili je asi jasný, Míla z Prahy 8, který ze Přehvozdí jsem pro Stable.
4: Mílo, máte přehled. Děkujeme.
6: Tak vám děkujeme, ano.
4: Mějte se, naslyšenou.
6: Naschledanou.
4: Tak, pozveme další hlasující. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
6: Děkuji, také zdravím.
8: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Sobotu s panem Šmíkem.
4: Máme zapsáno, hlas Péčko, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Mějte se hezky.
9: Dobré odpoledne, Pavle Kučeroj, pane Reučile, a já bych chtěl Hurvínka pokračovat, ale on už nebude mluvit o elektřině.
4: Mm-mm.
9: A já jsem dělal 35 let v energetice.
4: Jo.
9: Tak si dám radši to Bčko.
4: Tak gratulujeme, že jste to vydržel.
6: Ano.
4: A že budete i s námi a uvidíme, s kým konkrétně z našeho archivu, kdo víc zahlasoval. Další, prosím, dobrý den.
10: Dobrý den, hezké odpoledne. Přeje posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně
4: děkuji.
10: Zdravím pana Přeučila.
6: Děkuji, také zdravím.
10: Kterého si vážím jako herce a jako člověka. Přeji vše dobré a vybírám Pavle Ačko.
6: Mějte ano,
4: se. Děkujeme. Hezký den. Dobré odpoledne i vám.
11: Já vás zdravím. Zdravím vás oba dva.
6: Ano.
11: Rád bych za B.
4: Máme zapsáno. Hmm. A kdo volal?
11: Jarda z Křemence.
4: Výborně, děkujeme.
11: Nevíte, kde je Křemenec, a to je jedno.
4: Tak to, nám to prozradíte, ne? Nasměrujete nás, kde jste? Kde je Křemenec?
11: Kousek od Konice na Moravě.
4: Dobře, ano. Tak vás tam všechny zdravíme. Mějte se hezky.
6: Taky.
4: Dobrý den. Halo? No halo? Někdo je na lince, ale nemluví. Zkusíme dalšího. Dobrý den. Tak tady máme Nahlas rádio. Stlumíme, prosím. A můžeme povídat.
3: No, tady Květa ve Strážnice.
4: No, dobrý den. Máme to tam.
6: Ano.
3: Máme 46.
4: No, tak se opatrujte, no. Přežijte to ve zdraví, no, prosím. Ano. Děkujeme tak, pěkně. Jo. Naslyšenou.
6: Ano.
4: Tak a osvěžíme se Hurvínkem z pořadu Ač je Hurvínek. Bude to o škole samozřejmě zmíněný Martin Klásek a Helena Štáchová.
12: Máni, co pak, Hurvínku? Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí? To nevím. Kost je pro psa a škola pro kočku. No počkej, co máš proti škole?
13: Všechno.
12: Nahodou. Škola je základ života.
13: Ale kdo ji má přežít?
12: Ale děti.
13: Jo.
12: To když jsem ještě chodil do mateřské školky. To byla jiná.
13: Jak to?
12: Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik uvítal štěkotem a taťolda mi přinesl bačkory.
13: A teď?
12: Když se vrátím ze školy, tak mi Žerik přinese bačkory a taťolda na mě štěká.
13: To já chodím do školy ráda.
12: Bodeď, šprtka.
13: No, žádná šprtka, ale každý den se ve škole něco nového dozvím. Co jsi dneska dozvěděl ve škole ty, Hurvínku?
12: Že mají všichni větší svačiny než já.
13: Ty jsi číslo.
12: Co? Jaké číslo?
13: Náhodou, abys věděla, tak jsem si dnes vylepšil známku. No nazdár, snad to paní učitelka nepozná.
12: Těžko, my máme totiž od včerejška novou.
13: Fakt? A jaká je?
12: Ale... Závistivá.
13: Závistivá?
12: Jo, pořád jenom opakuje. Kdybych tak já byla tvůj ocet.
13: Co?
12: Otec, Hurvínku.
13: Ty jsi zase něco provedl.
12: Ale prosím tě, co bych mohl provádět, když jsem musel celé vyučování stát v koutě.
13: Co jsi vyvedl?
12: Ale hodil jsem po Maškové houbu a ta udělala loužičku.
13: Mašková?
12: Ta houba. A pak se taky učitelce nelíbilo, že běhám po třídě a breptám.
13: No, deť.
12: No, také no, deť. Hele, nejdřív mě naučí chodit a mluvit. A pak mi dovolí jenom sedět a mlčet. A přitom, co mě v té škole naučili? Nic. Psát neumím, číst neumím, počítat neumím. A teď mě zakážou... I mluvit.
13: Nediv se, jsi páťák. A přitom píšeš pomalu, čteš pomalu, počítáš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
12: Jo?
13: Jo?
12: Jsem rychle unavený. Takže já si budu dáchnout. Jo, a Máni?
13: Co?
12: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
13: No to těžko.
12: Bezva! Já totiž neudělal domácí úkol.
13: No to se moc netěš, zítra tě čeká ve škole pěkný průšvih.
12: Jaký průšvih? Abys věděla, tak zítra už do školy nemusím.
13: Jak to?
12: Učitelka řekla, dneska končím a zítra jedu dál.
13: Já, ty se teda máš. Jo, a Hurvínku.
12: No, co pak?
13: Pověz mi... Kdyby tě někdo lákal, abys šel místo do školy do cukrárny, co bys jsi vybral?
12: To je přece jasné. Čokoládový dort.
13: Přemluvil jsi mě? Jdeme.
12: Sně!

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hostem dnešní humoriády je pan Jan Přeučil. Už je odpočatý, měl prázdniny v Řecku, jak jsme slyšeli, načerpal sílu a může vyrazit na představení. Ano. Co to bude?
2: No tak čekají mě letní shakespearovské slavnosti, konkrétně inscenace Veselé paničky Windsorské. To je inscenace jedna z nejúspěšnější letní shakespearovské slavnosti, kterou režíroval Jirka Menzel, než odešel do toho hereckého nebe poslední inscenace. A on zvolil tenkrát, Pavle, britský model, že do malých rolí obsadil
1: velké hvězdy,
2: herecké osobnosti.
1: Včetně vás, já jenom
2: to
1: řeknu.
2: To mě těší.
1: Simona Stašová, Eva Režnarová, Jaromír Dulava, Jaroslav Saturanský, Michal Novotný, Šárka Krauzová, Jancina a Jan Přeučil.
2: Ano, přesně tak. Ano, ano.
1: Tak to všechno můžete vidět na HAMU, na Hudební akademii muzických umění v Praze mezi 17. a 23. srpnem. Pan
2: přesně
1: Přeučil
2: tak.
1: Každý den bude hrát, to je neuvěřitelné.
2: Proč?
1: V tomto věku.
2: V jakém věku, ježišmarja, co je to věk?
1: No za rok tam máte tu devítku a nulu, no, držte se, ať to zvládnete všechno. Kam půjdeme dál v našem seznamu?
2: No a v našem seznamu vybírám Lenku Plačkovou ve scénce Na Karlštejně.
1: A to by mohlo být hodně veselé.
2: Ano.
1: Neb autorem je samozřejmě Ivan Mládek.
3: Rozhrnula jsem záclony, otevřela okénko, zalila kytičky, vylila nočníček. Venku byla krásná, letní, teplá pátek. Tráva voněla, jes šuměl, nad řekou honila váška vrabce. Na zahradě byl slyšet cvrkot ukrajinských dělníků.

0: jsem se, že se dnes od hlavy až k patě umyji. Netekla ale voda a tak jsem se alespoň oprášila. Pak jsem se najedla a vyrazila na vlak. Na Karlštejně jsem byla asi za hodinu. Hrad jsem si prohlížela se skupinou, ve které bylo 10 Němců, 5 Angličanů, 3 Izraelci, 2 Egypťané a 1 Syřičitán. Když jsme byli u 70 metrů hluboké hradní studny, průvodce nám řekl, že když do studny něco hodíme a budeme si něco přát, takže se nám to vyplní. Já jsem si přála, abych se dobře vdala a hodila jsem do studny desetník. Nějaká Němka vedle mne si přála, aby se jí uzdravil manžel a hodila do studny marku. A nějaký Arab si přál, aby byl na Blízkém východě konečně zase mír a hodil do studny vedle stojícího Žida. Když jsem měla po prohlídce hradu, rozhodla jsem se, že si něco chytím k jídlu. Třeba zajíce. Naštěstí zrovna jeden běžel okolo. Dělám závodní chůzi a tak pro mne nebyl problém zajíce chytit. Rozhodla jsem se, že si ho udělám dušeného. Ale v tom, kde se vzal, tu se vzal hajní. Zrovna v momentě, když jsem zvíře dusila. Hajný na mne řval, že jsem mu zabila posledního zajíce v lese. Přestal na mne řvát, když jsem mu vysvětlila, že to bylo v sebeobraně. S Hajným jsme se spřátelili a šli jsme se spolu vykoupat do Berounky. Plavali jsme nazí na hloubku. Hajný plaval znak, protože se bál, že ho jinak stáhne ke dnu vodník. Já jsem plavala klidně prsa, protože mě vodník nemá za co stáhnout. Pak jsme šli spolu na hájovnu, kde Hajný chtěl, abych mu byla po vůli. Řekla jsem mu, že na to nemám náladu, protože mám smutek. Umřela mi totiž 2 dny předtím babička. Nakonec jsem Hajnému řekla, tak tedy dobře, ale smutně a pomalu. Když bylo po všem, řekla jsem mu, na to, že ti není ještě ani 50, tak ti teda řeknu, že nic moc. A on mi řekl, na to, že je ti teprve 12, nejseš tak trochu drzá.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik prozatím Lenka Plačková a její výlet na Karlštejn a ano. Berounce samozřejmě. Já si myslím, že pan Přeučil vybral dobře, můžeme v tom pokračovat.
3: To jsem velice rád,
2: ano. Když dají posluchači hodně Aček, bude Lenka Plačková, když dají Bčko, nastupuje známý Hlust Vysihák ve Vrátnici, čili Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na číslo 90 011 04, račte posílat právě teď. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V tuto chvíli hlasujete, vybíráte si Lenku Plačkovou nebo Lubomíra Lipského. Na vaše rozhodnutí je zvědavý i náš dnešní host Jan Přeučil. Tak pojďte přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady je Jirka z Čerča. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: Dobrý den.
3: Lepší by bylo, kdyby chodil bez toho klobouku, to by se mě víc líbil, já nevím. No,
2: ale to by si třeba spálil.
3: Za ty vlasy nikdo nemůže, že nikdo nemá.
2: No, o tom mi povídejte. Ano. No. A? No. Ačko.
3: No a, no. No,
2: nebo
3: a oba
2: Bčko.
3: Dva, no, Bčko.
2: Bčko.
4: Dobře.
2: Dobře, děkujeme, mějte
4: se hezky.
2: Naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobrý den, Králové, zdraví vás do rozhlasu Magdalena.
2: Zdravíme.
5: A přeji si Ačko.
2: Děkujeme ano. Pěkně a přejeme hezký den. Další prosím, kdo pak to bude? Halo, halo.
6: Dobrý den, tady Cčko.
2: Cčko?
4: Ano.
6: No.
2: To je vaše jméno? Ne.
6: Paní Věra Pixová, ostrov 1 Prakatice.
2: Věro, a máme tady A nebo B, Cčko pro vás nemáme, i když bychom vám rádi nabídli něco.
6: Tak já...
2: No.
6: Ačko.
2: Ačko, no tak vidíte, Ačko, že dobře. Jste si nakonec u nás vybrala. Děkujeme krásně a putujeme dál, za kým a kam. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Jalupy, zdravím vás. Oba sympatiáky, pana Přeučila i pana Kučeru.
4: Děkujeme.
7: A paní Plačkovou, to nemá vadu dneska, pánové, jste bezvadný.
2: To jsme rádi, že jsme vás pobavili, tady
4: ano,
2: Lenka Plačková.
4: Rádi.
7: Pane Přeučile, pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuju, budu pozdravovat, bude mít radost.
7: A hlavně vám přeji všem zdravíčko, ať slouží. Mějte
4: ano,
7: se
4: děkujem.
2: I vy nápodobně, děkujeme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Slávek ze Soňova.
2: Ano.
8: Zdravím teda Pavla a kolegu dřevomodeláře a chtěl bych Ačko.
2: Dobře, ano. Ačko zapsáno, mějte se krásně. I vy uvidíme, kdo bude dál s námi a hlavně uslyšíme v rozhlase, že? Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Zdenka, já volám
2: do Humoriády.
9: Ano.
2: Ano. A co jste si vybrala?
9: Vybrala jsem si Dubouška, která se blíží růst Vysiáka.
2: Máme zapsáno.
4: Ano.
2: Pro pana Lipského s panem Homolou. Děkujeme.
9: Ano, díky.
2: Naslyšenou.
4: Taky mějte se hezky.
2: Tak, dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, dobré letní humoreznické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
10: Dobrý den, pane Přeučil.
2: Dobrý den.
10: Hlasuji pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný večer či příjemné probouzení do horkého středečního rána. Všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Ryknovska. Naschledanou.
4: Ano, mějte se krásně, taky naschle.
2: Dobrý den, ještě vás si vyslechneme.
11: Dobrý den, prosila bych Ačko.
4: Ano.
11: A zdravím vašeho vzácného hosta.
4: Děkuji, no. Velice mě těší.
11: Kromě Ačka bych si přála ještě déšť.
2: No, tak nám tady trošku hřmí, že jo, v Karlíně nad studiem. Uvidíme, co nám spadne, snad to nebudou kroupy, ale
11: mějte
2: přejeme osvěžení.
4: Ano, taky, se, mějte se hezky.
2: Teď se osvěžíme humorem, který dělá Lenka Plačková a budeme v kotli.
12: Vítejte v kotli, přátelé, jmenuji se Plačková, jsem vaše nová kotelnice.
13: Popelnice! To by byla moc plná.
12: Své invektivy na našeho dnešního hosta, prosím.
14: Nevíme, co to znamená, ale klidně si to na něj necháme.
12: Za chvíli přijde náš vzácný host, pan ministr bez portfeje, pan...
15: Co to je do prdelky?
12: Pane, mluvte laskavě slušně, ano, chápu, že jste sice v pytli, teda v kotli, já jsem řápa tu kotala pytel.
15: To je dost podstatný rozdíl, paninko. Jak jste vůbec přišla do jiného stavu?
12: Pan ministr už tady měl sice být, ale nevadí, má si nějaké zdržení, nacvičíme si alespoň nějaké reakce, aby tady byla opravdu kotelnická atmosféra, no. Tak například, když se vám něco nebude líbit, všichni zvoláte sborem fuj, prosím, nacvičme si. A teď naopak, když se vám něco líbit bude, zvoláte bravo, ano.
15: To nebude potřeba.
12: A tamhle vidím už přicházet. Vítejte, vítáme se večer. Tady už přichází náš dnešní host, pan ministr bez portfeje, že doktor, profesor, kandidát věd Milan Pitkin. Dobrý večer. Pane profesore, jak jste to dokázal v tak krátké době se dopracovat k tolika titulům? To já bych teda nedokázala, víte.
15: Stačí nebejt úplně pitomej.
12: Chodka úvodem tady pro všechny lidi v kotli, že? Ale přijdete pozdě a hned nás urážíte, pane ministře.
15: Já se musím omluvit, měl jsem cestou malou nehodu. Pěstují si to totiž tělesnou zdatnost. Tak jsem se měl nejdřív asi 10 kilometrů na kole. Potom asi 10 metrů na kolečkových bruslích. Potom 10 kilometrů v záchrance. Ale už je to dobrý, jen se mi to trošku vrátil koktání.
12: Pane ministře, vás jmenoval náš pan prezident ministrem bez portfeje.
15: Já vám do toho musím skočit, paní Plačková. Musíte divákům nejdřív vysvětlit, co to je, že jsem ministr bez portfeje. Co je to ten portfej? Aby si náhodou diváci nemysleli, že jsem ministr bez přirození, že jo? Takový úraz jsem zase na těch kolečkových brůzích. Ne, to ne. A tam to je.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik kotelnice Lenka Plačková. Myslím, že se to muselo líbit i originální kotelnici Míše Jilkové, stejně jako panu Přeočilovi. Veselé a hravé. Tak co bude dál? Jdeme do finále. Vracíme do hry Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem. Téma FKU radí Pátra informuje, anebo ve vrátnici Hlust vysihá Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si v závěrečném souboji SMS Humor mezera A, Humor mezera B letí na 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V tuto chvíli konec hlasování, už známe výsledek. Pan Přeučil, že by nám to prozradil, kdo to vyhrál.
2: Ano, Luděk Sobota.
1: Ano, s Miloslavem Šimkem jdeme radit, pátrat, informovat.
3: Celostátní pátrání po údajně zmizelém Jaroslavu Drobečkovi z Vyškova na Moravě, který byl naposledy zaměstnán jako krmič v místním zookoutku.
4: Jaroslav Drobeček odešel z domova 26. března tohoto roku v 5 hodin ráno. V té době byl 160 cm vysoký, což víme přesně, neboť okrátce předtím manželka po menší rozmíšce pravítkem třikrát přeměřovala. Měl na sobě pracovní moravský kroj a polobotky z domu módy. Na hlavě měl fjertoch a několik krevních podlitin. Pod paží nesl babičku, v druhé křečovitě svíral FLVka. Jaroslav Drobeček byl znám jako vášnivý čtenář a je tudíž pravděpodobné, že se potuluje po městských knihovnách, kde loudí knížky a stravu. Je možné, že si knížky půjčuje i od osamělých důvěřivých žen, u kterých společně i s knížkami přespává.
3: Jaroslav Drobeček má silné, tvrdé zuby, bohužel pouze dva. Nápadný je na něm krásný, rovný nos, umístěný šikmo přes obličej. Pohřešovaný Drobeček má vysoké, klenuté čelo, které postupně přechází v zátylek. Jaroslav Drobeček je při chůzi silně předkloněn vpřed a při běhu střídá pravidelně ruce i nohy. Při odpočinku se pase. V nosní přepážce. V nosní přepážce má zavěšený bronzový kroužek s klíči. Zvláštní znamení nemá bohužel žádné. Pohřešovaný Drobeček byl naposledy viděn v zookoutku v 5 hodin 45 minut, když vstupoval do lví klece.
4: Federální kriminální ústředna odvolává pátrání po zmizelé Josefině Blaškové z Prahy Ruzině, stíhané pro únos. Josefina Blašková dne 16. října minulého roku odcizila pracovníku pražských komunikací rýžové koště a odletěla na něm směrem na Karlovy Vary. Včera však byla zadržena pracovníky lesní správy v obci Lípka, okres Vimperk, kde žila v opuštěné hájovně pod jménem Josefina Jagová.
3: Naproti tomu pátrání po zmizelé Martě Bobkové, kterou podle sdělení jejího manžela Pavla Bobka z Prahy 6 Břevnova 18. ledna tohoto roku vzal ďas, dosud trvá.
1: Tečka za naší dnešní humorinádou. Skvěle vybíral náš host Jan Přeučil i naši posluchači.
5: Přesně tak. Společně. Tak jestli dovolíte, dámy a pánové, přeji vám krásné dny a užívejte si života.
1: Přesně tak. Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Univerzita Karlova by měla aktivně nabízet podporu všem poškozeným studentům po střelbě na Filozofické fakultě, vyzval je k tomu advokát Uhlíř. Nová výstava představuje v Muzeu středního Poltaví dílo rodu Samcových a skláře Karla Bečváře. Fotbalisté Sparty vstoupili do kvalifikace o Ligu mistrů výhrou nad Lyonem. Na jihu Čech vystoupí teploty k 36 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Advokát a emeritní soudce Ústavního soudu David Uhlíř vyzval Karlovu univerzitu k aktivnímu oslovení poškozených studentů po střelbě na Filozofické fakultě z roku 2023. Kritizuje, že zaměstnanci školy získali odškodnění od univerzity automaticky. U studentů byl ale podle Uhlíře přístup jiný.
2: Pouze ti, kteří se obrátili na univerzitu, byli odkázáni na pojišťovnu, ale sama o sobě nijak nevyzvala. Považuji za nevhodné, aby tady v tom případě univerzita přistupovala jinak ke studentům a jinak k učitelům.
0: Univerzita se hájí tím, že nemá přístup k informacím o zranění žáků, tak jako v případě svých zaměstnanců. Žádat o pomoc ale mohou dál. Uhlíř doporučuje se na školu obrátit co nejdříve. Nárok na podporu totiž vyprší na konci roku. Ulicemi Českých Budějovic v současných horkých dnech projíždějí pravidelně kropící vozy společnosti FCC. Denně spotřebují 80 až 100 tisíc litrů vody. Po dohodě s hasiči město do vybraných lokalit umisťuje velkoobjemovou cisternu, která prostor kropí a přemisťuje se do oblasti s velkým pohybem lidí. Ochlazovat prostor pomáhají také dva menší vozy, které zalévají květinovou výsadbu, stromy v ulicích i parcích. Zálivka na květiny představuje asi 230 tisíc litrů vody za měsíc, uvedl ředitel FCC České Budějovice Roman Braný. Nová výstava Meze času ve Strakonickém muzeu středního Poltaví představuje dílo tří generací malířského rodu Samcových a sklářského výtvarníka Karla Bečváře. Čtveřici umělců propojují Strakonice jako místo jejich narození. Podrobnosti k výstavě má ředitelka muzea Ivana Říhová.
3: Přivádí návštěvníky do oázy klidu, harmonie, čistých linií a symfonie barev. Každý má svůj styl, ale stejný námět, přírodu. Jeden používá zemité barvy, druhý pestrou paletu zářivých barev, třetí kombinuje odstíny modré s bílou.
0: Výstava potrvá do konce srpna. Sport. Fotbalisté Sparty porazili na úvod třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Po vlastním gólu Suchomela z konce prvního poločasu Pražané otočili skóre, a to po změně stran brankami Matěje Rineše a Johna Mercáda. Francouzský tým zároveň neproměnil pokutový kop. Sparta se prosadila ještě dvakrát, ale pokaždé z offsideu. Mercádu navíc minul branku z malého vápna. Adam Karabec tak mluví o těsném jednogólovém náskoku do odvety.
4: Kdyby nám to řekli před zápasem, tak to vezmeme všema deseti, ale takhle zpětně samozřejmě to mrzí, protože si myslím, že jsme mohli dát další tři góly a chyběly opravdu jako kousky, ať už to byly ty offsidy, nebo když jsme nedali ty velké šance, takže v tomhle to mrzí, ale v celku si myslím, že můžeme být spokojení.
0: Odveta je na programu v úterý v Lyonu. Počasí. Na jihu Čech očekávejte zpočátku jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, postupně na většině území přehánky, místy také bouřky, které mohou být i silné. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 32. Slabý vítr převážně západních směrů v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na dálnici D3 dávejte ale pozor, u Plané nad Lužnicí na Táborsku. Ve směru na Prahu pracují silničáři v pravém jízdním pruhu a uzavřeli ho.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pět hodin a k tomu pět minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice také ve středu 5. srpna. Dobré ráno a pěkný i dnes letní den přeze studia Luboš Voráček.

Rangers a jejich píseň Láska věc je kouzelná, možná jste si také tu píseň zanotovali a donotovali jste si ji 7 3/4 minuty po 5. hodině. Dobré ráno, dnes už je středa 5. srpna, do konce roku nám zbývá 148 dní a svátek dnes mají Kristiánové. Kristián je jméno řeckého původu, počeštěná varianta jména je Křišťan. To jméno vzniklo z řeckého Christianos a vykládá se jako křesťan zasvěcený Kristu. Tak Kristiánům všechno nejlepší k svátku. V roce 1619 v rámci 30leté války vojsko českých stavů zvítězilo nad císařskou armádou v bitvě u Dolních Věstonic. V roce 1646 byl Ferdinand IV. Ve 13 letech korunován českým králem. 5. srpna roku 1845 zemřela Magdalena Dobromila Rettigová, buditelka a spisovatelka. V roce 1852 zemřel rodák ze Strakonic, František Ladislav Čelakovský, to byl básník a překladatel. V roce 1857 zemřel ve Vyšším Brodě Valentin Schopper, opat kláštera ve Vyšším Brodě. V roce 1960 zemřel divadelní a filmový herec Theodor Pištěk. V roce 1962 byla ve svém domě v Los Angeles nalezena mrtvá Marilyn Monroe, americká herečka, které bylo 36 let. A ještě vzpomeňme rok 1990, to zemřel básník Ivan Blatný. 5. srpna roku 1930 se narodil americký kosmonaut Neil Armstrong a také Michal Kováč, ekonom a politik a také první prezident Slovenska. 85. narozeniny by dnes měl Boris Hübner, mim, herec, režisér, scénárista. Zemřel v dubnu před 10 lety a na Borise Hübnera krátce po 17:15 také zazpomínáme ještě víc. No a kdo tedy dnes má narozeniny, tak to je Jana Plotková, herečka, držitelka Českého lva, té je dnes 45 let. No a vám, kteří také dnes máte narozeniny, tak všechno nejlepší k výročí vašeho narození a hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Za půl minuty bude 5:45, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo jasno, anebo skoro jasno, a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 22 až 17 stupni Celsia. Přes den nás čeká ráno jasno nebo skoro jasno, během dne až polojasno, postupně pak na většině území se vyskytnou přehánky, místy také bouřky, které mohou být místy i silné. Nejvyšší teploty 33 až 36 a na horách pak 29 až 32 stupňů Celsia. Vár by dnes měl slabý vítr, převážně ze západních směrů, rychlostí 1 až 4 metry za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, jinak pak až velmi dobré, a biometeorologická předpověď je dnes stejně jako včera na stupni číslo 3, to je ta nejvyšší zátěž. A podíváme se hned pro ráno také na SMSky, budu to brát tak, jak to přicházelo. Ta první zpráva přišla z Vyššího Brodu, kde je po ránu jasno a 17 stupňů. Zatím nefouká, píše, a hezký den přeje Pavel. Pavle, děkujeme, do Vyššího Brodu, zdravíme. V Kamenici nad Lipou je skoro jasno a 17 stupňů, pohodovou středu přeje Věra. Věro, děkujeme, i do Kamenice nad Lipou zdravíme. A před chvilkou také přišla ještě zpráva ze Zduchovic. Nad Zduchovicemi je azurová obloha, je 19 stupňů a ticho a klid. Klidný i celý den přeje všem Josef. Josefe, děkujeme, a do Zduchovic také přejeme. Hezký den.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Herce pantomimy přirovnával k živé soše a sám patřil k nejlepším českým mimům. Právě dnes by se Boris Hübner dožil 85 let. A právě jemu také bude za chvilku patřit reportáž, ale ještě předtím jsou tu Black Milk.

0: převtělit se a uniknout pod masku. Toho bavilo už v dětství. V 60. letech pak do tajů pantomimy pronikl naplno. Boris Hübner se stal bezesporu nejslavnějším českým mimem. Pantomimu učil také své studenty. A právě dnes by se dožil 85 let.
1: To je kočovný život, dobrodružství, čáry, kouzla, magie.
2: Holohlavý muž, který na slavnostním obědě u své vyvolené předvádí kouzelnické kousky a nakonec ji vyděsí umělým hadem. Tak si Borise Hübnera připomínáme každoročně ve filmu Pelíšky.
3: Jak dlouho se tím zabýváte?
1: Ona ještě, promiňte, prakticky od dětství.
2: Boris Hübner herectví nikdy nevystudoval. Převtělovat se a utíkat pod masku zkoušel už v dětství, které prožil ve Vyškově.
4: My jsme bydleli v besedním domě, tatínek důle měl restauraci a v prvním patře byl ochotnický spolek Haná. A já jsem tam od malinka prostě hrával takový ty děti nezbytný, jo, v těch komparzech a tady. No a jak jsem stárl, tak jsem začal hrát i nějaký menší role a tohle.
2: Jeho první pocity z jeviště byly smíšené. Pociťoval hrůzu i slast. Pantomimu se naučil od Ladislava Fialky a od 60. let spolupracoval se Ctiborem Turbou. Společně založili například pantomimu Alfreda Jerryho nebo soubor Gek. Od 80. let se pak začal objevovat v televizi, třeba společně s Bolkem Polívkou v jeho manéži.
4: Mimové mají tu výhodu, že jelikož česky mluví jenom 10 milionů Evropanů, mimovsky hovoří celý svět a to jsem s úžasem vlastně začal zjišťovat, když jsem se začal pohybovat Evropou.
2: A jak říkával, mimové patří mezi nejmluvnější lidi, jelikož musí kompenzovat své mlčení na scéně.
5: Dám celou, komu se tady líbí.
2: Své bohaté zkušenosti z prken pohybového divadla zúročil i jako autor ve filmu Klauni. Boris Hübner byl zároveň prvním profesorem pantomimy. Katedru nonverbálního divadla na hudební fakultě AMU vedl 13 let. Uplatnil se také v činohře. Ve Stavovském divadle v Gogolově Revizorovi hrál přiléhavě němou postavu doktora Hübnera. Zemřel v roce 2016, bylo mu 74 let. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Brénem se střídá Pavlína Fendeková a zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ode dneška platí přísnější podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny. Dočasnou ochranu v Evropské unii získají jen pokud splní svou vojenskou povinnost. Přísnější pravidla platí jen pro nové žadatele. I tak to podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO omezí počet příchozích o desítky procent. V Česku teď podle údajů jeho rezortu žije necelých 400 tisíc Ukrajinců s dočasnou ochranou. V jihočeských městech a obcích se loni postavilo 1984 bytů. Je to zhruba o čtvrtinu víc než v roce 2024. Pětina všech bytů vznikla v Českých Budějovicích. Převládala výstavba nových rodinných domů, kde bylo zkolaudováno 951 bytů. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu. V Jelení zahradě v Českém Krumlově mohou pěší využívat novou lávku přes řeku Polečnici. Stavba navazuje na projekt úprav přístupových cest k areálu klášterů. Jak uvedla mluvčí radnice Petra

0: Nestávalová, stavba 36 metrů dlouhé lávky, která kombinuje ocel a dřevo, stála necelých 6 milionů korun. Více než polovinu částky město získalo z dotací Ministerstva pro místní rozvoj a Jihočeského kraje. Čeští hokejisté porazili ve druhém utkání na Hlinka Grecky Cupu hráčů do 18 let v Edmontonu Německo 8-3. Dvakrát se prosadil útočník Petr Hornik. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte zpočátku slunečno, během dne přechodně až oblačno, postupně na většině území přehánky, místy také bouřky. Teploty do 36, na horách do 32 stupňů. Slabý vítr převážně západních směrů, v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod. Na Táborsku počítejte nově s uzavírkou silnice 123 od Nadějkova směrem na Chyšky a sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 17:30, k tomu 2,5 minuty, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké středeční ráno. Před 60 lety vyšlo album, které změnilo dějiny populární hudby. Beatles na něm definitivně opustili jednoduché písničky o lásce a vydali se na cestu plnou experimentů, neobvyklých nástrojů a odvážných nápadů. Album Revolver přineslo skladby jako Eleanor Rigby a také Yellow Submarine. Budeme o tom mluvit za chvilku, teď je tu kapela Jelen.

0: Když Beatles před 60 lety vydali album Revolver, tedy český Revolver, málo kdo tušil, že právě začíná nová éra populární hudby. Deska se 7 týdnů držela v čele britské hitparády a v prestižní anketě časopisu Rolling Stone obsadila 3. místo mezi 500 nejlepšími alby všech dob. Výjimečná byla také tím, že vlastně Beatles z ní kvůli složitým aranžním nehráli na žádném koncertě ani jednu skladbu.
1: V létě roku 1966 měla za sebou čtveřice z Liverpoolu období bezprecedentní slávy. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr se ale rozhodli vydat novým směrem. Namísto jednoduchých písní o zamilovanosti nabídli posluchačům složitější kompozice, odvážnější texty a také zvuky, které byly pro tehdejší publikum úplnou novinkou.

0: Právě skladba Eleanor Rigby se stala symbolem této proměny. Místo elektrických kytar zaznělo smyčcové okteto a melancholický příběh osamělých lidí. Beatles tím dokázali, že i popová hudba může vyprávět složité a hluboce lidské příběhy. George Harrison zase do písně Love You Too přinesl inspiraci indickou hudbou a použil sitar, tradiční strunní nástroj, který tehdy většina západních posluchačů téměř neznala. Na desce se objevila i hravá skladba Yellow Submarine. Původně šlo o jednoduchou písničku, která se nakonec proměnila v jednu z nejznámějších skladeb celé kapely. O dva roky později se stala předlohou slavného animovaného filmu.
1: Hey Jeremy, must you always talk in rhyme?
2: If I spoke prose, you'd all find out. I don't know what I talk about.
0: Ale skutečná revoluce přišla až úplně na konci alba. Skladba Tomorrow Never Knows vznikla z útržků zvukových smyček, obrácených nahrávek, neobvyklých efektů a experimentů, které byly na svou dobu téměř neuvěřitelné. Mnozí hudební kritici dodnes tvrdí, že právě tady se zrodily základy psychedelického roku, elektronické hudby i moderní studiové produkce. Právě složitost aranží nakonec způsobila, že Beatles nezařadili do koncertního programu ani jednu z písní z alba Revolver. To se ovšem netýká pozdějších sólových vystoupení Paula McCartneyho. Třeba skladbu Eleanor Rigby zařadil mimo jiné i do programu svého pražského koncertu v roce 2016. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Informace o počasí přichází ve 6:45 a k tomu ještě půl minuty máme. V noci bylo jasno, anebo skoro jasno, nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 22 až 17 stupni Celsia. Přes den nás čeká ráno jasno nebo skoro jasno a během dne až oblačno. Postupně pak na většině území se budou vyskytovat přehánky, místy také bouřky, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty 33 až 36, na horách 29 až 32 stupňů Celsia. Vád by měl slabý vítr převážně ze západních směrů rychlostí 1 až 4 metry za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, ale jinak pak velmi dobré a biometeorologická předpověď i dnes je na stupni číslo 3, to je vysoká zátěž. Zítra ve čtvrtek, respektive v noci na čtvrtek, od jeho západu bude přibývat oblačnosti, bude přibývat studené fronty. Čekáme oblačno až zataženo, postupně pak na většině území budou přehánky a bouřky i silné. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 22 až 18 stupňů a nejvyšší teploty zítra 26 až 30 stupňů Celsia. Zítra by měl vát slabý, během dne pak místy mírný západní až severozápadní vítr, rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu, který bude v případných bouřkách ještě zesilovat. A ještě se také podíváme na SMSky, ať se dozvíme, jak je u vás za oknem. Ve většině je 21 stupňů, zatím polooblačno, píší Zuzka s Honzou. Děkujeme za tu SMSku, do většiní zdravíme. A přišla také SMSka z Nové Pece. Dagmar píše krásné ráno z Nové Pece, zatím je polojasno a příjemný chládek a 18 stupňů. Tak i za tuto SMSku děkujeme a do Nové Pece také přejeme. Hezkou středu.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 9,5 minuty před 6 hodinou pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. Letní odpoledne na Volyňské plovárně nemusí patřit pouze koupání a také slunění. Prvorepublikový areál se od 15 hodin promění v divadelní scénu pod širým nebem. Oblíbený loutkář a vyprávěč Petr Zálezky tam zahraje pohádku o Šípkové růžence. Na noční komentovanou prohlídku města můžete od 19 hodin vyjít ve Vimperku. Herci z místního spolku DS Bouček v dobových kostýmech připomenou zásadní momenty a také drobné příběhy, které formovaly tvář města. Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Práchenského kraje ve Volyňském koutě mají v 17 hodin sraz své Volyňské muzeu. Téma večera je kroužek mládenců Nežeňme se ve Volyni a také střípky z jeho košatého působení. Na nádvoří zámku v Třeboni od 18 hodin vystoupí skupina historického šermu Bratři z růže. Připravila šermířskou divadelní pohádku pro malé i velké, která se jmenuje Podivuhodná dobrodružství. Duo Souzvuk zahraje od 17:30 u kostela Nejsvětější Trojice u Trhových svinů. A ve Vodárenské věži v Táboře můžete ode dneška do 30. srpna vidět výstavu grafiky a komiksů Barbory Novákové a také Šimona Škrabala.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Do měsíce dnes ráno narazí neovladatelný zbytek kosmické rakety. Kraj Vysočina spustí nové elektronické tržiště pro regionální potraviny. Vyšší Brod bude ode dneška hostit světový pohár v orientačním běhu. Na jihu Čech vystoupí teploty k 36 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. S měsícem se dnes srazí vysloužilá kosmická raketa. Uvádějí to výpočty amerických astronomů. Srážka má být kolem 8.35 českého času. Jde o neovladatelný druhý stupeň rakety typu Falcon 9. Před rokem a půl vynesl na cestu k měsíci dvě kosmické sondy.
3: Vlivem sluneční aktivity a gravitačních sil se raketový stupeň neplánovaně vydal na cestu k měsíci, uvedla v přenosu NASA Juliana Šajmenová ze SpaceX. Náraz bude pozorovatelný ze Země jen silnými dalekohledy, nebo z oběžné dráhy, říká Tomáš Přibyl z Hvězdárny v Brně.
4: Sondy, které krouží kolem měsíce, vlastně mají možnost spozorovat vznik nového kráteru. A když se na něho pak podíváte, tak máte možnost určit charakteristiky měsíčního povrchu tady v tomto místě.
3: Vědci doufají, že tím zjistí nové podrobnosti o složení měsíčního povrchu. Martin Srb, Český rozhlas.
2: Přes 800 ptačích jedinců dostalo kroužek od ornitologů při výzkumu na rybníku Řežabinec na Písecku. Akce s názvem Acrocephalus měla díky desetidennímu pozorování přinést poznatky o ptačí populaci v přírodní rezervaci, pokračuje ornitolog Prachenského muzea v Písku Jiří Šebestián.
5: Vedle toho, že určujeme druh, případně pohlaví a stáří těch ptáků, tak je proměříme co do velikosti křídla ocasu, měříme tarzus, což je srostlá nožička, co mají od prstů. Podle tarzu my poznáme, jestli je to velký nebo malý jedinec svého druhu.
2: Nové elektronické tržiště připravuje Kraj Vysočina. Bezplatná webová i mobilní aplikace propojí místní zemědělce a potravináře s veřejnými stravovacími zařízeními. Cílem je podpořit odběr regionálních surovin. Do systému se navíc dostanou jen ověření dodavatelé, kteří splní stanovené podmínky. Pokračuje hejtman kraje Martin Kukla z Hnutí ANO.
6: My jsme takzvaný jenom zprostředkovatel, že oslovili jsme producenty, zemědělce, zda mají zájem a je to nabízeno našim příspěvkovým organizacím. Samozřejmě je to záměr i ministerstva, aby se spotřebovávaly ty produkty, výrobky, lokální potraviny v místě, aby jsme zkrátili ty dodavatelské řetězce.
2: Platformu Tržiště kraje Vysočina chce hejtmanství spustit nejpozději 1. září.
1: Sport.
2: Vyšší Brod na Českokrumlovsku bude ode dneška do neděle hostit třetí díl světového poháru v orientačním běhu v sezóně. Jde o největší akci v tomto sportu na českém území za posledních 20 let. Program otevře dnes kvalifikace, zítra se uskuteční závod na dlouhé trati, v sobotu se poběží střední trať a v neděli jsou na programu štafety, informoval předseda organizačního výboru Jan Picek.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte zpočátku jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, postupně na většině území přehánky, místy také bouřky, které mohou být i silné. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 32. Slabý vítr převážně západních směrů v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Pozor ale dávejte na dálnici D3 u Sezimova Ústí na Táborsku. Ve směru na Prahu pracují silničáři v pravém jízdním pruhu a uzavřeli ho.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Teplota venku pomalu stoupá, ale ve vyhřátém autě na slunci stoupá velmi rychle. Hlavně pro malé děti a také zvířata to může být dost nebezpečné. Tradičně předtím varují jak zachranáři, tak také policisté. Ale už letos v létě takové případy znovu řešili. Budeme o tom mluvit za chvilku ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5 minut po 6. hodině ve středu 5. srpna. Dobré ráno a pěkný letní den přeje ze studia Luboš Voráček.

Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Nebezpečná past, ze které není úniku. Tím se může stát auto pro děti a také pro domácí mazlíčky. Pokud v něm v těchto horkých dnech zůstanou sami, může jít o život. Teplota uvnitř totiž stoupá hodně rychle. Právě malé děti a také zvířata jsou na takové změny teplot citlivější.
1: Všechno v pořádku, kluci? Dobrý? Tohle to je na záchranku. Když se budete postavit tam do stínu, tak to bude lepší než v tom autě.
2: Extrémně vysoké teploty a 3 samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové. Díky tomu, že bylo auto odemčené, mohli 3 chlapcům rychle pomoci. Zároveň hned přivolali záchranku.
3: Jeden z nich byl 10letý a menší 2,5 staré. Zdravotníci zkontrolovali zdravotní stav dětí a následně znovu předali do péče matky.
2: Popisuje Veronika Soukupová z městské policie Hradec Králové. Tentokrát vše dopadlo dobře. Zdravotnický záchranář Miroslav Tejkl z pražské záchranné služby má mnohem dramatičtější zkušenost. Říká mi, zatímco sedáme do jednoho z osobních aut pražské záchranky.
4: Bylo to na parkovišti před obchodním centrem, kdy jsme na místo přijeli souběžně s policií z hasiči. Ty provedli násilný vstup do vozu, vytáhli jsme vlastně 2 děti zhruba ve věku 3-4 let ze zadních sedaček. Jedno mělo poruchu vědomí, takže jsme obě děti odvezli na urgentní příjem. Ta rodina, která se dostavila záhy a ty děti svý viděla, zpočátku nevěřila tomu, že během pár minut mohlo dojít k takové progresi toho zdravotního stavu.
2: Přestože parkujeme ve stínu, během chvíle se začínáme výrazně potit. K tomu, abychom horko zvládali, nám pomáhá termoregulace. Dětský i zvířecí organismus se ale zahřívá mnohem rychleji.
4: Dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení, může dojít ke křečím, k poruchám vědomí až k edému mozku a i k smrti.
2: Interiér auta je jako skleník. Například při venkovních 35 stupních přesáhne po 20 minutách teplota uvnitř 50 stupňů. V Praze má záchranka každoročně podle vedoucí zdravotnického operačního střediska Jany Poštové 1-2 případy, kdy zůstanou děti ve vedru v autě sami. Jeden z nich byl před časem jen proto, že se rodič dítěte spolehnul na pootevřené okénko.
5: Dítě se z auta velmi rychle vyprostilo a byť bylo odvezené do nemocnice, tak naštěstí tento případ neskončil tragicky.
2: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom ihned volat na jakoukoliv stísňových linek. Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Minutu po čtvrt na sedm pro vás máme informace o počasí. V noci bylo jasno anebo skoro jasno a nynější noční teploty se pohybovaly mezi 22 až 17 stupni Celsia. Přes den nás čeká ráno jasno nebo skoro jasno, během dne pak až oblačno, postupně pak na většině území se budou vyskytovat přehánky, místy také bouřky, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty 33 až 36, na horách pak 29 až 32 stupňů Celsia. Vát by měl slabý vítr převážně ze západních směrů rychlostí 1 až 4 metry za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je i dnes na Trojce, to je ta nejvyšší zátěž. No a podíváme se ještě na zprávy, které nám posíláte v tom starém známém tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, potom už dopisujete text té SMSky a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla nám také SMSka z Trhových Svinů, kde je oblačno 16 stupňů. Pěkný den, bez horka, přeje všem i do studia zdraví Boža. Bože, děkujeme, také přejeme hezkou středu do Trhových Svinů.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Cesta může být dlouhá stovky i tisíce kilometrů, ale taky může vést do minulosti nebo přímo do vašeho nitra. O tom všem píše spisovatel a cestovatel Josef Formánek ve své zatím poslední knize Zamilovaný poutník. Jak mu pouť dlouhá přes 1300 kilometrů dala zabrat, kde se cítí být opravdu doma a jak dlouho zamilovaného poutníka psal, o tom všem jsme si s Josefem Formánkem v našem vysílání povídali letos v dubnu. Reprízu tohoto rozhovoru vám nabídneme ve středu 5. srpna po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Čilisky a jejich stížnost 7,5 minuty po čtvrt na 7. Zatím je venku ještě příjemné teploty, příjemné počasí. Až bude teplej kolem 30 stupňů, kolem 13. hodiny, tak odvysíláme pořad Alex a host. A tentokrát bude hostem Alexandry Minářové rychlostní kanoista, olympijský vítěz a držitel dalších 5 olympijských medailí Josef Dostál. A mimo jiné se také dozvíme například to, jak ho ve vztahu ke sportu změnilo otcovství.
1: No, změnilo. Já teďka, to je trošku problém, s kterým se momentálně potýkám, protože ono se na to moc nejde připravit. Samozřejmě člověk slyší pár rad před tím, než to miminko má, pak se ale všechno změní. A vlastně ta největší změna je v tom, že ten volný čas musím se naučit ho líp využívat k regeneraci od toho pádlování. Tudíž musím zkrátit trošku vycházky na rybách, nesmím tam zůstávat do noci, před domů tak unavený, že nejsem schopný postarat se v uvozovkách sám o sebe, ale musím přijet tak, abych byl schopen se zvládnout postarat ještě i o miminko. No a to je asi ta největší změna. Ještě s tím, že vlastně partnerka nezůstala doma na mateřský, ale vrátila se zpátky hned ke sportu, takže se snažíme to tak trošku pytlíkovat, aby měl Jonatánek dost lásky rodičovský, ale aby i maminka se mohla tý její kariéře nějak dál posouvat.
0: Celý rozhovor s Josefem Dostálem odvysíláme dnes po 13. hodině. A teď bude zpívat Jaroslav Samson Lenk.

0: Máme pro vás zprávy, připravila je Pavlína Fendeková.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Nedostatek soudních znalců prodlužuje některá trestní řízení. Největší problém je podle státních zástupců ve zdravotnických oborech, hlavně v psychiatrii, psychologii nebo sexuologii. Na některé znalecké posudky se čeká i několik měsíců. Ministerstvo spravedlnosti proto chystá změnu zákona, která má situaci zlepšit. Černá v Pošumaví u Lipna zrušila kontejnery u chatové oblasti Raclav. Důvodem bylo nadměrné vyhazování nevytříděného odpadu. Obec přesunula kontejnery do 2 kilometry vzdálené vesnice Bližná a instalovala tam kamerový systém. Jak uvedla starostka Irena Pekárková, obce totiž ze zákona musí snižovat odpady. Výběr poplatků nestačí pokrýt náklady na likvidaci. Táborští hokejisté včera v přípravném utkání na novou sezónu Maxa ligy prohráli v Jihlavě 2-5. Dnes je čeká další soupeř. Od 17.30 se představí na ledě extraligového motoru České Budějovice. Teplotní rekordy včera padly na všech jihočeských stanicích. Nejtepleji bylo v Českých Budějovicích 39,9 stupně Celsia. Opět stupňů a jednu desetinu bylo překonáno maximum z roku 2003. Je to současně historicky nejvyšší naměřená hodnota. V Českých Budějovicích za 142 let měření uvedla meteoroložka Eva Houbová. Dnes očekávejte na jihu Čech jasno až polojasno, během dne až oblačno, ráno ojedinělé, odpoledne místy přeháňky a bouřky. Teploty vystoupí k 36, na horách ke 32 stupňům. Slabý vítr převážně západních směrů, v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem

0: zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Strakonicku počítejte nově s omezením u obce Lnáře na křížení silnic číslo 20 a 174. Jezdí se tam kyvadlově.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je půl sedmé a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve středu 5. srpna. Dobré ráno. Čeká nás jeho česká vlastivěda. Za chvilku v ní uslyšíte o dvou architektech, kteří zanechali svou stopu jednak na Pražském hradě, ale také v Blatné. Tak Benedikt Reid, ten přestavoval zdejší zámek, a Karel Fiala, ten navrhoval školu, radnici a další výrazné budovy města. Ten dnešní díl jeho české vlastivědy připravili archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček. Za chvilku uslyšíte, ale nejprve bude zpívat Hana Zagorová.

vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V Jihočeské vlastivědě si připomeneme, že na podobě Blatné se podepsali také architekti, kteří měli na starosti i Pražský hrad. Mezi osobnosti spjaté s Blatnou patří rovněž dva architekti, kteří v různých dobách pracovali na Pražském hradě. Známější z této dvojice je Benedikt Reid, který žil na přelomu 15. a 16. století. Na Pražském hradě dodnes udivuje například Reidův Vladislavský sál nebo v Kutné Hoře chrám svaté Barbory, který byl pod jeho vedením stavebně dokončen. V prostoru jihozápadních Čech se podílel na výstavbě opevnění hradu Švihov a Rabí. A v Blatné k tamnímu zámku přistavěl křídlo ve stylu na pomezí pozdní gotiky a rané renesance. Má špičaté arkýře, lodžii a je vyšší než ostatní zámecké budovy. Běžně se označuje jako Reidův palác. Tím druhým architektem byl Karel Fiala. Na Pražském hradě se počátkem 20. století podílel na dostavbě chrámu svatého Víta a na odborné stavebně historické dokumentaci nejstarších částí areálu. A pro Blatnou, kde se v roce 1862 narodil, vyprojektoval Fiala řadu budov, které jsou svými dochovanými historizujícími prvky nepřehlédnutelnými památkami města. Jde například o původní radnici, okresní dům a hostinec u Bílého lva, dále o sídla někdejších peněžních ústavů nebo výletní restauraci. Největší jeho stavbou v rodném městě je okázalá základní škola Jana Amose Komenského, připomínající honosný městský palác.

0: počasí.
1: Minutu po 6:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes, stejně jako včera, drží službu meteoroložka Eva Hubová. Přeji dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Paní Hubová, jak vypadá aktuálně situace?
2: V západní polovině Čech je oblačno až zataženo a ojedinělé přehánky a jinak slunečno. Teplota se pohybuje mezi 18 a 26 stupni, nejchladněji má teď Březník 7,7. V Českých Budějovicích je polojasno 21 stupňů, jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře 1015 hektopaskalů. Na Choráněvě je oblačno a 19 stupňů a vítr jihozápadní 2 metry za sekundu.
1: No a na jaké počasí se máme připravit přes den?
2: Na střední Evropou se vlní studená fronta, ale pořád ještě bude hodně teplo. Ráno čekáme slunečno, jen ojedinělé přehánky a během dne přibude oblačnosti a ty přehánky se vyskytnou místy a k nim i bouřky, které mohou být i silné. Teplota vystoupí na 33 až 36 stupňů, na horách na 29 až 32. Povane slabý vítr západních směrů 1 až 4 metry za sekundu a v bouřkách bude zesilovat. Bio je na vysoké zátěži.
1: Takže i dnes ty teploty budou hodně vysoko. Dostaneme se k rekordům?
2: No, když to tak vidím, obávám se, že ano. Maximum z roku 2022 je 35,1 desetina, takže tam zřejmě překonáme. Minimum z roku 1923 rovných 6 stupňů, tak tam tady rozhodně ne.
1: Tak to vypadá, že ten letošní rok bude opravdu teplý, horký, takže to, až budeme příští rok mluvit a ptát se na rekordy, tak budete vzpomínat rok 26 no. Asi.
2: Jak mám je ještě to ze včerejška čísla.
1: No, můžeme připomenout tedy také včerejší?
2: No, nejvíc celé republiky měla Plzeň 41,5 stupně a v Českých Budějovicích bylo nejtepleji v našem kraji a bylo to 39,9. No to už to o tu desetinu taky mohlo vylézt. A co byla zajímavost ze včerejška, Bystřice pod Hostýnem měla nejvyšší minimální teplotu ráno 27,9. Hmm. To byla nejchladnější teplota rána, to je šílené teda. No, no a ještě sluníčko, no. Dnešní připomenu, vyšlo v 5:41 a zapadne ve 20:35.
1: I dnes bude pěkně pracovat, jak říkáte, vy to jsem užil ten váš výraz, když se tady neschová za mraky. No a jak bude zítra?
2: Bude oblačno až zataženo. V noci místy, během dne na většině území se objeví přehánky a bouřky, zase i silné. Teplota ráno klesne na 21 až 18 stupňů, přes den vystoupí na 27 až 30, na horách na 22 až 25, takže už bude přeci jenom únosněji. Vítr slabý, během dne většinou mírný, západní až severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu bude v bouřkách zesilovat. Bio zůstane na trojce, ale myslím si, že ty srážky a trošku nižší teploty nám přece jenom pomůžou.
1: Říká meteoroložka Eva Hubová. Děkuji za to pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Těším se na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Na hrady a zámky a také do historických měst na jihu Čech přichází o prázdninách také děti cizinců žijících v České republice. Poznávací výlety pro ně pořádají dobrovolnice společně s charitou. Na jeden z nich se za chvilku podíváme v reportáži, ale ještě předtím je tady Slza s písní Fotky.

0: fotka.
1: Děti cizinců, zejména těch z Ukrajiny, mají přes prázdniny možnost poznávat různé kouty jižních Čech. Na výlety po svém okolí je berou dobrovolníci ve spolupráci s českobudějovickou diecézní charitou. A díky tomu také poznávají kromě okolí také nové kamarády. Dnes se chystají do Třeboně a na první výlet se vydali do Tábora.
2: Tak děti, uděláme dvojce, ať můžeme jít, šup.
3: Já už byla třikrát v Táboře, no tady tak trošku líbí.
4: Vlakem z Českých Budějovic dorazila i desetiletá Máša z Ukrajiny. Do Tábora se společně s ní vydalo dalších 8 dětí a 4 dobrovolnic z organizace Young Caritas pod vedením Terezy Morávkové.
5: Většinou to jsou cizinci, kteří se sem přistěhovali. Jsou tu různě dlouho a není to nějak omezený, jenom teda věkově od 8 do 15 let. Dneska teda máme hlavně z Ukrajiny děti, který vlastně se jdou rozvíjet tu češtinu s námi a poznat Tábor.
4: Společně s kolegyněmi chtěla první výlet připravit víc jako vzdělávací procházku.
2: Byli jste na náměstí tady?
3: Ne.
2: Vy jste nebyli? Teď jste poprvé. Nacházíme se na Žižkovo náměstí tady v Táboře a bylo v roce 1420 založeno husity.
4: Program dětem připravuje i 19-letá ukrajinská dobrovolnice Anna Jackiv, která už 4 roky spolupracuje s českobudějovickou charitou.
6: Jsem cizinka, takže chápu, jak je to se přizpůsobit do úplně nové zemi. Chtěla bych, aby ty děti měly takový jakože prostor, no, kde by cítili takový komfortnější a měli možnost najít nějaké nové kamarády.
4: Přímo na Žižkově náměstí si s dětmi zkusila i několik poznávacích her.
6: Budete hledat věci, které vám řeknu. No. Jakože začnu, najdi něco.
3: A my to najdeme, jo?
6: Ano. A budete mít na to 10 sekund.
3: Aha.
4: 14-letého Arkádie, který na jih Čech přijel na začátku války na Ukrajině, zajímala místo soutěží spíš minulost husitského města.
7: Z dějáku už jsem vysvětloval, že tady byl jako ozbrojení Jana Žižka, který je velice slavný. Vypadá to jako docela krásné město a celkově docela zajímavá historie toho města.
4: Po procházce centrem města zamířila celá skupinka do táborské zoologické zahrady. Za zvířaty se těšila 10-letá Katerina.
8: Na lenocha se těším, když tam bude teda.
9: Na lenocha nebo na lenochoda?
8: Na lenochoda.
4: Do konce prázdnin se parta dobrovolnic s dětmi ještě vydá na poznávací výlety do Třeboně, Hluboké nad Vltavou nebo na zříceninu hradu Dívčí kámen, připomíná Tereza Morávková.
5: My jsme vybírali místa, kde už z nás dobrovolníků někdo byl, nebo jsou nějaké hezké výlety a i nějaká ta historie, kde bychom jim mohli něco ukázat a nebylo by to jenom, že bychom chodili po přírodě, ale předat jim i něco z toho města.
4: Společně s kolegyněmi se po prázdninách chystají navázat několika komunitními akcemi, do kterých by chtěli zapojit i rodiče zúčastněných dětí. Z Tábora Michal Bělský, Český rozhlas.

0: také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Po nočních ruských útocích je v kyjevské oblasti nejméně 15 mrtvých. S vysokými teplotami se potýkají i v domech pro seniory. Fotbalisté Sparty vyhráli nad Lyonem úvodní utkání třetího předkola Ligy mistrů. Na jihu Čech vystoupí teploty k 36 stupňům, mohou se vyskytnout přehánky a bouřky. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendiková. Nejméně 15 lidí zahynulo při ruských nočních úderech v kyjevské oblasti. V Brovarském okresu bylo zabito 9 lidí, v Buče 4 lidé a jeden člověk ve Fastivském okrese, uvedl na platformě Telegram šéf kyjevské vojenské správy Timur Tkačenko. V Kyjevě zahynula jedna žena, uvedli podle agentury AFP už dříve kyjevské úřady. Teploty v Česku budou i dnes stoupat vysoko nad 30 stupňů. Meteorologové upozorňují na velmi silnou tepelnou zátěž a zvýšené riziko přehřátí nebo dehydratace. Největší pozornost by lidé měli věnovat pitnému režimu a ochraně seniorů. Například v domově pro seniory v Netolicích s horkem pomáhají mlžítka i větráky.
4: Bylo by lepší, kdyby bylo chladnější. No. A ten organismus vadí to srdci. I dýchání.
5: Říká klientka Běla Šefránková. Kvůli vysokým teplotám mají klienti na pokojích někde i přes 30 stupňů. Nepomáhá ani zatemnění nebo větráky. A tak se snaží pracovnice pobyt klientům zpříjemnit i dalšími opatřeními, říká ředitelka domova Andrea Tajanovská.
6: Je to taky otázka zdravotního stavu klientů. Musíme velmi jako bedlivě sledovat, jak pravidelně pí.
5: Kvůli stále teplejším dům plánuje do budoucna domov pro seniory Pohoda, zateplení fasády, výměny oken i pořízení klimatizací. Z Netolic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
2: Do konce roku chce mít kraj Vysočina vybrané dopravce, kteří budou zajišťovat vlakovou dopravu poté, co skončí současná smlouva s Českými dráhami. Zakázka je rozdělená na motorovou a elektrickou trakci. Podrobnosti má náměstek hejtmana za SocDem Vladimír Novotný.
7: Motorové vlaky by měly začít jezdit v roce 2029 a ty nové elektrické v roce 2031. Vlastně i na těch datech, na těch letech je vidět, že ten proces je opravdu dlouhý a není jednoduchý. Sport.
2: Fotbalisté Sparty na úvod třetího předkola Ligy mistrů vyhráli. Po obratu porazili Lyon 2-1. Obránce Martin Suchomel si dal v závěru první půle vlastní gól. Po změně stran pak skóre otočili Matěj Ryneš s Johnem Mercádem. I s ohledem na výkon svých svěřenců zařadil trenér Sparty Brian Priske vítězství nad Lyonem mezi tři nejlepší zápasy, které v klubu zažil, včetně svého prvního angažmá na Letné.
8: Myslím, že i v minulé sezóně jsme odehráli slušná utkání, ale ne na takové úrovni jako v předchozích letech. Tento večer bude patřit k těm památným.
2: Odveta se bude hrát v úterý v Lyonu.
3: Počasí.
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1015 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno, během dne až oblačno, ráno ojediněle, odpoledne místy se vyskytnou přehánky a bouřky, které mohou být i silné. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů Celsia, na horách ke 32. Slabý vítr převážně západních směrů, v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Na řadě míst se ale silnice opravují. Ode dneška počítejte s omezením na silnici 39 mezi Horní Planou a Pernekem na Českokrumlovsku.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Dnes se zaplní nebe nad Jindřichohradeckým letištěm bezmotorovými kluzáky. O otevřeném mistrovství republiky v akrobatickém létání si budu povídat s naším ranním hostem krátce po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 7:05, a to ve středu 5. srpna. Dobré ráno a pěkný den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Helena Vondráčková a její dlouhá noc doznívá 8:15 po 7 hodině. Dnes je středa 5. srpna. Před sebou máme další horký den, který možná schladí také nějaká ta bouřka v jeho druhé polovině. Uvidíme, nechme se překvapit. A právě o letních bouřkách je také rozhlasový sloupek Věry Hlaváčkové.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Miluju letní bouřky, když se déšť snáší do rozpárené půdy a zavoní to létem, vlhkou zemí a vodou. Lesy se začnou vypařovat, vzduch se ochladí a krásně se dýchá. Někdo má z bouřek strach, bojí se blesku, aby něco nezapálili, hromu, když zaduní, ale já se raduju. Připadám si v tom běsnícím světě nějak svobodná, rozjařená a ta energie ve vzduchu mě činí šťastnou. Hrozně ráda jsem jako malá běhala bosá v loužích. Bouřka mi zuřila nad hlavou a moje máma šílela a křičela na mě, ať jdu pro Boha pod střechu. Vzpomněla jsem si na to při nedávné bouřce na chalupě a zatoužila jsem vyběhnout nahá na louku a zpívat jako bláznivá Viktorka. Nakonec zůstalo jen usnění. V tílku jsem se postavila na déšť a za chvíli mi byla zima. Nohy v mokré trávě se měla špinavé a studené a blesk, který roztrhl nebe kousek od chalupy, mě zahnal pod ochranu hromosvodu. Málem mě to rozplakalo. Už nemám odvahu skákat za letních bouřek přes kaluže. Ale stejně je krásné, když živly zuří. A je to krásné, i když už chcete být v suchu a bezpečí.

0: počasí.
1: Za 3/4 minuty bude 7:45, máme pro vás informace o počasí. Dnes očekáváme jasno až polojasno, během dne pak až oblačno, ráno ojedinělé, odpoledne pak písty, se vyskytnou přehánky anebo bouřky, které mohou být místy i silné. Nejvyšší teploty 33 až 36, na horách 29 až 32 stupňů Celsia. Vád by měl slabý vítr, převážně ze západních směrů, rychlostí 1 až 4 metry za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, jinak až velmi dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupně číslo 3, to je vysoká zátěž. A podíváme se ještě na zprávy, které nám posíláte, abychom se dozvěděli, jaké je u vás počasí. SMSky píšete ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text vaší zprávy a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také mimo jiné z Jindřichova Hradce, kde na sídlišti Vajgar je polojasno, klidno a 20 stupňů, jak píše a hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme. Ve Velešíně je jasno, 20 stupňů, krásný den na pohodu všem přeje Andulka. Andulko, i vám děkujeme. Ve Vimberku je polojasno a 22 stupňů, vlhkost je 63%, píše a zdraví Zdeněk. Zdeňku, děkujeme za zprávu. A ještě tu mám SMSku také z Brloha, kde je po ránu jasno a slabý vítr a 21 stupňů. Zdraví a hezký den přeje Marie. Marie, i vám děkujeme za zprávu. A jo, a pardon, ještě někom přišla zpráva rychle z Borovan, teď před okamžičkem. V Borovanech je jasno a 23 stupňů už. Pohodový den všem přeje Růža. Tak Růžo, děkujeme a do Borovan také. Hezkou středu přejeme.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Tipy pro volný čas.
2: 4,5 minuty po 7:45 pro vás máme pár míst, kam by to dnes stálo za to zajít za rozptýlením. Letní odpoledne na Volinské plovárně nemusí úplně patřit jenom ke koupání a ke slunění. Prvorepublikový areál se od 15 hodin promění v divadelní scénu pod širým nebem. Oblíbený loutkář a vypraveč Petr Záleský tam zahraje pohádku o šípkové růžence. Na noční komentovanou prohlídku města můžete od 19 hodin vyjít ve Vimperku. Herci z místního spolku DS Bouček v dobových kostýmech připomenou zásadní momenty a také drobné příběhy, které formovaly tvář města. Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Práchenského kraje ve Volinském koutě mají v 17 hodin sraz ve Volinském muzeu. Téma večera je kroužek mládenců Nežeňme se ve Volini a také střípky z jeho košatého působení. Na nádvoří zámku v Třeboni od 18 hodin vystoupí skupina historického šermu Bratři z růže. Připravila šermířsko-divadelní pohádku pro malé i velké, která se jmenuje Podivuhodná dobrodružství. Duo Souzvuk zahraje od 17:30 večeru kostela Nejsvětější Trojice Utrových svinů. Ve vodárenské věži v Táboře můžete ode dneška až do 30. srpna vidět výstavu grafiky komiksů Barbory Novákové a Šimona Škrabala. V zámku, nebo respektive v zámeckém rondelu v Jindřichově Hradci zahraje od 20 hodin duo Bárka. Jako host tam vystoupí japonská violončelistka Mari Endo. V táborské galerii u radnice bude v 18 hodin vernisáž výstavy Adama Jílka, která se jmenuje Mindset. Na letišti v Jindřichově Hradci můžete ode dneška do soboty vidět mistrovství České republiky v bezmotorové akrobacii. Divadlo Studna ze Zborova vystoupí v 18 hodin na náměstí u Kašny v Horní Plané. Připravilo představení Odložené loutky. Dačická knihovna ta dnes pořádá další prázdninové šikulení od 8 do 10:30 dopoledne. Se tam děti můžou společně naučit vyrábět ptáčky z vlny. V píseckém podniku Balzám Café zahraje od 20 hodin česko-francouzská indie folkové duo Jackie Darlin. A ještě jedna pozvánka. Spisovatel Jan Štifter provede od 10 hodin a pak ještě každou celou hodinu po technické památce Buškův hamr u Trových svinů. Ta poslední prohlídka pak vyjde v 16 hodin.

0: Jsou tu zprávy a Pavlína Fendeková.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Dočasnou ochranu ode dneška získají jen Ukrajinci, kteří splní své vojenské povinnosti, rozhodla o tom Rada Evropské unie. Přísnější pravidla platí pro nové žadatele, nevztahuje se na ty, kteří už dočasnou ochranu v Evropské unii mají a jen ji prodlužují. Změna podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO omezí počet nově příchozích lidí z Ukrajiny do Česka až o desítky procent. V jihočeských městech a obcích se loni postavilo 1984 bytů. Je to zhruba o čtvrtinu víc než v roce 2024. Pětina všech bytů vznikla v Českých Budějovicích. Převládala výstavba nových rodinných domů, kde bylo zkolaudováno 951 bytů. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu. Hospodářská zvířata na jihu Čech se při tropických teplotách ochlazují v remízkách i kamenných stájích. Někteří jihočeští farmáři vypouštějí krávy, ovce nebo koně na pastviny v noci a v největších vedrech je nechávají uvnitř chladnějších budov. Kvůli suchu neroste ale na loukách tráva a zemědělci musí dobytek přikrmovat zásobami sena na zimu. Vysychají také zdroje vody a rostou náklady na její dopravu i na elektřinu na ochlazování zvířat, zjistila ČT. Čeští hokejisté poprvé na letošním Hlinka Grecky Cupu zvítězili, Německo deklasovali 8-3. V dalším utkání na turnaji v Edmontonu se utkají Češi s Finskem. Zápas začne ve 23 hodin našeho času. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno, během dne až oblačno. Ráno ojediněle, odpoledne místy se vyskytnou přehánky a bouřky. Teploty vystoupí k 36, na horách ke 32 stupňům. Slabý vítr převážně západních směrů, v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na stupni číslo 3.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod. Do konce týdne počítejte s uzavírkou silnice 134 mezi Bednárečkem a Popelínem na Jindřichohradecku u hranic s Vysočinou. Objížďky jsou značeny.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Půl osmé, k tomu dvě a tři.

3/4 minuty posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké středeční ráno. Už dnes se zaplní nebe nad Jindřichohradeckým letištěm bezmotorovými kluzáky. Otevřené mistrovství republiky v akrobatickém létání slibuje spoustu přemetů, výkrutů a dalších na pohled velice atraktivních prvků. Budeme o nich mluvit za chvilku s naším ranním hostem, ale ze všeho nejdříve zaspívá Karel Gott.

0: Akrobatické kousky letců v Kluzácích můžou ode dneška obdivovat návštěvníci letiště v Jindřichově Hradci. Na otevřeném mistrovství České republiky v bezmotorové akrobaci navíc kromě českých závodníků uvidí také piloty ze sousedních zemí. Ti se až do soboty utkají ve dvou kategoriích a pak také atraktivní freestyle disciplíně. No, na podrobnosti k mistrovství se jako můžu už ptát organizačního ředitele závodu Krištofa Urbana právě z Jindřichohradeckého letiště, který je s námi ve spojení. Pane Urbane, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno.
0: A hned první otázka, zkuste nám na úvod nám lajkům představit, o čem tedy vůbec je to bezmotorové létání.
1: No, bezmotorové létání to je taková královská disciplína, řekněme, protože na rozdíl od motorového létání, tak máte de facto na všechno jeden pokus. Nemáte tam variantu například opakovat okruh nebo odletět na jiné letiště, pokud vám to nevychází. A co se týče bezmotorové akrobacie, tak to je opravdu jedna z takových speciálních disciplín v letectví primárně, protože piloti nepracují jenom s těmi prvky, které předvádí při svých sestavách. Nicméně musí pracovat i hodně s prostorem a musí mít opravdu dobrý odhad, protože když se to vezme, tak jak jsme říkali už na začátku, tak na všechno mají jeden pokus, takže po své sestavě musí být schopni i přistát zpátky na letiště, tak aby všechno bylo bezpečné.
0: Mm-hmm. Já jsem hned v úru zmiňoval, že piloti se utkají ve dvou kategoriích. Jaké to jsou?
1: Ano, my tady letos pořádáme mistrovství České republiky v těch dvou nejvyšších kategoriích, to je Advanced a Unlimited, kdy rozdíl mezi Advanced a Unlimited jsou létané prvky, že v Unlimited se létají, myslím, že už kopané výkruty, ano, kopané prvky, když to v Advanced tam nejsou.
0: No, vrcholem těch závodů je také sobotní freestyle představení, to asi je nejatraktivnější, nebo ne? Na co se můžeme těšit?
1: Ano, přesně tak. Na základě průběžných výsledků, tak na sobotu na freestyle budou vybráni piloti, řekněme, z těch nejlepších a taky s těmi zajímavějšími letadly, kteří budou v samostatné kategorii, což je ten freestyle, hodnocení rozhodčími, s tím, že freestyle je hodnocený, řekněme, tak trošku pro lidi, že to není úplně ostrá závodní disciplína, takže jde primárně o to, jak to vypadá, nejde tam úplně tak striktně o přesnost takhle tomu při normální disciplíně. A rozhodčí sedí mezi veřejností, aby to pro veřejnost bylo co možná nejpoutavější, jo? Jinak rozhodčí běžně sedí na postech mimo letiště, tak aby co nejlíp viděli na sestavy, které jsou letáné závodníky.
0: Pane Urbane, vás za chvilku čeká briefing, tak vás nebudu dlouho zdržovat, ale připomeňte prosím nějaký kontakt, nějaké stránky, kde bychom došli k více informacím, aby nám nic neuteklo.
1: Aktuality budou určitě na našich sociálních sítích, takže Facebook, Instagram. A závody jako takové tak mají vlastní webové stránky, což je igac.cz. Tím, že IGC International Gliding Aerobatic Championship.
0: Tak tady už jen doplním a připomenu, že Jindřichohradecké letiště hostí otevřené mistrovství republiky v akrobatickém létání a podrobnosti teď po ránu pro nás měl v krátkosti také Krištof Urban, organizační ředitel. Pane Urbane, díky, ať se všechno povede, ať se divákům líbí a ať to všichni v pořádku vlastně modlítají a přežijí.
1: Moc krát děkujeme, díky moc.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.

0: počasí.
1: Minutu po 6:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde drží dnes službu meteoroložka Eva Houbová. Přeji dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Paní Houbová, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Je jasno nebo skoro jasno, jenom na severu kraje ještě oblačnost větší a na Táborsku jedna malinká přeháňka. Teplota se teď pohybuje mezi 21 a 25 stupni, na horách ty nejnižší kolem 14. V Českých Budějovicích je teď skoro jasno 24 stupňů, vítr jihovýchodní 2 metry za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře 1014 hektopaskalů, o pár desetin klesnul. Na Choráňově je polojasno 20 stupňů a vítr jihozápadní 2 metry za sekundu.
1: Jak jsou na tom naše řeky?
2: Bídně. Splavná je jenom Vltava z vyššího Brodu, kde je stav 77 cm a průtok 10,8 metru krychlového za sekundu. I ostatní řeky jsou nesízné. Teplota vody 21 až 24 stupňů, na Lipně včera 25,8.
1: A jak bude přes den?
2: Na střední Evropou se vlní studená fronta. Teď čekáme malou oblačnost a jenom ojedinělé přehánky, ale během dne přibude jak oblačnosti, tak i těch přeháněk a můžou se vyskytnout i bouřky, i silné, opět hlavně co se týká nárazu větru, něco jako včera. Teplota vystoupí na 33 až 36 stupňů, na horách na 29 až 32. Vítr povane slabý, převážně ze západních směrů, 1 až 4 metry za sekundu. V bouřkách bude zesilovat, jak už jsem naznačila. Bio bude na vysoké zátěži.
1: A co zítra ve čtvrtek?
2: Zítra oblačno až zataženo, v noci místy, během dne na většině území přeháňky a bouřky, opět i silné. Teplota ráno klesne na 21 až 18 stupňů, přes den vystoupí na 27 až 30, na horách na 22 až 25, takže už se nám přece jenom trošku uleví. Vítr povane slabý, během dne většinou mírný, západní až severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu. Bio zůstane ještě na trojce.
1: A paní Houbová, v pátek bude... Budou ty normální teploty, anebo to zpátky vyšplhá nahoru?
2: Budou ty normální teploty. Od západu se začne prosazovat tlaková výše. V noci a brzy ráno ještě bude velká oblačnost a ojedinělé déšť bude doznívat vliv té studené fronty, ale už během dopoledne od severozápadu bude ta oblačnost ubývat a srážky taky. Takže po většinu dne bude docela slunečno a ty srážky leda už na horách v podobě slabých ojedinělých přeháněk. Teplota v pátek ráno bude ještě docela vysoká, kolem 17 stupňů a odpoledne kolem 26, takže řekla bych takové normální léto. Vítr povane slabý severních směrů.
1: Říká meteoroložka Eva Houbová. Díky za to a za hodinu naslyšenou.
2: Těším se naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
1: Čeká nás rubrika Co v učebnicích nebylo a ta dnešní zamíří do zvířecí říše. Martin Pisařík za chvilku nám přiblíží řadu zajímavostí o pásovcích. Ale ještě předtím jsou tady mandraže a motýly.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří pásovci se umí proměnit v kouly? Zvláštní savci, kterým se pro podobu jejich krunýře říká pásovci, žijí na území Jižní i Severní Ameriky. Existuje několik druhů a jeden z nich disponuje zajímavou schopností. Pásovec kulovitý se opravdu dokáže stočit do klubíčka, které vypadá jako téměř kompaktní koule. Měkké části svého těla tím chrání před predátory a funguje to. Ani kočkovité šelmy si s ním v tu chvíli neporadí. Ve volné přírodě i v zoologických zahradách potřebujete notnou dávku štěstí, abyste pásovce zahlédli. Je totiž převážně noční zvíře a přes den tráví většinu času v noře. Ty si vyhrabává předními končetinami se silnými drápy. K hrabání má ostatně uspůsobenou i páteř. Mezi hrudní a bederní částí má přídavné kloubní spojení, aby se mohl pořádně zapřít. Potravu pásovci získávají pod listím, v půdě a nebo v termitištích, která dovedou šikovně rozhrabat. Další zajímavost najdeme u samice pásovce devítipásého. Obvykle je březí 4 měsíce. Pokud má ale málo potravy nebo je ve stresu, dokáže narození mláďat pozdržet až o 2 roky.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Když ti vítr

0: černý svět, uprostřed šňůry vozu, pomaloučku před.
1: Pěšky nebo za vozem, ve vzduchu, na vodě i na souši. Všude jedeme s vámi. Český rozhlas České Budějovice.

0: jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede 500letími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Kvůli nedostatku znalců se v Česku protahují soudní řízení. Strakonické muzeum středního Poltaví ukazuje díla malířského rodu Samců a skláře Karla Bečváře. Vyšší Brod na Českokrumlovsku bude ode dneška do neděle hostit světový pohár v orientačním běhu. Teploty na jihu Čech vystoupí dnes k 36 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Česko má málo soudních znalců. Nedostatek je hlavně ve zdravotnických oborech. Protahují se proto soudní řízení, někdy i o měsíce.
3: Jednou z 14 soudních znalkyň a znalců v oboru dětské psychiatrie je Alena Gajová.
4: Mnohonásobně by nás potřebovalo být víc. Já teď odmítám třeba 3 posudky za týden.
3: Problémy s čekacími lhůtami má i městské státní zastupitelství v Praze, říká mluvčí Aleš Cimbala.
5: Obvykle, pokud se podaří oslovit a zajistit znalce, pohybuje se přislíbený termín okolo půl roku.
3: Znalci hromadně odešli po novém zákonu z roku 2021, podle kterého měli znovu skládat zkoušky. I přes nedostatek odborníků, ale musí být podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO posudky vždy kvalitní.
6: Protože znalec vždy musí posudek vypracovat s odbornou péčí.
3: Ministerstvo spravedlnosti teď pracuje na úpravě zákona, která by nedostatek měla vyřešit. Předložit ji chce nejpozději příští rok. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Voda v přírodních nádržích se v současných vedrech může rychleji kazit. Upozorňují na to krajští hygienici. Aktuálně na Vysočině platí zákazy koupání v rybníce Kachlička a na vodní nádrži Trnávka. Obezřetní mají být lidé, ale i v místech, která součástí monitoringu vodních ploch nejsou, upozorňuje mluvčí krajské hygienické stanice Jana Bémová.
7: Ať už jsou to rybníky nebo nějaká jezírka. A pokud ta voda se vyznačuje, že je hustá, zapáchá, může mít nějaký zelenavý nebo hnědý zákal, pokud je třeba pokrytá i odpadky nebo těly uhynulých ryb, to může značit, že ta voda opravdu není vhodná ke koupání.
2: Nová výstava Mezečasu ve Strakonickém muzeu středního Poltaví přibližuje práci malířského rodu Samců a sklářského výtvarníka Karla Bečváře. Umělce spojují Strakonice jako místo jejich narození společně s přírodou jako hlavním motivem. Podle ředitelky muzea Ivany Říhové dílo Karla Bečváře vyniká prací se světlem.
8: Významnou část své profesní dráhy spojil proslulou sklárnou Mozr v Karlových Varech a sklo on z něj dokáže vytvářet lidské postavy, tváře, plastiky, které díky své průhlednosti a světlu působí téměř živě. Sport.
2: Vyšší Brod bude ode dneška do neděle hostit 3. díl světového poháru v orientačním běhu v sezóně. Jde o největší akci v tomto sportu na českém území za posledních 20 let. Program otevře dnes kvalifikace, zítra se uskuteční závod na dlouhé trati. V sobotu se poběží střední trať a v neděli jsou na programu štafety, informoval předseda organizačního výboru Jan Picek.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno, během dne až oblačno. Odpoledne místy se vyskytnou přehánky a bouřky, které mohou být i silné. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů Celsia, na horách ke 32. Slabý vítr převážně západních směrů v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Prachaticku je pro nákladní vozidla nad 12 tun uzavřená silnice číslo 4 mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí. Osobní auta a linkové autobusy jezdí kyvadlově. Neprojedete stále po silnici 122 z Netolic na Lhenice. Sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Osm hodin k tomu 4 a 3/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve středu 5. srpna. Dobré ráno a pěkný letní den přeje ze studia Luboš Voráček. Větráky, domácí zmrzlina a také mlžítka. S vysokými teplotami se teď musí vypořádat také domovy pro seniory. V Netolicích nemají klimatizace a tak se snaží klientům horké dny ulehčit a vylepšit jinými způsoby. My se za nimi za chvilku vypravíme, ale ze všeho nejdříve bude zpívat Věra Špinarová.

0: Teploty v České republice i dnes mají místo dosáhnout až k 36 stupňům Celsia. Takové horko znamená velkou zátěž také pro seniory a dlouhodobě nemocné. V Netolicích nemají klimatizace a tak se snaží s teplem bojovat jinými způsoby. Mimo jiné také výrobou domácí zmrzliny.
1: Chcete si někdo zkusit nám dát tu domácí zmrzlinu? Jak tady máme na ty speciální taštičky, bude to chtít hodně síly.
2: Jo, oni to takhle taky v tom krámu.
1: No, ale jde vám to skvěle.
3: Paní Běla Šefránková nandavá zmrzlinu. Tahle ta je teda
1: tak
3: sušenková.
1: Tak a teď smáčknout. A jestli chcete ještě jeden kopeček, klidně můžete.
3: Světla Kohoutová je aktivizační pracovnice v domově a zároveň je to vrchní zmrzlinářka. Právě teď spouští zmrzlinováč. Metla už se pomalu otáčí, dneska bude čokoládová zmrzlina.
4: Zkoušeli jsme zdravou variantu, to bylo s kotyčem a s fíků vanilkový lusk. A teď máme ve čtvrtek naplánovanou višňovou zmrzlinu.
2: V těch horkách chodíme na balkon v noci třeba. To tam je ochlazení trochu, takže si tam můžeme sednout a to je taky dobrý. Bylo by lepší, kdyby bylo chladnějc. No. A ten organismus vadí to srdci i dýchání.
5: Pouzarová, ružena. Musí se člověk snažit, aby to vydržel. Protože doma by to taky nebylo lepší. No tak já se projdu, na posteli ležet, to je to nejhorší, co může být.
3: V prvním patře domova rozhání na chodbě vzduch větráky, tak tady je trošičku lepší klima.
2: Jak na vás horko padne.
3: Ano, teď vcházíme na terasu.
2: Ano.
3: Je, a tady je opravdu teplo, protože teď sem svítí sluníčko.
2: Tady se to zapne, jo.
3: Paní Běla Šefránková, klientka domova, jenom otočila kohoutkem a na terase se spustil takový příjemný deštík.
2: No, je to příjemný, já sem po to chodím. A sestry taky se můžou oprášit, že jo, tím.
3: Jsou tady mlžítka.
2: V těchto vedrech je to perfektní.
3: Kvůli vysokým teplotám mají klienti na pokojích někde i přes 30 stupňů. Nepomáhá ani zatemnění nebo větráky. A tak se snaží pracovnice pobyt klientům zpříjemnit i dalšími opatřeními, říká ředitelka domova Andrea Tajanovská.
6: Hodně větráme, na všech pokojích máme nainstalované sítě do oken, abychom mohli větrat celou noc. Horké období pro domov pro seniory není období nějakého snížení komfortu, ale je to taky otázka zdravotního stavu klientů. Musíme velmi jako bedlivě sledovat, jak pravidelně pijí, aby se nedostali do nějaké dehydratace, taky volíme aktivity, které jsou pro ně jednodušší, nejsou tak náročné, celou řadu aktivit dokonce přesouváme z toho období horka třeba do brzkých ranních aktivit, anebo naopak do těch odpoledních. Výrazně jsme upravili jídelníček, podáváme spíše lehčí jídlo.
3: Kvůli stále teplejším dnům plánuje do budoucna domov pro seniory Pohoda, zateplení fasády, výměny oken i pořízení klimatizací. Z Netolic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude čtvrt na devět, máme pro vás informace o počasí. Dnes očekáváme jasno až polojasno, během dne pak až oblačno, ráno ještě ojediněle, odpoledne pak místy se vyskytnou přehánky a bouřky, které mohou být místy i silné. Nejvyšší teploty 33 až 36, na horách 29 až 32 stupňů Celsia a vád by měl. Slabý vítr převážně ze západních směrů rychlostí 1 až 4 metry za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, jinak pak až velmi dobré. Akorát biometeorologická zátěž, ta to trochu kazí, je na stupni číslo 3 a to je ta nejvyšší zátěž. No a podíváme se ještě naposledy na SMSky, které nám celé ráno posíláte. Přišla také zpráva z Černovic u Tábora, kde je aktuálně 23 stupňů Celsia, píše pan Folta. Děkujeme za SMSku. A v Prachaticích je teplé ráno, už 25 stupňů, jak píše Helča, která ještě připsala, opatrujte se ve stínu. Helčo, děkujeme za zprávu a do Prachatic také přejeme hezký den.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Cesta může být dlouhá stovky i tisíce kilometrů, ale taky může vést do minulosti nebo přímo do vašeho nitra. O tom všem píše spisovatel a cestovatel Josef Formánek ve své zatím poslední knize Zamilovaný poutník. Jak mu pouť dlouhá přes 1300 kilometrů dala zabrat, kde se cítí být opravdu doma a jak dlouho zamilovaného poutníka psal, o tom všem jsme si s Josefem Formánkem v našem vysílání povídali letos v dubnu. Reprízu tohoto rozhovoru vám nabídneme ve středu 5. srpna po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Stavaři omezí už brzy provoz u Horní Plané na Českokrumlovsku. Podrobnosti přidáme za chvilku, ještě předtím a zaspívá Marek Ztracený.

0: teď se zastavíme na hlavním silničním tahu u Horní Plané, u Lipenské přehrady, který dostane nový povrch. Podrobnosti připravila mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Přibližně za 2 týdny musí řidiči u Horní Plané počítat s omezením provozu na silnici 1/39 v úseku mezi hranicí okresu a právě městem Horní Planá. Na více než 3,5 kilometrech tu totiž probíhají práce na opravě povrchu formou pokládky nového dvojitého mikrokoberce. Ten vytvoří na povrchu vozovky tenkou živičnou vrstvu k ochraně proti pronikání vody, prodloužení životnosti a omezení vzniku a šíření poruch. Provoz je během dne vedený kyvadlově. Mimo pracovní dobu projedou řidiči už v obou směrech pouze za snížené maximální povolené rychlosti.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čekají na konci jejich cesty odpovědi. Matka s dcerou vyrazí na své ráznou jízdu tátovou Volhou ve filmu Jiřího Vejdělka. ČT2. Zlatý důl se může brzy stát smrtelnou pastí. Premiéra katastrofického filmu Zlato. A ČT Art. Životní příběh a role slavné české herečky, která dokázala během své kariéry obsáhnout působivou šíři ženských charakterů. Dokumentární portrét Alena Vránová, Role mého života. Středeční večer s Českou televizí.
0: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede pětistoletími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
2: A teď jsou tu zprávy, které připravila Pavlína Fendeková.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: V nové tramvajové trati na Václavském náměstí v Praze bude časová schránka pro budoucí generace. Obsahovat má například současný tisk a pamětní mince. Dnes dopoledne ji do kolejiště kousek od sochy svatého Václava položí zástupci Sdružení Nového města Pražského. Tramvajovou trať staví dopravní podnik od poloviny roku 2024. Má stát 1 miliardu 240 milionů korun a hotová má být v příštím roce. Suché počasí komplikuje na jihu Čech údržbu sportovních areálů, které pro své aktivity potřebují rozsáhlé travnaté plochy. Nedostatek vláhy pociťují například provozovatelé golfových areálů nebo baseballových hřišť. Udržet travnatý porost v odpovídající kvalitě je v posledních dnech časově i ekonomicky náročnější. Vyplývá to z ankety ČTK. Motorkář zemřel večer v Nahořanech, místní části Větřní na Českokrumlovsku, při čelní srážce s autobusem na silnici 160. Nikdo v autobusu nebyl zraněn, informoval policejní mluvčí Milan Bajcura. Po nárazu začala obě vozidla ale hořet, oheň se rozšířil i na přilehlý lesní porost, uvedli jihočeští hasiči na síti X. Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. V 19.30 dostali hasiči požár pod kontrolu. Táborští hokejisté včera v přípravném utkání na novou sezónu Maxa ligy prohráli v Jihlavě 2-5. Dnes je čeká další soupeř. Od 17.30 se představí na ledě extraligového motoru České Budějovice. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno, během dne až oblačno. Místy se vyskytnou přehánky a bouřky. Teploty vystoupí k 36, na horách ke 32 stupňům. Slabý vítr převážně západních směrů, v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude vysoká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Záchranáři zasahují na silnici mezi Budíškovicemi na Jindřichohradecku a Chotě Budicemi na Vysočině. Auto tam srazilo chodce, počítejte s omezením provozu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Půl deváté, k tomu 2 3/4 minuty. Český rozhlas České Budějovice. Pěkné středeční ráno. Na 300 orientačních běsů z celého světa se vydá na tratě poblíž Vyššího Brodu na Českokrumlovsku. Město a jeho okolí totiž až do konce týdne hostí další zastávku světového poháru. No a na trať se také mohou vydat dokonce sami návštěvníci. Budeme o tom mluvit za chvilku. Teď bude zpívat Iveta Bartošová.

0: Vyšší Brod se ode dneška až do neděle stane světovým hlavním městem orientačního běhu. Už přibližně za hodinu a půl tam začne první závod další zastávky světového poháru, který se do České republiky vrací po 3 letech. Šumavská kopcovitá příroda přivítá stovky nejlepších běžců z celého světa. O samotných závodech si teď budu povídat s předsedou Českého svazu orientačních sportů Janem Pickem, který je s námi ve spojení. Pane Picku, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno všem posluchačům z Vyššího Brodu.
0: Tak na koho se ze světových borců návštěvníci můžou přijít do Vyšáku, do Vyššího Brodu podívat?
1: Tak máme tady opravdu světovou špičku. 32 států, převážně z Evropy, ale i z mimo evropských, Japonce, Australany, Američany, Kanaďany a tak dále. A co se týče opravdu těch star, tak bude tu závodit aktuální vedoucí závodnice světového poháru Simona Abersold a také druhý nejlepší závodník mezi muži Kasper Harlem v Poser. No ale já si myslím, že i mezi opravdu top světovými závodníky jsou čeští závodníci. Máme tady Tomáše Křivdu a Terezu Roturier, oba jsou v nejlepší šestce aktuálního pořadí světového poháru, takže věřím, že i čeští fanoušci můžou fandit těm nejlepším světovým závodníkům a Čechům.
0: Pane Picku, vy jste předseda Českého svazu orientačních sportů. Přibližte nám, lajkům, prosím, pravidla orientačního běhu.
1: Ten orientační běh je krásný běh v přírodě, doporučuji to určitě všem posluchačům. A o co tam vlastně jde? Ta trasa, kterou znají jenom někteří organizátoři, opravdu jenom úzký profil pořadatelů. Já třeba takhle řeknu, že ani já neznám přesné vedení tratí a aktuálně to závod začíná zhruba za hodinu a půl. A ten závodník mapu dostane na startu. V čase startu vyběhne, dostane mapu a na té mapě je znázorněno několik kontrol, které musí oběhnout podle stanoveného pořadí. A tu trasu si může volit úplně libovolnou, tak jak zrovna on uzná za vhodné. Může si třeba zvolit trasu, která je nějakým způsobem delší, ale obíhá kopec, ale třeba si může zvolit i trasu, která je kratší, ale vede přes nějaký hustý les nebo právě přes nějakou rokli. Takže o tom je vlastně orientační běh, dopředu neznámá trasa, najít stanovený počet kontrol a v cíli pak ten závodník ví nejen ten svůj výsledný čas, ale i průběžné výsledky a průběžné výsledky na každou kontrolu.
0: A ještě doplním, že bonusem je to, že se běhá v přírodě a na Vyšebrodsku je pěkná příroda. Možná jsme teď někoho navnadili. Ta jihočeská zastávka světového poháru nabídne také program pro návštěvníky. Tak co jste připravili?
1: My jsme hlavně připravili doprovodné závody pro opravdu hobby závodníky i třeba úplně teďka nás slyší nějaký posluchač a říká si, tak já bych se tam možná podíval a chci si třeba aktivně trochu zasportovat. Takže my jsme připravili doprovodné závody Gabček All Tour, kterého se aktuálně účastí už přes 2000 lidí a máme ještě pár volných míst do některých kategorií, které jsou právě pro začátečníky, hobby běžce, třeba i nesportovce, protože ten orienták opravdu může zkusit úplně každý, tak řeknu, to je ten doprovodný program v rámci světového poháru po té sportovní stránce, ale zároveň my jsme připravili řadu doprovodného programu tady v Martinkově, což je taková bývalá osada hnedka vedle Vyššího Brodu, kde je aréna a zázemí pro nadcházejících 5 dní a také je tady bohatý doprovodný program, velkoplošná obrazovka, je tady fotokoutek, je tady takový labyrint, kdy se můžou v uvozovkách lidé ztratit, ale jenom na ploše 15x15 metrů, takže je toho tady spousta a večer v pátek a v sobotu v klášterních zahradách ve Vyšším Brodě je slavnostní ceremoniál a také koncert.
0: Pane Picku, kde najdeme souhrnné informace k tomuto závodu, abychom se mohli podívat v klidu a rozmyslet, v kolik kam kde přijedeme? A ještě případně, kdybych chtěl běžet, stačí na místě se přihlásit?
1: Tak já vám hnedka odpovím na tu poslední otázku. Určitě lze přijet a dohlásit se na místě, to znamená, pokud přijedete dneska, zítra, v pátek, v sobotu nebo v neděli sem do Martinkova, tak je možnost si zaběhnout trať a všechny informace pro diváky, pro závodníky a všechny novinky a aktuality lze najít na webu www.cup.cz.
0: Vyšší Brod se ode dneška až do neděle stává tedy světovým hlavním městem orientačního běhu. Podrobnosti pro nás měl předseda Českého svazu orientačních sportů Jan Picek. Pane Picku, díky za to povídání a přeji, ať si u nás pěkně zaběháte na jihu.
1: Moc krát děkuju za pozvání.
0: Tak naschledanou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Minutu po 8:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes od brzkého rána drží službu meteoroložka Eva Hubová. Dobré ráno přeji.
2: Dobrý den.
1: Paní Hubová, jak vypadá aktuálně situace? Co se změnilo za uplynulou hodinu?
2: Pořád tu máme slunečno a změnila se teplota. Vzrostla, teď je většinou mezi 4 a 29 stupni. V Českých Budějovicích je skoro jasno 27 stupňů, jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře 1014 hektopaskalů, takže za poslední hodinu prakticky stejný. Na Choráňově je taky skoro jasno 24 stupňů a vítr jihozápadní 2 metry za sekundu.
1: Jak bude přes den?
2: Na střední Evropou se vlní studená fronta. Čekáme, že během dne přibude oblačnost a taky se objeví místy přehánky nebo bouřky. Ty mohou být i silné, vypadá to, že hlavní nebezpečí opět budou nárazy větru, třeba kolem 80 km v hodině, něco jako včera. Teplota vystoupí trošku níže než včera na 33 až 36, na horách na 29 až 32 stupňů. Vítr povane slabý, většinou ze západních směrů do 4 metrů za sekundu. Bio je na trojce.
1: A zítra?
2: Zítra už nás čeká velká oblačnost. V noci místy, během dne na většině území přehánky a bouřky, a to opět i silné. Teplota ráno klesne na 21 až 18 stupňů, přes den vystoupí na 27 až 30, na horách bude do 25, takže se trošku uleví. Vítr slabý, během dne většinou mírný, západní až severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu, bude zesilovat jenom v bouřkách a bio bude pořád ještě na trojce.
1: A v pátek očekáváte, že půjdou teploty dolů nebo nahoru?
2: Trošku ještě dolů. Od západu se začne prosazovat tlaková výše. V noci a brzy ráno bude ještě velká oblačnost s ojediněným deštěm, bude doznívat vliv té studené fronty, ale zřejmě už během dopoledne od severozápadu bude oblačnost ubývat a těch srážek taky. Ty už se objeví spíše během nejenom ojediněle na horách, v podobě slabých přeháněk. Teplota v pátek ráno kolem 17, odpoledne kolem 26 stupňů a vítr slabý ze severních směrů.
1: A můžeme se ještě podívat na sobotu?
2: To už bude zase takové léto i s lehkým nádechem tropů. Slunečné počasí ráno kolem 16, odpoledne kolem 30 stupňů a vítr slabý východní až jihovýchodní.
1: Říká Eva Hubová, meteoroložka, která nám řekla o tom, jaké bude hezké letní počasí. Tak za to děkujeme a přeji hezký den.
2: Vám taky děkuju a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude rychlostní kanoista a olympijský vítěz Josef Dostál.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Jarek Nohavice rozpíval 8 minut před 9 hodinou. Potleskem jsme přivítali Hanku Šuberovou.
1: Hezké dopoledne, Luboši, tobě i našim posluchačům. Nestává se mi to často, že se tleská, když někam cházím, no, tak dneska výjimka.
0: Stouží. Uží si to, doufám, jestli to také odrazí na tom tvém českém dopolední.
1: Věřím, že ano, témata zajímavá. My se třeba dozvíme, proč si Češi oblíbili investování do nemovitostních fondů. Taky se podíváme na opravu oblíbené lávky na stezce údolím Lužnice. Připomeneme si mimořádnou osobnost české pantomimy Borise Hübnera. Zavítáme na Šumavu za hydrobiologem Petrem Blabolilem do jednoho z jeho oblíbených míst. Nahlédneme do pozoruhodných sbírek Vyšeprotského kláštera a pozveme vás i na zajímavé kulturní akce po celých jižních Čechách.
0: Je toho dost.
1: Je a bude rozhodně. Muzika zajímavost.
0: Snad se tam všechno vyjde do toho českého
1: dopadne. Určitě ano.
0: Hanko, díky za tu pozvánku.
1: Naslyšenou.
0: No, za 7 minut uslyšíte Pavlínu Fendekovou, ta připravuje zprávy. No a Luboš Voráček děkuje za vaši ranní pozornost a ve 12 hodin se uslyšíme společně zase opět při písničkách pro radost.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hasiči dál kontrolují místo po včerejším rozsáhlém požáru na Benešovsku. Opravy v českobudějovických školách a školkách jsou zaměřené na snížení energetické náročnosti. Tenistka Nikola Bartuňková na turnaji v Torontu postoupila do třetího kola po výhře nad Dánkou Tausonovou. Na jihu Čech vystoupí dnes teploty k 36 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Hasiči přes noc hlídali místo včerejšího rozsáhlého požáru u Křečovic na Benešovsku. Dnes ho ještě zkontrolují termokamerou. U požáru lesa a pole zasahovalo na 30 jednotek hasičů a 2 vrtulníky. Oheň se rozšířil na okolní chatky, schořely 2 a 1 zahradní domek. Podle hasičů se ale podařilo uchránit další budovy, včetně kláštera a fotovoltaické elektrárny. Během letních prázdnin se školy a školky tradičně opravují a modernizují. K největším akcím v Českých Budějovicích patří práce ke snížení energetické náročnosti v mateřské škole Zejerova, které začaly loni. Jak informovala mluvčí magistrátu Jitka Bruha-Veltzlová, u budov se zateplují obvodové pláště, vyměňuje střešní krytina a instalují se elektricky ovládané předokenní žaluzie. Celkové náklady jsou 98 milionů korun. Další snížení energetické náročnosti se týká mateřské školy Nerudova, kde jsou 3 zděné budovy pocházející ze 60. let 20. století. Na střeše jednoho z pavilonů budou umístěny fotovoltaické panely. Práce za 90 milionů korun budou pokračovat příští rok. V základní škole Nerudova se opravuje elektroinstalace, pracuje se také v základní škole Máji 1. Přes 800 ptačích jedinců dostalo kroužek od ornitologů při výzkumu na rybníku Řežabinec na Písecku. Akce s názvem Akrocefalus měla díky 10-dennímu pozorování přinést poznatky o ptačí populaci v přírodní rezervaci. Pokračuje ornitolog Práchyňského muzea v Písku Jiří Šebestián.
2: Vedle toho, že určujeme druh, případně pohlaví a stáří těch ptáků, tak je proměříme co do velikosti křídla ocasu. Měříme tarzus, což je srostlá nožička, co mají od prstů. Podle tarzu my poznáme, jestli je to velký nebo malý jedinec svého druhu.
0: Jeden z koncertů v rámci festivalu Krumlov se dnes uskuteční v přírodním chrámu v Kuklově. Vystoupí tam varhanice Kety. Varhaní mistryně ve svém autorském pojetí propojí duchovní minimalistickou hudbu Estonce Arvo Pärta, barokní odkaz Johanna Sebastiana Bacha se svou vlastní originální tvorbou. Začátek je v 21 hodin. Sport. Souboj českých tenistů ve druhém kole turnaje Masters v Montrealu vyhrál Jiří Lehečka. Víta Kopřivu porazil 6-4, 6-2. Tenistka Nikola Bartuňková na turnaji v Torontu postoupila do třetího kola po výhře 6-3, 6-4 nad Dánkou Tausonovou. Naopak Kateřina Siňaková kvůli zranění nedohrála. Zápas s Rachimovovou z Uzbekistánu skrečovala za stavu 6-7, 6-0 a 5-2 pro soupeřku.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno, během dne až oblačno. Místy se mohou vyskytnout přehánky a bouřky, které mohou být i silné. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů Celsia, na horách ke 32. Slabý vítr převážně západních směrů, v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Záchranáři zasahují na hranici Jindřichohradeckého okresu a kraje Vysočina. Na silnici 3. třídy mezi Budíškovicemi a Chotě Budicemi srazilo auto chodce. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Krásné dopoledne, přátelé. Středa 5. srpna děti si užívají druhou polovinu prázdnin. Možná máte před sebou pracovní den, možná dovolenou, ale v každém případě věřím, že si najdete chvilku na příjemné dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu České Budějovice. Svátek má dneska Kristián a navíc dnešní datum je spojené se jménem, které zná celý svět. Právě 5. srpna roku 1930 se narodil Neil Armstrong. První člověk, který se prošel po měsíci. Ať už tedy dneska míříte kamkoliv, třeba jenom do práce anebo na nákup, je hezké si připomenout, že některé cesty mohou vést opravdu daleko. Téma, kterému se budeme věnovat na samý úvod jeho českého dopoledne, z nemovitostních fondů se stává čím dál oblíbenější forma investice. Kancelářské i další komerční prostory totiž pořád zdražují a právě na tom chtějí investoři vydělat. Kam až se můžou dostat průměrné roční výnosy a jaká jsou rizika takových fondů? Tak to vám povíme už za malou chvíli s kolegyní Petrou Matouškovou. Zůstaňte s námi.

0: Jak vydělat na tom, že nemovitosti neustále zdražují a jejich hodnota se zvyšuje? Tak Češi si oblíbili takzvané nemovitostní fondy, do kterých můžou investovat už od několika stovek korun. Jak se nemovitostním fondům v Česku daří a jaké jsou jejich největší výhody a nevýhody, tak o tom teď víc řekne kolegyně Petra Matoušková, kterou vítám ve studiu. Pěkné dopoledne, Petro.
1: Hezké dopoledne.
0: Proč se Češi tolik zajímají o nemovitostní fondy?
1: Tak mají jednu výhodu. Fondy zaměřené na nemovitosti většinou nekolísají tolik jako jiné investice. Jaromír Sladkovský z Asociace pro kapitálový trh říká, že hodnota nemovitostí neustále roste a dokonce ani za covidu u nás nenastal žádný propad, jako tomu bylo v některých okolních zemích. A přesně to lidi láká.
2: Když někdo, kdo nemá s investováním zkušenosti a vstupuje, tak většinou si nejdřív kupuje nějaký produkt, který je velmi nízkorizikový. To znamená, že ty klienti vidí stabilní růst, ať chceme nebo nechceme, tak se samozřejmě klienti koukají na tu historii.
1: A data asociace ukazují, že objem peněz vložených do realitních fondů loni vzrostl o 38%, takže mnohem výrazněji než třeba do akcí nebo do dluhopisů. Aktuálně jde o nejoblíbenější formu investic.
0: Které platformy anebo společnosti potvrzují zvýšený zájem a jakého zhodnocení na nich můžou potom lidi dosáhnout?
1: Například platforma Investown potvrzuje, že se o nemovitostní fondy zajímá čím dál víc lidí. Počet jejich klientů nedávno dosáhl 135 tisíc. Často jde přitom o nové nebo o méně zkušené investory. Investovat ale není nutné jen přes platformy. Je to možné i přes jednotlivé společnosti. Stále větší konkurence si všímá třeba realitní fond Raiffeisen investiční společnosti, který vede Vít Svoboda.
3: Nám vyrostla obrovská konkurence právě díky tomu, že standardní retailová klientela, na kterou my jsme zaměření, tak má hlad po nemovitostech. Takže ano, vnímáme to, umíme to potvrdit.
1: A tento fond se zaměřuje na takzvané retailové neboli běžné investory. Za posledních 6 let ale přibylo asi 600 fondů pro bohatší klienty, kteří investují od milionu výše. Mezi ně patří například realitní fond od společnosti Ecolate, říká za Ecolate Funds ředitel obchodního vývoje Tomáš Hanáček.
4: Když se podíváme na posledních 5 let, od druhého čtvrtletí roku 2021 do dneška, se počet investorů fondů zdvojnásobil a hodnota portfolia vzrostla asi 2,5x na skoro 2,3 miliardy eur a investuje dnes s námi více než 3,5 tisíce investorů.
1: A úspěšný rok má za sebou třeba taky nemovitostní fond Realita od společnosti Atris, který má v portfoliu 15 nemovitostí různého typu. Ať už jde o kancelářské prostory nebo o obchody, včetně obchodního domu Máj na Pražské národní třídě. Do fondu investuje zhruba 20 tisíc lidí, mají v něm vloženo přes 6,5 miliardy korun, ta částka se pořád zvyšuje. Zhodnocení může být všude jiné, většinou se pohybuje od 3 do 8% ročně. Je to spíš dlouhodobá investice.
0: Jak se říká, každá mince má dvě strany. Investování do nemovitostních fondů má taky svoje rizika. Petro, jaká?
1: Martin Jaroš z investiční platformy Portu upozorňuje na poměrně vysoké poplatky při vstupu a výstupu z fondu nebo při jeho správě.
5: Pokud tam tyto poplatky jsou, je potřeba to zohlednit při plánování investičního horizontu a počítat s delší návratností investice a mít tedy naplánován delší investiční horizont do těchto nemovitostních fondů.
1: Také odprodej podílu v nemovitostním fondu trvá obvykle déle na peníze, tak může člověk čekat několik týdnů až měsíců. Lidé by zároveň měli pečlivě prostudovat konkrétní budovy a stavební projekty, které do fondu patří. Zpravidla jde o komerční objekty, skladovací prostory a podobně. Trendem je teď ale také rezidenční bydlení. Riziko je v tom, že hodnota budov na papíře nemusí nutně odpovídat tomu, za kolik je bude možné skutečně prodat. Pro běžného investora může být těžké tohle odlišit a může mít zkreslené představy o tom, kolik v budoucnu vydělá.
0: Nemovitostní fondy, téma, které jsme probrali s kolegyní editorkou Petrou Matouškovou. Děkuju za to. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a fajn den.

Mám rád Šumavskou říčku, Řasnici nebo vodní plochu na Lipenské přehradě. Tak to říká českobudějovický vědec Petr Blabolil. Právě jemu patří dnešní vydání rubriky Místa v srdci. Už za chviličku si ji můžete poslechnout. Tohle je Michal David.

0: Znáte říčku Řasnici na Šumavě u Strážného? Tak pokud ne, důvěrně si s ní tyká, obrazně řečeno, hydrobiolog Biologického centra Akademie věd Petr Blabolil. Mirce Nezvalové pro náš pravidelný seriál Místa v srdci prozradil, čím je výjimečná.
1: Místa v srdci.
2: Během svého výzkumu jsem měl možnost projít celou Šumavu a velmi bych je pozval k Řasnici. Řasnice je pozoruhodná řeka, která je poměrně ve vysoké nadmořské výšce. Zároveň má pomalý proud, který meandruje v širokém údolí a když se jim podíváme, tak je velice zelená. Je tam poměrně velké množství vegetace, jedná se o vyšší rostliny, jsou tam mechy, i případně nárosty na kamenech a de facto v každém keříku tak jsou nějaké ryby.
3: Předpokládám, že vy je tam chodíte pozorovat nebo chytat?
2: V zásadě obojí. Během volného času tak je tam chodím pozorovat, ale v rámci svého povolání také chodíme i sledovat, takže lovit s tím, že všechno, co ulovíme, tak vracíme zpět.
3: Tak o rybářích, a teď doufám, že se nikoho nedotknu, se říká, že to jsou tiší blázni, protože oni jsou na břehu té řeky nebo rybníka a pozorují, kdy ten splávek se hne. Tak takhle jste vlastně asi vy k tomu svému povolání také přišel přes lásku k vodě, k chytání, k rybám.
2: Je to tomu tak, já jsem původem z Vysočiny, kde je nádherně tam krásná zeleň všade, mnoho vody, i akorát v rámci té své specializace jsem se musel odstěhovat přece za specializem povolání, takže od rybařiny klasické Českého rybářského svazu jsem se posunul k té profesní.
3: Která vodní hladina vás na jihu Čech nejvíc láká? Zmiňovali jsme Řasnici na Šumavě.
2: Dále určitě Jihočeské moře Lipno, je nádherná velká plocha, přesto je to přehrada, tak má pozvolné břehy, které jsou plné ryb velice často, jsou prohřáté, takže ryby opravdu výjíždějí až k těm břehům, takže to je další nádherné místo, které velice doporučuji.
3: Jak relaxujete? U vody anebo úplně jinak?
2: Aktuálně mám mladou rodinu, takže většinou na dětském hřišti.
3: Tak to je skvělá relaxace. Můžete ještě přibrat nějaké bábovičky a pískoviště, ale každopádně já o vás vím, že jste byl i ve Francii pracovně, tak co jste si tam zamiloval, co byste nám doporučil?
2: Ve Francii jsem byl na jihu v Aix-en-Provence, je to úžasná lokalita, přece my jsme vnitrozemský stát, takže okouzlo mi tam nižší moře, které je opravdu azurové, není to jenom název geografický, takže to je pro mě, jakožto vnitrozemce, nové, ale byl jsem tam v rámci pracovního pobytu, tady jsem zavítal i k tamnějším vnitrozemským vodám, k několika přehradám. A tam mě, nechci říct, jako milé překvapilo, spíš to opravdu využívání vody. Tam mají vodárenské, kdy zachytí vodu na jaře a pak postupně všechno vypijou. Takže byl to takové jiné než u nás, kde se snažíme pořád vodu zachytávat a třeba mlít na turbíně.
3: Máte ještě nějaký cestovatelský sen, třeba za nějakou velkou vodou?
2: Velice zajímavá otázka. Asi bych se ještě chtěl podívat znova do Asie. Byl jsem doposud akorát jednou na Tajvanu, velice to bylo milé překvapení, i země z té lidského hlediska, jsou lidi velice milí, přátelští a zase tu vodu tam berou trošku jinak, mají tam monzuny, takže ty úhrny srážek tam mají lokálně a země nárazově velice významné, tak musí tam s ní pracovat tak, aby jim neublížila, zároveň si ji váží. Přestože tam vytvořili některé umělé vodní plochy nebo i přirozená jezera tam navýšili, je třeba jezero Slunce a Měsíce, tak vypadají velice přirozeně. Jsou plné plovoucích ostrůvků, které jsou nádherně zelené, jsou tam kolem stezky, že ta člověk se může odpočinout, není tam vůbec ve stresu.
3: Tak a teď, když vám položím otázku, kterou

0: ale také na biologickém centru v Českých Budějovicích. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
1: No a já snad jenom doplním, že tuto sobotu 8. srpna vám svá oblíbená místa prozradí předsedkyně spolku Přírodní zahrada Martina Petrová. 9.29 jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice s vámi. Dobrý poslech.

Herce pantomimy přirovnával k živé soše. Sám patřil k nejlepším českým mimům vůbec. Dneska by se Boris Hübner dožil 85 let a právě jemu bude patřit další reportáž. Za chviličku, ale předtím muzika. Co vy na to? Některé lásky vydrží pár týdnů, některé celý život a některé se promění v hit, který zní už více než 40 let. Elán a jeho Zalúbil sa chlapec, písnička, která dokazuje, že motýly v břiše nestárnou. Užijte si ji.

0: Převtělit se a uniknout pod masku, toho bavilo už v dětství. V 60. letech pak do tajů pantomimy pronikl naplno. Boris Hübner se stal bezesporu nejslavnějším českým mimem. Pantomimu učil i své studenty. A právě dneska by se tento muž s velkým N, pan Boris Hübner, dožil svých 85 let.
1: To je kočovný život, dobrodružství. Čáry, kouzla, magie.
2: Holohlavý muž, který na slavnostním obědě u své vyvolené předvádí kouzelnické kousky a nakonec ji vyděsí umělým hadem. Tak si Borise Hübnera připomínáme každoročně ve filmu Pelíšky.
3: Jak dlouho se tím zabýváte?
1: Prakticky od dětství.
2: Boris Hübner herectví nikdy nevystudoval. Převtělovat se a utíkat pod masku zkoušel už v dětství, které prožil ve Vyškově.
4: My jsme bydleli v besedním domě, tatínek důle měl restauraci a v prvním patře byl ochotnický spolek Haná. A já jsem tam od malinka prostě hrával takový ty děti nezbytný, jo, v těch komparzech a tady. No a jak jsem stárl, tak jsem začal hrát i nějaký menší role a tohle.
2: Jeho první pocity z jeviště byly smíšené. Pociťoval hrůzu i slast. Pantomimu se naučil od Ladislava Fialky a od 60. let spolupracoval se Ctiborem Turbou. Společně založili například pantomimu Alfreda Jerryho nebo soubor Gek. Od 80. let se pak začal objevovat v televizi, třeba společně s Bolkem Polívkou v jeho manéži.
4: Mimové mají tu výhodu, že jelikož česky mluví jenom 10 milionů Evropanů, mimovsky hovoří celý svět a to jsem s úžasem vlastně začal zjišťovat, když jsem se začal pohybovat Evropou.
2: A jak říkával, mimové patří mezi nejmluvnější lidi, jelikož musí kompenzovat své mlčení na scéně.
5: Dám co, komu se tady líbí.
2: Své bohaté zkušenosti z prken pohybového divadla zúročil i jako autor ve filmu Klauni. Boris Hübner byl zároveň prvním profesorem pantomimy. Katedru nonverbálního divadla na hudební fakultě AMU vedl 13 let. Uplatnil se také v činohře. Ve Stavovském divadle v Gogolově Revizorovi hrál přiléhavě němou postavu doktora Hübnera. Zemřel v roce 2016, bylo mu 74 let. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Zámecké léto.
1: Také ve středu vám nabídneme další vydání našeho zámeckého léta. I dnes vás zdraví Pavel Kudrna. Já začnu dnes takovou soutěžní otázkou. Soutěžte jen tak mezi sebou. Nedívejte se nikam do nějaké encyklopedie na internet. Prostě si tipněte, kolik metrů měří nejvyšší zámecká věž v České republice. Tipujte, mezi sebou se klidně o něco vsaďte. Kdo se trefí blíž, tak ten pak vyhrává. A my se mezi tím vydáme na další zámek. Taky máme tu oficiální soutěž o zámecký cestovatelský balíček. No a pak to všechno vyhodnotíme, tak máte-li chuť, tak můžete soutěžit spolu s námi. Už za chvíli po reportáži vám řeknu, no vy už ho znáte, telefonní číslo, respektive připomeneme vám ho, no a vy můžete zkoušet štěstí a být třetí u telefonu. No tak u telefonu, tam můžete být klidně desátí, první, ale prostě tady u nás musíte se dovolat jako třetí. František Kinský názve.
0: Zámecké léto.
2: Kdo by chtěl vidět nádhernou stavbu vrcholného baroka, může se vydat na jižní okraj Českého ráje, kde stojí zámek Dětenice. Uvnitř zámku najdete mimo jiné 30 lodních děl z památné bitvy o Rodos z roku 1522. Více vám už řekne Vlaďka Vildová.
3: Původně dřevěná tvrz, potom přestavěná na gotický kamenný hrad. Dnes, když to vezmu opravdu hopem, tak jsme v barokním zámku v Dětenicích. Ve vstupní hale jsme tady s Kateřinou Antošovou, ale pozor, Kateřina není jen tak obyčejná. Kateřina je zároveň čarodějnicí Žizeldou.
4: Ve vstupní hale Dětenického zámku vidíte unikátní sbírku zbraní a těl, která je po maltéských rytířích. Svedli boj o ostrov Rodos. Přes 200 let byly ty děla potopený u Rodosu a maltéští rytíři je potom vytáhli, přivezli je na Dětenice a zdobili tady vlastně dětenický zámek až do doby znárodňování. Když pak byl zámek znároděn, tak byly odvezeny do depozitáře, do starých hradů. A náš nynější majitel, pan Ondráček, je vykoupil, no a zdobí naší vstupní halu, tak jak vlastně ji zdobili před 250 lety.
3: Tak to byli maltejští rytíři, ale Žizeldo, kdo ještě dál se zasluhoval o údržbu toho zámku i o jeho proměny?
4: Tady pobývalo hodně českých rodů, ale když bych měla zmínit ty nejdůležitější, tak určitě nesmíme zapomenout na Křinecké z Ronova. Ty původní gotickou tvrz jako první začali přestavovat na zámek. Pobývali zde zhruba 100 let Valdštejnové, ale za mě nejvýznamnějšími majiteli jsou maltéští rytíři, jelikož Dětenický zámek drželi ve svém vlastnictví přes 100 let. O tu barokní přestavbu zámku se zasloužili hodně Klamgalasové, rod Klamgalasů. Největší prosperity zámku a pivovaru a vůbec celému tomu dětenickému panství se dostalo v době za Emanuela Řeháka. On to byl projektant, on to byl architekt a ten vlastně jako ten zámek hodně opravil. Bohužel pak přišel rok 48, doba znárodňování. Řehákovi byli odsud vyhnáni a veškerý majetek tady na Dětenicích přišli.
3: Na co byste mě chtěla upozornit?
4: Především vám chci ukázat dochovalé fresky z doby Křineckých z Ronova a ukážu vám lužnici, ve které spávala paní Emma Destinová. Tady ta ložnice, my ji říkáme podle toho stropu, ten je ručně malovaný, z velké části je původní a říkáme mu květinová ložnice paní Emmy Destinové. Já jsem na počátku minulého století jezdívávala za Blochovými, ten velký sál, tam byla jízdárna, tak za doby Blochu tam byla koncertní síň a paní Emma Destinová tam ráda koncertovala a když bylo potřeba, tak přespávala právě tady v té ložnici.
3: Čarodějnice Žizelda, moje průvodkyně, mě zavedla do renesančního salonku, dochovaly se tu fresky.
4: Na pravé straně vidíme Křinecké z Ronova, na druhé straně to jsou jejich dámy, ty jsou oblečené ve stylu španělské módy. A tady si můžeme podívat na toho třetího od okna, kdo má tu šabli takhle přes rameno, to je jistý Jiří Křinecký. On měl být popravený na Staroměstském náměstí s českými pány. On se totiž holedbal, že hlavu císaře na míse po Dětenicích vozitě bude a všem ukazovati, ale on té popravě unikl, protože utekl do Saska. Sebou, jak rychle utíkal, nepobral veškeré své mění a že je zřejmě uschoval v tajných chodbách Dětenického zámku. Do dneška se neví, jestli ten poklad, který pod námi, vlastně někde uschovaný je nebo není.
3: Bylo to čarovné provázení. Děkuji čarodějnici Žizeldě, takto Kateřině Antošové.
4: Není za co, my děkujeme za návštěvu. Těšilo nás, no a někdy příště na viděnou.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Dětenice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak děkuji čarodějnici a stejně obdivuji vždycky, když se průvodci převléknou do nějakých těch kostýmů a dělají radost lidem. Já se přiznám, já jsem nikdy na tohle to nebyl, takže tam by byl tak možná kutna v kraťasech a v tričku, ale v tomto vedru já myslím, že asi většina návštěvníků. František Kinský nás zavedl tedy na další zámek, ty předesílám, zítra půjdeme na zámek Šluknov, ale to předbíhám, protože nás teď čeká soutěž. Mimochodem ta nesoutěž, taková ta soutěž mezi vámi, tak stále pokračuje. Typněte si, kolik metrů měří nejvyšší zámecká věž v České republice. Pak, až odsoutěžíme, tak mimo soutěžně vyhodnotíme. Teď ale hrajeme, jak se říká, oficiálně o zámecký cestovatelský balíček.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Dneska už to vím, zpívala Hana Zagorová, já už vím, kdo bude soutěžit, kdo byl třetí, vím, kdo je také náhradníkem, prozradím, že náhradníkem je posluchač z Ostravy a z České Kamenice, soutěžící paní Jana. Dobrý den, paní Jano.
1: Dobrý den, zdravím všechny.
0: No já jsem říkal, můžete se radovat a vy jste říkal, raduju se hodně. Výborně. Tak to je dobře, že se radujete. Ta otázka je dnes nesmírně jednoduchá. To je skoro dárek, to není ani soutěž. Já vás poprosím, odpovězte mi na otázku. Která operní pěvkyně ráda vystupovala na zámku v Dětenicích? Chcete tři možnosti?
1: Emma Destinová.
0: Nechcete tři možnosti. Mohla by to být taky Marie Písařovicová. Mohla by to být i Kateřina Podhorská-Kometová.
1: Ne, ne.
0: Trváte na svém. Je to Emma Destinová, máte zámecký cestovatelský balíček, trojku dostáváte do našeho pátečního losování, tak si to pamatujte, budou pingpongové myčky jako vždycky. Tak paní Jano, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Zdravíme pana Roberta z Ostravy, který byl náhradníkem, zkuste to zase zítra, pravidla jsou neúprosná, prostě kdo je třetí, jde do vysílání. Tak co, soutěžili jste mezi sebou, která zámecká věž, ne, která kolik měří nejvyšší zámecká věž v České republice, tak já možná nejprve prozradím, kde to je, o jaký zámek se jedná. Mám na to tady i stroj. Tovačovský zámek. Ano, je to Tovačovský zámek a ta věž se jmenuje Spanila a měří 96 metrů. Pokud jste uhodli, tak i vám náleží taková ta fanfárka. Ta byla nicméně nesoutěžní, pokud jste se mezi sebou o něco vsadili, udělali jste dobře, pokud jste věděli, 96 metrů tedy byla správná odpověď. Zítra budeme pokračovat, zítra, jak už jsem řekl, se vydáme na zámek Šluknov do severních Čech. Ať už jedete kamkoliv, ať už jdete kamkoliv, ať se vám dnešní den vydaří. Přeji vám Pavel Kudrna za celý tým našeho zámeckého léta.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Kvůli nedostatku léků s tamoxifenem budou moci lékárníci pacientkám s rakovinou prsu vydávat i neregistrované přípravky. S vysokými teplotami se potýkají i v domovech pro seniory. Fotbalisté Sparty porazili Lyon na úvod třetího předkola Ligy mistrů 2-1. Na jihu Čech vystoupí teploty k 36 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. V Česku je posledních zhruba 80 balení léků s účinnou látkou tamoxifen na rakovinu prsu. Lékárníci tak budou pacientkám podávat i takové léky, které sice látku obsahují, ale v Česku nejsou registrované. Serveru Novinky.cz to řekl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Dodávky váznou od minulého roku. Od června není v Česku k dispozici ani náhradní lék. Teplotní rekordy včera padly na všech jihočeských meteorologických stanicích. Nejtepleji bylo v Českých Budějovicích 39,9 stupně Celsia. O 5,1 stupně bylo překonáno maximum z roku 2003. Je to současně historicky nejvyšší naměřená hodnota v Českých Budějovicích za 142 let měření, uvedla meteoroložka Eva Houbová. Meteorologové upozorňují na velmi silnou tepelnou zátěž a zvýšené riziko přehřátí nebo dehydratace. Největší pozornost by lidé měli věnovat pitnému režimu a ochraně seniorů. Například v domově pro seniory v Netolicích s horkem pomáhají mlžítka a větráky.
2: Bylo by lepší, kdyby bylo chladnějc. No. A ten organismus vadí to srdci. I dýchání.
3: Říká klientka Běla Šefránková. Kvůli vysokým teplotám mají klienti na pokojích někde i přes 30 stupňů. Nepomáhá ani zatemnění nebo větráky. A tak se snaží pracovnice pobyt klientům zpříjemnit i dalšími opatřeními, říká ředitelka domova Andrea Tajanovská.
4: Je to taky otázka zdravotního stavu klientů. Musíme velmi jako bedlivě sledovat, jak pravidelně pí.
3: Kvůli stále teplejším dům plánuje do budoucna domov pro seniory Pohoda, zateplení fasády, výměny oken i pořízení klimatizací. Z Netolic Kristýna Baršíny, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Sparty vstoupili do kvalifikace Ligy mistrů vítězně. V úvodním utkání třetího předkola porazili doma po obratu Lyon 2-1. V závěru prvního poločasu si dal vlastní gól obránce Martin Suchomel. Po změně stran skóre otočili další bek Matěj Rineš a křídelník John Mercado. Kapitán soupeře Koretán Tolisso neproměnil penaltu. Pro Pražany šlo v sedmém vzájemném zápase o první vítězství nad Lyonem. Záložník Sparty Adam Karabec k tomu říká.
5: Je to nějaký fakt, ale v celku to, myslím, nic úplně neovlivní. Pro nás tenhle výsledek je hrozně důležitý, že nám to dodalo velký sebevědomí, že můžeme hrát takovýhle zápasy a můžeme odehrát na takovýhle úrovni. Takže si myslím, že hlavní je teď ten výsledek a hlavně jakým stylem jsme to odehráli.
0: Odveta je na programu v úterý v Lyonu. Pokud Sparta přes francouzský tým postoupí ve čtvrtém předkole, se utká s lepším z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno, během dne až oblačno, místy přeháňky a bouřky, které mohou být i silné. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů Celsia, na horách ke 32. Slabý vítr převážně západních směrů v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Záchranáři zasahují na silnici 128 u Lodhéřova na Jindřichohradecku, kde auto narazilo do stromu. Nehoda se vyšetřuje také na silnici 3. třídy mezi Budíškovicemi na Jindřichohradecku a Chotěbudicemi na Vysočině. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jihočeské dopoledne je tu s vámi i 4 minuty po 10. Hanka Šoberová přeje od mikrofonu dobrý poslech. My už se společně za chviličku vypravíme do údolí řeky Lužnice. Konkrétně k lávce přes tuto řeku poblíž Židovy Strouhy u Bechyně na Táborsku. Zjistíme, jak se daří její oprava po loňské bouřce.

0: A my už teď, přátelé, míříme za naším regionálním stopařem Petrem Kubátem. No a kamže? Já už jsem to před malou chviličkou naznačovala, protože Petr Kubát, tak ten se vydal dneska do údolí řeky Lužnice poblíž Bechyně. Dobré dopoledne, Petře, vítej v našem vysílání.
1: Dobré dopoledne, tak já jsem teď zjišťuješ? Právě na známé...
0: Ano, ano.
1: Dobré dopoledne, já jsem teď právě na známé dálkové pěší trase Stezka údolím Lužnice, kousek od Bechyně, a tamhle naproti přes Lužnici se dívám na Židovu strouhu. Běžně by tudy teď po téhle straně chodilo docela dost turistů v sezóně, jenže teď je tenhle úsek uzavřený, protože se tu opravuje vysutá lávka nad řekou Lužnicí. Na tu loni začátkem září spadl strom při bouřce a poničil ji. Klub českých turistů se rozhodl ve spolupráci s městem Bechyně a turistickou oblastí Toulava lávku obnovit, vypsal veřejnou sbírku na rekonstrukci, která přesahuje víc než 1 milion korun, sehnal taky dotace i sponzory, hodně peněz přispěli vlastně dobrovolní dárci, takže samotní turisti. Já teď stojím přímo na torzu té staré lávky, už tady vidím, jak tady vzniká základ pro tu novou lávku, která bude zhruba o metr výš než ta současná. Jsem tady s Petrem Chaloupkem, předsedou Bechyňského klubu českých turistů, tak se ho ptám, jak pokračují práce, co už se tu povedlo udělat.
2: Dobrý den, já vás taky zdravím od Lužnice. Práce už jsou vidět, protože předcházely tomu práce, které byly neviditelné, projektová dokumentace, že jo, vrtání do skály, geologické posouzení, takže teď už tady jsou vidět první nosníky, které jsou zamontovány do skály, byly i pevnostně odzkoušeny. V současné době je už připravené všechno dřevo, bylo tlakově naimpregnováno, vysušeno a my jsme teď jako brigádnickou činností jsme všechno dřevo natřeli lazůrou.
1: A když všechno bude podle plánu, tak kdyby se mohli turisti znovu vrátit na tenhle úsek?
2: Tak moje tiché přání je, že by to mohlo být někdy do začátku září, jinak smlouvu máme s firmou do konce září a to ta lávka bude určitě obnovena.
1: Tady je docela komplikovaný přístup k těm pracím, jak se tu ta firma vlastně pohybuje?
2: No, všechen materiál se musí vozit přes vodu, protože pěšky je to turistická cesta, která je úzká a nepřístupná, že jde se po skalách částečně, takže jako je to pěšina, takže všechen materiál vozíme na pramici přes vodu z lokality bývalého tábořiště Židova strouha.
0: Ještě, Petře, pověs nám víc o stezce údolím Lužnice.
1: Ta stezka údolím Lužnice je vůbec první česká pěší trasa, která získala prestižní evropskou certifikaci Leading Quality Trails Best of Europe. Zařadila se tak mezi nejlepší turistické trasy Evropy, vede hlubokým údolím řeky Lužnice okolo starých mlýnů a zřícenin a historickými městy Tábor a Bechyně. Začíná v Plané nad Lužnicí a končí za soutokem Lužnice a Vltavy v Týně nad Vltavou. Celková délka je 55 kilometrů a je rozdělená do 4 denních etap. Na stezce najdete celkem 19 informačních panelů a pokud byste se na ně chtěli vydat, tak doporučuji podívat se na web www.toulava.cz, tam jsou popsané ty jednotlivé 4 dny, tak abyste věděli, jak si to rozplánovat a na co se připravit.
0: Do údolí řeky Lužnice nás pozval regionální stopař Petr Kuba. Díky za to, Petře, a naslyšenou.
1: Hezký den.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: Tipy pro volný čas.
1: Letní odpoledne na Volyňské plovárně nemusí patřit jenom koupání a slunění. Prvorepublikový areál se dneska od 15 hodin promění v divadelní scénu pod širým nebem. Oblíbený loutkář a vypravěč Petr Záleský tam zahraje pohádku o šípkové růžence. Tak se tam můžete vypravit s vašimi dětmi a nebo vnoučaty. Na noční komentovanou prohlídku města můžete od 19 vyrazit ve Vimperku. Duo Souzvuk zahraje od 17:30 u kostela Nejsvětější Trojice u Trhových svinů. V zámeckém rondelu v Jindřichově Hradci zahraje od 20 hodin duo Bárka a jako host tam vystoupí japonská violončelistka Mari Endo. Na letišti v Jindřichově Hradci tam si přijdou na své milovníci letadílek. Ode dneška do soboty 8. srpna tam můžete vidět mistrovství České republiky v bezmotorové akrobacii. Divadlo Studna ze Zborova vystoupí od 18 hodin na náměstí u Kašny v Horní Plané. Připravilo představení Odložené loutky. V píseckém podniku Balzám Café zahraje od 20 hodin česko-francouzské indie folkové duo Jackie Darling. No a spisovatel Jan Štiftr, tak ten provádí dneska v každou celou hodinu po technické památce Buškův hamr u Trhových svinů. Poslední prohlídka vyjde v 16 hodin. Dobře se bavte. Jak vypadá dobrodružná cesta v podání šermířů, to se můžete dozvědět dneska večer na nádvoří Třeboňského zámku, kam vás za chviličku pozveme.

0: Na nádvoří zámku v Třeboni dneska v podvečer od 18 hodin vystoupí skupina historického šermu Bratři z Růže, to je tedy jedna z dalších našich dnešních pozvánek. Bratři z Růže připravili šermířskou divadelní pohádku pro malé i velké s názvem Podivuhodná dobrodružství. A já právě teď mám na telefonu vedoucího souboru Romana Gapa Zajmla, kterému přeji dobré dopoledne. Vítejte.
1: Dobrý dopoledne vám i vašim posluchačům.
0: Tak o čem to vaše představení pojednává?
1: Takhle, není to klasický šermířský představení, je to pohádka, je to spíš akční pohádka, kde se nejenom šermuje, ale i tančí a zpívá. Je to pro děti, je to pro dospělí, je to pro chudý, pro bohatý, je to pro všechny.
0: Já už jsem byla součástí některého z vašich představení a vždycky vtáhnete do toho děje třeba i publikum. Bude to součástí třeba i tohoto představení?
1: Ano, vtahujeme i publikum, komunikujeme s dětma,

0: za těch x let, co to hrajeme, už je trošku jiná, než on to napsal. Trošku se divil, když to teďko nedávno viděl, protože prostě vyvíjí. A takový hrajeme, protože dělal v poděti je daleko lepší, než dělat nějakou vážnou věc pro dospělý. Tak radši komedii, radši humor.
1: Takže pokud už někdo podivuhodná dobrodružství viděl a říkal by si, že po druhé už jít nemusí, tak možná uvidí něco úplně, no úplně jiného. Něco trošičku jiného, nežli byl zvyklý. Takže pozveme i ty, kteří už představení viděli. Říkám to dobře.
0: Říkáte to velice dobře, protože každý rok je ta pohádka jiná. Něco tam přidáme, něco si ubereme a určitě se lidi budou myslím dobře bavit.
1: Jinak pokud bude pršet, přece jenom hlásí nám nějaké bouřky. Odehraje se představení někde pod střechou?
0: Odehraje se za každého počasí, když je hezky jsme venku, když prší, tak jsme ve Švancbrském sále, kde je vchod z hlavního velkého nádvoří v Třeboni. Lidi nás tam uvidí, protože tam lidi vyzýváme, ať jdou za náma a nemusí se bát jako vyrazit i za nepříznivého počasí.
1: Pokud by někdo třeba nestíhal nebo už má na dnešek jiný program, ale přece jenom by se rád s bratry z Růže setkal, má příležitost ještě o prázdninách vás někde vidět?
0: Těch příležitostí bude ještě několik. Konkrétně v Třeboni vystupujeme vlastně dnes, vystupujeme tam příští středu, vystupujeme tam přes příští středu a pak i tu další středu. Takže všechny středy do konce prázdnin tam vystupujeme s tím, že jsme tam pak vlastně ještě s tanečním souborem Campanello 11. a pak i 26. koukám srpna. Pak nás můžu vidět na slavnostech v Táboře v září 12. nebo na Kroštěně 26. září. Ve Zlivi jsme tuším za 14 dní, takže je spousta příležitostí, kde nás posluchači můžou vidět.
1: A pozval nás vedoucí souboru Bratři z Růže Roman Kapa Zajiml. Děkujeme, ať to počasí dneska vyjde. Je to třeba i bez deště, jenom to představení, jinak si samozřejmě déšť všichni moc přejeme a ať se vám daří všem bratrům z Růže. Hezký den a naslyšenou. Díky za pozvání.
0: Díky moc, mějte se krásně.
1: Tak přátelé, tolik pozvánka do Třeboně. Ještě připomínám nádvoří zámku Třeboň, dneska 18. hodina. Vyražte, bude to určitě stát za to. Jinak co všechno se dalo najít například v klášteře ve Vyšším Brodě před 200 lety, tak to, co by člověk čekal, tisíce knih, vzácné rukopisy, ale taky třeba papoušky, krokodýly, lidskou kostru anebo vydělanou lidskou kůži. Nahlédněte s námi do někdejších klášterních sbírek v Jihočeské vlastivědě Českého rozhlasu České Budějovice. Už za malou chvilku. Zůstaňte s námi.

Vyšebrodský klášter před 200 roky ukrýval i vydělanou lidskou kůži. Jak je to možné, to si vysvětlíme v jeho české vlastivědě. V roce 1825 uveřejnil rakouský občanský list Promysl, srdce a dobrou náladu populární článek o historii a současnosti kláštera ve Vyšším Brodě. Jeho autorem byl publicista a spisovatel Benedikt Pilwein, který žil v nedalekém Linci. Zpracovával tehdy dějiny okresu Milkreis a v té souvislosti navštívil i Vyšebrodský klášter, kde mu řádoví bratři ochotně poskytli cenné informace. Text obsahuje nejen podrobný popis klášterního kostela, ale také se rozepisuje o vybavení knihovny. Dozvídáme se, že pro ně byl určen velký sál a jeden pokoj. Místnosti byly světlé a prostorné, sál byl dlážděn mramorem. Počet svazků v knihovně se pohyboval kolem 20 tisíc a už tehdy k ním existovaly katalogy. Velmi dobře byly zastoupeny knihy o dějinách světa a přírodních věd. Klášter vlastnil 130 rukopisů z doby před vynálezem knihtisku. Mnohem mladší, ale rovněž pozoruhodný, byl rukopis budoucího císaře Josefa II., který napsal v 7 letech a i ten byl ve Vyšším Brodě uložen. V knihovně bylo k vidění také jednomešní roucho zdobené perlami. V klášteře mniši uchovávali i pozoruhodné sbírky přírodnin. Byla zde sbírka minerálů a broušených kamenů, z vypreparovaných živočichů byly v klášteře k vidění papoušci, krocani, různí motýly a dokonce i krokodýl. A nechyběla tu ani lidská kostra a vydělaná lidská kůže. Pilwein zhlédl mimo jiné řezby ze dřeva a slonové kosti, obrazy z písku a zeminy, dva krásné kompasy nebo papír z vinné révy. O předmětech z fyzikálního kabinetu bylo zároveň poznamenáno, že byly poslány do Českých Budějovic jako učební pomůcky pro tamní studenty.

Před 60 lety vyšlo album, které změnilo dějiny populární hudby. Beatles na něm definitivně opustili jednoduché písničky o lásce a vydali se na cestu plnou experimentů, neobvyklých nástrojů a odvážných nápadů. Album Revolver přineslo skladby jako Yellow Submarine anebo Tomorrow Never Knows. Víc si o něm povíme za malou chvilku.

písničku.

0: dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Josef Laufer, písnička S Bohem láskou já jedu dál. My teď budeme mluvit ale úplně o jiném interpretovi. Když Beatles před 60 lety vydali album Revolver, český Revolver, málo kdo tušil, že právě začíná nová éra populární hudby. Dneska se 7 týdnů držela, nebo ta deska se 7 týdnů držela v čele britské hitparády a v prestižní anketě časopisu Rolling Stone obsadila 3. místo mezi 500 nejlepšími alby všech dob. Výjimečná byla i tím, že z ní Beatles kvůli složitým aranžím nehráli na žádném koncertě ani jednu skladbu.
2: V létě roku 1966 měla za sebou čtveřice z Liverpoolu období bezprecedentní slávy. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr se ale rozhodli vydat novým směrem. Namísto jednoduchých písní o zamilovanosti nabídli posluchačům složitější kompozice, odvážnější texty a také zvuky, které byly pro tehdejší publikum úplnou novinkou.

0: Právě skladba Eleanor Rigby se stala symbolem této proměny. Místo elektrických kytar zaznělo smyčcové okteto a melancholický příběh osamělých lidí. Beatles tím dokázali, že i popová hudba může vyprávět složité a hluboce lidské příběhy. George Harrison zase do písně Love You Too přinesl inspiraci indickou hudbou a použil sitar, tradiční strunní nástroj, který tehdy většina západních posluchačů téměř neznala. Na desce se objevila i hravá skladba Yellow Submarine. Původně šlo o jednoduchou písničku, která se nakonec proměnila v jednu z nejznámějších skladeb celé kapely. O dva roky později se stala předlohou slavného animovaného filmu.
1: Hey Jeremy, must you always talk in rhyme?
2: If I spoke prose, you'd all find out. I don't know what I talk about.
0: Ale skutečná revoluce přišla až úplně na konci alba. Skladba Tomorrow Never Knows vznikla z útržků zvukových smyček, obrácených nahrávek, neobvyklých efektů a experimentů, které byly na svou dobu téměř neuvěřitelné. Mnozí hudební kritici dodnes tvrdí, že právě tady se zrodily základy psychedelického roku, elektronické hudby i moderní studiové produkce. Právě složitost aranží nakonec způsobila, že Beatles nezařadili do koncertního programu ani jednu z písní z alba Revolver. To se ovšem netýká pozdějších sólových vystoupení Paula McCartneyho. Třeba skladbu Eleanor Rigby zařadil mimo jiné i do programu svého pražského koncertu v roce 2016. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
3: No a teď už Beatles a píseň z alba Revolver, která voní sluncem, úsměvem a pohodovým dnem. Good Day Sunshine.

Už jste si někdy dopřáli, přátelé, doma lanýže, že byste si s touhle vzácnou houbou nedovedli poradit? Ne, není to těžké a během minuty vás to naučí naše babské rady. Počkejte si na ně.

0: Babské rady.
1: Což takhle dáci laníš? Laníže, jedlé houby rostoucí pod zemí, jsou spojeny s kořeny stromů a keřů a i proto mají jedinečnou chuť. Rostou v hloubce okolo 20 cm, což stěžuje jejich hledání a vyžaduje to pomoc prasete či vycvičeného psa. Lanížů existuje téměř 200 druhů a hlavními producenty jsou Francie, Itálie a Chorvatsko. Laníže na první pohled nepůsobí příliš sympaticky, mají tvar jako brambora, jejich povrch je hrbolatý, někdy bradavičnatý a barva v odstínech od bělavé po šedočernou. Jejich dužina má výrazné mramorování. Navíc těmto houbám nesvědčí tepelná úprava a v kuchyni se proto používají většinou pouze čerstvé. Jemně nastrouhané nebo nakrájené na tenké plátky skvěle dochutí těstoviny, brambory, risotta nebo smetanové omáčky. Lanížový prach je považován za exkluzivní dochucovadlo, které se do jídla přidává vždy těsně před servírováním.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Tady dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Policie žádá o pomoc se ztotožněním zmateného muže bez dokladů. Záchranář ho našel v Krkonoších. Po střetu s autobusem zemřel včera na Českokrumlovsku motorkář. Hokejisty motoru České Budějovice čekají dnes a zítra přípravné zápasy na novou sezónu. Teploty na jihu Čech vystoupí dnes ke 36 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Policisté pátrají po totožnosti muže, kterého v pondělí našel záchranář v temném dole u pece pod Sněžkou. Ležel poblíž základny zdravotnické služby. Podle policie muž vůbec nekomunikuje, je zmatený a nepředložil žádné doklady. Záchranáři ho převezli do nemocnice, kde vyloučili alkohol i návykové látky. Muž je zarostlý v obličeji, na sobě měl světlemodré riflové kraťasy a hnědé triko. Policie žádá o jakékoliv informace, které by mohly objasnit totožnost muže. Jeho fotografii najdete i na serveru irozhlas.cz. Chýnov na Táborsku vydal zákaz dopouštění bazénů nebo zalévání trávníků pitnou vodou. Vyzývá tak obyvatele k ohleduplnému zacházení se zásobami pitné vody. Informuje o tom na svém webu. Zákaz vydali také například Horní Stropnice u Trhových Svinů na Českobudějovicku nebo Brloch na Českokrumlovsku. Střet autobusu s motorkou zaměstnal večer hasiče v Nahořanech na Českokrumlovsku. Po nárazu začal hořet i okolní les, pokračuje mluvčí zdravotnické záchranné služby Vojtěch Míra.
4: Úterý krátce před 7 hodinou večer vyjížděly naše posádky k dopravní nehodě autobusu a motocyklu v Nahořanech na Českokrumlovsku. Cestující v autobuse neutrpěli žádná zranění, motocyklista bohužel svým zraněním na místě podlehl.
2: Nová výstava Meze času ve Strakonickém muzeu středního Poltaví přibližuje práci malířského rodu Samců a sklářského výtvarníka Karla Bečváře. Umělce spojují Strakonice jako místo jejich narození společně s přírodou jako hlavním motivem. Podle ředitelky muzea Ivany Říhové dílo Karla Bečváře vyniká prací se světlem.
5: Významnou část své profesní dráhy spojil proslulou sklárnou Mozr v Karlových Varech a sklo on z něj dokáže vytvářet lidské postavy, tváře, plastiky, které díky své průhlednosti a světlu působí téměř živě.
3: Sport.
2: Hokejisty extraligového motoru České Budějovice čekají přípravné zápasy dnes od 17.30 s táborskými Kohouty a zítra s mistrem Maxaligy Jihlavou. Mimo hru ještě několik týdnů zůstane zraněný obránce Pavel Pícha. Do přípravy už se začlenila poslední posila Českých Budějovic Parker Bell, který přišel z Calgary. Informuje o tom klub na svém webu.
3: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno, během dne až oblačno, místy se vyskytnou přehánky a bouřky, které mohou být i silné. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů Celsia, na horách ke 32. Slabý vítr převážně západních směrů v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž je vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na Táborsku počítejte ode dneška s uzavírkou silnice 135, ukřížení se silnicí 137 v Sudoměřicích u Bechyně kvůli stavbě kruhového objezdu. Objížďky jsou značeny.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Procestoval přes 40 zemí po celém světě. A co se cestování týče, má své favority, ale taky svá zklamání. I zatím poslední v pořadí už 10. kniha spisovatele a cestovatele Josefa Formánka je o cestě, lépe řečeno o pouti. A nejen o ní jsme si společně v našem vysílání povídali letos na jaře. Reprízu tohoto rozhovoru zařazujeme právě dnes a začneme tradičně už za okamžik, hned po písnice. Zvu vás k poslechu a přeji dobré dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Spisovatel a cestovatel Josef Formánek je naším dnešním hostem. Pane Formánku, vítejte po čase opět v našem studiu. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Už jsem to zmínil v úvodu, vaše zatím poslední kniha vyšla loni v říjnu a nese název Zamilovaný proutník s přeškrtným písmenem R, tedy ve slově proutník, takže zamilovaný poutník. Jak byste ji posluchačům popsal?
2: Je to knížka o tom, o takový velký změně vnitřní, kdy máte pocit, že svět najednou zešednul, je to takový temný místo a vy vlastně všechno to temný zanecháte za sebou a vyrazíte na dlouhou cestu, vyjdete ze své chalupy a ujdete trasu dlouhou 1300 km až do Assisi a během té doby se to ve vás jako celý usadí, to temné období, který bylo. A vy z té cesty přicházíte zpátky do Čech takovej vyrovnanější, klidnější, větším nadhledem, s vírou ve svoji vlastní sílu a vlastně startujete novou etapu života, protože zamilovaný poutník se během poutě do Assisi zamiluje do mladé dívky a sám sobě říká, že to asi jako není ideální jako věc, ale nakonec tu lásku nechá proudit a proto i ten název Zamilovaný poutník.
1: Ten fenomén poutí v posledních letech je značně populární, přispěl k tomu určitě i koronavirus, nicméně je to něco, co láká i vás osobně, pouť dlouhá 1300 kilometrů z Čech až do Assisi.
2: Já jsem rád jezdil na poutě, byl jsem předtím dvakrát, jsem šel do Kompostely, šel jsem vždycky tu portugalskou cestu až do Kompostely a tadyhle to prostě přišlo z nenadání po tom, co jsem se dozvěděl od svý dneska už bývalý ženy, že se chce rozejít a já jsem vlastně tak uvažoval, co značit tím životem a napadala mě různé věci. A nakonec jsem uposlechnul svůj vnitřní hlas, který mě říkal, že je čas se vydat znova na cestu.
1: Myslím, že váš vnitřní hlas často provází i vaše knihy. Je to tak? Je to věc, na kterou dáte nejvíc?
2: Tak člověk by se měl čím je starší naučit poslouchat sám sebe. Jako no. On sám nejvíc ví, co je pro něj dobrý a co mu pomáhá, co mu škodí.
1: Já myslím, že o té cestě k sobě sama se v našem dnešním rozhovoru ještě dostaneme, stejně tak jako k zamilovanému poutníkovi, ale právě v jednom z popisků, které zatím vaší poslední knize stojí otázka, jaké to je být vydán vlastním hladovým srdcem dívce několik nocí v malém úzkém pokoji v Benátkách. Zrovna tedy vy, člověk, který toho procestoval opravdu hodně, údajně, jak jsem zmiňoval, přes 40 zemí světa, tak když byly zmíněny ty Benátky, nabízí se otázka, jaký je váš vztah právě třeba k Itálii?
2: K Itálii mám hezký vztah, mám rád italskou kuchyni, takže jenom kladný vztah mám k Itálii. Vzpomínám si teďka, jak jsme třeba, my jsme měli takovou svoji, jeden bratr mě doprovázel větší kus poutě, tak jsme měli jako svoji píseň jako vlajkovou Jeruzalému a na ní jsme tancovali během poutě. A občas jsme takhle strhli některý lidi, takže vím, že na ulici jednoho města tak jsme strhli lidi na ulici, aby tančili s náma v jednom baru a bylo to moc krásný. Vím, že mě tam ten barman dal tričko italského národního fotbalového týmu, v kterém jsem pak došel zbytek pouti. Jo, vzpomínám na to rád.
1: No, já jsem v úvodu našeho dnešního rozhovoru zmínil i ta zklamání cestovatelská, která jste zažil a nepochybně jich bylo určitě hodně, ale jedním z nich z takových nejsilnějších prý byla Malajzie, kterou jste v jednom z nedávných rozhovorů označil za takové asijské Švýcarsko. Tak proč zrovna Malajzie a proč zrovna Švýcarsko?
2: Malajzie, protože prostě na mě to jako působilo jako velmi uklizená, spořádaná země na italské poměry, relativně jako bohatá. A kde je moc uklizeno a je moc peněz, tak tam zbývá méně času pro dobrodružství, takže z toho důvodu mě to tolik nebralo. Ale já mám rád každou zemi, do které přijedu, rád poznávám nové věci, ale jako Malajzie mě nechala trošku chladnějšího, než obvykle v nové zemi bývám. Ale takhle třeba mě úplně neoslovuje Německo nebo Rakousko. Byť když jsem teda šel teďka tu pouť přes ty alpský údolíčka a hory, tak to bylo, ty vesničky byly velmi malebný jako, a lidi tam byli přátelský ve většině případů.
1: Prý vás tolik neuchvátila ani Amerika.
2: Amerika taky ne, mě prostě takovýhle svázaný země už spoustou nařízení a zákonů, třeba včetně Singapuru, mě už tolik jako nebaví, než že bych tam nechtěl jet, nebo že by mě to nějak jako osobně ubližovalo, ale když si můžu vybrat, tak třeba Indie je volba, u který neuděláte chybu, protože to je tak barevná a nepředvídatelná země, že překvapí každého i zkušeného cestovatele.
1: Takže jste radši, že jste šel tu pouť přes ty Alpy rakouské, než přes ty švýcarské, protože Švýcarsko přeci jenom taky docela čistá, spořádaná země. Asi toho tolik nenabízí v tomhle směru.
2: Tam to bylo i, že jsem jako počítal, abych na té pouti nebyl víc měsíců, než nutně potřebuji k dosažení toho cíle. Já jsem prapůvodně měl chuť dojít až do Jeruzaléma, ale kvůli válce v Izraeli jsem to přerušil právě v Asisi. Takže jsem se jako nakresl tu relativně nejkratší cestu, kterou jde jít. Jako.
1: My se k tomu v průběhu našeho dnešního rozhovoru dostaneme. Slíbil jsem to o té cestě vlastně k sobě sama. Nicméně, když jste zmínil tu pouť, kterou máte čerstvě za sebou, ty zážitky jste přetavil do té nejnovější knihy Zamilovaný poutník. Je to klišé otázka, přiznávám, ale na druhou stranu nelze se nezeptat, co pro vás bylo nejtěžší na té pouti, ať už ve vztahu k tomu nějakému hledání sebe sama, ale samozřejmě ujít takovou vzdálenost pěšky, prostě a jednoduše řečeno, to není žádná sranda.
2: Nejtěžší bylo se přemluvit jako ve chvíli, kdy jsem byl unavený, měl jsem třeba mokrý věci, že třeba víc dnů za sebou pršelo, nebo vlhký věci, stejskalo se mě po dětech, nebo po té mínové lásce. Takže to bylo nejtěžší sebrat ty síly a znova zbalit stán ráno a znova se vydat na cestu. Ale ono vlastně potom zjistíte, že je v tom něco uklidňujícího. Prostě to je takový stejný rytmus té cesty. Zbalíte ráno stán, uděláte si kávu a vyrazíte. A vlastně nemusíte o ničem přemýšlet, nic rozebírat a jenom jdete. Je to takový čistý srdce to je.
1: Já myslím, že v dnešní době na to poměrně hezky sedí takový známý výraz vyjít ze své komfortní zóny. Dá se to tak říct?
2: Třeba taky.
1: Josef Formánek je s námi dnes ve studiu.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Vy jste zároveň člověk, který se hrdě hlásí k tomu, že při cestování rád jíte jídlo v té zemi, ve které zrovna jste, což je logické, ale mimochodem to nabourává takovou tu, řekněme, kanonickou českou představu o dovolené, tak jak ji Češi rádi tráví, třeba v Chorvatsku, to znamená konzervy a plno jídla dovezeného z domova. Řečeno tedy samozřejmě se značnou nadsázkou, ale spíš mě zajímá, které cizí kuchyni vydáváte osobně nejvíc přednost.
2: Tak já mám rád hlavně lehký jídla, barevný, voňavý jídla, pálivější, takže mám rád hodně asijskou kuchyni, mám rád vietnamskou kuchyni, thajskou kuchyni, indonéskou kuchyni, ale mám rád třeba seviče, který se dělají v Jižní Americe, v Chile, nebo třeba v Peru. Mám rád tak jako japonskou kuchyni, sushi, takovou tu těžkou naší, třeba kachnu s knedlíkem se zelím si dám rád jednou za půl roku doma, ale vím, že pak 3 dny nemůžu jíst, jako, protože jsem hrozně se cítím hrozně plný. Jako.
1: A co strava na pouti dlouhé 1300 km?
2: Nikdy jsem nejet vůbec. To je zvláštní, já nepotřebuji i na pouti, když mám jako víry energie, tak nepotřebuji jíst. Když se nenajím ráno, tak nemusím jíst až do dalšího rána. Jakmile se ráno najím, dostanu si žaludek, tak mám potom hlad jako ostatní lidi, a když se nenajím, tak já nemám hlad a nemusím jíst, potřebuji jenom pít. No a někdy jsem jet jenom sušený maso, třeba když jsem přecházel Alpy, kde nebylo si to třeba jako možnost si koupit teplý nějaký jídlo v restauraci. No a když byl čas a byla blízko nějaká restaurace, tak jsem ochutnával místní speciality, no, protože to mám rád, na rozdíl od svýho bráchy, který právě jezdí rád furt do jednoho rezortu v Egyptě, A jediný, co tam jako ochutná, je ta evropská kuchyně dělaná v těch rezortech v rámci All Inclusive. Takže takhle já to nemám. Já mám rád ochutnat tu zemi i na vlastní jako jazykový patro a mám rád navštívit třeba nějakou rodinu a mám rád třeba tam pohybovat stopem a podívat se na ní jinak, než jenom z toho turistického autobusu. No.
1: Kuchař Zdeněk Plorajch říká, že tím, že člověk jí právě i třeba tu cizí kuchyni, tak se vzdělává. Myslím, že to je svatá pravda.
2: Jo, určitě.
1: No a považujete vy osobně sám sebe za dobrého kuchaře?
2: To bych neřekl, ale umím perfektně ten recept. Jsem odkoukal od domorodců v Karibiku krevety dělaný na grillu. Neřeknu recept úplně, protože to je můj recept, který si uchovávám a dávám ho nejlepším přátelům, ale myslím si, že mě třeba už párkrát přátelé řekli, abych udělal zase ty svý krevety. Že jsou jako fakt jako šupavý, voňavý a dobrý. Jako.
1: Já naprosto chápu a respektuji, že to zůstane tajemstvím. Jsem rád, že jste prozradil něco na sebe ohledně svých kuchařských dovedností. Každopádně zpátky k té vaší nejnovější knize, protože lidé se o vás mohou dočíst velmi často, že tu svou druhou knihu, která se nazývá Létající jaguár, jste napsal za 11 hodin ve výluze knihkupectví, což trochu nabádá k tomu si myslet, že psaní knih je ve vašem případě poměrně rychlou záležitostí, tak za jak dlouho jste napsal Zamilovaného poutníka?
2: Zamilovaného poutníka jsem psal asi rok, ale třeba svoji úplně první knížku Prsatýho muže a zloděje příběhu jsem psal 7 let, takže já jsem muž extrém, buď jako hodně dlouhou dobu, anebo hodně krátkou.
1: Nic mezi tím. Teď se konečně dostáváme k jedné z těch otázek, což je vlastně podle mě i jedno z těch zásadních poselství Zamilovaného poutníka, protože, jak už tady několikrát zaznělo, vypráví o pouti, cestě do Azízy, tak se nabízí otázka, co vy a víra? Sám jste několikrát už řekl, že jste poutí šel víc.
2: Já jsem jako silně věřící člověk po jedné noci, která se mě stala, když jsem měl pocit, že na mě mluví Bůh, psychiatři mi to samozřejmě vysvětlili, že jsem měl jenom halucinace náboženského charakteru. Ale pro mě to zůstalo tak, jak jsem to cítil a vnímal tu noc. Takže bych řekl, že jsem tak silně věřící, že až nejsem věřící, že vím, že Bůh existuje a podle toho se snažím nějak chovat a jednat. Chovat se slušně, laskavě k ostatním lidem, držet slovo třeba a snažit se jít životem rovně.
1: Jednotícím prvkem vašich děl je autobiografičnost a zároveň právě neustálé hledání smyslu lidského života, což myslím asi je taky jedna ze zásadních věcí v rámci víry. Tak nemůže třeba člověk jako vy, který navštívil přes 40 zemí světa, říct, že jedním z těch smyslů lidského života je poznávání a neustálé objevování nejen toho svého okolí, ale právě třeba i sebe sama?
2: Na to je jako spousta odpovědí. Mně se líbí ta, že každý můžeme dát tomu svýmu životu odpověď, dát mu naplnit ho smyslem. A myslím si, že smysl dává to dělat něco pro druhý lidi, ať už svojí prací, anebo svojí přítomností ke svým dětem, nebo snažit se prostě tady být. Jak mě řekla jedna paní, já jsem šel přes Rakousko a měl jsem takový poutnický kříž na sobě, ona se mě ptala, kam jdu. Já jsem říkal, že jdu do Jeruzaléma pomodlit se ke zdináčku a ona mě řekla, jestli se tam za ní můžu pomodlit, ať jí Bůh zachová její potřebnost. Tak smysl života třeba je být potřebný druhým jako lidem nebo pro nějakou dobrou věc, kterou vy sám považujete za dobrou.
1: A když jste zmínil, co pro vás bylo nejtěžší na té pouti, tak v čem byste naopak řekl, že vás nejvíc obohatila? A samozřejmě klidně chápu a respektuji, že ta odpověď bude širší a těch věcí mohlo být opravdu hodně.
2: Tak jako bylo to hodně. Za prvý vám ta cesta takhle dlouhá dá jako větší víru sama sebe. Najednou zjistíte, že v podstatě jakoukoliv cestu jste schopný ujít, když vytrváte a prostě nepřestanete jít, že vlastně jsem byl s úžasem jsem zjišťoval, že jsem schopen ujít v podstatě jakoukoliv vzdálenost. Že jenom prostě vytrvat. A dalo mě to na nějaký nadhled, protože najednou ty problémy vidíte jinak, když jsou od vás vzdálený několik set kilometrů. Potom dalo mě to klid, mě to naplňovalo takovým tichým štěstím, jako jenom jít tou krajinou a nemyslet dál, než kam došlápnu prostě jenom vnímat slunce, mraky nad sebou, zpěv ptáků, prostě rozhostí se vám v srdci takový zvláštní příjemný klid. No. Zažil jsem i takový jedinečný okamžiky, že jsem, myslím, že ve městě Špital Enpern jsem sešel pomodlit do jednoho kostela a tam jsem se z ničeho nic, aniž bych to čekal, jak jsem pokleknul na podlahu, tak jsem se rozplakal místo modlitby. A pak jsem chtěl stát a znova jsem se rozplakal. A když jsem chtěl stát po třetí, tak jsem se znova jako rozbrečel. Vůbec jsem netušil, co to jako je, co jsem měl obrovskou jako úlevu. A jeden z bratrů čekal na mě před kostelem a když jsem vyšel, tak jsem mu říkal, nevím, co se to jako dělo, ale mám pocit, že je nám odpuštěno, bratře. Jako cítil jsem hroznou úlevu. Nebo jestli se člověk vybrečel z těch let, kdy mu třeba nebylo dobře, nebo jim prošla nějaká retrospekce třeba na ty události, které ho nějak třeba zranili. Nevím, ale prostě bylo takový hrozně uvolňující. No. Jako když jsem tam v tom klášteře nebo v tom kostele něco tenkrát zanechal.
1: A jak velkou úlevu jste cítil, když jste dorazil právě do cíle, do Asisi?
2: To bylo nádherný, jako já jsem se užíval. Byl západ slunce, takže to Asisi se barvilo takový zlatorůžový. A to město má neskutečný kouzlo. No, užíval jsem si to, no. Jsem taková tichá radost, jako, že jsem tam docházel sám. Nikdo tam u mě nebyl, ale byl jsem fakt jako plný radosti. No.
1: A dá se říct, že Zamilovaný poutník vznikal už právě během té samotné pouti?
2: Jo, psal jsem si během pouti, abych to nezapomněl, ty pocity, nebo co mě běželo hlavou, protože vy si třeba vzpomenete, když to píšete, ale není to pak tak autentický. Stačí si udělat pár poznámek do bloku a pak to můžete rozepsat, ale psal jsem si během pouti, co mě napadalo, co jsem viděl, co mě proletělo třeba hlavou.
1: Nejen o Zamilovaném poutníkovi si povídáme v našem dnešním dopoledním vysílání se spisovatelem a cestovatelem a poutníkem Josefem Formánkem. Teď je čas na krátkou hudební pauzu a za chvíli jsme zpátky.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: chtěl. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Spisovatel, cestovatel a taky poutník Josef Formánek je stále s námi ve studiu. V závěru dnešního rozhovoru si budeme povídat o naší české zemi. I když vlastně nevím, zeptám se úplně jednoduše, cítíte se být doma tady nebo někde jinde?
2: 100% tady, jako po těch spousty cestách po světě jít a nahmatat si v kapse peníze a jenom vlastně už citem, který máte v těch prstách, odhadnout, jaký tam máte mince. Vím, že jsem když byl v Mexiku a vlastně jsem se musel zkoumat, jaký jsou hodnoty, tak tady vlastně šáhnete a víte, nebo slyšíte lidi a víte přesně, o čem se baví, nemusíte se soustředit, překládat si to v hlavě. Víte, když se objednáváte jídlo, co dostanete, tu kopcovitou krajinu Českého středohoří, takový ty malební remízky, políčka, sady, vinice. Je to fakt taková zahrádka.
1: No já se na to ptám i z toho důvodu, protože ve veřejném prostoru často kolují informace, že Česká republika je jednou z nejbezpečnějších zemí na světě. Je to mimochodem podpořené i za tím posledním výsledkem globálního indexu míru, vyšlým závěru minulého roku, ve kterém se Česká republika umístila na 11. místě. Tak předpokládám, že i po těch všech zkušenostech,

0: vlastně, jak dobře se máme v současnosti?
1: Já si myslím, že není to chyba těch lidí, ale možná protože nemají to srovnání, ale spousta cestovatelů se bude souhlasit, že žijeme v super bezpečné zemi, v podstatě super bohatý zemi i. Všichni se máme dobře, všichni máme co jíst, co pít, kde spát, můžeme jezdit na dovolený. To není jako běžný ve zbytku světa. Je tady příjemný klima. Jako, já si myslím, že žijeme fakt na úžasném místě.
0: No, možná ještě, když jste nakousil to klima, tak to taky trošku stočím, protože ta otázka změn klimatu se řeší v současnosti opravdu hodně. Jestli i vy pociťujete tu změnu klimatu, jaký je na to váš pohled a tak dál, protože jste člověk, znovu říkám, který procestoval hodně zemí, například ta Itálie, jsou dny v současnosti, zejména v letních měsících, kdy třeba v Římě stoupá teplota k 45 stupňům Celsia, je to úplně neúnosné, pro vlastně naše prostředí donedávna ještě úplně nepředstavitelné.
1: Cítím, že se to nějak, jako to počasí celkový se mění, každý si vzpomene na to, jaký byly zimy za nás, nebo když já jsem byl malý kluk, nebo dokonce vím, že mě můj táta vyprávěl, že když byl malý, že bylo 2 metry sněhu, když se šlo ke králíkárně. A dneska tam vidíte třeba 20 čísel sněhu, jo.
0: Kolikrát ani ne.
1: No, a když jsem šel naposledy v Itálii a šel jsem do Benátek za svojí milou, která tam za mnou přiletěla, tak vím, že mě zbylo nějak tuším 96 kilometrů. Měl jsem na to 3 dny a předpověď na ty dny bylo 35, 36 a 38, tak jsem si říkal, to bude síla. A byla to síla. Takhle počasí jít v otevřený krajině na rovnoběžný dlouhý italský státovce, kde okolo vás lítají auta minimálně 130-140, tak to bylo takový malý peklíčko, jako takovýmhle bedrům, jako absolvovat skoro 100 kilometrů.
0: Prozradíte posluchačům, kam povedou vaše další cesty?
1: Určitě chci splnit si, co jsem si vytknul, dojít do toho Jeruzaléma. To je samozřejmě navázaný na situaci, jaká bude v Izraeli. Ale jakmile to bude možný, chtěl bych asi si dojít do Neapole, v Neapoli nasednout na loď a připlout do Haify a z Haify jít pěšky do Jeruzaléma a dokončit tak tu svoji pouť, kterou jsem slíbil sám sobě svým vnitřním hlasu.
0: Je pro vás hodně důležité to dokončení jako takové? Je to výrazný symbol?
1: Je prostě jsem jako to považoval za správný a fakt se tam chci poklonit stvořiteli a poděkovat za svůj život, protože je za co děkovat.
0: No, zpátky do našeho českého prostředí, protože my náš dnešní rozhovor přetáčíme. Vy jste dnes v Českých Budějovicích, protože jste zavítal na festival Literatura žije, zanedlouho budete mít besedu se čtenáři. No a protože jsme tedy na jihočeské půdě, lze se nezeptat, i když je to opět hodně klišé otázka, přiznávám, ale jaký máte vztah k jižním Čechám? Já pro zajímavost dodám, že vy jste ze severu Čech původně.
1: Miluji Český středohoří, ale hnedka na druhém místě bych řekl, že jsou jižní Čechy. To je taková Florida České republiky. A hlavně jako proto, že třeba Ota Pavel psal nádherně v jižních Čechách. Vím, že to je destinace, kam jezdím s dětma, sjíždět Vltavu, miluju tady Krumlov a další jako místa. Vím, že s rodičima jsem jezdil do Třeboně. Prostě jižní Čechy mají pro mě punc volna, prázdnin a hezkýho počasí a miluju ty jeho český vesničky a je to tady prima.
0: Krásné a pozitivní zakončení našeho dnešního rozhovoru. Hostem Českého rozhlasu České Budějovice byl spisovatel, cestovatel a taky poutník Josef Formánek. Moc díky za váš čas. Ať se vám daří, ať už vaše cesty povedou kamkoliv. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
0: Vám, milí posluchači, přeji krásný zbytek dne a děkuji za vaši přízeň a pozornost. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: to prostý.
1: Je středa, 5. srpna, krátce před polednem, prožíváme další horký den, který možná schladí i nějaká ta bouřka v jeho druhé polovině. No, uvidíme. A právě o letních bouřkách je i dnešní rozhlasový sloupek Věry Hlaváčkové. Příjemný poslech.
2: Rozhlasový sloupek.
3: Miluju letní bouřky, když se déšť snáší do rozpárené půdy a zavoní to létem, vlhkou zemí a vodou. Lesy se začnou vypařovat, vzduch se ochladí a krásně se dýchá. Někdo má z bouřek strach, bojí se blesku, aby něco nezapálili, hromu, když zaduní, ale já se raduju. Připadám si v tom běsnícím světě nějak svobodná, rozjařená a ta energie ve vzduchu mě činí šťastnou. Hrozně ráda jsem jako malá běhala bosá v loužích. Bouřka mi zuřila nad hlavou a moje máma šílela a křičela na mě, ať jdu pro Boha pod střechu. Vzpomněla jsem si na to při nedávné bouřce na chalupě a zatoužila jsem vyběhnout nahá na louku a zpívat jako bláznivá Viktorka. Nakonec zůstalo jen usnění. V tílku jsem se postavila na déšť a za chvíli mi byla zima. Nohy v mokré trávě se měla špinavé a studené a blesk, který roztrhl nebe kousek od chalupy, mě zahnal pod ochranu hromosvodu. Málem mě to rozplakalo. Už nemám odvahu skákat za letních bouřek přes kaluže. Ale stejně je krásné, když živly zuří. A je to krásné, i když už chcete být v suchu a bezpečí.
4: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

Cesta jinam. Desetidílná rozhlasová četba ze stejnojmenné novely českobudějovického spisovatele Jiřího Šestáka. Vyprávění o naivním chalupaření, šumavské přírodě a normalizaci všedního dne na konci reálného socialismu v interpretaci samotného autora. Poslouchejte v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice od pondělí 3. do pátku 14. srpna. Každý všední den krátce po 18. hodině.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Polední vyzvánění nás dnes zavede na Křemešník u Pelhřimova. Zazní souzvuk malého barokního a novodobého ocelového zvonu z věže poutního kostela Nejsvětější Trojice. Barokní zvon s hlavním tónem C3, průměrem 37,6 cm a hmotností přibližně 30 kg, ulil roku 1776 Josef Perner v Českých Budějovicích. Druhým hlasem je ocelový zvon z roku 1943 s hlavním tónem H2, průměrem 47,5 cm a hmotností kolem 50 kg. Jeho autorem je Rudolf Manoušek starší z Brna Husovic.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Do měsíce narazil dnes asi čtyřtunový kus vesmírné rakety. Kráter budou zkoumat vědci. Prázdninové opravy v českobudějovických školkách a školách jsou zaměřené na snížení energetické náročnosti. Mistrovství České republiky v bezmotorové akrobacii dnes začíná v Jindřichově Hradci. Zítra se na jihu Čech dočkáme mírného ochlazení. Teploty vystoupí maximálně k 29 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Na povrch měsíce spadl čtyřtunový kus rakety Falcon 9. Poslední rok nekontrolovatelně cestoval vesmírem. Dopad zanechal na povrchu několik desítek metrů široký kráter. Srážku sledovali nadšenci a experti z celého světa. Teď budou zkoumat, jak náraz ovlivní lunární povrch. Výsledky by mohly pomoci s vývojem měsíčních základen. Během letních prázdnin se školy a školky tradičně opravují a modernizují. K největším akcím v Českých Budějovicích patří práce ke snížení energetické náročnosti v mateřské škole Zejerova, které začaly loni. Jak informovala mluvčí magistrátu Jitka Brůha-Velclová, u budov se zateplují obvodové pláště, vyměňuje střešní krytina a instalují se elektricky ovládané předokenní žaluzie. Celkové náklady jsou 98 milionů korun. Další snížení energetické náročnosti se týká mateřské školy Nerudova, kde jsou tři zděné budovy, pocházející ze 60. let minulého století. Na střeše jednoho z pavilonů budou umístěny fotovoltaické panely. Práce za 90 milionů korun budou pokračovat příští rok. V základní škole Nerudova se opravuje elektroinstalace, pracuje se také v základní škole Máji 1. Tropická vedra nejčastěji přináší zdravotní zátěž dětem, seniorům a lidem s chronickým onemocněním. Upozorňují na to lékaři. Mezi ohroženou skupinu podle nich patří také lidé bez domova. Například v Jihlavě se teď většina klientů ukrývá před přímým sluncem v azylovém domě.
2: Má to na mě hrozný vliv a jsem úplně hotový, celý den, fakt si sám.
3: Martin Chaloupecký tráví poslední dny v jihlavském azylovém domě. Ven na dvorek si chodí jen do stínu zakouřit. Zdravotní potíže klientů potvrzuje i sociální pracovník David Rydlo.
4: No tak určitě, když tady máme starší klienty, tak na ty to působí, jo, že jsou takový unavenější. K nám chodí i lidi třeba, co bydlí na skvotu, si vyloženě načepovat vodu do petky.
3: Podle Českého hydrometeorologického ústavu by mírné ochlazení mohlo přijít až ve čtvrtek. O víkendu se teploty mají opět vyšplhat ke 30 stupňům. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas. Sport.
0: Bezmotorové kluzáky zaplnily letiště v Jindřichově Hradci. Dnes tam začíná mistrovství České republiky v bezmotorové akrobacii. Potrvá do soboty. Pokračuje organizační ředitel závodu Krištof Urban z jindřichohradeckého letiště.
5: Bezmotorové létání to je taková královská disciplína, řekněme, protože na rozdíl od motorového létání, tak máte de facto na všechno jeden pokus. A co se týče bezmotorové akrobacie, tak to je opravdu jedna z takových speciálních disciplín v letectví. Musí pracovat i hodně s prostorem a musí mít opravdu dobrý odhad. Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1014 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech polojasno až oblačno, místy se vyskytnou přehánky a bouřky, které mohou být i silné. Teploty budou mezi 33 a 36 stupni Celsia, na horách do 33. Slabý vítr převážně západních směrů v bouřkách přechodně zesílí. V noci klesnou teploty na 22 až 19 stupňů. Ve čtvrtek očekávejte oblačno až zataženost. S četnými přeháňkami a bouřkami i silnými. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách maximálně k 25. Slabý během dne mírný, západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude opět vysoká.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme v tuto chvíli hlášenou žádnou dopravní nehodu. Pozor, dávejte na silnici 24 u Majdaleny na Jindřichohradecku. Silničáři tam pracují na úpravě keřů a stromů a provoz je omezen. Pracují na stejné silnici také mezi Třeboní a Lomnicí nad Lužnicí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
7: 12 hodin, k tomu bezmála 7 minut. Český rozhlas České Budějovice ve středu 5. srpna roku 2026 právě nyní začínají písničky pro radost. Těmi vás provede a hezké poledne ze studia přeje Luboš Voráček. Hned v úru jsou připraveni Babouci a budou hrát také do Soběnova a také do Příbrami. V Příbrami má 67. narozeniny paní Hanka Čámská a přišlo nám hned několik přání. V tom prvním se píše: Naše milá maminko a babičko, posíláme ti z Budějovic písničku nejen pro radost a pro potěšení, ale hlavně proto, že dnes slavíš své krásné 67. narozeniny. Posíláme ti písničku, co zahřeje tě na srdíčku. Bude totiž od Babouků. Když ji zahrají Valčík Polku, nepromarni ani chvilku, dokola hned tanečníky vem a protančete celý den. My ti přijdeme přát hodně štěstí a zdraví vinčovat, aby si vždy šťastná byla a se všemi se stále veselila. Vše jen to nejlepší, hodně pevného zdraví, štěstí, lásky, pohody a spokojenosti do dalších let, ze srdce přejí všichni, co tě mají rádi. A vnučky Adelka a Natálka posílají babičce pusinku. To bylo první přání pro paní Hanku Čámskou do Příbramy k 67. narozeninám. V tom druhém se píše: Prosím o zahrání hezké písničky od Babouků pro paní Hanku Čámskou z Příbramy, která právě dnes oslaví krásné 67. narozeniny. Hanka je starostlivá maminka, babička, přítelkyně, milá kamarádka, milující vnoučátka a hezkou dechovku. Milá Hanko, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z nejbližších a setkání na dechovce, ještě aspoň ve stovce. To přeje rodina, fanklub Doubravanky, kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou a všichni, co tě mají rádi, jak píše za všechny pan Láďa Hřídel. To je druhé přání. A v tom třetím přání pro paní Hanku Čámskou do Příbramy k 67. narozeninám se píše: Hanko, my ti přejeme k narozeninám vše nejlepší. Štěstí, spokojenost a hodně zdraví. Také mnoho radosti ze svých vnoučat. Dále hodně protančených večerů při jihočeských dechovkách. To přejí písaříkovi z Radče. Tak paní Hance Čámské do Příbramy k 67. narozeninám za okamžik zahrají Babouci a budou hrát také do Soběnova. Tam 65. narozeniny má paní Marie Gondeková. A k těmto půlkulatým narozeninám přeje obec a také sbor pro občanské záležitosti v Soběnově všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. K 65. narozeninám do Soběnova pro paní Marii Gondekovou a také do Příbramy k 67. narozeninám pro paní Hanku Čámskou teď budou hrát Babouci Zaniklou studánku.

Sotva v písničkách pro radost dohráli Bobouci, připravená už je Šumavanka Václava Rožbůda, aby zahrála jednak do Dolního Záhoří a také do Žernovic. A s přáním začnu v Žernovicích, tam 70. narozeniny má paní Alena Trůblová. A k nám přišlo přání a psaní, ve kterém se píše. Vážená redakce, prosím o gratulaci pro paní Alenu Trůblovou ze Žernovic na Prachaticku, která právě dnes slaví 70. narozeniny. Alenko, dneska narozeniny máš, doufám, že panáčka si dáš. Dlouhá léta, hodně zdraví, ať tě život pořád baví. Ke kulatým narozeninám hodně štěstí, pohody, lásky a všech kolem sebe, méně práce a více klidu, ale hlavně moře a moře zdravíčka do let příštích. Za obecní úřad, kamarády naší malé vesničky a všechny, co tě mají rádi, z celého srdce přejí Jaru a Maru. To bylo přání do Žernovic k 70. pro paní Alenu Trůblovou, ale Šumavanka bude hrát také do Dolního Záhoří, kde rovněž 70. narozeniny má paní Helena Hrušková. A tak obecní úřad Záhoří přeje do dalších let paní Hruškové vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Pro paní Helenu Hruškovou do Dolního Záhoří k 70. a ke stejnému výročí do Žernovic také pro paní Alenu Trůblovou bude hrát Šumavanka píseň V zahrádce dvě růže.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: V písničkách pro radost už je připravena zahrát Doubravanka, do Chrobol a také do Nové Vráže. S přáním začnu v Nové Vráži, kde 75. narozeniny má pan Josef Kučera. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a elánu do dalších let panu Kučerovi přejí zástupci obce Vráž s panem starostou a k přání se také připojují členky kulturní komise a také hasiči z Vráže. Do Nové Vráže za chvilku Josefu Kučerovi k 75. nám zahrajeme, ale ještě tu mám také přání do Chrobol, kde 77. narozeniny má paní Dagmar Macháčková. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše: Vážené rádio, prosíme o zahrání písničky pro paní Dagmar Macháčkovou z Chrobol k narozeninám a přali bychom si písničku od Doubravanky, kde se touláš písničko. Dáše, přejeme hodně zdraví a moře štěstí. Za odehrané přání děkujeme, jak píší Ženíškovi. Do Chrobol k 77. narozeninám pro paní Dagmar Macháčkovou a také do Nové Vráže, kde 75. narozeniny má pan Josef Kučera, bude hrát Doubravanka, kde se touláš písničko.

písničkách pro radost dohrála Doubravanka připravené malá muzika na uše Pepíka. Bude hrát také do Nových Hradů, kde 80. narozeniny má paní Aneška Kučerová. Do dalších let přeje za město Nové Hrady paní Kučerové všechno nejlepší a hodně zdraví a pohody pan starosta města. Tak paní Anešce Kučerové do Nových Hradů k 80. nám za okamžik zahrajeme, ale ještě tu mám také přání pro paní Marii Janovou, která právě dnes se také rovněž dožívá 80 let. Vše nejlepší a hlavně hodně zdraví do dalších let přejí oba synové s rodinami. Paní Marii Janové k 80. nám a také Anešce Kučerové k 80. narozeninám do Nových Hradů bude hrát malá muzika na uše Pepíka, píseň Namluvil jsem si.

Malá muzika na uši Pepíka dohrála a Krajanka je připravena zahrát také do Sepekova, ale v písničkách pro radost nejprve popřejeme do Spolí. Ve Spolí 80. narozeniny má paní Miroslava Mašková. A přišel k nám dopis, ve kterém se píše, žádáme o zahrání písničky pro paní Miroslavu Maškovou ze Spolí, která právě dnes, 5. srpna, oslaví životní jubileum 80 let. A tak zástupci obce Libín s panem starostou přejí paní Maškové k životnímu jubileu a do dalších let hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a osobní pohody. Paní Miroslavy Maškové do Spolí k 80. nám za okamžik bude hrát Krajanka a bude hrát také do Sepekova, kde 80. má pan František Doubek. Český svaz chovatelů v Sepekově přeje svému členu Františku Doubkovi k jeho 80. narozeninám hodně zdraví, spokojenosti v životě a také hodně vitality v provozování svého chovatelského koníčku. František je dlouholetým a činorodým členem sepekovské organizace. A tak mu přejeme, aby se s námi mohl i nadále ve zdraví scházet na našich akcích. Za všechny sepekovské chovatele mu přeje pan František Přibyl. Tak pro pana Františka Doubka do Sepekova k 80. narozeninám a také k 80. nám do Spolí pro paní Miroslavu Maškovou bude hrát Krajanka Májový deštíček.

Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi

0: příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
5: A v písničkách pro radost už jsou připraveni zahrát skutečtí hasiči, a to jednak do Dolních Němčic a také do Jistebnice. A s přáním začnu v Jistebnici, kde 80. narozeniny má pan Jaromír Novák. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše: Pozdrav do Jistebnice patří Jaromíru Novákovi k jeho 80. narozeninám. Míra je dlouholetým členem místních hasičů. Za svoji práci ve sboru mu bylo uděleno hned několik vyznamenání a ocenění. Míra býval velice aktivním členem jistebnických hasičů. Milý Míro, do dalších let stále zdraví, štěstí a radost z vnoučat přejí tobě a připíjejí ti hasiči z Jistebnice. Jak se píše v tom přání? Tak panu Jaromíru Novákovi do Jistebnice k 80. bude hrát za chvilku píseň hasičskou tematikou, ale bude hrát také do Dolních Němčic, kde 80. má pan Stanislav Vala. A v tom přání pro pana Valu se píše: Milý tatínku, přejeme ti štěstí v životě a život ve zdraví. Ať máš dost sil, chuti a odvahy jít životem tak, jak to cítíš sám. K jubileu gratuluje dcera s rodinou. Tak tady do Dolních Němcic k 80. pro pana Stanislava Valu a také do Jistebnice, kde 80. narozeniny má pan Jaromír Novák, budou hrát skutečtí hasiči píseň Oheň hasiči jedou.

Skutečtí hasiči dohráli, připravená je pražská kapela Petra Finka, aby zahrala do Hornosína u Blatné, kde 86. narozeniny má pan Karel Mašek. V dopise, který k nám přišel, se píše: vážená redakce, jménem všech zástupců a spoluobčanů obce Hornosín bych vás chtěla požádat o písničku pro pana Karla Maška, který právě dnes oslaví 86. narozeniny. Do dalších let mu přejeme pevné zdraví, mnoho životního elánu a pohody, jak píše paní Čtveráková. Panu Karlu Maškovi do Hornosína u Blatné k 86. narozeninám bude hrát pražská kapela Petra Finka píseň Čechy krásné, Čechy.

pražskou kapelu Petra Finka ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice v písničkách Pro radost teď nahradí krajanka, která bude hrát jednak do Strunkovic nad Blanicí, potažmo do Protivce, ale také do Albrechtic nad Vltavou. A s přáním začnu v Albrechticích nad Vltavou. Právě dnes, 5. srpna, oslaví významné životní jubileum paní Růžena Maříková z Albrechtic nad Vltavou. A tak všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let přeje obecní úřad v Albrechticích nad Vltavou. Paní Růženě Maříkové za okamžik zahrajeme, ale ještě předtím to mám také přání pro pana Josefa Jeřábka, který se rovněž dožívá 85 let v Protivci. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše: dnes, 5. srpna, se dožívá významného jubilea životního 85 let pan Josef Jeřábek z Protivce u Strunkovic nad Blanicí. Léta nezastavíš, co bylo nevrátíš, vzpomínky ber s rezervou, do budoucnosti se pusť s vervou. Nestrácej čas, dělej, co tě baví, připijíme na tvé zdraví. Do dalších let přejeme především pevné zdraví, štěstí, pohodu a boží požehnání. To všechno přeje syn Josef, dcera Marcela s manželem Jardou, vnoučata Ondra, Lenka s manželem Petrem, Ivana s Martinem, také Michal a ještě pravnoučata Péťa s Aničkou a Majda se Simonkou. Ti všichni přejí do Protivce u Strunkovic nad Blanicí k 85. narozeninám panu Josefu Jeřábkovi. A krajanka, teče potůček bublavý, bude hrát také do Albrechtic nad Vltavou, kde 85. narozeniny má paní Růžena Maříková.

0: Dost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A v písničkách pro radost je připravena zahrát Nektarka jednak do Příbrami, ale také do Bílkova. A s přáním začnu nedaleko Dačic právě v Bílkově, kde 88. narozeniny má paní Marie Křížková. A k nám přišel dopis a ten začíná. Zdravíme do Českobudějovického rádia. Prosíme o písničku pro naši maminku, babičku a prababičku k jejím krásným narozeninám. Milá maminko, přejeme pevné zdraví, štěstí, radost ze života a boží požehnání. Děkujeme za lásku, vychování a péči o nás čtyři děti, na které si zůstala sama. Také za pomoc při výchově vnoučat. Moc si toho vážíme a máš náš velký obdiv. Máme tě všichni rádi. Písničku posílají čtyři děti s rodinami, 7 vnoučat s rodinami a ještě pravnoučata Lucinka, Adámek, Verunka, Milánek, Lilianka, Maruška, Tomášek a k tomu 2 Elišky. Ty posílají prababičce pusu. K přání se také připojují Hana a Jirka Klementovi s dětmi Matyášem a Štěpánkou. To bylo přání pro paní Marii Křížkovou do Bílkova u Dačic k 88. narozeninám, ale 88. narozeniny má v Příbrami také pan Zdeněk Pučálka. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí a zdraví přeje Pavel, jak se píše v tomto přání do Příbrami. A právě tady do Příbrami k 88. pro Zdeňka Pučálka a také do Bílkova u Dačic k 88. narozeninám pro Marii Křížkovou bude hrát Nektarka, píseň v Jihočeském kraji.

A v písničkách pro radost je ještě připravená zahrát Sebranka, a to jednak do Chřešťovic, ale také do Tábora. V Táboře 85. narozeniny má paní Maruška Palejová. A v tom dopise ručně psaném, který k nám přišel, se píše, abychom zahráli pro maminku, babičku a prababičku paní Marušku Palejovou z Tábora, která právě dnes slaví 85. narozeniny. A ten dopis pokračuje. A přejeme jí všechno nej. Hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a také osobní pohody. To přejí děti s rodinami, vnoučata a pravnoučata, Tereska, Martínek, Nikolka a Lukášek. Paní Marie Palejové má hrát od Sebranky Maminčin den, ta píseň je připravená a bude hrát také do Chřešťovic pro paní Marie a Josefa Bicanových k výročí 65 let společného života. A v tom dopise, v tom přání pro manžele Bicanovi se píše: z celého srdce jim přejeme do dalších společných let hlavně zdraví, pohodu a spoustu radosti z vnuček Zoe a my. Děkujeme vám za lásku, péči, trpělivost a krásný domov, který jste nám vytvořili a kam se stále rádi vracíme. Jste pro nás vzorem a také důkazem, že opravdová láska existuje. Ať vás i nadále provází radost, tolerance, porozumění a také spokojenost. Máme vás moc rádi, píší syn Vladimír s rodinou a dcera Lenka s rodinou. Do Chřešťovic k 65. výročí společného života pro paní Marii a Josefa Bicanových a také do Tábora pro paní Marii Palejovou k 85. narozeninám bude hrát Sebranka Maminčin den.

Dnešní písničky pro radost se dostaly do závěru, dobu k závěru, ale ještě připomenu také obsazenost našeho pořadu. Ještě v srpnu je stále volno. 28., 29., 30. a pak ještě 31. srpna. Jinak objednávat můžete na našich internetových stránkách www.budějovice.rozhlas.cz v sekci písničky pro radost. A teď ještě pozvánka za písničkou. V Mladějovicích na Strakonickou vystoupí v sobotu 8. srpna od 14 hodin na sportovním hřišti kapela Nektarka v rámci akce Odpoledne s dechovkou. V sobotu bude také veselo v Bernarticích, od 14 hodin bude hrát toulavá kapela B Quintet, myslivecká kapela Atlas a také malá muzika na uše Pepíka. A ještě také pozvánka na Lipkovanku. V sobotu bude Lipkovanka od 14:30 odpoledne hrát v Dolních Heřmanicích u Velkého Meziříčí a v neděli 9. srpna pak Lipkovanka bude hrát v Suchdole nad Lužnicí v rámci pouťového koncertu. No a víc už toho opravdu nestihneme. Tak Luboš Voráček, děkuji za vaši pozornost, přeji hezký den a ještě jednou všem Oslovencům všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Lékárny budou moct kvůli nedostatku léků na rakovinu prsu vydávat i neregistrované přípravky. Rada města Český Krumlov schválila veřejnou zakázku na projekt nového akvacentra. Chýnov na Táborsku vyzval své obyvatele k maximálnímu šetření zásob pitné vody. V noci klesnou teploty až na 19 stupňů, zítra naměříme nejvýše 29. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Kvůli nedostatku léků s látkou tamoxifen pro pacientky s rakovinou prsu budou moct nově lékárnici vydávat i neregistrované přípravky. Distributoři je budou do Česka dovážet z ostatních zemí Evropské unie. Povolili to Ministerstvo zdravotnictví společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Reagují tak na dlouhodobý nedostatek léků s tamoxifenem. Dovezené přípravky lékárnici rozdělí do individuálních balení pro jednotlivé pacientky, říká ředitel lékové ústavu Tomáš Boráň.
2: Toto opatření má v podstatě dvojí efekt. První, že menší počet balení budeme schopni rozdělit mezi více pacientek, a ten druhý efekt, že pacientky nebudou muset v lékárnách nic doplácet, protože pojišťovny už nyní mají nastavené mechanismy, jak hradit v podstatě individuálně připravené léčivé přípravky.
0: Opatření by mělo platit minimálně do konce srpna, než se dodávky léků stabilizují. Inflace v Česku zrychlila. V červenci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,7%. To je o 0,2% bodu víc než v červnu. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu. Nejvíc podle statistiků meziročně zdražovaly služby. Naopak nealkoholické nápoje a potraviny zlevňovaly. Radní v Českém Krumlově schválili zadání veřejné zakázky na projekt nového akvacentra v Českém Krumlově. Rozhodli o tom na svém pondělním jednání. Předpokládané náklady na výstavbu jsou 550 milionů korun. Původní budova shořela v září roku 2024. Informace doplňuje starosta z hnutí ANO Alexandr Nogrády.
3: Bude se jednat o zakázku typu design and build, kdy vítězný uchazeč bude zodpovědný nejen za stavbu, ale i za detailní projektování a přípravu stavebního povolení.
0: Chýnov na Táborsku vydal zákaz dopouštění bazénů nebo zalévání trávníků pitnou vodou. Vyzývá tak obyvatele k ohleduplnému zacházení se zásobami pitné vody. Informuje o tom na svém webu. Zákaz vydala třeba taky obec Horní Stropnice u Trhových Svinů na Českobudějovicku a nebo Breloch na Českokrumlovsku.
1: Počasí.
0: V noci se ochladí až na 19 stupňů. Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo s četnými přeháňkami a bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 a 29 stupni. Na horách naměří nejvýše 25. Slabý během dne místy mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. A biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Auto se srazilo se zvěří na silnici 24 u Frahelže na Jindřichohradecku a na silnici 3 u obce Roudná na Táborsku je neprůjezdný jízdní pruh, v délce 100 metrů je vysypané obilí. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
4: Na všech olympiádách, kterých se zúčastnil, bral cenný kov. V Paříži pod pěti kruhy vybojoval první zlato. Je také pětinásobným mistrem světa a přes půl roku i tatínkem. Kajakář Josef Dostál je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Alex a host zavítal Josef Dostál, kajakář, olympijský vítěz z roku 2024. Můžu vám říkat Josefe? Jak vám vlastně říkají Josefe, Pepo?
1: Říkají mi i Josefe, i Pepo, ale upřednostňuji Josefe.
0: Josefe? Hmm. A máte nějakou přezdívku Josefe?
1: Nemám žádnou.
0: Nemáte? Jak vám říkali ve škole třeba?
1: Pepo, Josefe moc ne, to vlastně začala mi říkat tak až partnerka před pár lety a mně se to líbilo, že to je víc mužnější než nějaký Pepik, tak Josef je takový hezčí.
0: Tak sedí to i k vaší vysoké, urostlé postavě. Kolik měříte?
1: 202 cm.
0: Má taková výška výhody pro kajak?
1: Určitě má, mám delší ruce než ostatní soupeři. Došáhnu si dál pro záběr, i ten provedu déle než oni, ale má to i velké nevýhody, které jsou spojené s váhou mě, mýho těla, kterou vlastně pak musím i sám uvést.
0: Neuvažoval jste nebo nezamýšlel jste třeba dříve v mládí, v dětství nějaký jiný sport, kde je vyloženě výška žádaná? Jako volejbal, basketbal a tak?
1: Tak vyzkoušel jsem spoustu různých sportů. A takhle jsem vlastně vyrostl až v nějakých 16-17 letech, když už jsem se plně věnoval rychlostní kanoistice. Ty sporty mi nešly, nebavily mě a zvítězila vlastně ta kanoistika hlavně kvůli srandě, která u vody je, a taky díky tomu, že mi to vlastně šlo už od začátku.
0: Měl jste přirozený talent, dá se to tak říct?
1: Moje největší výhoda než talent bych řekl, že byla ta, že můj tatínek byl trenérem rychlostní kanoistiky a on už mě do toho kajaku posadil v velmi útlém věku a naučil jsem se pádlovat, získal jsem perfektní cit pro vodu, což si myslím, že je teď mojí největší výhodou oproti jiným soupeřům.
0: Četla jsem, že jste byl v kajaku už v Peřince, nebo ještě v Peřince, tak. Takže to vás tam asi neposadil, to vás tam spíš tatínek položil, odložil.
1: To je takový zvyk mezi vodáky, že když jedete z porodnice, tak vezmete miminko, stavíte se na loděnici, odložíte ho tam, uděláte mu fotku a pokračujete dál. Ale poprvé v kajaku jsem seděl někdy ve 3 letech, kdy mě taťka vzal na takovou malou projížku a já jsem se okamžitě cvaknul.
0: Cvaknul, to znamená, že jste se převrátil.
1: Ano. Ano, já už mluvím trochu tou vodáckou hantýrkou.
0: Jo, já se když tak zeptám, kdybych nerozuměla. Vy sám máte syna už přes půl roku, tak také jste ho vezl z porodnice rovnou, jste ho položil na kajak, nebo ne?
1: Nebylo to rovnou z porodnice, ale nějaký asi v prvním nebo v druhém týdnu jeho života jsem ho opravdu položil do kajaku. Máme z toho krásný i video, který svýho času bylo dost velký virál na sociálních sítích.
0: Zůstaň mi ale ještě u vašich začátků. Vy jste sám říkal, váš tatínek byl trenér kanoistiky, zároveň ale sochař, vaše maminka volejbalistka a jazzová zpěvačka, takže takový umělecko-sportovní směr. Něco z toho uměleckého proudu nebo zaměření vám zůstalo? Nebo zůstalo? Na vás zanechalo nějaké stopy?
1: A řekl bych, že svým způsobem trochu ano. My, když jsme se sestrami byli malí, tak nás rodiče nutili do rozvoje nejenom těla, ale i ducha, takže jsme museli absolvovat nějaký hudební nástroj, k tomu sport a vlastně kvalitní vzdělání. Já jsem chodil na kytaru, nesnášel jsem to, zkoušel jsem chodit i do výtvarky, do keramiky, taky mi to moc nešlo, ale musím říct, že dneska už si na tu kytaru zahraju rád. A jsem teda docela i vděčný rodičům, že mě do toho nutili tenkrát, protože synáčkovi mýmu se to moc líbí, když hraju.
0: A jednou třeba budete nutit vy jeho hrát.
1: To je jasný, buď to budu já, nebo ségra, která má perfektní hudební sluch a hraje na spoustu nástrojů.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hosti povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Už jsme v minulém vstupu jste zmínil, že jste do kajaku zamířil jako 3letý, tedy že jste si do něj opravdu sednul. Váš tatínek byl trenérem kanoistiky. Sám jste říkal, že možná jednou budete svoji ratolest nutit hrát na nějaký hudební nástroj, ale co ten kajak? Povedete ho k tomu?
1: Myslím si, že by byla velká škoda, aby neuměl jezdit na kajaku. S maminkou se ho budeme snažit naučit pádlovat, ale to, jestli si ten sport přímo vybere, to už záleží na něm. Takže ano, bude muset umět pádlovat, nebude se tomu muset věnovat profesionálně.
0: Nebude muset. Dobře. A jak vás vlastně změnilo otcovství ve vztahu ke sportu, k tréninkům, k závodům? Změnilo se něco?
1: No, změnilo. Já teďka, to je trošku problém, s kterým se momentálně potýkám, protože ono se na to moc nejde připravit. Samozřejmě člověk slyší pár rad před tím, než to miminko má, pak se ale všechno změní. A vlastně ta největší změna je v tom, že ten volný čas musím se naučit ho líp využívat k regeneraci od toho pádlování. Totiž musím zkrátit trošku vycházky na rybách, nesmím tam zůstávat do noci před domu tak unavený, že nejsem schopný postarat se v uvozovkách sám o sebe, ale musím přijet tak, abych byl schopen se zvládnout postarat ještě i o miminko. No a to je asi ta největší změna. Ještě s tím, že vlastně partnerka nezůstala doma na mateřský, ale vrátila se zpátky hned ke sportu, takže se snažíme to tak trošku pytlíkovat, aby měl Jonatánek dost lásky rodičovský, ale aby i maminka se mohla v té její kariéře nějak dál posouvat.
0: Má v tom vaši podporu, nebo řekněme, jste třeba zpočátku trošku bojovali s tím, že jste si přála, aby zůstala doma?
1: Mám moji 100% podporu, protože vím, že když bude spokojená ona, tak bude spokojený i miminko a já. Takže když by to možná bylo jednodušší, kdyby zůstala doma, tak vím, že bych rozhodně nebyl šťastnější.
0: Jméno Jonatán je neobvyklé jméno, ale je to krásné jméno. Kdo ho vymyslel?
1: No, my jsme se na něm shodli s Aneškou už pár let dopředu. Měli jsme vybraný asi top 3 jména pro kluky i pro holky, takže když přišla informace, že to bude kluk, tak jméno měl jasný. Jeli jsme takhle jednou v Itálii ze soustředění v autě, tak jsme se bavili o jménech, hráli jsme takovou hru, říkám jí abeceda, že na každý písmenko se z nějakého tématu snažíme vymyslet co nejvíc třeba jmen nebo zvířat, ryb, ptáků a tak. No a oběma se nám velmi zalíbilo jméno Jonatán, i když si to některý můžou spojovat s psem paní Kadrnoškové, nebo s...
0: Rejček Jonatán.
1: Přesně tak. Já jsem tu písničku třeba do té doby neznal, ale je moc hezká a myslím si, že na našeho Jonatána moc sedí, protože to je neuvěřitelně vysmátý dítě.
0: Říká Josef Dostál, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál. Máme teď konec ledna. Jak trénuje kajakář v zimě?
1: Musím říct, že ne na vodě. Teďka jsou venku tak nehostinné podmínky, že by ten trénink za moc nestál. I kdybychom to zvládli, tak by nepřinesl mnoho užitku, protože ten náš sport je velmi komplexní na techniku. Ta je velmi důležitá a přece jenom svaly jsou v těch teplotách stuhlý a nezapojují se tak, jak by si člověk přál. Takže většinou chodíme na pádovací trenažery, které jsou uvnitř místnosti, potom chodíme do posilovny, chodíme běhat a občas jedeme i na soustředění na běžky.
0: Kdy se tedy potom dostáváte k vodě? Kolik musí být třeba venku stupňů?
1: My máme takovej fígl na to, jezdíme většinou v půlce února do zahraničí, do tepla, do teplých krajin, abychom právě mohli, nebo abychom měli tu možnost konkurovat jižním státům na mezinárodních závodech. No a tam se ty teploty pohybují od 15 stupňů nahoru.
0: Takže v půli února se chystáte pryč a kam to bude?
1: Chystáme se do Kalifornie.
0: Takže Spojené státy americké, tak to musíte řešit i časový posun 9-hodinový.
1: Je to tak.
0: Jak to probíhá, ta aklimatizace?
1: Tak s ohledem na to, že já už jsem tam byl asi 25krát přímo v Kalifornii, tak už jsem na to docela zvyklý. Samozřejmě člověk prvních pár dní je trošku jak přejetej i po té dlouhé cestě. Ono, vemte si ten 12-hodinový let, ten nejdelší, když člověk mýho vzrůstu, připomínám, že mám 202 cm, asi 115 kg, absolvovat v ekonomii je velmi nepohodlné, tak se člověk z té cesty pak sbírá, no ale naštěstí tam bývají velmi příjemné podmínky, takže se z toho dostanu během třeba 2-3 dní a pak už můžu trénovat naplno.
0: Pojede s vámi Jonatán?
1: Pojede.
0: Jak tam budete dlouho? Jak dlouho trvá tohle soustředění?
1: Jedeme tam na 3 týdny až měsíc. Právě partnerka tam s miminkem jede trošku na kratší dobu, protože ona je z jiného střediska, z jiné tréninkové skupiny, má ten trénink trošku jinak. A pak jede jindy na další soustředění, takže z tohohle pohledu bude opouštět Ameriku dřív.
0: Pojede na jiné soustředění a tam zase pojedete s ní vy. Ne?
1: Je to tak.
0: Aby mohli Jonatán.
1: Ano, ano.
0: Jak se vlastně žije dvěma takovýmto sportovcům ve stejném sportovním odvětví? Mluvíte i o něčem jiném nebo jenom o vašem sportu? Je to výhoda?
1: My jsme nedávno vedli, já se trošku v tom dostanu ochlikou. My jsme asi jediný sportovní pár, který má miminko a oba dva dál aktivně sportujou. O nikom dalším moc nevíme. Je to namáhavý, ale myslím si, že to opravdu stojí za to. Co se týká hovorů o kanoistice mimo tréninky, tak ty se blížejí nule. My skoro o kanoistice nebavíme, pouze když řešíme to, jak si ten druhej měl, jak si vyprávíme, jaký ten daný den byl, ale jinak, že bychom rozvíjeli, řešili závody, to je skoro vůbec.
0: Musíte se někdy třeba nutit do tréninku? Chce se vám vždycky oběma?
1: Ne, jasně, že ne. Já myslím, že tak 3/4 tréninku tam chodím rád a čtvrtka je pak fakt strašná, kdy se mi nechce, jsem unavený, nebaví mě to, ale to je právě to, proč jsem se dostal na vrchol, protože jsem to dokázal překousnout a i když se prostě každý den není o tom udělat si nový rekord. Je to o tom, že i když se vám nechce, tak prostě jdete a zvládnete to.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s kajakářem Josefem Dostálem, který na závodech slaví jeden úspěch za druhým. Máte nějaký rituál, který pokaždé děláte, než jdete k jezeru?
1: Nemám.
0: Ani přímo potom v kajaku?
1: Jako dřív jsem nějaký měl, ale zjistil jsem, že mě vlastně otravujou, protože na ně musím myslet. A když jsem ho třeba vynechal za ten závod pak taky dobře, tak jsem si řekl, že to žádný jako talisman nebo rituál jako není a že to je jenom zbytečná věc navíc, takže opravdu to nechávám.

0: Když jste byl v Paříži, cítil jste se na zlato před závodem?
1: Vůbec ne, já jsem před tím závodem byl soustředěn na svůj co nejlepší výkon, protože na zlato jsem se cítil před Tokiem 2021 a to dopadlo špatně pro mě. Bylo z toho vlastně až pátý místo a tentokrát jsem se soustředil vyloženě na to, jak pojedu a jak jsem říkal to s těma lidma, že čím víc, tím líp, tak já jsem se před tím samotným finále bavil asi s 20 lidma, ale ne z Česka, ale i ze zahraničí a bylo neuvěřitelné, jak ty lidi, že mě mají rádi, tak mi přáli, i když ve finále byli závodníci z jejich země.
0: Jak to? Tak si vás oblíbili jako závodníka?
1: Víte co, ono, když přijdete na závody, každý je soustředěný na svůj výkon, těší, nebo chce tam odvíst to nejlepší a odjet. A já jsem hodně extrovertní typ, já mám prostě rád to, když ty lidi se mají dobře, když mají zábavu. Takže já za každým přijdu, koho znám, pozdravím ho, prohodím, udělám s nima small talk, potřesu si s nima rukou, něco jim řeknu hezkýho nebo i vtipnýho. No a ty lidi si to pak pamatujou. Víte, ono není to o tom, že máte samý zlatý medaile, chodíte s hlavou nahoru po závodišti a nebavíte se s někým, protože vy jste ten frajer. Ale je to o tom, že vy jdete a když na vás někdo se podívá, tak vy se na něj usmějete, řeknete mu ahoj, nebo hello, how are you. Vás to nic nestojí. Ale z toho pohledu, že vy máte ty medaile a oni se proti vám cítí jako někdo, kde je malej, tak je to strašně potěší, že vy vlastně oceňujete tou jejich snahu. A proto si vás ty lidi pak váží.
0: Jakého závodníka vy sám si osobně velice vážíte nebo máte k němu bližší vztah než k těm ostatním, se kterým třeba prohodíte jenom pár slov?
1: Já bych jmenoval asi dva. Jeden je Kenny Wallace z Austrálie, druhý Anders Gustafsson z... On teďka působí v Kanadě a já myslím, že on je Švéd. A to jsou lidi, kteří mi i rádi pomohli. Který, když jsem mi viděl na startovním poli, tak jsem si neříkal, to jsou ty soupeři, který musím porazit, ale to jsou ty kamarádi, který se budu snažit jako překonat. A v tom byl velký rozdíl, protože oni viděli ten svět stejnýma očima jako já. Oni viděli prostě to, že přejedeš na závody, přijdeš za tím svým kámošem, řekneš mu ahoj Maxi, ahoj Kene, ahoj Andersi, jak se máš? A tohle mě vlastně hrozně otevřelo oči do toho dospělého světa kanoistiky.
0: Je to tak, že si třeba vyměníte zprávy, telefonáty i teď, v době, kdy nezávodíte, že jste v kontaktu?
1: Neřekl bych telefonáty, zprávy, ale určitě frčej direct message na Instagramu.
0: Takže nějaký kontakt tam zkrátka je.
1: Jasně.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Za 2 roky Los Angeles, chystáte se?
1: No tak rád bych se tam podíval, nicméně teď nám změnili kvalifikaci, jak se tam dostat, takže budu muset tyhle ty 2 roky pořádně závodit, abych se dostal vysoko v žebříčku právě jednotlivců a potom, když budu vysoko, tak se tam dostanu.
0: A v čem se to změnilo v počtu závodů, které musíte mít úspěšně za sebou?
1: Předtím ta kvalifikace byla hlavně z mistrovství světa rok před olympijskými hrami. Tam stačilo dojet do nějakého 6. místa a teda...
0: A měl jste to v kapse?
1: Trošku, dá se to tak říct.
0: A teď?
1: No a teď budu muset soupeřit se všemi těmi závodníky v průběhu 2 let s tím, že se nepočítá pouze ten olympijský kilometr, ale i další disciplíny a je to tak, který jsou neolympijský. Takže je to velice zajímavý, co z toho vůbec vznikne.
0: Teď je to poprvé tedy?
1: Je to teď poprvé, ano.
0: Je možné, že to bude vaše poslední olympiáda? Nebo na to vůbec nepomýšlíte?
1: Co se týká věku, možná bych ještě zvládl olympiádu v Austrálii, ale co se týká toho, jak dlouho už jsem na tom vrcholu sportovním, kdy vlastně první medaili já jsem měl v 19 na olympijských hrách v Londýně, tak už by to bylo opravdu hodně dlouho. Bylo by to nějakých 20 let na vrcholu, no.
0: Chyběla by třeba i motivace už, nebo
1: už,
0: ne?
1: Tu už nemám teď.
0: Jak to? Musíte mít přeci motivaci.
1: Jako tu sportovní, podívejte se, já jsem, mě hnala ta touha za tím zlatem. Byl jsem k tomu několikrát blízko. V Londýně, tam prostě bylo půl lodě. V Rio de Janeiro 2x těsně. V Tokiu taky těsně. Až opravdu v Paříži se to povedlo. No a teď, když máte ten dlouhodobý 12 let trvající sen a on se vám splní. No, víc než 12 let trvající to díl, ale jestli k tomu blízko 12 let a ono se nám to konečně splní, tak přece jenom člověka pak musí naplňovat jiné věci. A já jsem si teď řekl, tak budu jezdit rychle a budu to dělat pro syna.
0: Aby vás viděl.
1: Aby věděl, že táta není žádný Bčko a že tak umí jezdit pořádně rychle.
0: Tak tomu ukážete sbírku také svých medailí. Máte je někde vystavené? Chráníte si je? Ochraňujete je? Oprašujete je?
1: A já myslím, že oprašovat nepotřebujou, protože jsou všichni zavřený v šuplíku.
0: Dobře. Když jste mluvil o tom, že vlastně první medaili, tedy olympijskou, jste získal v 19 letech, pak vám to vždycky uteklo, až tedy před těmi 2 lety, ano, před těma 2 lety se to podařilo. Co se změnilo? Co vám dopomohlo k tomu, že to tam konečně padlo a bylo to zlaté?
1: Spoustu změn. Já jsem si po Tokiu uvědomil, že tou cestou, kterou jsem šel, se k tomu zlatu už nedostanu. Samozřejmě 4 olympijské medaile. A říkáte si, tak to je opravdu dobrá kariéra. Budu se snažit urvat 5., možná 6., ale já jsem si řekl ne, prostě všechno sadím na změnu, abych byl lepší anebo horší. Takže jsem vyměnil spoustu věcí, co se týkalo, ta největší byl asi trenér, tréninkový plán. Začal jsem spolupracovat se specialisty na stravování, na psychologii a vlastně i ta motivace k tomu skrz tyhle ty změny byla větší, s tím, že jsem si řekl, tak já udělám všechno pro to, abych to vyhrál a abych si pak nemusel nikdy ve stáří říkat, tyjo, ještě tohle to šlo udělat jinak. Proč jsem to neskusil? Takže šel jsem na ten start s vědomím čistým, že jsem víc udělat nemohl.
0: Tak a nemusíte si nic ve stáří vyčítat, nebo později vyčítat, tak. Josef Dostál je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál, několikanásobný olympionik, držitel 6 olympijských medailí?
1: Pěti
0: olympijských medailí.
1: A sedmi titulů mistra světa, tak.
0: Tak, dokonce. Kdo by to počítal už teď?
1: No, jako, kdybych měl počítat, jako občas mi to dá, když jsme třeba na tréninku a nudím se trochu, tak si počítám, kolik vlastně třeba mám medailí z mistrovství světa. No a to mi třeba dá jako 10 minut, samozřejmě, protože člověku ta hlava funguje míň, když něco jede. Ale jako zabereme to chvilku, než to na to číslo přijdu.
0: Tak a myslíte už i na to, co bude potom, až skončíte tu aktivní dráhu?
1: Neustále, tak to je můj strašák a motivátor od let, kdy jsem vlastně odmaturoval. Takže od těch 19. začal jsem kvůli tomu studovat vysokou školu, pak jsem se přeorientoval na jiný obor, kde bych tak snad letos už mohl toho bakaláře dodělat na zemědělce, aby ti taky udělám trochu reklamu. No a uvidíme, no tak buď to se dál angažovat ve sportu, anebo zůstat prostě v oboru v ekonomie, kde vlastně budu mít snad ten titul.
0: To by byla změna, že?
1: No tak, ale podívejte se, já vím, že bohužel vím, že svět není jenom pádlo a loď a tělocvična. Já vím, že ten svět je mnohem krásnější a neochutnat všechny ty sféry by byl hřích.
0: Trochu mi přijde, že se na to i těšíte.
1: No jasně, kdy to budou nový výzvy úplně.
0: Co rybaření, vaše velká vášeň, nebudete se věnovat třeba i tomu nějak profesionálně?
1: Ne, tak já si myslím, že rybaření se dá profesionálně dělat pouze pokud tím chcete bavit lidi. A jinak jako potom závody, kdo má, to už je pak trošku o štěstí. Samozřejmě jsou lidi, kteří mě chytat perfektně, ale ty rozdíly jsou tak minimální, že mi to přijde až trošku scestný v tom dělat závody.
0: Měli jste vlastně loni na vánočním stole vámi ulovenou rybu?
1: To si pište.
0: Jo?
1: No jasně.
0: Je to každý rok tak?
1: A každý rok ne, protože někdy chce rodina striktně držet kapra, na to já se nespecializuju, ale letos jsme měli candáta k večeři a to se musím přiznat, že toho jsem chytil já.
0: Jak byl dlouhý, kolik vážil?
1: No, byl to krásný kousek, že se z něho najedla celá rodina.
0: Jak často můžete, nebo jinak, dá se jít na ryby i s miminkem v kočárku?
1: No to si pište, že jo. Byl jsem...
0: Vyspí.
1: Když je tam hlavně jeho maminka, protože ta ho vozí pořád, ta ho vozí kolem řeky. Ale je pravdou, že já se asi na ty ryby udělám čas třeba jen na 10 minut a mám svoje místa, kde vím, že i tu rybu za těch 10 minut chytnu a nejenom jednu. Takže když třeba miminko spinká vedle mě v kočárku, tak tam pár ryb vytáhnu a pustím, než se probudí.
0: A to vám stačí, tak to? Co když třeba jdete a neulovíte nic? Nevadí vám to? Nejste třeba z toho rozmrzelý? Neuspokojený, tak?
1: Tak záleží. Když jdu na loděnici chytat, tak vlastně, když nikam zatím nejedu a nic nechytnu, tak mi to tak nevadí. Ale když bych nikam měl třeba 3 hodiny autem, tam byl celý den a nic nechytil, tak samozřejmě trošku člověk z toho rozmrzelý je. Ale na druhou stranu, když tam jsem třeba s kamarády, a je tam krásná příroda, nádherný scenérie, zvířátka kolem, tak mě to ani kolikrát mrzet nemusí.
0: Pyšníte se, kromě tady candáta na štědrovečerní večeři, nějakým svým úlovkem?
1: Jo, tak já myslím, že třeba loňský rok jsem měl velice úspěšný, kde se mi třeba podařilo chytit pstruha potočního přes 60 cm rovnou dvakrát, což je jako... řekl bych na naše vody trofejní ryba.
0: Tak zůstali jsme ale i nadále u vody, i když trochu z jiného pohledu. Moc děkuju, že jste tu s námi byl. Povídala jsem si s kajakářem, olympijským vítězem Josefem Dostálem. Ať se vám daří.
1: Děkuju moc za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Mám prostě

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Soud schválil rehabilitace Milana Knížáka. Komunisti ho drželi ve vazbě za údajné poškozování státu. Mistrovství České republiky v bezmotorové akrobacii dneska začíná v Jindřichově Hradci. Po střetu s autobusem včera večer zemřel řidič motocyklu v Nahořanech u Větří na Českokrumlovsku. Zítřek bude oblačný až zatažený, teploty do 29 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Obvodní soud pro Prahu 10 rehabilitoval umělce a pedagoga Milana Knížáka. Ten v polovině 70. let strávil několik měsíců ve vazbě za údajný pokus o poškozování Československa v cizině. O očištění jména žádal Knížák už v minulosti. Obnovení řízení musel nakonec nařídit až ústavní soud. Ten po Knížákově stížnosti konstatoval, že soudy nižší instance pochybily, když jeho žádosti zamítly. Milan Knížák se své rehabilitace nedožil. Ve věku 86 let zemřel na konci července. Policisté prověřují dopravní nehodu poslance Filipa Turka kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Policie o tom informovala na svém webu. Nehoda se stala v polovině července v křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze. Turkovo auto se tam střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. V případu policisté zatím nikoho neobvinili, říká mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
2: V souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v pondělí 13. července u náměstí IP Pavlova, policisté na základě pokynu státního zástupce zahájali úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a zažádali o provedení znaleckého zkoumání.
0: Turek se až do vyšetření autonehody dočasně vzdal funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Dřív taky řekl, že pokud by ho policie označila za viníka, je připravený na post rezignovat. Bezmotorové kluzáky zaplnily letiště v Jindřichově Hradci. Dnes tam začíná mistrovství České republiky v bezmotorové akrobacii. Zájemci je můžou navštívit až do 8. srpna. Pokračuje organizační ředitel závodu Krištof Urban z jindřichohradeckého letiště.
3: Bezmotorové létání, to je taková královská disciplína, řekněme, protože na rozdíl od motorového létání, tak máte de facto na všechno jeden pokus. A co se týče bezmotorové akrobacie, tak to je opravdu jedna z takových speciálních disciplín v letectví. Musí pracovat i hodně s prostorem a musí mít opravdu dobrý odhad.
0: Střed autobusu s motorkou zaměstnal včera večer hasiče v Nahořanech na Českokrumlovsku. Kvůli nárazu začal hořet okolní les. Na místě zasahovalo několik jednotek záchranného systému. Pokračuje mluvčí zdravotnické záchranné služby Vojtěch Míra.
4: Úterý krátce před 7 hodinou večer vyjížděly naše posádky k dopravní nehodě autobusu a motocyklu v Nahořanech na Českokrumlovsku. Cestující v autobuse neutrpěli žádná zranění, motocyklista bohužel svým zraněním na místě podlehl.
1: Počasí.
0: V noci se ochladí až na 19 stupňů. Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo s četnými přeháňkami a bouřkami, i silnými. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 a 29 stupni. Na horách naměří nejvýše 25. Slabý během dne místy mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. A biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Záchranáři zasahují u nehody auta na silnici 128 u obce Horní Pěna na Jindřichohradecku. A ke střetu auta se zvěří došlo na silnici 24 u Frahelže na Jindřichohradecku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pohodové jihočeské odpoledne s Českým rozhlasem České Budějovice. Doufám, že i dnes jste schovaní někde v chládku, teploty jsou stále vysoké. A v této hodině se společně ostatně po vlnách alespoň trochu ochladíme. Povíme, jak se dobře a spolehlivě ochladit. Také zaostříme na městské trávníky a jak probíhá v těchto vedrech jejich údržba. A k tomu si budeme hrát písničky, které nestárnou, zahraje skupina Olympic. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás ve 14 hodin a 11 minut. Teploty v Česku mají dneska místy až 37 stupňů Celsia takové výši. Takové horko znamená velkou zátěž pro seniory a dlouhodobě nemocné. V Netolicích na Prachaticku nemají klimatizace a tak se snaží s teplem bojovat jinými způsoby, třeba výrobou domácí zmrzliny.
1: Chcete si někdo zkusit nám dát tu domácí zmrzlinu? Jak tady máme na ty speciální taštičky, bude to chtít hodně síly.
2: Jo, oni to takhle taky v tom krámu.
1: No, ale jde vám to skvěle.
3: Paní Běla Šefránková nandavá zmrzlinu. Tahle ta je teda
1: tak
3: sušenková.
1: Tak a teď smáčknout. A jestli chcete ještě jeden kopeček, klidně můžete.
3: Světla Kohoutová je aktivizační pracovnice v domově a zároveň je to vrchní zmrzlinářka. Právě teď spouští zmrzlinováč. Metla už se pomalu otáčí, dneska bude čokoládová zmrzlina.
4: Zkoušeli jsme zdravou variantu, to bylo s kotyčem a s fíků vanilkový lusk. A teď máme ve čtvrtek naplánovanou višňovou zmrzlinu.
2: V těch horkách chodíme na balkon v noci třeba. To tam je ochlazení trochu, takže si tam můžeme sednout a to je taky dobrý. Bylo by lepší, kdyby bylo chladnějc. No. A ten organismus vadí to srdci i dýchání.
5: Pouzarová, ružena. Musí se člověk snažit, aby to vydržel. Protože doma by to taky nebylo lepší. No tak já se projdu, na posteli ležet, to je to nejhorší, co může být.
3: V prvním patře domova rozhání na chodbě vzduch větráky, tak tady je trošičku lepší klima.
2: Jak na vás horko padne.
3: Ano, teď vcházíme na terasu.
2: Ano.
3: Je, a tady je opravdu teplo, protože teď sem svítí sluníčko.
2: Tady se to zapne, jo.
3: Paní Běla Šefránková, klientka domova, jenom otočila kohoutkem a na terase se spustil takový příjemný deštík.
2: No, to je příjemný, já sem po to chodím. A sestry taky se můžou oprášit, že jo, tím.
3: Jsou tady mlžítka.
2: V těchto vedrech je to perfektní.
3: Kvůli vysokým teplotám mají klienti na pokojích někde i přes 30 stupňů. Nepomáhá ani zatemnění nebo větráky. A tak se snaží pracovnice pobyt klientům zpříjemnit i dalšími opatřeními, říká ředitelka domova Andrea Tajanovská.
6: Hodně větráme, na všech pokojích máme nainstalované sítě do oken, abychom mohli větrat celou noc. Horké období pro domov pro seniory není období nějakého snížení komfortu, ale je to taky otázka zdravotního stavu klientů. Musíme velmi jako bedlivě sledovat, jak pravidelně pijí, aby se nedostali do nějaké dehydratace, taky volíme aktivity, které jsou pro ně jednodušší, nejsou tak náročné, celou řadu aktivit dokonce přesouváme z toho období horka třeba do brzkých ranních aktivit, anebo naopak do těch odpoledních. Výrazně jsme upravili jídelníček, podáváme spíše lehčí jídlo.
3: Kvůli stále teplejším dům plánuje do budoucna domov pro seniory Pohoda, zateplení fasády, výměny oken i pořízení klimatizací. Z Netolic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. O minulosti anebo cestě přímo do vašeho nitra. O tom všem píše spisovatel a cestovatel Josef Formánek ve své zatím poslední knize Zamilovaný poutník. Jak mu pouť dlouhá přes 1300 kilometrů dala zabrat, tak to prozradil v našem vysílání letos na jaře. Reprízu rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou jste si mohli poslechnout dnes dopoledne. A část tohoto povídání vám nabízíme právě teď.
1: Je to knížka o tom, o takový velký změně vnitřní, kdy máte pocit, že svět najednou zešednul, je to takový temný místo a vy vlastně všechno to temný zanecháte za sebou a vyrazíte na dlouhou cestu, vyjdete ze své chalupy a ujdete trasu dlouhou 1300 km až do Assisi a během té doby se to ve vás jako celý usadí, to temné období, který bylo. A vy z té cesty přicházíte zpátky do Čech takovej vyrovnanější, klidnější, větším nadhledem, s vírou ve svoji vlastní sílu a vlastně startujete novou etapu života, protože zamilovaný poutník se během poutě do Assisi zamiluje do mladé dívky a sám sobě říká, že to asi jako není ideální jako věc, ale nakonec tu lásku nechá proudit a proto i ten název Zamilovaný poutník.
2: Ten fenomén poutí v posledních letech je značně populární, přispěl k tomu určitě i koronavirus, nicméně je to něco, co láká i vás osobně? Pouť dlouhá 1300 kilometrů z Čech až do Assisi.
1: Já jsem rád jezdil na poutě, byl jsem předtím dvakrát, jsem šel do Kompostely, šel jsem vždycky tu portugalskou cestu až do Kompostely a tadyhle to prostě přišlo z nenadání po tom, co jsem se dozvěděl od svý dneska už bývalý ženy, že se chce rozejít. A já jsem vlastně tak uvažoval, co značit tím životem a napadala i mě různé věci. A nakonec jsem uposlechnul svůj vnitřní hlas, který mě říkal, že je čas se vydat znova na cestu.
2: Jedno z těch zásadních poselství Zamilovaného poutníka, protože, jak už tady několikrát zaznělo, vypráví o pouti, cestě do Assisi, tak se nabízí otázka, co vy a víra? Sám jste několikrát už řekl, že jste poutí šel víc.
1: Já jsem jako silně věřící člověk po jedné noci, která se mi stala, když jsem měl pocit, že na mě mluví Bůh, psychiatři mi to samozřejmě vysvětlili, že jsem měl jenom halucinace náboženského charakteru, ale pro mě to zůstalo tak, jak jsem to cítil a vnímal tu noc, takže bych řekl, že jsem tak silně věřící, že až nejsem věřící, že vím, že Bůh existuje a podle toho se snažím nějak chovat a jednat, chovat se slušně, laskavě k ostatním lidem, držet slovo třeba a snažit se jít životem rovně.
2: Jednotícím prvkem vašich děl je autobiografičnost a zároveň právě neustálé hledání smyslu lidského života, což myslím asi je taky jedna ze zásadních věcí v rámci víry. Tak nemůže třeba člověk jako vy, který navštívil přes 40 zemí světa, říct, že jedním z těch smyslů lidského života je poznávání a neustálé objevování nejen toho svého okolí, ale právě třeba i sebe sama?
1: Na to je jako spousta odpovědí. Mně se líbí ta, že každý můžeme dát tomu svýmu životu odpověď, dát mu, naplnit ho smyslem. A myslím si, že smysl dává to dělat něco pro druhý lidi, ať už svojí prací, anebo svojí přítomností ke svým dětem, nebo snažit se prostě tady být. Jak mi řekla jedna paní, já jsem šel přes Rakousko a měl jsem takový poutnický kříž na sobě, ona se mě ptala, kam jdu. Já jsem říkal, že jdu do Jeruzaléma pomodlit se ke zdináčku a ona mě řekla, jestli se tam za ní můžu pomodlit a ti Bůh zachová její potřebnost. Tak smysl života třeba je být potřebný druhým jako lidem nebo pro nějakou dobrou věc, kterou vy sám považujete za dobrou.
0: Celý rozhovor s Josefem Formánkem si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra bude naším hostem ředitelka husitské diakonie Nazaret v Borovanech Markéta Guera. S moderátorem Matějem Vodičkou si povídají třeba o chráněných pracovních místech. Tak si nás nalaďte jako vždy po 11. hodině dopoledne.

0: Tam, kde se pravidelně nezalévá, to navíc takhle bude vypadat až do podzimu.
1: Ten trávník vypadal líp, byl zelenější, vypadal zdravější, teď už tak nevypadá a vlastně nedokážu říct, jestli to je tím, že se o ně někdo nestará, nebo jestli to je jeho přirozený stav.
2: Popisujeme v pražských rýgrových sadech jejich pravidelný návštěvník Filip. Tráva kolem nás je spíš žlutá než zelená, a to jak na holém prostranství, tak i mezi stromy. Příčiny jsou zřejmé, sucho a teplo. Namáhané městské trávníky jsou kvůli tomu ve stavu tzv. Dormace, jak vysvětlila Barbora Berecová z týmu, který se stará o pražský park Stromovka.
3: Ten trávník vlastně úplně uschne, aby vlastně nedocházelo k výparu přes ty listy a zůstanou mu živí jenom kořínky.
2: Trávník probere až dlouhodobé deštivé počasí. Suché trávníky navíc hůř snáší zátěž. Na brněnské Kraví hoře se proto v posledních týdnech ze zelených ploch stala vyschlá poušť. Mluvčí městské části Brnostřed Michal Šťastný připomněl, že se tam pořádají akce pro veřejnost. Už suchý trávník tak skoro nemá šanci se obnovit.
4: My jsme prakticky denně ve spolupráci s odborníky a pracovníky zeleně. Společně řešíme postup, jak co nejvíce zelení pomoci, aby vydržela.
2: Jednou z variant je i upravit způsob a četnost sečení trávníků. Vysoká tráva navíc poslouží jako útočiště pro hmyz. Stav městských trávníků má výrazný vliv na to, jak působí na své okolí, vysvětluje krajinářská architektka z Pražského institutu plánování a rozvoje Barbora Lišková.
5: Pokud zeleň usychá, přestává fungovat jako přirozená klimatizace a okolní teplota stoupá, tím se vlastně prohlubuje efekt takzvaného městského tepelného ostrova.
2: Trvalé zelené trávníky ve městech zajistí podle ní buď trvalá závlaha nebo použití odolnějších nepůvodních druhů. Josefína Báčová, Český rozhlas.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice, kde máme nyní aktuální informace pro motoristy. Hlavní silniční tah u Horní Plané u Lipinské přehrady dostane nový povrch. Podrobnosti připravila mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Přibližně za 2 týdny musí řidiči u Horní Plané počítat s omezením provozu na silnici 1/39 v úseku mezi hranicí okresu a právě městem Horní Planá. Na více než 3,5 kilometrech tu totiž probíhají práce na opravě povrchu formou pokládky nového dvojitého mikrokoberce. Ten vytvoří na povrchu vozovky tenkou živičnou vrstvu k ochraně proti pronikání vody, prodloužení životnosti a omezení vzniku a šíření poruch. Provoz je během dne vedený kyvadlově. Mimo pracovní dobu projedou řidiči už v obou směrech pouze za snížené maximální povolené rychlosti.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Děti cizinců, zejména těch z Ukrajiny, mají přes prázdniny možnost poznávat různé kouty jižních Čech. Na výlety po svém okolí je berou dobrovolníci ve spolupráci s českobudějovickou diecézní charitou. Díky tomu poznávají kromě okolí také nové kamarády. Dnes se chystají do Třeboně a na první výlet se vydali do Tábora.
1: Tak děti, uděláme dvojce, ať můžeme jít, šup.
2: Já už byla třikrát v Táboře, no tady tak trošku líbí.
3: Vlakem z Českých Budějovic dorazila i desetiletá Máša z Ukrajiny. Do Tábora se společně s ní vydalo dalších 8 dětí a 4 dobrovolnic z organizace Young Caritas pod vedením Terezy Morávkové.
4: Většinou to jsou cizinci, kteří se sem přistěhovali, jsou tu různě dlouho a není to nějak omezený, jenom teda věkově od 8 do 15 let. Dneska teda máme hlavně z Ukrajiny děti, který vlastně se jdou rozvíjet tu češtinu s námi a poznat Tábor.
3: Společně s kolegyněmi chtěla první výlet připravit víc jako vzdělávací procházku.
1: Byli jste na náměstí tady?
2: Ne.
1: Vy jste nebyli? Teďkon jste poprvé. Nacházíme se na Žižkovo náměstí tady v Táboře a bylo v roce 1420 založeno husity.
3: Program dětem připravuje i 19-letá ukrajinská dobrovolnice Anna Jackiv, která už 4 roky spolupracuje s českobudějovickou charitou.
5: Jsem cizinka, takže chápu, jak je to se přizpůsobit do úplně nové zemi. Chtěla bych, aby ty děti měly takový jakože prostor, no, kde by cítili takový komfortnější a měli možnost najít nějaké nové kamarády.
3: Přímo na Žižkově náměstí si s dětmi zkusila i několik poznávacích her.
5: Budete hledat věci, které vám řeknu. Jakože začnu, najdi něco.
6: A my to najdeme, jo?
5: Ano, a budete mít na to 10 sekund.
3: Aha. 14-letého Arkádie, který na jih Čech přijel na začátku války na Ukrajině, zajímala místo soutěží spíš minulost husitského města.
7: Z dějáku už jsem vysvětloval, že tady byl jako ozbrojení Jana Žižka, který je velice slavný. Vypadá to jako docela krásné město a celkově docela zajímavá historie toho města.
3: Po procházce centrem města zamířila celá skupinka do táborské zoologické zahrady. Za zvířaty se těšila 10-letá Katerina.
8: Na lenocha se těším, když tam bude teda.
9: Na lenocha nebo na lenochoda?
8: Na lenochoda.
3: Do konce prázdnin se parta dobrovolnic s dětmi ještě vydá na poznávací výlety do Třeboně, Hluboké nad Vltavou nebo na zříceninu hradu Dívčí kámen, připomíná Tereza Morávková.
4: My jsme vybírali místa, kde už z nás dobrovolníků někdo byl, nebo jsou nějaké hezké výlety a i nějaká ta historie, kde bychom jim mohli něco ukázat a nebylo by to jenom, že bychom chodili po přírodě, ale předat jim i něco z toho města.
3: Společně s kolegyněmi se po prázdninách chystají navázat několika komunitními akcemi, do kterých by chtěli zapojit i rodiče zúčastněných dětí. Z Tábora Michal Bělský, Český rozhlas.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
3: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Nejvíce lidí při dopravních nehodách v Evropě umírá v Srbsku, Bulharsku a Rumunsku. Vyplývá to z dat za minulý rok. Začala výstavba kruhového objezdu u obce Zvíkovské Podhradí na Písecku. Vycházka na šumavskou Bučinu připomene spisovatele Johana Petera. Zítřek bude oblačný až zatažený s teplotami do 29 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Nejnebezpečnějšími evropskými zeměmi pro řidiče jsou Srbsko, Bulharsko a Rumunsko. V poměru na milion obyvatel tam loni při dopravních nehodách zemřelo nejvíce lidí. Vyplývá to z žebříčku, který sestavila švýcarská společnost Vinět Switzerland. Zmíněná trojice patřila k nejrizikovějším státům Evropy i v předchozích letech. Počty smrtelných dopravních nehod v Česku odpovídají zhruba evropskému průměru.
6: V absolutních číslech loni nejvíce lidí zemřelo na silnicích ve Francii, skoro 3300. V poměru k počtu obyvatel je ale na prvním místě Srbsko. Na milion lidí tam připadá 74 obětí dopravních nehod. Česko je společně s Rakouskem na 14. místě. Na milion obyvatel tam připadá celkem 44 úmrtí na silnicích. Naopak nejbezpečnějšími zeměmi pro řidiče jsou podle serveru Vinět Switzerland, Norsko a Švédsko. Na milion obyvatel tam loni připadalo pouze 19 obětí autonehod. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: Práce na výstavbě kruhového objezdu za bezmála 30 milionů korun začaly u obce Zvíkovské Podhradí na Písecku. Řidiči na křižovatce Mirotice Milevsko se silnicí do Záhoří tak musí počítat s dopravním omezením. Jezdí se tam kyvadlově, pokračuje nezávislý starosta Josef Bárta.
7: S tímto dopravním omezením musí řidiči počítat minimálně do konce listopadu. Celková investice asi 30 milionů korun jde z rozpočtu Jihočeského kraje. My jako obec musíme zafinancovat chodníky k zastávkám, sjezdy z kruhového objezdu na soukromé pozemky a část veřejného osvětlení. Spoluúčast finanční vychází asi na 2,5 milionu korun.
4: Lidé se můžou vydat na tematickou vycházku po stopách šumavského spisovatele Johana Petera. Společně s průvodcem navštíví zaniklou osadu Bučina, kde stával autorův rodný dům. Součástí budou taky ukázky z Peterovy tvorby. Sraz zájemců je zítra v 1:30 na Bučině, doplňuje nezávislý starosta Kvildy Radek Tér.
8: Je to na pomezí Bučiny a Knížecích plání. Ta trasa je dlouhá asi 4 až 5 kilometrů. Nenáročná, jde se po pastvinách, které nabízejí v tomto místě opravdu nádherné výhledy, jak do bavorské krajiny, tak třeba na Boubín i na ten hraniční masiv Plechého a Smrčiny.
4: Německé státní zastupitelství potvrdilo, že na dronu nalezeném na letiště Lipsko-Halle bylo výbušné zařízení. Na východě Německa muselo předtím letadlo DHL přerušit přistání na letišti Lipsko-Halle kvůli dronu nalezenému v bezprostřední blízkosti 4 zaparkovaných ukrajinských letadel. Letoun DHL se poté ve vzduchu srazil s neznámým letícím objektem. Po srážce nouzově přistál v nedalekém Hanoveru. Dolnosaská policie incident klasifikuje jako přestupek proti státní bezpečnosti a nevylučuje sabotáž.
5: Počasí.
4: Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo s četnými přeháňkami a bouřkami, i silnými. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 a 29 stupni. Na horách naměří nejvýše 25. Slabý během dne místy mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž bude vysoká.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Ke dvěma nehodám nedaleko od sebe došlo na silnici 128 u Horní Pěny na Jindřichohradecku, zasahovali tam záchranáři. A zdržet vás může nehoda 3 aut na silnici 3 u obce Roudná na Táborsku. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice a Jihočeské odpoledne. Galerie u radnice v Táboře dnes otevírá výstavu malíře a grafika Adama Jílka. Na místě máme našeho regionálního stopaře, v této hodině se s ním spojíme. A také se dozvíte, že v centru Českých Budějovic můžete nyní narazit na velkou hasičskou cisternu s rozprašovačem vody. Pomáhá zvládat současnou vlnu veder. A ani v této hodině nesmí chybět písničky, které nestárnou, zaspívá vám Karel Gott. Hezký poslech vám stále přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice 11 minut po 15. hodině. Skladit rozpálené ulice Českých Budějovic teď mimořádně pomáhají hasiči s velkým cisternovým vozem. Vodu rozprašují na třech místech v centru, kde je hodně lidí. Desetikubíková nádrž doplňuje pět kropících vozů, které magistrát města České Budějovice nasazuje do ulic už od ranních hodin.
1: Je to skvělý a všimla jsem si i několika úsměvů nadšených, takže jen ať pokračují.
2: K hasičskému vozu na náměstí Přemysla Otakara II. Se přišla osvěžit obyvatelka města Šárka.
1: I mě samotnou to ochladilo a taky si užívám tyhle letní počasí.
2: Hasiče o pomoc požádalo vedení Českobudějovické radnice. Podle mluvčí jihočeských hasičů Venduly Matějů je použití cisterny ten nejefektivnější způsob ochlazení ulic.
3: Jsme sem dovezli tu největší cisternu, kterou máme. Pouze čistě stříkáme vodu lehkým proudem, tak aby lidé nebyli úplně zmáčení, ale aby se příjemně osvěžili.
2: Cisterna kromě náměstí zastavuje i na dalších místech ve městě.
3: Začíná tady na náměstí, potom navštíví Lanovku a sídliště Šumava, a kde vlastně staticky budou nataženy hadice a buď jeden nebo dva ty rozprašovače, pod kterými se bude možno ochladit.
2: Na každé zastávce jsou hasiči podle mluvčí přibližně 20 minut, dokud nevyčerpají veškerou vodu v cisterně.
3: Potom kolegové pojedou na stanici znovu naplnit cisternu a přejedou na ty další dvě stanoviště.
2: Ulice už několik dnů ochlazují pracovníci společnosti FCC, kteří nasazují pět kropících vozů, vysvětluje vedoucí střediska čištění FCC Martin Krajčírik.
4: Tři jsou nasazeny na kropení těch komunikací a dva jsou nasazeny na zálivku rostlin kytek. Ty tři mají kapacitu dohromady 21 kubíků, ty dva menší ty mají dohromady 3 kubíky.
2: Kropící vozy do ulic vyrážejí zpravidla v odpoledních hodinách. Při současných teplotách ale bylo třeba harmonogram ochlazování upravit.
4: Už se vyráží před obědem. V 9 hodin se ty stroje připraví, naplní podle té teploty a předpovědi se vyráží.
2: Až do večera se vozy podle Krajčírika střídají přímo v centru, na nádraží, sídlištích nebo na přestupních zastávkách hromadné dopravy. I kvůli tomu spotřeba vody na ochlazování města výrazně roste.
4: Se snažíme ty hodně betonové místa víc zalejt tou vodou. V těchto dnech a co nás čeká parnej, tak tam určitě to bude denně přes 100 kubíků vody.
2: Hasiči budou kropícím vozům s ochlazováním města pomáhat do dnešního večera. Pokud se extrémní teploty v příštích dnech vrátí, budou připraveni do ulic opět vjet. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří pásovci se umí proměnit v kouly? Zvláštní savci, kterým se pro podobu jejich krunýře říká pásovci, žijí na území Jižní i Severní Ameriky. Existuje několik druhů a jeden z nich disponuje zajímavou schopností. Pásovec kulovitý se opravdu dokáže stočit do klubíčka, které vypadá jako téměř kompaktní koule. Měkké části svého těla tím chrání před predátory a funguje to. Ani kočkovité šelmy si s ním v tu chvíli neporadí. Ve volné přírodě i v zoologických zahradách potřebujete notnou dávku štěstí, abyste pásovce zahlédli. Je totiž převážně noční zvíře a přes den tráví většinu času v noře. Ty si vyhrabává předními končetinami se silnými drápy. K hrabání má ostatně uspůsobenou i páteř. Mezi hrudní a bederní částí má přídavné kloubní spojení, aby se mohl pořádně zapřít. Potravu pásovci získávají pod listím, v půdě a nebo v termitištích, která dovedou šikovně rozhrabat. Další zajímavost najdeme u samice pásovce devítipásého. Obvykle je březí 4 měsíce. Pokud má ale málo potravy nebo je ve stresu, dokáže narození mláďat pozdržet až o 2 roky.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Také letos vám po celé prázdniny nabízíme zámecké léto. Můžete s námi poznávat jednotlivá šlechtická sídla, dozvědět se něco z jejich historie i současnosti a každé všední dopoledne krátce před 10:00 můžete také soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. Průvodcem zámeckým létem je František Kinský, kterému právě teď předávám slovo, aby nám prozradil, kam nás dneska pozve.
1: Zámecké léto.
2: Kdo by chtěl vidět nádhernou stavbu vrcholného baroka, může se vydat na jižní okraj Českého ráje, kde stojí zámek Dětenice. Uvnitř zámku najdete mimo jiné 30 lodních děl z památné bitvy o Rodos z roku 1522. Více vám už řekne Vlaďka Vildová.
3: Původně dřevěná tvrz, potom přestavěná na gotický kamenný hrad. Dnes, když to vezmu opravdu hopem, tak jsme v barokním zámku v Dětenicích. Ve vstupní hale jsme tady s Kateřinou Antošovou, ale pozor, Kateřina není jen tak obyčejná. Kateřina je zároveň čarodějnicí Žizeldou.
4: Ve vstupní hale Dětenického zámku vidíte unikátní sbírku zbraní a děl, která je po maltéských rytířích. Svedli boj o ostrov Rodos. Přes 200 let byly ty děla potopeny u Rodosu a maltéští rytíři je potom vytáhli, přivezli je na Dětenice a zdobili tady vlastně dětenický zámek až do doby znárodňování. Když pak byl zámek znároděn, tak byly odvezeny do depozitáře, do starých hradů. A náš nynější majitel, pan Ondráček, je vykoupil, no a zdobí naší vstupní halu, tak jak vlastně ji zdobili před 250 lety.
3: Tak to byly maltejští rytíři, ale Žizeldo, kdo ještě dál se zasluhoval o údržbu toho zámku i o jeho proměny?
4: Tady pobývalo hodně českých rodů, ale když bych měla zmínit ty nejdůležitější, tak určitě nesmíme zapomenout na Křinecké z Runova. Ty původní gotickou tvrz jako první začali přestavovat na zámek. Pobývali zde zhruba 100 let Valdštejnové, ale za mě nejvýznamnějšími majiteli jsou maltéští rytíři, jelikož Dětenický zámek drželi ve svém vlastnictví přes 100 let. O tu barokní přestavbu zámku se zasloužili hodně Klamgalasové, rod Klamgalasů. Největší prosperity zámku a pivovaru a vůbec celému tomu dětenickému panství se dostalo v době za Emanuela Řeháka. On to byl projektant, on to byl architekt a ten vlastně jako ten zámek hodně opravil. Bohužel pak přišel rok 48, doba znárodňování. Řehákovi byli odsud vyhnáni a veškerý majetek tady na Dětenicích přišli.
3: Na co byste mě chtěla upozornit?
4: Především vám chci ukázat dochovalé fresky z doby Křineckých z Runova a ukážu vám ložnici, ve které spávala paní Emma Destinová. Tady ta ložnice, my ji říkáme podle toho stropu, ten je ručně malovaný, z velké části je původní a říkáme mu květinová ložnice paní Emmy Destinové. Jsem na počátku minulého století jezdívávala za Blochovými, ten velký sál, tam byla jízdárna, tak za doby Blochu tam byla koncertní síň a paní Emma Destinová tam ráda koncertovala a když bylo potřeba, tak přespávala právě tady v té ložnici.
3: Čarodějnice Žizelda, moje průvodkyně, mě zavedla do renesančního salonku. Dochovaly se tu fresky.
4: Na pravé straně vidíme Křinecké z Runova, na druhé straně to jsou jejich dámy, ty jsou oblečené ve stylu španělské módy. A tady se můžeme podívat na toho třetího od okna, kde má tu šabli takhle přes rameno. To je jistý Jiří Křinecký. On měl být popravený na Staroměstském náměstí s českými pány. On se totiž holedbal, že hlavu císaře na míse po Dětenicích vozitě bude a všem ukazovati. Ale on té popravě unikl, protože utekl do Saska. Sebou, jak rychle utíkal, nepobral veškeré své mění a že je zřejmě uschoval v tajných chodbách Dětenického zámku. Do dneška se neví, jestli

herce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas České Budějovice.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: I během letních prázdnin hostí Táborské městské galerie nové výstavy. Jedna začíná právě teď v galerii u radnice a z místa se hlásí náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, já jsem teď přímo v galerii u radnice, kde za chvilku začne dětská vernisáž. Grafika a malíře Adama Jílka už se tady přišli podívat na obrazy děti, je tady pro ně připravený workshop, no a potom v 6 hodin začne taková ta klasická velká vernisáž. 37-letý výtvarník Adam Jílek tady představuje svoji kolekci barevných obrazů, kterou nazval Mindset s podtitulem Vidět krásu, když svět hoří. No a proč ji nazval takto a co jsem vlastně do tábora přivezl, tak na to už se ho tady teď ptám.
3: Dobrý den, já vás všichni zdravím. Výstava Mindset se jmenuje vlastně, nebo nastavení mysli je vidět vlastně ten náš krásný svět a nepropadat nějakým temným myšlenkám. Takže ten výstava má mít takhle vlastně zachycovat ty hezký pozitivní chvíle.
2: Kolik je tady obrazů a z jakého jsou období?
3: Je tady okolo 30 obrazů a jsou vlastně za poslední 2 roky namalovaný.
2: Adam Jílek tvoří hlavně olej na plátně a abych to posluchačům přiblížil, jsou to takové velké barevné obrazy plné zvířat, často v netradičních pozicích a polohách, protože je tam taková ironie, sarkazmus a my teď tady spolu stojíme u obrazu, který se jmenuje Jablka poznání. Je na něm letící tučňák a kolem něj jsou okousaná jablka, tak proč?
3: Je to takový můj osobní pohled na dnešní zrychlenou dobu, kde vlastně ten jedinec nakousne nějakou věc, nevydrží u toho a jde zase k něčemu jinému. Ale samozřejmě každý se může vyložit po svým ten obraz. Není to jako je to můj výklad.
1: Petře, jsou přes léto otevřené i ostatní táborské městské galerie?
2: Ano, jsou. Poblíž hned tady kousek je galerie 140 v Koželužské ulici. Tam je aktuálně ještě do poloviny srpna k vidění výstava S

0: Svět kouzelníků a jejich tajemství, ta představuje mimo jiné i staré kouzelnické triky z 19. i z počátku 20. století a na konci srpna ji pak vystřídá výstava Kouzelný svět korálků. Ta zase představí originální autorské šperky, korálkové květiny, miniatury i další dekorace. No a otevřená je taky galerie sídlící v bývalé vodárenské věži u Jordánu. Tam právě dneska začala výstava komiksů, grafiky a ilustrací od Barbory Novákové a Šimona Škrabala.
1: Říká náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky, naslyšenou.
0: Hezký den.
2: Regionální stop.

0: Cesta jinam. Desetidílná rozhlasová četba ze stejnojmenné novely českobudějovického spisovatele Jiřího Šestáka. Vyprávění o naivním chalupaření, šumavské přírodě a normalizaci všedního dne na konci reálného socialismu v interpretaci samotného autora. Poslouchejte v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice od pondělí 3. do pátku 14. srpna. Každý všední den krátce po 18. hodině.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Také dnes nás potrápily velmi vysoké teploty, ale zítra už se dočkáme ochlazení. Podrobnosti právě teď.
1: Počasí.
0: Slovo právě teď dostává Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Přeji vám pěkný den.
2: Dobrý den.
0: Zítra už se těšíme na teploty nižší než dnes, ale nejdříve, jak bude dneska v noci?
2: Přes střední Evropu k východu bude zvolna postupovat zvolněná studená fronta. V noci čekáme polojasno až oblačno a místy přehánky nebo bouřky, a to i silné. K ránu pak od jeho západu přibude další oblačnost. Teplota klesne na 22 až 19 stupňů. Ty bouřky hrozí hlavně nárazy větru kolem 80 km v hodině, přívalovými srážkami i kolem 40 mm a 2 cm kroupami. Platí to i pro bouřky zítřejší. Zítra tedy, jestli můžu takhle navázat,
0: určitě,
2: bude oblačno až zataženo s četnými přeháňkami a bouřkami. Teplota vystoupí na 26 až 29 stupňů, takže řekla bych taková normální letní. Na horách bude do 25. Vítr povane slabý, během dne místy mírný, západní až severozápadní, 2 až 5 metrů za sekundu. Bio bude na vysoké zátěži.
0: Konečně si pořádně oddychneme od těch vysokých teplot. Každopádně, co nás čeká v pátek?
2: Od západu přes naše území bude přecházet tlaková výše a vydrží to až do neděle. V pátek čekáme v noci a ráno ještě oblačnost s ojedinělými přeháňkami, bude doznívat ta studená fronta, ale během dne od severozápadu budou ubývat oblačnost i srážky. Teplota ráno bude ještě vysoká, mezi 19 a 15 stupni, odpoledne 25 až 29 a vítr povane slabý ze severních směrů.
0: Nyní předpověď pro víkend, jak bude v sobotu a v neděli?
2: Bude slunečné počasí, ranní teplota po oba dny kolem 15, odpoledne v sobotu do 30 a v neděli do 32 stupňů a vítr většinou slabý proměnlivý. Potom v neděli večer od západu začne přibývat oblačnost další studené fronty.
0: Takže nahoru dolů, tolik je meteoroložka Eva Houbová, které děkujeme za informace. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
2: Děkuji, vy taky, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hasiči s cisternou pomáhají v Českých Budějovicích s ochlazováním centra města. Lékárníci budou moct kvůli nedostatku léků na rakovinu prsu pacientkám vydávat i v Česku neregistrované přípravky. Českobudějovické hokejisty čekají první přípravné zápasy. Zítra naměříme nejvýše 29 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Jihočeští hasiči se přidali do režimu ochlazování ulic v Českých Budějovicích. O pomoc je při extrémních teplotách požádalo vedení města. Hasiči pomocí velké cisterny rozstřikují vodu na třech místech v centru jihočeské metropole. Kromě náměstí Přemysla Otakara II. Jezdí na sídliště Šumava a na Lanovu třídu.
2: Jsme sem dovezli tu největší cisternu, kterou máme. Pouze čistě stříkáme vodu lehkým proudem, tak aby lidé nebyli úplně zmáčení, ale aby se příjemně osvěžili.
3: Vysvětluje mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Podle vedoucího střediska čištění společnosti FCC Martina Krajčírika město vedle nich momentálně ochlazuje 5 kropících vozů.
4: 3 jsou nasazeny na kropení komunikací, 2 jsou na zálivku rostlin. Ty 3 mají kapacitu dohromady 21 kubíků, ty 2 menší ty mají dohromady 3 kubíky.
3: Kropící vozy kvůli vysokým teplotám vyrážejí do ulic už v dopoledních hodinách. Denně spotřebují přes 100 kubíků vody. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Jeden z koncertů v rámci festivalu Krumlov se dnes uskuteční v přírodním chrámu v Kuklově. Vystoupí varhanice Kata. Varhaní mistryně ve svém autorském pojetí propojí duchovní minimalistickou hudbu Estonce Arvo Perta a barokní odkaz Johanna Sebastiana Bacha. Začátek je v 21 hodin. Dodávky léků s tamoxifenem na rakovinu prsu do Česka dál váznou. Lékárny proto budou moct vydávat i neregistrované přípravky. Do tuzemska by podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv měly v následujících dnech dorazit tisíce balení léků z ostatních zemí Evropské unie. Povolilo to ministerstvo zdravotnictví. Podle viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého můžou pacientky využít jakýkoliv platný předpis, který jim už lékař vystavil.
5: Podstatné je, aby ten recept byl platný. A to, jestli na něm je předepsáno to neregistrované léčivo, nebo rozpis na individuálně připravovaný léčivý přípravek, nebo ten původní registrovaný léčivý přípravek, který tady byl na trhu vlastně v minulosti, je úplně jedno. Pacientka tyto neregistrované rozdělené blistry obdrží na jakýkoliv typ receptu. Sport.
0: Hokejisty extraligového Motoru České Budějovice čekají přípravné zápasy. Dnes s táborskými Kohouty a zítra s mistrem Maxaligy Jihlavou. Mimo hru ještě několik týdnů zůstane zraněný obránce Pavel Pícha. Do přípravy už se začlenila poslední posila Českých Budějovic Parker Bell, který přišel z Calgary. Klub o tom informuje na svém webu.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až zataženo s četnými přehánkami a bouřkami. Naměříme do 29 stupňů, na horách do 25. Slabý během dne místy mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na Trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: 2 auta se střetla na silnici 23 u Záhoří na Jindřichohradecku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Humoriáda.
7: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Vidra. Dobrý den, ahoj, vítej.
8: Dobrý den, krásný den, horkej den.
7: Ano, slunce, pláž.
8: Ochlaďte se.
7: No, slunce, pláž nebo bazén, zahrada, prostě paráda, a k tomu humoriáda.
8: No, krásný, mně se to rýmuje.
1: Humoriáda.

0: Anna K. nám zaspívala písničku Noc na zemi, tak teď máme ráj na zemi doslova s Václavem Vidrou tady v Umoriádě.
1: No tady je úplný ráj.
0: Že jo, navíc dostal kafíčko, přinesl si dezert sám, ano. Nebudeme říkat značku, samozřejmě. Modří už vědí, Peneři, strýčka Homboje, měli o tom dokonce písničku. Penerský dezert. Tak přátelé, máme tady léto, tak se ptám. Léto Václava Vidry, jak vypadá, jak se odehrává letos?
1: Moje léto, letošní léto, tento způsob léta zdá se poněkud...
0: Nešťastný?
1: Poněkud nešťastný, není nešťastný. Je takový hrací, no. Já mám hodně hrací léto letos. Mm-hmm. V podstatě mám nějakých 12-15 představení za měsíc, no.
0: Asi a kdo za to může?
1: No, diváci.
0: No, ještě,
1: oni chodí v letě chodí do divadla, no.
0: No a chtějí vás
1: a nějaká produkce
0: a
1: se toho chytí a už je to tady.
0: No dobře.
1: Ale jinak já si nestěžuju, jako hraju rád, tak akorát jsem takový trošku rozježděnější a zbytek času trávím s koňma.
0: Hraju dobře, hraju rád, řečeno známým sloganem.
1: To jsem neřekl, děkuju za kompliment.
0: Není zač, já jsem koukal do programu. Dnes tady vidím Blbec Bolek napsáno na vašich stránkách, přímo cituji Václav Vidra.
1: No, tam píšou takový zkratky, no. Aha. To je jako Blbec k večeři u Bolka polívky.
0: No, ještě, že se to vysvětlilo, abychom věděli.
1: Já jsem to cítil, že by to mohlo být malé.
0: Bude taky Noc na Karlštejně, na Sychrově, na Konopišti a tak dále, ale později je tam i Slovensko, až na Slovensku.
1: No, hrajeme. Ale to až nějak říjen.
0: No, no, až tam se dostaneme.
1: No, tam...
0: Tedy vy.
1: Já doufám, že ještě budou otevřený hranice. No.
0: Tak to jsme došli od desertu úplně jinam. Co nabídneme našim posluchačům z našeho menu?
1: No tak koukám tady na menu. Já bych si, pane Vrchní, dal, prosím vás, tady Tomáše Tepfra s židovskými anekdotami.
0: Můžeme tím začít, dobrá. Hmm.
2: Malý Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsi? No, jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus, no tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, povídá, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? No, říká, protože já jsem Židovka, tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem. A co oni, Kon, taky? A co našli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdeme k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílýho vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A Kon povídá, berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se tak chvilinku předbíhají, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček neodolá, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá malcajt. A Kon říká, tak tohle to je Kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed. A říká, tak moment, Kon, moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho mají, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá holčičko. Kup si bombonek. jak se mají, Roubíček, jak se mají? Ba tak, tak. No ne, tak si ptám, jak se mají. No, říkám, tak, tak. A co to je tak, tak? Co dělají? No, pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No teď říkám, že se mám tak, tak. Ruský orchestr na turné po Spojených státech a na jedný tý štaci se sejde šéf americký filharmonie s tím ruským šéfem orchestru. A když už tak spolu něco popili, tak se ten americký tak diskrétně zeptá, promiňte, pane kolego, ale já jsem slyšel, že v Rusku je pořád ještě antisemitismus. Ruský dirigent říká, prosím vás, tohle to všechno je pozůstatek studené války, to je nesmysl. To je všechno propaganda, co se o nás píše v novinách. To je, například já mám 7 židů v orchestru, kolik vy? Ten americký se tak zamyslí a povídá: víte, že ani nevím. Pan Kon si svolá rodinu a povídá: jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou, by náhodou mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, teda náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu v zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Tomáš Töpfer, taky náš někdejší kolega, humoriádník, teď no už má jiné povinnosti. No jo, zůstaneme...
1: Tam zase taková sranda není.
0: Třeba ano, co my víme. Nejsme tam každý den. Židovské anekdoty nám zůstávají, ovšem tentokrát by byly s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, to je Ačko, anebo na Bčku horor básníka Mirko Hýla s Oldřichem Kajzrem a Jiřím Lábusem. Zvolí si posluchači, necháme to na nich, Mašku, že jo?
1: Určitě, nic jiného ani nezbývá.
0: Přesně, podle pravidel, humor mezera A, humor mezera B, SMS letí na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera a máme pro vás na výběr židovské anekdoty anebo dvojici Kaiser Lábus a Václav...
5: My jsme tady dva ve studiu bez psa. To byly asi čtyři stanku a pes. No.
4: Jo, takhle, aha. No, tak snad to dokonce Humoriády pochopím. Dobře.
5: To je židovské... to dlouho už, co šel tenhle seriál v televizi.
4: Jo, tak, já si ho pamatuju, to jsem bylo dítě ještě.
5: No, právě. No,
4: jo, ale hráli jsme si na ně.
5: No jo, jo. Jo.
4: Ty zákopy válečné jsme měli, výkopy na elektřinu a podobně a na potrubí, tak to
5: ten
4: jsme používali.
5: Tank na ty baterky tam jezdí.
4: Pak jsme byli doma velmi čistí. Tyto pláčky se museli pak hodně vyprášit nebo rovnou vyprat celé dítě. Tak, židovské anekdoty. Ty jsi z vtipu za stovku a i kdyby si nebyl z tohoto pořadu, tak máš forky vždy po kapsách, tak prosím, přidej.
5: Já mám rád, no. Ale mám takový hezký, jak přijde naprosto zoufalej kon za rabínem a říká: rabi, já nevím, co mám dělat. Já jsem plně vyřízený. Náš Moritz, syn, on se nechal pokřtít. Já nevím, co mám dělat. A kon říká: klid, klid, klid, kon. Já jsem měl úplně ten samej problém. Náš Icik se taky nechal pokřtít. Uh-huh. A já rabín, já jsem si myslel, že si šáhnu na život. Já jsem opravdu nevěděl, co mám dělat. Tak jsem šel do synagogy a obrátil jsem se k Bohu. A on se mi zjevil. A říkal mi: klidko, klid, rabí, klid. Já jsem měl úplně ten samej problém.
4: Dobře, děkujeme a jdeme se zeptat posluchačů, jestli chtějí další židovské anekdoty anebo horor básníka Mirko Hilla. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím.
4: My vás.
6: Hlavně zdravím pana Vidru.
5: My vás taky zdravíme.
6: Největší české herečky světového formátu.
5: Díky.
6: A přeju si Ačko. Hezký
4: dobře,
6: den.
4: I vám. Děkujeme pěkně. Děkujem. Syn světového formátu, slavné herečky, ano, ne, výborně.
5: Obraceně, syn slavné herečky světového formátu.
4: Jsem to udělal schválně. Dobrý den. Halo.
7: Dobrý odpoledne, jo, já vás vítám.
4: My vás taky.
5: Děkujem.
7: A i pana Vidru.
5: Díky.
7: Taky. A chtěl bych pokračování.
4: Dobrá, děkujeme krásně, naslyšenou. Děkujem. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Vidru.
5: Mám
8: pod
5: taky. Pod
8: pergolou 37 stupňů, v bazénu 32, pivo 12. Stupňů.
4: Výborně. Všechny stupně u vás už máme zaznamenány.
8: Ano. Protože ta první anekdota od pana Tefra, to jsem se smál, až se padala na kolena.
4: Až se pergola otřásela. Dobře, děkujeme. Krásný den.
5: Taky.
4: Haló, haló, kdo pak je s námi?
9: Dobrý den, tady dobrý. Pepa z Ostravy. Mm-hmm. Zdravím vás, panové, oba do rádia.
5: My taky do Ostravy.
9: Čal bych si Bčko.
4: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Pojďte dál za námi. Haló, haló.
10: Dobrý den, Brno z Martina.
5: Mm-hmm. Dobrý den.
10: Hlasujem za Bčko a prajem vám príjemný, pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
5: Děkujeme taky, krásne. Děkujem, naschledanou.
4: Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Karel z Bojkovic. Zdravím vás, Pavla i pana Václava Vidru.
5: Díky, děkujem.
11: Já bych si přál Bčko.
4: Dobře, děkuju. Máme zapsáno, máme naslyšenou.
5: Píšem.
4: Je to napínavé, ještě neprozradíme, kam to směřuje. Dobré odpoledne.
12: Ano, hezké odpoledne.
5: I vám.
12: Přeji
3: přeje posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně zdravím pana Vidru.
5: Díky.
3: A kterého si vážím jako herce a člověka. Dovolím si pozdravovat i vaši paní, paní Bouškovou.
5: Díky.
3: A hodně, hodně sil do vaší úspěšné herecké práce.
5: Díky.
3: A dávám Ačko, Pavle.
4: Ano, mám zapsáno. Děkujeme, děkujeme.
5: Díky.
4: A tak, jak řekla Stanislava, a nejen ona, i hlasující i v SMS a další hlasy, které jsme sesbírali, židovské anekdoty pokračují z pořadu a to říkají oni mě, Miroslav Moravec a Václav Postránecký.
12: Bankéř Strauss provází hosty svou vilou. Zde je hala, tady přijímací salon, vpravo moje pracovna, chlubí se, a v této velké jídelně může najednou stolovat, nedej bože, 50 hostů.
13: Nahum se dobře učil, je z něj zbožný a vzdělaný žid, ale zůstal chud. Náchor školu prolajdal, v synagoze ho jak těživ nikdo neviděl, ale kšeftuje tak úspěšně, že je nejbohatším mužem v obci. Jednou mu Nahum povídá, jak je to možné, že ty jsi tak zbohatl a já nemám pořád nic.
12: Jak chceš zbohatnout, když se v jednom kuse staráš o jiné a ne o sebe? Když pořád někoho podporuješ a poslední korunu dáš žebrákovi. Když chce našinec zbohatnout, musí být prvních 10 let svině.
13: No, dobře. Ale co pak?
12: No, pak se na to zvykne.
13: Věřitel píše dlužníkovi. Velectěný pane, kdo slíbil zaplatit do prvního? Vy. Kdo nedodržel slovo? Vy. Kdo je lump? Váš oddaný Jankl Nussbaum.
12: Mám soud. Potřeboval bych vědět, kdo je tu nejlepší advokát.
13: Feinberg, když je střízliv.
12: No, na toho nemám. A kdo je tu druhý nejlepší advokát?
13: Feinberg, když je opilý.
12: Policajt zadržel podezřelé individuum a sepisuje s ním protokol.
13: Jak se jmenujete?
12: Jakob Abeles.
13: Odkud?
12: Z Tarnopole.
13: Vaše zaměstnání?
12: Vetešník.
13: A vyznání?
12: Řekl jsem vám, že se jmenuji Jakob Abeles, že jsem vetešník a bydlím v Tarnopoli. To mám snad být buddhista?

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: S námi ve studiu Humoriády je dnes Václav Vidra. Už jsme probrali, že to má hodně pracovní, hodně divadelní, ale přece jenom je čas na koupání a případně kde?
2: No, já jsem se koupal, včera jsem se koupal.
1: Ve vaně?
2: Ne, ve Slapském jezeře se svýma 6 koňma a 3 psama.
1: Dokonce.
2: Bylo to moc hezký.
1: No, a jak se to organizuje?
2: Krásná voda byla.
1: Jo.
2: No, organizuje se to tak, že si vemu koně, vemu teda popravdě řečeno 4-kolku, protože ono je to potom zpátky hrozně do kopce. Mm. No a pošlu je k vodě.
1: Mm-hmm. No a když myslím, jsou tam někteří zájemci, kteří chtějí také blízko, je to bezpečné?
2: Ano, je
1: můžou
2: to,
1: blíž
2: je to
1: si pohladit třeba
2: bezpečný.
1: Koníka nebo Vaška Vidru?
2: Bylo tam několik zájemců včera. Bylo to pěkné představení. Myslím, že se líbilo.
1: Zní to romanticky docela.
2: Jo, je to romanticky, je to krásný a koně to baví.
1: Bezva. Tak čím budeme bavit naše posluchače, doufejme dál?
2: No, já bych to vzal trošku, nyní načneme zábavu z onačejšího soudku, řečeno slovy.
1: Ze sudu přímo.
2: Citátem z limonádového Joa. Ano, nyní načneme zábavu z onačejšího soudku.
1: Dal by si lok kola lokovi limonády.
2: To viděl na Karla Gotta.
1: Za oponou byli s Karlem Šípem téma Got elektrikáře. No.
3: A vy jste kdo?
2: To tak.
4: No já jsem elektrikář, kluci mě sem poslali, no.
3: Nějaký povědomý. Jo? Vy už jste nám tady někdy dělal pojistky?
4: To ne, jo, ale pravda je, já jsem vyučený elektrikář, ale už jsem to dlouho nedělal.
3: Aha, vy jste nějak marodil?
4: 45 let jsem mezi tím zpíval, jo, tak nevím, jestli to ještě budu umět, no. Jaký tady máte jističe?
3: Takový ty bakelitový.
4: A jo, tak vidím, že v elektrice se moc nevyznáte, příteli.
3: Ne.
4: Tak podívejte, jo. Tak asi takhle, jo. Máme 2 typy ochranných spouští. Je napěťová, proudová. A podstatou proudové ochranné spouště je diferencovaný transformátor. A pokud je trojfázová soustava zatížená stejnoměrně, tak transformátor samozřejmě není buzený, jo. Ale pokud některá fáze jde do země, tak potom v sekundární cívce se indukuje napětí, které potom dá impuls k vypnutí.
3: Ano, jo? Ano, ano. No, však no. Sám uvidíte. No, jo. Pojďte. Pojďte, mistře, pojďte se nám na to podívat.
4: Tak, jo. Prosím vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Já bych to Karlovi věřil.
2: No určitě, tak protože to víme, že byl studovaný.
1: Ano, chtěl jsi být něčím podobným, nebo pokoušel jsi se o nějaký takový obor, nebo rovnou umění?
2: Pokoušel jsem se, jako čím jsem chtěl být, to je jiná věc. Začalo to hasičem, pak přes ošetřovatele v zoologické zahradě, malíře, spisovatele.
1: Popelář, pilot, to tam ne, taky to tam bývá nebylo, často
2: ne,
1: u chlapečků.
2: Popelář nebylo, pilot taky ne. Pilotem bych časem býval, se chtěl naučit být, nebo respektive lítat, ale na to už není čas. No, tak v jiném životě až pak někdy možná.
1: Stačí jeden plně
2: nebo
1: naplněn.
2: Nebo až budu mít ty křídla, tak budu lítat potom tam nahoře.
1: No tak. Nepředbíhejme, pojďme pěkně po pořadě. Další Karel Gott by tu byl, anebo Vladimír Menšík je v nabídce, takže teď souboj 2 velkých S. Vyberte si ještě dnes humor mezera A nebo humor mezera B. SMS na 90 011 04, telefon 731 800 900. Karel Gott nebo Vladimír Menšík čekají z našeho archivu, koho si vyžádáte. A teď zpívá František Nedvěd, také bohužel už jenom z archivu.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Jste s námi v Humoriádě s Václavem Vidrou. Můžete přidat své hlasy pro Karla Gotta nebo Vladimíra Menšíka. Tak se zeptáme na našem telefonu, kdo pak si jde vybírat. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Vidru.
3: My vás taky.
4: A já si myslím, že není nad čím dlouho přemýšlet. Určitě pro pana Menšíka hlasuju.
3: Děkuji. Dobře.
2: Máte tam díky. Váš hlas zařazen. Díky.
4: Naschle, chlapi.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobrý odpoledne. Zdraví vás posluchačka z Ostravy, Mirka.
3: Vy máte krásnou ozvěnu.
5: Taky Ačko.
2: Ačko.
3: Ačko.
2: Ano,
3: dobře,
2: zapsáme.
3: Píšeme, děkujeme.
2: Díky, naslyšenou, hezký den do Ostravy přejeme a zveme dalšího, kam se podíváme teď. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan Uští.
3: Dobrý
6: zdravím
3: den.
6: Zdravím vás oba dva a chtěl bych Goťáka.
2: Zapsáno, mějte se. Naslyšenou, dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, tady posluchačka Alice z Kostelce. Zdravím vás, Pavle, a taky pana Vidru.
2: My vás.
3: Díky, my vás taky zdravíme.
7: A prosila bych, prosím, Ačko. A mějte se krásně.
2: Děkujeme.
3: I vy.
2: Naslyšenou. Příjemná paní, že?
3: Mm-hmm.
2: Stejně jako další posluchači. Dobré odpoledne.
8: Já zdravím ze Světlé hory, zdravím pana kapitána Pepu Nováka.
3: Ano, když se daří, tak se daří.
8: Daří, kurňa.
2: Tak.
8: Maminko, přijelo auto. Úplně. Když se daří, tak se daří.
2: Míříme na Kameňák.
8: Ale děkuju, Ačko. Ano.
2: Dobře, Ačko.
3: Děkujeme moc. Tak jo, dneska by to šlo.
8: A zdraví David ze Světlé hory.
3: Děkujeme, Davide.
2: Děkujeme moc za připomínku nejznámějšího filmu s panem Novákem. Tak. A také s panem Vidrou samozřejmě. Tak, pojďte dál. Dobrý den. Haló?
9: Dobrý den. Tady vás zdraví posluchačka Majka ze Zlína, z rozpařeného Zlína. Já bych prosila taky, ani nevím co.
3: Ačko je Karel Gott,
2: je horko,
3: Bčko je Vladimír Menšík.
9: Zdravím,
3: já vás taky.
9: Taky Pavlíku.
2: Ano, ano.
9: A už se těším na nějaký film.
2: Dobře.
9: Děkuju moc, nashledanou.
3: Tak co to bude, Ačko nebo Bčko?
2: Goťák nebo Menšík?
9: Menší.
3: Tak, takže Bčko. Děkuji.
9: Ano, Bčko. Děkuju
2: moc. Taky. Mějte se
3: hezky.
2: Děkujeme a zveme ještě vás. Dobrý den.
10: Dobrý den.
3: Dobrý
10: tady
3: den.
10: Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bych Ačko.
2: Je to
3: zapsáno. Taky zdravíme. Děkujem.
2: Mějte se hezky. Tak přátelé, sečteno, podtrženo. Soud s Karlem Gottem tady bude.
3: No,
2: tak,
3: prosím.
2: Jak se odehrál v Silvestru televize Nova. A opět se nám vrací i Miroslav Moravec z archivní nahrávky.
11: Prosím o klid, nebo nechám vyklidit soudní síň. Přiveďte obžalovaného. Zahajují soudní líčení proti obžalovanému Karlu Gottovi, který se celý život vyhýbal sňatku, čímž unikal stavu manželskému.

0: a tím pádem i spravedlnost. Pane obžalovaný.
1: Arounej se, čověče. Nehrb se, když s tebou mluví pan soudce.
0: Bylo proti vám vzneseno obvinění, že jste si neoprávněně ponechal titul svobodný mládenec. Čím jste naplnil skutkovou podstatu trestného činu používání omamných látek, jako mládenická svoboda bez pochyby je. Je nutné, aby byl obžalovaný připoután.
1: On se mi cukal, pane soudce. Z čeho jsem vůbec nemohl dostat. To víš, myslíte. Takovýhle problémy mi naposled dělal Winklebauer.
0: Obžalovaný Gotte. Obžalovaný Gotte.
1: To je jméno, já se picnu.
0: Já žádám eskortu, aby se nezasahovala do soudního líčení, prosím. Obžalovaný Gotte. Jelikož jste se až dosud vyhýbal manželským povinnostem, rozhodl soud, že vám bude přidělena manželka ex offo. Chcete se k tomu vyjádřit?
2: Jsem nevinen.
1: Žádný slitování, pane soudce. A teďka si běhal svobodný, tak ho pěkně osolte. Já bych mu napařil rovnou dvě baby na jednou.
3: To by šlo, slavný soude.
0: To by nešlo. Dvojitý trest zákon neumožňuje. Pane obžalovaný, vy jste se nejen vyhýbal sňatku, ale několikrát se dokonce obelhával veřejnost slibem, že tak učiníte. Cituji, já se asi v létě ožením. Slib jste nikdy nesplnil. Je tu ovšem polehčující okolnost, cituji, má první láska se dnes vdává. Přesto jste dokázal spáchat dvě dcery. Jste si vědom své viny?
2: Jsem nevinen.
1: To tady říkají všichni. Pane soudce, napařte mu doživotní manželství se zvýšenou ostrahou. Nepárejte se s ním, okamžitě oženit. Oženit, oženit, oženit, oženit, oženit.
0: Klid, soudní síni, klid. Soud dospěl ke svému rozhodnutí s přihlédnutím k výpovědím minulých i současných potenciálních manželek obžalovaného. Jmenovitě Mariky S., Tatiany S., Jitky S.
1: Kurva, to je S jak Mariáš.
0: Klid, prosím. Klid, prosím. A dospěl k závěru, že obžalovaný Gott je schopen sňatku pouze soudní cestou. Ať předstoupí nevěsta.

0: Vážená nevěsto.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, víme, kam to směřovalo.
3: No, ale nevíme, jak to dopadlo.
2: No, víme.
3: No.
2: Vždyť se nakonec stejně oženil.
3: To je pravda.
2: Ve svém reálném životě samozřejmě, nedělejme si z toho legraci. Přátelé, kdo vás pobaví a osvěží svým humorem závěru ve finálním souboji, bude to Oldřich Kaiser s Jiřím Lábusem anebo Vladimír Menšík. Tentokrát jsou proti sobě.
3: Mm-hmm.
2: Koho by si dal Vašek?
3: No to já nebudu takhle tady podsouvat názory.
2: Dobře.
3: Své maličkosti.
2: Takže posluchači, pusťte se do toho.
3: Sami, musí sami.
2: Toho vzdal, pojďte vyhlasovat Kaiser, Lábus nebo Menšík. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. SMS-kujete 731 800 900 je číslo pro telefonující.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda je s vámi, vy si můžete, dámy a páni, u rádia vybírat, jestli chcete finále dnešního souboje strávit s Oldřichem Kaiserem a Jiřím Lábusem, anebo Vladimírem Menšíkem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, posluchačka z Bohumína.
3: Dobrý den.
2: S úctou pana Menšíka.
1: Ano.
2: Ale zapomněla jsem zdravit, takže srdečně zdravím. A zdravím. Nepoužiju to Václava, poněvadž Danuška říkala náš Vašík.
3: Ano, to je pravda.
2: Nebo můj Vašík.
3: To máte pravdu, ano.
1: Tak jo,
3: děkuju.
2: Maminku jsem znala a mám na ní krásnou vzpomínku. Spolu jsme kupovali jeden dárek a byl to Art Protis Hany Lendrové na Starém městě. A byla nejen úžasnou herečkou, ale i vynikající řidičkou. Takže maminku tady opravdu jsem vážila jsem si ji a my jsme se naposled viděli s váma Vašíku a s Janičkou v Rožnově pod Radhoštěm.
3: Ježíš,
1: tak
3: Maria,
1: paní má spoustu vzpomínek.
3: Jsme tam. Díky.
1: Tak
3: díky
1: jo, tak děkujeme.
2: Se
1: i vy
3: taky.
1: Naslyšenou. Tak dobrá řidička byla zmíněna, maminka. A
3: no,
1: Václav před chvilkou říkal, že to Brno dá za 2.30 dneska.
3: No, asi za 2.30 určitě, no. To mě píše navigace tady. Ale jinak teda musím neskromně říct, že jsem mámě oprašoval její jezdecký umění. Učil jsem ji řídit. Ale byla opravdu nadaná studentka.
1: Možná to mělo být naopak, ne? Že ona měla učit.
3: No, ale ona dlouho nejezdila. Jo, ona nějak jako dlouho nejezdila, ale ona byla opravdu dobrá řidička.
1: Dobře, tak všem řidičům přejeme šťastné kilometry,
3: no,
1: když to takhle vztáhneme. A jdeme dál. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, tady Martin z Havizova.
3: Dobrý den, Martin.
4: A zdravím i samozřejmě pana Vidru, i vás.
1: Ano.
4: Pane redaktore. A chci říct, jak někdy bývají herci známý vlastně díky hláškám ve filmech nebo seriálech, tak si říkám, že do těch hlášek ti herci dávají i něco ze sebe. Že vlastně
1: aby to fungovalo, že jo, i po
3: tak
1: letech.
3: Jo,
4: jasně, aby to mělo ten efekt.
3: To je pravda, vždycky herec dává něco ze sebe.
1: A Martine, dáte si A nebo B?
4: Dám pan Menšíka.
1: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
3: Krásný den.
1: Návštěva po 15 letech se jmenuje výstup Vladimíra Menšíka z pořadu Haló zábava.
5: Uvědom si, že od té doby, co jsme se neviděli, jsem trošičku zhubnul.
6: No, tak
5: no. Jo.
6: To bych spíš čekal, že hrubá, kde jsou neštěvé.
5: Ježiš, abych nezapomněl. No, neviděli jsme se, víš, jak dlouho? 15 let, 4 měsíce a 3 dny, přesně spočítáno.
6: Jo, ty si to tak přesně pamatuj.
5: Taková malá pozornost.
6: Ale to si nemusím.
5: No, to tam leželo na lavičce v čekárně, tak
6: si...
5: Ne, to já jenom tak žertuju, no. Tak abych nezapomněl, miláčku. Podívej se, řekl jsem si, dlouho jste se neviděli, tak ať to setkání pěkně zapijete.
6: Ať to stojí za to, no to je o tebe hezký, Františku, no. Manžel za chvilku přijde, tak se navečeříme, otevřem si lahvinku a bude to fajn.
5: Kdo přijde?
6: Manžel.
5: Tady ještě někdo bydlí?
6: Manžel.
5: Tvůj man. Moženko, ne. Ty jsi se oženil, vyvdala.
6: Františku.
5: Jedno, to mě nenapadlo.
6: Co tě nenapadlo?
5: No ne, jakože přijde muž, že najednou teď tohleto, to je snad aby radši šel, ne?
6: Kam jsi chodil?
5: To jsem cizí člověk.
6: Ale prosím tě, jaký pak cizí, když jsme spolu chodili do školy?
5: No kdyby jenom do školy chodil.
6: No co? Nic jiného přece nebylo.
5: No ne, to já neříkám, že no, mi něco bylo, když nekrát mi to mrzelo, že nic nebylo. To já tady přece nemůžu bejt. Nezlob se na mě, já opravdu.
6: Ale no, to tak to mě přece neudělal, no tak sedni si a povídej.
5: No taky kam bych šel teď? No víš kam? Já mám nápad. Já odskočím na poštu, pošlu telegram. Jakože přijedu, jakože jsme se ještě neviděli.
6: Jsem telegram?
5: Rozumíš, to by takový oficiální sdělení a on nebude mít aspoň na nás žádný podezření.
6: A proč by měl mít jaký podezření?
5: Když chlapu vidí to, já?
6: A Františku, ty jsi pořád stejnej. Pro tu tvou věčnou opatrnost jsem tě kdysi neměla moc.
5: No to není opatrnost, to je půd sebezáchoví tohleto.
6: Seď, povídej. Co žena, děti, no rodina.
5: Tak. Co žena, co děti, co, jaká rodina, jaký děti?
6: To jsi přece ženatý.
5: Já ženatý.
6: Ty jsi se neoženil.
5: No vůbec, ty jsi spolu, jak mě říkali, Joe Zakusovač. Kde pak? Kde naopak žádnou kudlánku nechci. Já jsem se měl ženit, jenže já jsem neměl s kým, no tak to víš. A maminka ještě furt dobře funguje, takže jíst mám, co říct, mi nechybí. No já taky nemůžu se rozhodnout tak ze dne na den, že ano, to je přece jenom událost.
6: Ty pořád událost. Ještě přemýšlíš,
5: víš? Přemýšlím,
6: no. To jsi vždycky no, přemýšlel, je to taky na tobě vidět, Františku.
5: Jako, já furt myslím, já kam sednu a koukám, myslím no. A nebo co je na mě vidět?
6: Chybí ti knoflíky u srdka.
5: Ty mi náhodou nechybějí, víš, ty já mám zadní kapse u kalhot. Dneska ti ukradnou kde co, já jsem si to vařil, jsem si ve vlaku mi to někdo.
6: Ale nepovídej, bude knoflíky, sundej, sako, já ti to přišli.
5: Ne, jestli tak to vůbec nepřikáží v úvahu, protože se vrátí tvůj manžel.
6: To se vrátí
5: manžel. No já tady musím nahadlit v košili, prosím tě, to vůbec nejde.
6: Ale prosím,
5: cizí, chlapno, to nejde,
6: to pořád vejdeš za řeči, my máme manželství, o jakým se ti ani nesmí.
5: Kvůli tomu tady nemusím sedět nahej, ale přece, no tak sedni si, budem si povídat a já si to přišlu doma.
6: Podívej se, po 15 letech už manžela přece vůbec nic nenapadne, tak si to dej mi ty knoflíky, já ti to přišu a vůbec
5: nikdo říkaj, nebo strašně rozčili. Je, slyšíš zvonek, to jako kdyby mě rozvonil, víš?
6: To je manžel, on vždycky cvrnkne.
5: To takhle ty mě dej ten kapát, Mařinko, prosím.
6: Počkej, pomoct, já se nevrátím, připrav si za tím.
5: Já už tě nemám zkušenosti, já už mám.
6: Pojď se podívat, koho to tu máme. František, kolega ze studií.
7: Velice mě těší, Sikora.
6: No tak se hezky seznámte, hezky se tady bavte, nabídni něco. Františkovi, já se tím něco připravím v kuchyni.
5: Já jsem šel tady takhle kolem, pán tady by mohla být od Marie a kouknout, no opravdu tak... A jednou tak nějak jako kdyby bylo teplo, víte, a přitom je zima, no.
1: Tak bohužel pokračování příště, dál už se nedostanem, než do finále s Václavem Vidrou. Václave, děkujeme za návštěvu, šťastnou cestu, ať se dobře
3: hraje. Já se dostanu dál, no. Až k tomu blbce k Bolkovi.
1: Ano, už jsme to vysvětlovali, samozřejmě ve vší lásce a počestnosti.
3: Samozřejmě, tak, Bolka zdravím den, moc, všem. Mám ho rád. Tak jo, mějte se fajn, neuvažte se.
1: Dobrý poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Naše vlny vás snad osvěží i v dalších časech. Loučí se i Pavel Kučera, hezký den. Znám.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Silné bouřky dnes odpoledne zasáhnou centrální část Česka. Rada města Český Krumlov schválila veřejnou zakázku na projekt nového akvacentra. Na Václavském náměstí v Praze je ode dneška nová časová schránka jako připomínka současné doby pro budoucí generace. Zítra bude oblačno až zataženo, teploty do 29 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Silné bouřky se dnes odpoledne a večer objeví na většině území Česka, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Vyhnou se jen krajům sousedícím z východní a západní hranicí. Doprovázet je může nárazový vítr, přívalový déšť, případně i krupobytí. Ve čtvrtek ráno a dopoledne se do centrální části Česka bouřky vrátí a stejně jako dnes se budou posouvat od jihu k východu Čech a severu Moravy a Slezska. Radní v Českém Krumlově schválili zadání veřejné zakázky na projekt nového akvacentra v Českém Krumlově. Rozhodli o tom na svém pondělním jednání. Předpokládané náklady na výstavbu jsou 550 milionů korun. Původní budova shořela v září roku 2024. Informace doplňuje starosta z hnutí ANO Alexandr Nogrády.
2: Bude se jednat o zakázku typu design and build, kdy vítězný uchazeč bude zodpovědný nejen za stavbu, ale i za detailní projektování a přípravu stavebního povolení.
0: Střed autobusu s motorkou zaměstnal včera večer hasiče v Nahořanech na Českokrumlovsku. Po nárazu začal hořet okolní les. Na místě zasahovalo několik jednotek záchranného systému. Mluvčí zdravotnické záchranné služby Vojtěch Míra upřesnil, že cestující v autobusu neutrpěli žádná zranění. Motocyklista zraněním na místě podlehl. Na Václavském náměstí v Praze je nová časová schránka se vzkazy pro budoucí generace. Jsou v ní také současné noviny nebo mince. Dělníci je zasypali v jámě při stavbě nové tramvajové trati.
3: Je to jako klasicky u časové schránky. Snažíte se zakonzervovat kousek té současné doby.
4: Popisuje účel časové schránky na Václavském náměstí ředitelka Sdružení Nového města Pražského Monika Vlková.
3: Jsou tam různé policejní výložky, různá loga, jsou tam samozřejmě noviny z tohohle týdne, jsou tam mince, trička, vzkazy.
4: Dohromady jde o 30 předmětů, které sdružení uložilo do země u rozestavěné tramvajové trati. Podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka je překryje základ budoucího chodníku.
5: Na některých místech už máme hotové povrchy a na některých místech teprve začínáme. Máme už vysazeny i první stromy.
4: Tramvaje by horní částí Václavského náměstí měly začít jezdit za 10 měsíců. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo s četnými přeháňkami a bouřkami, i silnými. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 a 29 stupni. Na horách naměří nejvýše 25. Slabý během dne místy mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta se střetla na silnici 154 u Kaplice na Českokrumlovsku. Tři auta se střetla na silnici 156 u obce Trhové Sviny na Českobudějovicku. A pozor na dvě porouchaná auta na dálnici D3 mezi 84. a 85. kilometrem u Plané nad Lužnicí na Táborsku ve směru na Prahu. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Na hrady a zámky nebo do historických měst na jihu Čech vyráží o prázdninách děti cizinců žijících v Česku. Podrobnosti v naší reportáži. Také prozradíme, jakým způsobem se ochlazuje centrum Českých Budějovic a domácí zmrzlinu připravují pro seniory v domově seniorů v Netolicích. Také prozradíme.
1: Český rozhlas České Budějovice. Den v kraji.
6: Pohodový poslech vám přeje Michal Hovorka.

0: 7 minut po 17. hodině, je tu Lenka Rybáčková a zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Práce na výstavbě kruhového objezdu za bezmála 30 milionů korun začaly u obce Zvíkovské podhradí na Písecku. Řidiči na křižovatce Mirotice Milevsko se silnicí do Záhoří tak musí počítat s dopravním omezením. Jezdí se tam kyvadlově, pokračuje nezávislý starosta Josef Bárta.
3: S tímto dopravním omezením musí řidiči počítat minimálně do konce listopadu. Celková investice asi 30 milionů korun jde z rozpočtu Jihočeského kraje. My jako musíme zafinancovat chodníky k zastávkám, sjezdy z kruhového objezdu na soukromé pozemky a část veřejného osvětlení. Spoluúčast finanční vychází asi na 2,5 milionu korun.
2: Chýnov na Táborsku vydal zákaz dopouštění bazénů nebo zalévání trávníků pitnou vodou. Vyzývá tak obyvatele k ohleduplnému zacházení se zásobami pitné vody. Informuje o tom na svém webu. Zákaz vydala třeba taky obec Horní Stropnice u Trhových Svinů na Českobudějovicku nebo Brloch na Českokrumlovsku. Mistrovství České republiky v bezmotorové akrobacii dneska začalo na letišti v Jindřichově Hradci. Zájemci je můžou vidět až do 8. srpna. Piloti se utkají ve dvou kategoriích, vysvětluje organizační ředitel závodu Krištof Urban z Jindřichohradeckého letiště.
4: My tady letos pořádáme mistrovství České republiky v těch dvou nejvyšších kategoriích, to jest Advanced a Unlimited, kdy rozdíl mezi Advanced a Unlimited jsou létané prvky, že v Unlimited se létají už kopané výkruty a kopané prvky, když to v Advanced tam nejsou.
2: Nová výstava Mezečasu ve Strakonickém muzeu středního Poltaví přibližuje práci malířského rodu Samců a sklářského výtvarníka Karla Bečváře. Umělce spojují Strakonice jako místo jejich narození společně s přírodou jako hlavním motivem. Podle ředitelky muzea Ivany Říhové dílo Karla Bečváře vyniká prací se světlem. Významnou část profesní dráhy spojil se sklárnou Mozr v Karlových Varech.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Schladit rozpálené ulice Českých Budějovic teď mimořádně pomáhají hasiči s velkým cisternovým vozem. Vodu rozprašují na třech místech v centru, kde je hodně lidí. Desetikubíková nádrž doplňuje pět kropících vozů, které magistrát města České Budějovice nasazuje do ulic už od ranních hodin.
1: Je to skvělý a všimla jsem se i několika úsměvů nadšených, takže jen ať pokračují.
2: K hasičskému vozu na náměstí Přemysla Otakara II. Se přišla osvěžit obyvatelka města Šárka.
1: I mě samotnou to ochladilo a taky si užívám tyhle letní počasí.
2: Hasiče o pomoc požádalo vedení Českobudějovické radnice. Podle mluvčí jihočeských hasičů Venduly Matějů je použití cisterny ten nejefektivnější způsob ochlazení ulic.
3: Jsme sem dovezli tu největší cisternu, kterou máme. Pouze čistě stříkáme vodu lehkým proudem, tak aby lidé nebyli úplně zmáčený, ale aby se příjemně osvěžili.
2: Cisterna kromě náměstí zastavuje i na dalších místech ve městě.
3: Začíná tady na náměstí, potom navštíví Lanovku a sídliště Šumava, a kde vlastně staticky budou nataženy hadice a buď jeden nebo dva ty rozprašovače, pod kterými se bude možno ochladit.
2: Na každé zastávce jsou hasiči podle mluvčí přibližně 20 minut, dokud nevyčerpají veškerou vodu v cisterně.
3: Potom kolegové pojedou na stanici znovu naplnit cisternu a přejedou na ty další dvě stanoviště.
2: Ulice už několik dnů ochlazují pracovníci společnosti FCC, kteří nasazují pět kropících vozů. Vysvětluje vedoucí střediska čištění FCC Martin Krajčírik.
4: Tři jsou nasazeny na kropení těch komunikací a dva jsou nasazeny na zálivku rostlin kytek. Ty tři mají kapacitu dohromady 21 kubíků, ty dva menší ty mají dohromady 3 kubíky.
2: Kropící vozy do ulic vyrážejí zpravidla v odpoledních hodinách. Při současných teplotách ale bylo třeba harmonogram ochlazování upravit.
4: Už se vyráží před obědem. V 9 hodin se ty stroje připraví, naplní podle té teploty a předpovědi se vyráží.
2: Až do večera se vozy podle Krajčírika střídají přímo v centru, na nádraží, sídlištích nebo na přestupních zastávkách hromadné dopravy. I kvůli tomu spotřeba vody na ochlazování města výrazně roste.
4: Se snažíme ty hodně betonové místa víc zalejt tou vodou. V těchto dnech a co nás čeká parnej, tak tam určitě to bude denně přes 100 kubíků vody.
2: Hasiči budou kropícím vozům s ochlazováním města pomáhat do dnešního večera. Pokud se extrémní teploty v příštích dnech vrátí, budou připraveni do ulic opět vjet. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
5: Český rozhlas.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. Teploty v Česku jsou dnes vysoké, takové horko znamená velkou zátěž pro seniory a dlouhodobě nemocné. V Netolicích na Prachaticku nemají klimatizace, a tak se snaží s teplem bojovat jinými způsoby, třeba výrobou domácí zmrzliny.
1: Chcete si někdo zkusit nám dát tu domácí zmrzlinu? Jak tady máme na ty speciální taštičky? Bude to chtít hodně síly.
2: Jo, oni to takhle taky v tom krámu.
1: No, ale jde vám to skvěle.
3: Paní Běla Šefránková nám dává zmrzlinu. Tahle ta je teda
1: tak
3: sušenková.
1: Tak a teď smáčknout. A jestli chcete ještě jeden kopeček, klidně můžete.
3: Světla Kohoutová je aktivizační pracovnice v domově a zároveň je to vrchní zmrzlinářka. Právě teď spouští zmrzlinováč. Metla už se pomalu otáčí, dneska bude čokoládová zmrzlina.
4: Zkoušeli jsme zdravou variantu, to bylo s kotyčem a s fíků vanilkový lusk. A teď máme ve čtvrtek naplánovanou višňovou zmrzlinu.
2: V těch horkách chodíme na balkon v noci třeba. To tam je ochlazení trochu, takže si tam můžeme sednout a to je taky dobrý. Bylo by lepší, kdyby bylo chladnějc. No. A ten organismus vadí to srdci i dýchání.
5: Pouzdorová, ružena. Musí se člověk snažit, aby to vydržel. Protože doma by to taky nebylo lepší. No tak já se projdu, na posteli ležet, to je to nejhorší, co může být.
3: V prvním patře domova rozhání na chodbě vzduch větráky, tak tady je trošičku lepší klima.
2: Jak na vás horko padne.
3: Ano, teď vcházíme na terasu.
2: Ano.
3: Je, a tady je opravdu teplo, protože teď sem svítí sluníčko.
2: Tady se to zapne, jo.
3: Paní Běla Šefránková, klientka domova, jenom otočila kohoutkem a na terase se spustil takový příjemný deštík.
2: No, je to příjemný, já sem po to chodím. A sestry taky se můžou oprášit, že jo?
3: Jsou tady mlžítka.
2: V těchto vedrech je to perfektní.
3: Kvůli vysokým teplotám mají klienti na pokojích někde i přes 30 stupňů. Nepomáhá ani zatemnění nebo větráky. A tak se snaží pracovnice pobyt klientům zpříjemnit i dalšími opatřeními, říká ředitelka domova Andrea Tajanovská.
6: Hodně větráme, na všech pokojích máme nainstalované sítě do oken, abychom mohli větrat celou noc. Horké období pro domov pro seniory není období nějakého snížení komfortu, ale je to taky otázka zdravotního stavu klientů. Musíme velmi jako bedlivě sledovat, jak pravidelně pijí, aby se nedostali do nějaké dehydratace, taky volíme aktivity, které jsou pro ně jednodušší, nejsou tak náročné, celou řadu aktivit dokonce přesouváme z toho období horka třeba do brzkých ranních aktivit, anebo naopak do těch odpoledních. Výrazně jsme upravili jídelníček, podáváme spíše lehčí jídlo.
3: Kvůli stále teplejším dům plánuje do budoucna domov pro seniory Pohoda, zateplení fasády, výměny oken i pořízení klimatizací. Z Netolic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: stále ladíte Český rozhlas České Budějovice a posloucháte Den v kraji. Děti cizinců, zejména těch z Ukrajiny, mají přes prázdniny možnost poznávat různé kouty jižních Čech. Na výlety po svém okolí je berou dobrovolníci ve spolupráci s českobudějovickou diecézní charitou. Díky tomu poznávají kromě okolí také nové kamarády. Dnes se chystají do Třeboně a na první výlet se vydali do Tábora.
1: Tak děti, uděláme dvojce, ať můžeme jít, šup.
2: Já už byla třikrát v Táboře, no tady tak trošku líbí.
3: Vlakem z Českých Budějovic dorazila i desetiletá Máša z Ukrajiny. Do Tábora se společně s ní vydalo dalších 8 dětí a čtveřice dobrovolnic z organizace Young Caritas pod vedením Terezy Morávkové.
4: Většinou to jsou cizinci, kteří se sem přistěhovali, jsou tu různě dlouho a není to nějak omezený, jenom teda věkově od 8 do 15 let. Dneska teda máme hlavně z Ukrajiny děti, který vlastně se jdou rozvíjet tu češtinu s námi a poznat Tábor.
3: Společně s kolegyněmi chtěla první výlet připravit víc jako vzdělávací procházku.
1: Byli jste na náměstí tady?
2: Ne.
1: Vy jste nebyli? Teďkon jste poprvé. Nacházíme se na Žižkovo náměstí tady v Táboře. A bylo v roce 1420 založeno husity.
3: Program dětem připravuje i 19-letá ukrajinská dobrovolnice Anna Jackiv, která už 4 roky spolupracuje s českobudějovickou charitou.
5: Jsem cizinka, takže chápu, jak je to se přizpůsobit do úplně nové zemi. Chtěla bych, aby ty děti měly takový jakože prostor, no, kde by cítili takový komfortnější a měli možnost najít nějaké nové kamarády.
3: Přímo na Žižkově náměstí si s dětmi zkusila i několik poznávacích her.
5: Budete hledat věci, které vám řeknu. No. Jakože začnu, najdi něco.
2: A my to najdeme, jo?
5: Ano. A budete mít na to 10 sekund.
2: Aha.
3: 14-letého Arkádie, který na jih Čech přijel na začátku války na Ukrajině, zajímala místo soutěží spíš minulost husitského města.
6: Z dějáků už jsem vysvětloval, že tady byl jako ozbrojení Jana Žižka, který je velice slavný. Vypadá to jako docela krásné město a celkově docela zajímavá historie toho města.
3: Po procházce centrem města zamířila celá skupinka do táborské zoologické zahrady. Za zvířaty se těšila 10-letá Katerina.
7: Na lenocha se těším, když tam bude teda.
8: Na lenocha nebo na lenochoda?
7: Na lenochoda.
3: Do konce prázdnin se parta dobrovolnic s dětmi ještě vydá na poznávací výlety do Třeboně, Hluboké nad Vltavou nebo na zříceninu hradu Dívčí kámen, připomíná Tereza Morávková.
4: My jsme vybírali místa, kde už z nás dobrovolníků někdo byl, nebo jsou nějaké hezké výlety a i nějaká ta historie, kde bychom jim mohli něco ukázat a nebylo by to jenom, že bychom chodili po přírodě, ale předat jim i něco z toho města.
3: Společně s kolegyněmi se po prázdninách chystají navázat několika komunitními akcemi, do kterých by chtěli zapojit i rodiče zúčastněných dětí. Z Tábora Michal Bělský, Český rozhlas.
9: Den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: užívat svět.
1: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice o minulosti anebo cestě přímo do vašeho nitra. O tom všem píše spisovatel a cestovatel Josef Formánek ve své zatím poslední knize Zamilovaný poutník. Jak mu pouť dlouhá přes 1300 kilometrů dala zabrat? Prozradil to v našem vysílání letos na jaře. Reprízu rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou jste si mohli poslechnout dnes dopoledne a část tohoto povídání vám nabízíme právě teď.
2: Je to knížka o tom, o takový velký změně vnitřní, kdy máte pocit, že svět najednou zešednul, je to takový temný místo a vy vlastně všechno to temný zanecháte za sebou a vyrazíte na dlouhou cestu, vyjdete ze své chalupy a ujdete trasu dlouhou 1300 km až do Assisi a během té doby se to ve vás jako celý usadí, to temné období, který bylo, a vy z té cesty přicházíte zpátky do Čech takovej vyrovnanější, klidnější, většinou nad ledem, s vírou ve své vlastní sílu a vlastně startujete novou etapu života, protože zamilovaný poutník se během poutě do Assisi zamiluje do mladé dívky a sám sobě říká, že to asi jako není ideální jako věc, ale nakonec tu lásku nechá proudit a proto i ten název Zamilovaný poutník.
3: Ten fenomén poutí v posledních letech je značně populární, přispěl k tomu určitě i koronavirus, nicméně je to něco, co láká i vás osobně. Pouť dlouhá 1300 kilometrů z Čech až do Assisi.
2: Já jsem rád jezdil na poutě, byl jsem předtím dvakrát, jsem šel do Kompostely, šel jsem vždycky tu portugalskou cestu až do Kompostely a tadyhle to prostě přišlo z nenadání po tom, co jsem se dozvěděl od svý dneska už bývalý ženy, že se chce rozejít. A já jsem vlastně tak uvažoval, co s načatým životem a napadaly mě různé věci a nakonec jsem uposlechnul svůj vnitřní hlas, který mě říkal, že je čas se vydat znova na cestu.
3: Jedno z těch zásadních poselství Zamilovaného poutníka, protože, jak už tady několikrát zaznělo, vypráví o pouti, cestě do Assisi, tak se nabízí otázka, co vy a víra. Sám jste několikrát už řekl, že jste poutí šel víc.
2: Mm. Já jsem jako silně věřící člověk, po jedné noci, která se mi stala, když jsem měl pocit, že na mě mluví Bůh, psychiatři mi to samozřejmě vysvětlili, že jsem měl jenom halucinace náboženského charakteru, ale pro mě to zůstalo tak, jak jsem to cítil a vnímal tu noc, takže bych řekl, že jsem tak silně věřící, že až nejsem věřící, že vím, že Bůh existuje a podle toho se snažím nějak chovat a jednat, chovat se slušně, laskavě k ostatním lidem, držet slovo třeba. Snažit se jít životem rovně.
3: Jednotícím prvkem vašich děl je autobiografičnost a zároveň právě neustálé hledání smyslu lidského života, což myslím asi je taky jedna ze zásadních věcí v rámci víry. Tak nemůže třeba člověk jako vy, který navštívil přes 40 zemí světa, říct, že jedním z těch smyslů lidského života je poznávání a neustálé objevování nejen toho svého okolí, ale právě třeba i sebe sama.
2: Na to je jako spousta odpovědí. Mně se líbí ta, že každý můžeme dát tomu svýmu životu odpověď, dát mu, naplnit ho smyslem. A myslím si, že smysl dává to dělat něco pro druhý lidi, ať už svojí prací, anebo svojí přítomností ke svým dětem, nebo snažit se prostě tady být, jak mi řekla jedna paní, já jsem šel přes Rakousko a měl jsem takový poutnický kříž na sobě, ona se mě ptala, kam jdu. Já jsem říkal, že jdu do Jeruzaléma pomodlit se ke zdináčku a ona mě řekla, jestli se tam za ní můžu pomodlit, ať jí Bůh zachová její potřebnost. Tak smysl života třeba je být potřebný druhým jako lidem nebo pro nějakou dobrou věc, kterou vy sám považujete za dobrou.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: počasí.
1: Slovo právě teď dostává Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Přeji vám pěkný den.
2: Dobrý den.
1: Zítra už se těšíme na teploty nižší než dnes, ale nejdříve, jak bude dneska v noci?
2: Přes střední Evropu k východu bude zvolna postupovat zvlněná studená fronta. V noci čekáme polojasno až oblačno a místy přeháňky nebo bouřky, a to i silné. K ránu pak od jeho západu přibude další oblačnost. Teplota klesne na 22 až 19 stupňů. Ty bouřky hrozí hlavně nárazy větru kolem 80 km v hodině, přívalovými srážkami i kolem 40 mm a 2 cm kroupami. Platí to i pro bouřky zítřejší. Zítra tedy, jestli můžu takhle navázat,
1: určitě,
2: bude oblačno až zataženo s četnými přeháňkami a bouřkami. Teplota vystoupí na 26 až 29 stupňů, takže řekla bych taková normální letní. Na horách bude do 25. Vítr povane slabý, během dne místy mírný, západní až severozápadní, 2 až 5 metrů za sekundu. Bio bude na vysoké zátěži.
1: Konečně si pořádně oddychneme od těch vysokých teplot. Každopádně, co nás čeká v pátek?
2: Od západu přes naše území bude přecházet tlaková výše a vydrží to až do neděle. V pátek čekáme v noci a ráno ještě oblačnost s ojedinělými přeháňkami, bude doznívat ta studená fronta, ale během dne od severozápadu budou ubývat oblačnost i srážky. Teplota ráno bude ještě vysoká, mezi 19 a 15 stupni, odpoledne 25 až 29 a vítr povane slabý ze severních směrů.
1: Nyní předpověď pro víkend, jak bude v sobotu a v neděli?
2: Bude slunečné počasí, ranní teplota po oba dny kolem 15, odpoledne v sobotu do 30 a v neděli do 32 stupňů a vítr většinou slabý proměnlivý. Potom v neděli večer od západu začne přibývat oblačnost další studené fronty.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji pomalu končí a co uslyšíte zítra? Vodňanští rybáři měří na rybnících hladinu kyslíku. Někdy jim s tím pomáhají moderní přístroje s aplikacemi, jindy vyrážejí na loď s mobilním měřákem. Podrobnosti zítra ráno. A také budeme mít pro vás pozvánku na výstavu andělských obrazů do Netolic. Tak budeme rádi, když se nás naladíte.
1: Český rozhlas České Budějovice. Den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čekají na konci jejich cesty odpovědi. Matka s dcerou vyrazí na své ráznou jízdu tátovou Volhou ve filmu Jiřího Vejdělka. ČT2. Zlatý důl se může brzy stát smrtelnou pastí. Premiéra katastrofického filmu Zlato. A ČT Art. Životní příběh a role slavné české herečky, která dokázala během své kariéry obsáhnout působivou šíři ženských charakterů. Dokumentární portrét Alena Vránová, Role mého života. Středeční večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Izraelský premiér nesouhlasí s plánem na demilitarizaci pásma Gazy. Osvěžovna pod pancířem na Šumavě je mimo provoz, pramen vyschl. Zítřejší vycházka na šumavskou Bučinu připomene spisovatele Johana Petera. Zítřek bude oblačný až zatažený, teploty do 29 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmítá plán na odzbrojení teroristického hnutí Hamas a stažení izraelské armády z pásma Gazy. Řekl to ve videu, které zveřejnil na sociální síti Facebook. Odzbrojení militantních palestinských skupin a ukončení bojů je součástí mírového plánu pro pásmo Gazy, na který dohlíží Rada míru, ustanovená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten dohodu o demilitarizaci oznámil minulý pátek.
4: Netanyahu se k plánu staví negativně, přestože dostal ujištění, že k izraelskému stažení z palestinského území dojde až po úplném odzbrojení teroristického hnutí Hamas. Izraelský premiér ale odmítá, že by se izraelská armáda stáhla ze současných pozic na takzvanou žlutou linii. Izraelské vojsko teď ovládá skoro 70% pásma Gazy. Území za žlutou linií zahrnuje asi 53%. Vysocí představitelé Hamásu už minulý týden některým médiím potvrdili, že hnutí s ozbrojením souhlasí. Podmiňuje ho ale právě stažením izraelské armády. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
2: Osvěžovna u pramene Řezné na Šumavě je dočasně uzavřena. Pramen řeky vyschl a není možné pití chladit. Informuje o tom provozovatel na sociálních sítích.
5: Osvěžovnu pod vrcholem pancíře vybudoval a provozuje spolek Výlav Šumava. Voda je tam do dřevěných van přiváděna dřevěnými koryty od pramene řeky Řezné. Ten teď ale vyschl a z tohoto důvodu nebudou dál osvěžovnu doplňovat, dokud nezaprší a pramen se znovu nerozteče. Ze Šumavy Jitka Englová, Český rozhlas.
2: Lidé se můžou zítra vydat na tematickou vycházku po stopách šumavského spisovatele Johana Petera. Společně s průvodcem navštíví zaniklou osadu Bučina, kde stával autorův rodný dům. Součástí budou taky ukázky z Peterovy tvorby. Sraz zájemců je v 1:30 na Bučině, doplňuje nezávislý starosta Kvildy Radek Tér.
6: Je to na pomezí Bučiny a Knížecích plání. Ta trasa je dlouhá asi 4 až 5 kilometrů. Nenáročná, jde se po pastvinách, které nabízejí v tomto místě opravdu nádherné výhledy, jak do bavorské krajiny, tak třeba na Boubín i na ten hraniční masiv Plechého a Smrčiny. Sport.
2: První přípravný zápas dnes hrají českobudějovičtí hokejisti s táborskými Kohouty. Jeho české derby v Budvar aréně sleduje náš spolupracovník Pavel Kortus.
7: Budvar aréně právě skončila úvodní třetina a Motor vede nad Táborem 3-0. Favorizovaní domácí vlety do zápasu jako Uragán a v první minutě dali hned 2 góly. Trefili se lotyšská posila Krastenbergs a Kachyňa. Třetí gól přidal krátce před sirénou Tomán, takže po 20 odehraných minutách je stav zápasu České Budějovice Tábor 3-0. Pro Český rozhlas České Budějovice Pavel Kortus.
3: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až zataženo s četnými přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 a 29 stupni. Na horách naměří nejvýše 25. Slabý během dne místy mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. A biozátěž bude vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Dvě auta se střetla na silnici 154 u Kaplice na Českokrumlovsku a 3 osobní auta na silnici 156 u obce Trhové Sviny na Českobudějovicku. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Už po třetí se dnes, milí posluchači, můžete krátce po 18. hodině zaposlouchat do četby na pokračování z knížky Jiřího Šestáka Cesta jinam. Přenesme se teď na začátek 80. let na Šumavu, kterou tehdy vedla zadrátovaná hranice, kterou střežili pohraničníci se zbraní v ruce.

U oběda Karel souhlasil s Marií, že se k Hajnému zachoval hloupě a k jejímu překvapení prohodil: máš pravdu, Maruško, chalupa se musí alespoň nějak opravit, ať už ji prodáme nebo ne. A pochválil jí karbanátky z brkaší, jak se u nich díky Robinovi začalo říkat bramborové kaši. Brkašička jde do bříška, pomlaskával si synek, který při poznámce svého otce, že se v podvečer za Hajným vypraví, rezolutně prohlásil, že musí jít taky, protože ho pan myslivec přece pozval. Hajného našli na střeše, kam pomocí jednoduché kladky vytahoval zeminu. Karel mu beze slova naplnil kýbl, aby Hajný nemusel jak Jákob po žebříku běhat sem a tam. Robin si zatím fascinovaně prohlížel v dlouhé chodbě lovecké trofeje, včetně podivuhodných vycpaných zvířat a ptáků. To je ten trávník pro devizový turisty? No, Marek říkal, že tady chcete udělat vysuté zahrady Semiramidiny pro Američany, až sem teda budou moct. Však se toho dožijeme. Když mi pomůžete, dovolím vám tady roznášet kafe. Děkuju za důvěru. Kasírovat vás nenechám. Ještě byste ztratil šrajtofly, ale pojďte se podívat, doktůrku, na tu vedůtu. Žebřík byl seschlý, ale pevný jako šlachovitý Hajný. Přesto se Karel s mírnou obavou vypravil na střechu přístavku. Když se narovnal a pod nohama cítil jistotu, zvedl oči k horizontu. Viděl to, co mu okolní stromy a keře zatím tajily. Nejen velikost kdysi schwarzenbergského zámečku, nyní devastovaného správou státních lesů, ale také různě vzdálené hřbety rakouské části Šumavy a nad oparem v údolích ostře vyrýsovanou hradbu Velehor. Zaskočilo ho, jak se od rána přiblížili a zmoutněli. Jsou blíž než ráno, řekl překvapeně. Hajný pokýval hlavou. Jo, hory přicházejí, zítra bude krásný den. Až přijedete na podzim, doktůrku, nebo v zimě, když bude dobrá inverze, tak uvidíte napravo až k Salzkammergutu, a tedy k Salzburku, a nalevo až k Vídeňskému lesu. Čáru pomalu 400 kilometrů dlouhou. Tak to, abych měl oči jako ostříž, pane Hajný, nevěřícně se usmíval Karel. Hajný vyndal krabičku startek a nabídl Karlovi. Děkuju, já už mám dneska dávku vybranou. Ach jo, já myslel, že v socialismu už přídělovej systém neexistuje, zašklebil se dárce a pokračoval. Kdybyste měl oči jako ostříž, jak říkáte, tak to byste mohl zahlídnout i ledovec na Grossglockneru. Grossglockner? To je ale strašně daleko. No vždyť říkám, kdybyste byl ostříž. Jo, tímhle směrem, nad špičkou toho širokého smrku, 250 kilometrů. Když je zimní inverze a vzduch jak křišťál, tak se tam výjimečně blízká jak psí kulky. Karel zasněně koukal přes šumavské hřbety do dálky, kde mohl tušit alpskou Velehoru téměř až u italských hranic. Bylo mu moc dobře, jak se postupně z oparu vynořovaly v dálce obrysy jeho vzpomínek. Mezitím se zastavila Anička pro bratra, neboť maminka má starost, aby se nezatoulal, nekousla ho zmije či nesnědl jedovatou bobuli. Malý Robin se však nechtěl dát odvelet tak lehce. Pane Hajný, když mě tady tak potřebujete a jsem šikovný kuliferda, můžete mi dát jedno zvířátko? Aha, a jaký by se ti líbilo, čamrdo, třeba veverka? Chlapec zmizel v chalupě a za okamžik, když se opět objevil, nesl vycpaného ptáka na dřevěném podstavci. A sokol stěhovavý. Tak to je velká vzácnost, chlapče. Ale tobě ho dám. Opatruj ho, bojovníku. Překvapenému Robinovi vstoupily slzy do očí.
Děkuju moc, řekl s tichou úctou a odcházel od stavení s rukama vztyčenýma, jako se nosí posvátná monstrance. Jste hodný, pane Hajný, to je úžasný dárek, usmál se vděčně Karel. Cené je na tom něco jiného, doktorku, zvážnil Hajný. Pochytil jsem, že v životě nás potká pár dobrých okamžiků, které se člověku vpálí do paměti. Zůstanou v nás na furt. A kolikrát nás i podivně v dalším životě ovlivňují. A my možná teď jeden takový zázrak vidíme. Oči obou mužů se propojily jako ruce v pozdravu. Po chvíli mlčení se opět pustili do vylepšování střešního trávníku. Když drny došly a stíny šumavských smrků se prodloužily na svou dvojnásobnou délku, prohlásil Hajný, že už to pro dnešek stačí a je čas na pozdně odpolední gáblík. Ale manželka mě čeká s večeří. A však to spucnete taky. Zdejší povětří podporuje trávení. Potlačil Hajný mírný vzdor a za 10 minut oba seděli u dubového stolu pod třemi moutnými smrky, krájeli anglickou slaninu, papriku, rajče a cibuli a kladli si vše na velké kostky voňavého chleba a zapíjeli vychlazeným pivem. Chleba je vyšebrodský, ještě poctivý jako málo co v téhle době. Je skvělý, přitakal nadšeně Karel. A co ještě říkal Marek? Vrátil se Hajný k doktorovu odpolednímu setkání. Že to tady nikdy nepraskne. To víte, on to vidí i z druhé strany. Z jaký druhý? Nechápal Karel. Občas jede skrz dráty, do země nikoho. Do země nikoho, opakoval Karel. Jo, dělá v lese s koňma, ale občas, kde jsou mokřiny, vypomůže družstvu v zakázaným pásmu za drátama. Posíknout, sebrat seno a tak. Teď už ani tak ne, ale léta to dělal pod nataženým samopalem. Chodili tam s ním dva kluci z místní roty. To člověku moc nepřidá, štvalo ho to. Teď už ho znají, tak zůstává jeden u brány, ale stejně je to moc blbej pocit. Zvláštní chlapík, škoda ho na lesního dělníka. A promiň, toto jsem řekl trochu blbě, je chytrý. A jak si pamatuju matně včerejšek, asi bývalý učitel. Jo, máte pravdu, na lesního dělníka je dost chytrej. Učil do 69. na gymnáziu matiku a fyziku. Nerad o tom mluví, ale když se provalilo, že podepsal 2000 slov, tak šel k lopatě. A pak do státních lesů. A před pár lety skončil tady. Říkám mu docente, ale bráchu má skutečného profesora. A to tady může pracovat i za drátama? Podivil se Karel. To jsou ty socialistický paradoxy. Ušklíbil se Hajný a pokračoval. A co si myslíte vy? Hajný upřel na Karla výrazné tmavé oči. Jak, co si myslím, o Markovi? Ale ne, kdy to praskne? Nebo tomu nevěříte? Víte, manželka je ve straně. Celá její rodina taky, tak to nejvhodnější prostředí k optimismu není. Ale kdo ví? Sice se neznáme, pane Hajný, ale po infarktu jsou mi některé věci už docela jedno. Čtu knížky ze 60. let a listuju si v časopisech z té doby literárky, reportéry. Když manželka usne, tak zalezu na záchod, aby nevyšilovala a občas se snažím chytit Hlas Ameriky nebo Svobodku. Je to rušený, ale někdy se i něco zaslechne. Tigrit nedávno mluvil, že je u nás Biafra ducha. To je asi pravda, ale ve čtvrtek zase lidi stojí fronty na nový knížky. Pár disidentů je zavřených a my ostatní o tom raději nechceme vědět.
Řekl bych, že na nějaké prasknutí to moc nevypadá. No jo, Svobodku, tu tady chytnete jako víno, ale ne moc hlasitě. Lidi tady mají tenký uši. I hospodský. Marek je jeden z mála spolehlivých. A co vy? Co já? Já být vámi byl bych opatrný. Někdy sám sebe docela vylekám. Hajného plnovous se zašklebil. Zalovil pod stolem a otevřel ještě 2 7-stupňová piva, prý dobré na trávení. Pomůžete mi teď s něčím? Potřebuju zajet pro dobrý drny, abych mohl pokračovat. Teď? Až se drobec vlákne, budou v nich i žížaly a to je pro trávu zdravý, dodal poněkud slyšáckým úsměvem. Na to, že byla tma, orientoval se Hajný velmi spolehlivě. Odborně vykrajoval čtverce pěkného trávníku, jakési louky, a podával je Karlovi, který je skládal do trabantu na místo po vyndaných sedačkách. Marně si lámal hlavu, proč museli objíždět v mlze půl jezera, najet bezmála 20 kilometrů a po neznatelné cestě se zhasnutými světly se doloudat k okraji městečka Lipno, které se dalo přes mlhavý závoj jen tušit. Karel se při vyrypování drnů snažil z Hajného dostat, co by tak asi zděděná chalupa potřebovala za opravy a kolik by to mohlo stát. Hajný ho napomínal k tichosti a dál soustředěně vykrajoval kusy trávníku. Nemůžeme si na to posvítit? Ne. Čí je to louka? Čí? Jak to mám pro boha vědět? Je to lidová louka, lidovej majetek, všech. No, tak a to by dneska stačilo. Teď mě musíte trochu potlačit, nějak mi to nestartuje. Ale já vím, že jste po infarktu. Kus pomůžu a dál už je to skopečka. Přiměřený pohyb vám může jenom prospět, synku. Karel si odpustil vysvětlení, že chtěl upozornit na svůj životní postoj získaný dnes již v zakázaném skautu, který mu brání v okrádání jak individuálním, tak kolektivním. Po vnitřní úvaze uznal, že v této chvíli by asi nepřiměl Hajného vložit drny pěkné trávy zpět na místo patřící pravému majiteli. Trabant, naložený nákladem vonícím posečené trávě, se tlačil trochu stuha, ale po 20 metrech motor lehce naskočil. Popojedu pár metrů a pak si nasednete, aby jsme tu nenechali hluboký stopy. Jaký stopy? Kde to k čertu jsme? Pochybnosti nad legálností celé akce se ještě umocnily. Jistě by Karla vedli k dalším neodbytným otázkám, kdyby ho z mlhy, co si neuhodilo tak silně do hlavy, až se posadil. Opřel se o tyč, která byla příčinou jeho pádu, a zjistil, že se nejedná o tyč ledajakou, nýbrž o nefalšovanou fotbalovou branku. Po tomto úderu se mu v hlavě skutečně rozsvítilo. Půjdete pěšky nebo pojedete se mnou? Ozvalo se z mlhy. Z kopce kolem městečka sjížděli kus cesty opět bez světel, s motorem na volnoběh a bez slov. Až po propuštění kontrolou do zakázaného území, která byla zahrází směrem k přední Výtoni, bylo ticho porušeno. Čí je to trávník? Není to jedno? Není. Hrajou tam okresní přebor, na trávě. Kdo to kdy viděl? My jsme kradli? Na hřišti? Ne, to byla trestná výprava za to, že musíme na ty krásný velehory jenom koukat. To je absurdní. No, sláva, už to začínáte chápat. Hovno, absurdní je, co tady s vámi dělám. Jsem po infarktu, je mi 40, mám bouly na hlavě a kradu. A ještě k tomu mluvím sprostě. Co když na nás přijdou? No, nepřijdou. Každé hledání začíná štěstím začátečníka, ale pravda je, že někdy končí těžkou zkouškou dobyvatele.
A Trabant svým divokým zvukem dál pustošil noční ticho této zapomenuté krajiny jako čtyři jezdci apokalypsy. Druhý den byla sobota. Nad vyrýpaným místem na hřišti stála parta bezradných funkcionářů i hráčů místního klubu. Z jedné strany nastupovali hráči z Horní Plané, z druhé strany se blížil pupkatý funkcionář, jemuž mezi druhým a třetím spodním knoflíkem flanelové košile vykukovala domácí vepřová s 8 knedlíky a 3 plzně. S tvářemi čerstvého ovaru napomínalo dva menší kluky, že jejich koza nesmí na trávník. Protože by se na pažit mohla vysrat a naši fotbaloví borci by mohli na hovně uklouznout. Hajzlové jsou to, předsedo. Podívej se na tu hrůzu. Maria pano, já se na to vyseru. Kdo to udělal? Určitě nějaký trampové. Dodržky. Kurva drat. To je průser. Průser. Jsme zadebili. Úplný debili. No, co když to byl někdo z našich, podplacený od nich? Přišel s docela logickým vysvětlením trenér místních fotbalistů, kteří se dotrousili k hřišti tak, jak stačili posekat louku, přišourat se z kravína, doorat družstevní pole, zpracovat svůj záhumenek či svou paní mámu. Téměř všichni již byli oblečeni ve fotbalových dresech různého stupně seprání. Prdlajs, kým asi? Imperialistama, ne? Jseš magor, zavrtil hlavou nešťastný předseda. Franto Neser, povídám, Neser! Snažil se zapojit tělnatý chlapík ve svátečních polobotkách, který si dnes po marné bitvě s nezapnutelnými lepšími kalhotami oblékl sportovní šustákový komplet, na který si vystál poctivou socialistickou frontu na loňské výstavě Země živitelka v Budějovicích. Co budeme dělat, trenere, co bude... Kurva drát, už sem jdou. To bude průser. Jasná kontumace a vostuda jak prdel, hořekoval předseda klubu. Tak co je, budete hrát nebo schůzujete? Vykročil rázně ke kroužku kapitán protihráčů. Kruh se rozestoupil a hlava hostů zůstala tupě koukat na zem. To mě poser. Kluci, pojďte sem! Naschvál zrejpali hřiště, aby se nehrálo. Tato sportovní událost, která proslavila místní klub možná víc, než kdyby za něj nastoupil Maradona, se donesla během dne i před hospodu ve svatým Tomáši, kde v končícím odpoledni na lavici u vchodu popisoval hospodský všem svůj divácký zážitek. Nádherná rvačka, nádherná, říkám. A kontumace je pro ty lipenský prachožrouty nezaslouženou milostí. Dokončil vzletně své vypravování hospodský, který se zúčastnil jako letitý fanoušek jakéhokoliv hostujícího celku i tohoto zápasu.

0: Marek a dva vojáci z povolání major Vaníček a poručík Tóth, politruk mající na starost pohraniční roty v okolí, slzeli smíchem a Hajnému se dral s prsou takový chechot, až donutil rozpolceného Karla popřát dobrého odpoledne a s dosud nepoznaným pocitem studu a zrady, kříženým společnou legrací, opustil sešlost před hospodou. Je po infarktu, okomentoval jeho odchod Hajný Hofhansl. Ale jinak je to hodnej kluk, mně je moc sympatický. A že mu dali tu chalupu, podivil se major pohraniční stráže, který pamatoval bourání vesnic buldozery od Vyššího Brodu až k Českým Žlebům. Místy jsou stále ještě pozůstatky těch pionýrských dob, kdy se hraniční prostor čistil od možných úkrytů pro převaděče i utíkající odpůrce komunismu. Od té doby byla pro majora každá neobydlená chalupa podezřelá a horký kandidát na rumiště. Tak, zdědil to zpřízně, pokrčil rameny Hostinský a zašel do chodby, pamětlivý jedné z mála knih, ze které si odnesl životní poučení, že politische Gespräche sind im Gasthaus verboten. Za císaře pána stejně, jako za vlády svobodného lidu.
1: Je to slušný člověk. Jeho švagr je pilot na divizi v Bechyni, poznamenal docela ledabile Hajný.
0: Spozornil nejen major, ale i politruk Tóth.
2: No jistě, protekce. Letectvo si vždycky hrálo na panstvo.
0: Už klíbl se kysele major, který dopíjel zbytek piva a nečekaně se zvedl k odchodu. Majora někdy přepadla neodbitná touha po vzpouře z pocitu nastřádaných letitých křivd. A určitou mdlou revoltu si také občas dopřál, neboť věděl, že horší trest než samotu v dvou pokojáku na ubytovně, kterou s ním kdysi jeho žena odmítla sdílet a odešla raději s jeho nadřízeným do Budějovic k pluku, si na něj už nevymyslí. Dokonce si někdy pohrával i s absurdním způsobem pozemského vysvobození, spočívajícím v přiblblé náhodě zastřelením některým z vyděšených nováčků při příležitostném zadržování uprchlíků přes ostnaté dráty. Někdy i zatoužil po služebním maléru, který by mu odtud pomohl, ale zůstal by naživu. Major se při odchodu otočil na mlčícího poručíka, kterému se očividně na posádku ještě nechtělo.
2: Nás přijedou akorát tak zjebat, že při akci nějaká kulka zaletí přes hranici. Jako kdyby jsme si mohli vybrat, jakým směrem ti hajzlové utíkají. Jezdím tady jak idiot počáře nahoru dolů přes 30 let a akorát nás jebou.
1: No jo, soudruhu majore, ale teď to máte přeci jenom klidnější, podotkl znale Hajný, který je rovněž pamětník.
0: Když si občas vzpomene na mizející cestu k bývalému Rychnůvku, vynoří se mu v zápětí v paměti, co kdysi slyšel o rozvalinách školy či právě odstřelovaného kostela, jehož zřícené gotické oblouky rozhrnuje bagr s rozjařenou tváří mladičkého vojáka a čety svazáků, kteří takto dobrovolně budují nový spravedlivý řád. Co na tom, že přeshraniční potok to mlčky pozorují vyhnaní starousedlíci? Jak mizela jedna chalupa za druhou, magazín, hospody, kostel, vysychaly poslední slzy. A mladičký voják z bagru zakřičel, že to mají za to, že rozpoutali druhou světovou válku, že to mají za Osvětim. Bezhlasně se otočili a vláčeli pryč své staleté kořeny. Jak tohle všechno vygumovat z paměti?
2: A kdy jste měli poslední zadržení, soudruhu majore?
0: Vložil se do rozhovoru poněkud podrážděně Marek, sedící s lahvovým pivem opodál na pankejtu mezi svými těžkými valachy.
2: Zadržení, nebo jak já raději říkávám, odchyt, byl naposledy před týdnem na Smrčině. Dva Němci přešli kolem Nový Pece. Ale my jsme o nich věděli už z vlaku od Kájova.

0: Lžíce cinkali o talíře s bramborovou polévkou. Robin hlasitě dával najevo, že mu chutná. Aničko, vezmi si aspoň trochu, pobízela matka dceru. Řekla jsem, že nebudu.
1: Anička nemůže, protože má velkou zadek.
0: Nemlaskej, Karle. Pak ty děti mají umět jíst slušně. Karel vstal nezvykle první od stolu, usedl na lavičku, opřel se o stěnu domu a vyndal si krabičku s cigaretami. Napětí se v něm hromadilo od okamžiku poznání, kde získali s Hajným předpěstovaný trávník na jeho budoucí vyhlídkovou terasu. Teď se to dralo ven. Cítil se potupen ve svých skautských, i když pozapomenutých ideálech. Pocit ponížení pro něj nebyl samozřejmě něčím výjimečně novým. Vždyť v laboratoři se stal povinně členem revolučně odborového hnutí a odpovědně odváděl procento ze svého platu na fond Solidarity, kterým se podporovaly soudružské státy Kuby, Angoly, Nikaraguji, obklíčené imperialistickým močálem. Stejně tak rozumně udělal ústupek svému vnitřnímu přesvědčení, když v zájmu dospívající dcery a šance jejího přijetí na gymnázium po téměř statečném uhájení své nezralosti státi se komunistou nestatečně vstoupil alespoň do svazu Československo-sovětského přátelství. Ale krást trávník na fotbalovém hřišti. To bylo zbytečné a posloužilo pouze sobeckým zájmům jednoho potrlého starce. A za tím mizerou Hajným mě už fakt nikdo nedostane. Chalupu si opravíme sami, řekl a odešel. Marie byla nesvá, neboť ujištění, že manžel se ujme opravy sám a obětuje své ruce uvyklé práci s mikroskopem na opravu šumavské chalupy, neneslo v sobě žádnou jistotu, že se tak opravdu stane. Karel ležel na posteli, pozoroval tetelící se vzduch a tak ho napadlo, jestli není vlastně tak trochu suchar a srab. Nebyla to myšlenka zcela nová. Členské průkazky v různých organizacích mu tuto pachuť čas od času navozovaly. Vrzly dveře od pokoje a potichu vešla Anička. Neruším, tati? Vůbec ne. Co tě trápí? Chci domů. Jsem tady sama. Mluvila jemně, ale pevně. My ti nestačíme. Tati, je mi 15. Doma jsou holky a prázdniny. Zkusíme to nějak vymyslet. Děkuju. Ve dveřích se zarazila a důrazně zašeptala. Ale chci domů, ne do Bechyně.

0: Slyšeli jste třetí díl Četby na pokračování z knížky Jiřího Šestáka Cesta jinam. V režii Jakuba Doubravy ji v roce 2022 v plzeňském rozhlasovém studiu nadčetl sám autor, herec, pedagog na volné noze a také spisovatel. Pokud vás jeho vyprávění baví, pak nezapomeňte poslouchat i zítra, krátce po 18. hodině.
1: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku, krátce po 18. hodině.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: kulatá muzika, aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký den vám přeje Martin Šustr. Slunce, pláž, mořské vlny. To jsou kulisy k letní dovolené a jiným zeměpisným šířkám, než jsou ty naše. Nevadí. Čas, kdy je lze navštívit, anebo si prostě jen vyčistit hlavu tím, že nějaký ten týden nemusíte chodit tam, kam se vám tak úplně nechce, ten už tu ale je. A s ním i písničky plné slunce a energie, kterou nelze nazvat jinak než pozitivní. Skládá je a zpívá muzikant s jinak velmi všedním americkým jménem.

Nemusíš vždycky držet hlavu výš, než máš srdce. Radši doufej v to, abys nebyl sám. Jinými slovy, přehnaná hrdost je na nic, když ubližuje lidem v okolí. Tak to byla jedna z prostých až banálních pravd, kterými se to jen hemží v písničkách amerického skladatele, zpěváka a kytaristy Jacka Johnsona. Jenže život dost často stojí na banalitách a upřímně řečeno, hudba tohoto sympatického chlapíka je možná obyčejná, ale určitě ne hloupá. Jack se narodil na havajském ostrově Oahu a když mu bylo 17, měl jasně našlápnuto k profesionální sportovní kariéře surfaře. Ostatně Havaj a prkno, to jde k sobě stejně jako chleba s máslem. Jenže některé vlny bývají zrádné a jedna taková nadějného jezdce šeredně potloukla, načež bylo po kariéře. Jack Johnson se tedy zbalil a odjel do školy v Kalifornii. Vzal si sebou kytaru, jen tak pro chvíle volna, pro radost a když bude příležitost, třeba si i na památku něco nahrát. Teď můžeme do dějové linky příběhu klidně střihnout. Zkrátka souběhem okolností se nahrávka, kterou si pořídil spíš pro sebe a kamarády, dostala do těch správných rukou a hledač talentů nahrávací společnosti zavětřil. První album Jacku Johnsonovi vyšlo v roce 2001 a svojí nenuceností a příjemnou náladou se trefilo do přízně širokého publika. Vlastně stejně jako všechny další přírůstky zpěvákovy diskografie. Ostatně, kdo by v nich čekal nějaké žánrové porivy a proměny výrazu, ten se namáhá zbytečně. Deska Sleep Through the Static, kterou tu dneska posloucháme, je jeho pátá. Vyšla v roce 2008 a zní podobně jako ty přední i po ní. Tak trochu tradičně, nekomplikovaně a pohodově. A takový je Jack Johnson.

Postavit takřka veškerou svou produkci na akustickém anebo hodně střídmém doprovodu elektrifikovaných nástrojů, to chce nejen pevné přesvědčení o zvuku písniček, ale i výrazný hlas, aranžerská oživení anebo skutečnou osobnost. Tou však Johnson rozhodně není. Volali někteří kritici z řad hudebních publicistů a jedním dechem dodávali, že jeho skladbám chybí vzruch a textům výraznější názor. Jinými slovy, celkem jasně naznačovali, že hudba Jacka Johnsona je vlastně povrchní. Budiš, možná bych ale přece nebyl tak přísný a nazval je hudbou relaxační. Havajský pohodář má navíc dobrý čich na hitové melodie. Občas se, pravda, dost podobají jedna druhé, ale v portfoliu dnešní populární hudby, aby posluchač originalitu hledal s mikroskopem. A chtít po Johnsonovi, aby byl popovým vlajkonošem, to je nepochopení jeho životní nátury a autorských ambicí. Z oblíbence posluchačů studentských rádií vplul na bezproblémové vlně svých písniček až do hlavního proudu. Nikam se necpal a nevypadá, že by se dělal hlavu z toho, že jej nějaká další vlna vyhodí zpátky na břeh.

Když se jednou novináři Jacka Johnsona ptali, jak si užívá kariéru rockového muzikanta, odvětil v první řadě, že žádný rocker není. Prostě jen hraje lidem své písničky, moc rád cestuje na koncerty, ale úplně stejně si umí vychutnat i chvíle doma. Když se vrátím, vezmu prkno a jdu si zasurfovat. Víte, právě na pláži jsem napsal spoustu písniček. Mám tam ten čas jen pro sebe a nic mě nerozptiluje. Žádné povinnosti, žádné zvonění telefonu. To mi neuteče. Člověk si má udělat na sebe chvilku. Nemusí tedy přitom zrovna psát písničku, ale jsou to chvíle, kdy se můžete zamyslet nad životem, svými blízkými a vůbec věcmi, které se okolo vás dějí. Ten, kdo jen pořád někam chvátá, to nejdůležitější nestihne. Tolik Jack Johnson. Při poslechu jeho skladeb se dějiny populární hudby netřesou v základech, ba se ani nezachvějí, ale člověku je u těch písniček, mimochodem kompletně nahraných s využitím toliko solární energie, tak nějak příjemně. Ostatně, jak se na Havaj sluší a patří. Jestli jste je cítili podobně, tak spolu s ním taky zkuste chytit správnou vlnu. A je jedno, jestli se s ní svezete k moři, rybníku, anebo prostě jen k lepší náladě. Té je třeba pořád, i o prázdninách. Z kulaté muziky vás zdraví Martin Šustr.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hasiči s cisternou pomáhají v Českých Budějovicích s ochlazováním centra města. Rada města Český Krumlov schválila veřejnou zakázku na projekt nového akvacentra. Teplotní rekord pro Moravu padl už třetí den po sobě. Zítra naměříme do 29 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Jihočeští hasiči se přidali do režimu ochlazování ulic v Českých Budějovicích. O pomoc je při extrémních teplotách požádalo vedení města. Hasiči pomocí velké cisterny rozstřikují vodu na třech místech v centru jihočeské metropole. Kromě náměstí Přemysla Otakara II. Jezdí na sídliště Šumava a na Lanovu třídu.
2: Jsme sem dovezli tu největší cisternu, kterou máme. Pouze čistě stříkáme vodu lehkým proudem, tak aby lidé nebyli úplně zmáčení, ale aby se příjemně osvěžili.
3: Vysvětluje mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Podle vedoucího střediska čištění společnosti FCC Martina Krajčírika město vedle nich momentálně ochlazuje 5 kropících vozů.
4: 3 jsou nasazeny na kropení komunikací, 2 jsou na zálivku rostlin. Ty 3 mají kapacitu dohromady 21 kubíků, ty 2 menší ty mají dohromady.
3: Kropící vozy kvůli vysokým teplotám vyrážejí do ulic už v dopoledních hodinách. Denně spotřebují přes 100 kubíků vody. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Radní v Českém Krumlově schválili zadání veřejné zakázky na projekt nového akvacentra v Českém Krumlově. Předpokládané náklady na výstavbu jsou 550 milionů korun. Původní budova schořela v září roku 2024. Starosta z hnutí ANO Alexandr Nogrády doplnil, že jde o zakázku typu design and build, kdy bude uchazeč zodpovědný nejen za stavbu, ale i za detailní projektování a přípravu stavebního povolení. Třetí den v řadě padl absolutní teplotní rekord pro Moravu. Meteorologové ho naměřili ve Strážnici na Hodonínsku. Odpoledne tam bylo rovných 41 stupňů Celsia. Na dalších 4 moravských meteostanicích bylo přes 39 stupňů. Podle Štefana Hanžáka z Českého hydrometeorologického ústavu padl rekord pro 5. srpen na celkem 60% stanic. Horka budou v Česku ještě zítra.
1: Sport.
0: První přípravný zápas dnes hrají českobudějovičtí hokejisti s táborskými Kohouty. Jeho české derby sleduje náš spolupracovník Pavel Kortus.
5: V Budararéně jsou odehrány 2/3 a Motor vede nad Táborem už 4-0. Dvakrát se trefil Lotyš Krastenberg, spojené brance přidali Kachyně a Toman. Po 40 odehraných minutách je tak stav zápasu České Budějovice Tábor 4-0. Pro Český rozhlas České Budějovice Pavel Kortus.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami kyselnými. Namíříme do 29 stupňů, na horách do 25. Slabý během dne místy mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. A biozátěž bude na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Podle našich informací se aktuálně na jihu Čech jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Čeština je krásná v tom, jak se v ní jmenují jednotlivé měsíce. Ale kde se vzaly vlastně slovanské názvy měsíců? Pojďme si to trošku probrat. Takový leden a únor, tam mě vlastně jejich původ nenapadá a hlavně, když si vezmu jiné slovanské jazyky, tak tam nevidím nic podobného.
2: Mm-hmm. Ano, skutečně názvy měsíců v češtině leden a únor jsou zachovány jenom v našem jazyce, v jiných slovanských jazycích nejsou, tam se dokonce vyskytují latinské názvy.
1: To jsou leden a únor, my dnes nebudeme vysvětlovat významy těch jednotlivých měsíců, jako spíš, že bychom mohli srovnat názvy těch dalších mezi ostatními slovanskými jazyky, ale hlavně i vlastně jejich zařazení, jejich pořadí v tom roce.
2: Protože dokážeme víceméně rekonstruovat, proč se tak ty měsíce jmenují, je tady jeden zajímavější jev, a sice, že ty též názvy u různých Slovanů nemají stejné pořadí. Například březen je u nás třetí měsíc, ale u Rusů to býval čtvrtý měsíc. A květen, který je u nás pátým měsícem, používali jako název třeba Ukrajinci a Poláci už pro čtvrtý měsíc v roce. A když jste zmínil listopad, u nás to je 11. měsíc v roce, kdežto u takových Chorvatů je to už 10. měsíc.
1: A prosinec je všude stejný, 12. měsíc?
2: Prosincem například u Slovinců začíná rok, je to až leden. No a vysvětlení tohoto posunu je poměrně logické, že totiž to území, které Slované postupně obývaly, má různé klimatické podmínky a to označení měsíců samozřejmě se historicky nevztahovalo k pevnému kalendáři, jak ho známe dnes, ale k přirozenému přírodnímu roku a k jeho klimatickým podmínkám a k tomu, jaké práce se dělaly nebo nedělaly. A tam už si dovedeme ten posun představit, že jinde začalo něco kvést, jinde přišla později zima a podobně.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří pásovci se umí proměnit v kouly? Zvláštní savci, kterým se pro podobu jejich krunýře říká pásovci, žijí na území Jižní i Severní Ameriky. Existuje několik druhů a jeden z nich disponuje zajímavou schopností. Pásovec kulovitý se opravdu dokáže stočit do klubíčka, které vypadá jako téměř kompaktní koule. Měkké části svého těla tím chrání před predátory a funguje to. Ani kočkovité šelmy si s ním v tu chvíli neporadí. Ve volné přírodě i v zoologických zahradách potřebujete notnou dávku štěstí, abyste pásovce zahlédli. Je totiž převážně noční zvíře a přes den tráví většinu času v noře. Ty si vyhrabává předními končetinami se silnými drápy. K hrabání má ostatně uspůsobenou i páteř. Mezi hrudní a bederní částí má přídavné kloubní spojení, aby se mohl pořádně zapřít. Potravu pásovci získávají pod listím, v půdě anebo v termitištích, která dovedou šikovně rozhrabat. Další zajímavost najdeme u samice pásovce devítipásého. Obvykle je březí 4 měsíce. Pokud má ale málo potravy nebo je ve stresu, dokáže narození mláďat pozdržet až o 2 roky.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem.

Petrem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na většině meteorologických stanic v Česku dnes padl teplotní rekord pro 5. srpen. Zimní stadion v Klášterci nad Ohří je otevřený veřejnosti. Lidé se tam mohou v horkých dnech přijít ochladit. I zítra nás čeká horký den, opět bude přes 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Teplotní rekord pro dnešní den překonala většina dlouhodobě měřících stanic v Česku, přesněji 156 z víc než 170. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, tam teploměr ukázal rovných 41 stupňů Celsia, což je zároveň nový rekord pro Moravu a Slezsko. Na všech ostatních stanicích zůstaly odpolední teploty pod hranicí 40 stupňů. Ve čtvrtek se má extrémní horko zmírnit, v pátek by se pak teploty neměly přesáhnout 30 stupňů. Klášterci nad Ohří znovu zvou správci zimního stadionu obyvatele k ochlazení. U ledové plochy je v extrémních vedrech teplota o víc než 10 stupňů Celsia nižší než na venkovní. Podle ředitele správy sportovních zařízení Milana Vackého lidé mohou až do 9 hodin večer sledovat pestré tréninky sportovců.
2: Můžou koukat na tréninky, máme tady hodně krasobruslařů taky, jo, takže z Německa hlavně, takže si myslím, že to může být i zajímavý koukání a zároveň řekněme ve 22 stupních Celsia, což je dobrý.
0: Hygienici v Pardubickém kraji zkontrolovali v první polovině prázdnin 58 letních dětských táborů. To je asi třetina z nahlášených akcí. Nedostatky odhalili v 6 případech. Pokuty podle hygieny zatím nepadly.
3: Provozovatelé táborů například chybovali ve skladování potravin a při nakládání s odpady. Hygienici také zjistili poškozené pracovní povrchy, zařízení a nádobí v kuchyni a také nedostatečnou údržbu a úklid hygienických prostor. V chatkách se podle nich objevily i poškozené podlahy a nábytek a znečištěné stěny a taky matrace. Ondřej Wolf, Český rozhlas. Sport.
0: Ve Spojených státech začne dnes ve 22 hodin českého času atletické mistrovství světa juniorů. Sportovci do 20 let budou na šampionátu bojovat o medaile na stadionu Oregonské univerzity v Eugene. Pokračuje šéf české výpravy Jan Koutník.
4: To je prostě ikonické místo světové atletiky a možná i jako jedno z nejikoničtějších míst sportu. Tady to město prostě žije tou atletikou, tady to vidíte na každém kroku a to samotné dějiště, teď zrenovovaný stadion Hayward Field, tak je neuvěřitelné sportovní místo a kdo tam osobně nebyl, tak tomu možná neuvěří a tak bych doporučoval všem se sem třeba jednou podívat. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky i silné. Nejvyšší teploty budou 27 až 32 stupňů Celsia, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové kůz za sjezdem na Lysou vzniká kolona z 23. kilometru k exitu 25 Sacká. V omezení tam nabourala 3 osobní auta a zdržení je 25 minut. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy opatrně hned za sjezdem na Velemín. Přehnala se tam bouřka a na vodě havarovalo osobní auto. Narazilo vpravo do svodidel na kilometru 51,5 je zabraný v levotočivé zatáčce konec připojovacího pruhu. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Na všech olympiádách, kterých se zúčastnil, vral cenný kov. V Paříži pod 5 kruhy vybojoval první zlato. Je také 5násobným mistrem světa a přes půl roku i tatínkem. Kajakář Josef Dostál je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Alex a host zavítal Josef Dostál, kajakář, olympijský vítěz z roku 2024. Můžu vám říkat Josefe? Jak vám vlastně říkají Josefe, Pepo?
1: Říkají mi i Josefe, i Pepo, ale upřednostňuji Josefe.
0: Josefe? Hmm. A máte nějakou přezdívku Josefe?
1: Nemám žádnou.
0: Nemáte? Jak vám říkali ve škole třeba?
1: Pepo, Josefe moc ne, to vlastně začala mi říkat tak až partnerka před pár lety a mně se to líbilo, že to je víc mužnější než nějaký Pepik, tak Josef je takový hezčí.
0: Tak sedí to i k vaší vysoké, urostlé postavě. Kolik měříte?
1: 202 cm.
0: Má taková výška výhody pro kajak?
1: Určitě má, mám delší ruce než ostatní soupeři. Došáhnu si dál pro záběr, i ten provedu déle než oni, ale má to i velké nevýhody, které jsou spojené s váhou mě, mýho těla, kterou vlastně pak musím i sám uvést.
0: Neuvažoval jste nebo nezamýšlel jste třeba dříve v mládí, v dětství nějaký jiný sport, kde je vyloženě výška žádaná? Jako volejbal, basketbal a tak?
1: Tak vyzkoušel jsem spoustu různých sportů. A takhle jsem vlastně vyrostl až v nějakých 16-17 letech, když už jsem se plně věnoval k rychlostní kanoistice. Ty sporty mi nešly, nebavily mě a zvítězila vlastně ta kanoistika hlavně kvůli srandě, která u vody je, a taky díky tomu, že mi to vlastně šlo už od začátku.
0: Měl jste přirozený talent, dá se to tak říct?
1: Moje největší výhoda než talent bych řekl, že byla ta, že můj tatínek byl trenérem rychlostní kanoistiky a on už mě do toho kajaku posadil v velmi útlém věku a naučil jsem se pádlovat, získal jsem perfektní cit pro vodu, což si myslím, že je teď mojí největší výhodou oproti jiným soupeřům.
0: Četla jsem, že jste byl v kajaku už v Peřince, nebo ještě v Peřince, tak. Takže to vás tam asi neposadil, to vás tam spíš tatínek položil, odložil.
1: To je takový zvyk mezi vodáky, že když jedete z porodnice, tak vezmete miminko, stavíte se na loděnici, odložíte ho tam, uděláte mu fotku a pokračujete dál. Ale poprvé v kajaku jsem seděl někdy ve 3 letech, kdy mě taťka vzal na takovou malou projížku a já jsem se okamžitě cvaknul.
0: Cvaknul, to znamená, že jste se převrátil.
1: Ano. Ano, já už mluvím trochu tou vodáckou hantýrkou.
0: Jo, já se když tak zeptám, kdybych nerozuměla. Vy sám máte syna už přes půl roku, tak také jste ho vezl z porodnice rovnou, jste ho položil na kajak, nebo ne?
1: Nebylo to rovnou z porodnice, ale nějaký asi v prvním nebo v druhém týdnu jeho života jsem ho opravdu položil do kajaku. Máme z toho krásný i video, který svýho času bylo dost velký virál na sociálních sítích.
0: Zůstaňme ale ještě u vašich začátků. Vy jste sám říkal, váš tatínek byl trenér kanoistiky, zároveň ale sochař, vaše maminka volejbalistka a jazzová zpěvačka, takže takový umělecko-sportovní směr. Něco z toho uměleckého proudu nebo zaměření vám zůstalo? Nebo zůstalo? Na vás zanechalo nějaké stopy?
1: Řekl bych, že svým způsobem trochu ano. My, když jsme se sestrami byli malí, tak nás rodiče nutili do rozvoje nejenom těla, ale i ducha, takže jsme museli absolvovat nějaký hudební nástroj, k tomu sport a vlastně kvalitní vzdělání. Já jsem chodil na kytaru, nesnášel jsem to, zkoušel jsem chodit do výtvarky, do keramiky, taky mi to moc nešlo, ale musím říct, že dneska už si na tu kytaru zahraju rád. A jsem teda docela i vděčný rodičům, že mě do toho nutili tenkrát, protože synáčkovi mýmu se to moc líbí, když hraju.
0: A jednou třeba budete nutit vy jeho hrát.
1: To je jasný, buď to budu já, nebo ségra, která má perfektní hudební sluch a hraje na spoustu nástrojů.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: A hostce povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Už jsme v minulém vstupu jste zmínil, že jste do kajaku zamířil jako 3letý, tedy že jste si do něj opravdu sednul. Váš tatínek byl trenérem kanoistiky. Sám jste říkal, že možná jednou budete svoji ratolest nutit hrát na nějaký hudební nástroj, ale co ten kajak? Povedete ho k tomu?
1: Myslím si, že by byla velká škoda, aby neuměl jezdit na kajaku. S maminkou se ho budeme snažit naučit pádlovat, ale to, jestli si ten sport přímo vybere, to už záleží na něm. Takže ano, bude muset umět pádlovat, nebude se tomu muset věnovat profesionálně.
0: Nebude muset. Dobře. A jak vás vlastně změnilo otcovství ve vztahu ke sportu, k tréninkům, k závodům? Změnilo se něco?
1: No, změnilo. Já teďka, to je trošku problém, s kterým se momentálně potýkám, protože ono se na to moc nejde připravit. Samozřejmě člověk slyší pár rad před tím, než to miminko má, pak se ale všechno změní. A vlastně ta největší změna je v tom, že ten volný čas musím se naučit ho líp využívat k regeneraci od toho pádlování. Totiž musím zkrátit trošku vycházky na rybách, nesmím tam zůstávat do noci, přijde domů tak unavený, že nejsem schopný postarat se v uvozovkách sám o sebe, ale musím přijet tak, abych byl schopen se zvládnout postarat ještě i o miminko. No a to je asi ta největší změna. Ještě s tím, že vlastně partnerka nezůstala doma na mateřský, ale vrátila se zpátky hned ke sportu, takže se snažíme to tak trošku pytlikovat, aby měl Jonatánek dost lásky rodičovský, ale aby i maminka se mohla v té její kariéře nějak dál posouvat.
0: Má v tom vaši podporu, nebo řekněme, jste třeba zpočátku trošku bojovali s tím, že jste si přála, aby zůstala doma?
1: Mám moji 100% podporu, protože vím, že když bude spokojená ona, tak bude spokojený i miminko a já. Takže když by to možná bylo jednodušší, kdyby zůstala doma, tak vím, že bych rozhodně nebyl šťastnější.
0: Jméno Jonatán je neobvyklé jméno, ale je to krásné jméno. Kdo ho vymyslel?
1: No, my jsme se na něm shodli s Aneškou už pár let dopředu. Měli jsme vybraný asi top 3 jména pro kluky i pro holky, takže když přišla informace, že to bude kluk, tak jméno měl jasný. Jeli jsme takhle jednou v Itálii ze soustředění v autě, tak jsme se bavili o jménech, hráli jsme takovou hru, říkám jí abeceda, že na každý písmenko se z nějakého tématu snažíme vymyslet co nejvíc třeba jmen nebo zvířat, ryb, ptáků a tak. No a oběma se nám velmi zalíbilo jméno Jonatán, i když si to některý můžou spojovat s psem paní Kadrnoškové, nebo s...
0: Stříček Jonatán.
1: Přesně tak. Já jsem tu písničku třeba do té doby neznal, ale je moc hezká a myslím si, že na našeho Jonatána moc sedí, protože to je neuvěřitelně vysmátý dítě.
0: Říká Josef Dostál, který je naším dnešním hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál. Máme teď konec ledna. Jak trénuje kajakář v zimě?
1: Musím říct, že ne na vodě. Teďka jsou venku tak nehostinné podmínky, že by ten trénink za moc nestál, i kdybychom to zvládli, tak aby nepřinesl mnoho užitku, protože ten náš sport je velmi komplexní na techniku, ta je velmi důležitá a přece jenom svaly jsou v těch teplotách stuhlí a nezapojují se tak, jak by si člověk přál. Takže většinou chodíme na pádovací trenažery, které jsou uvnitř místnosti, potom chodíme do posilovny, chodíme běhat a občas jedeme i na soustředění na běžky.
0: Kdy se tedy potom dostáváte k vodě? Kolik musí být třeba venku stupňů?
1: My máme takovej fígl na to. Jezdíme většinou v půlce února do zahraničí, do tepla, do teplých krajin, abychom právě mohli, nebo abychom měli tu možnost konkurovat jižním státům na mezinárodních závodech. No a tam se ty teploty pohybují od 15 stupňů nahoru.
0: Takže v půli února se chystáte pryč a kam to bude?
1: Chystáme se do Kalifornie.
0: Takže Spojené státy americké, tak to musíte řešit i časový posun 9-hodinový.
1: Je to tak.
0: Jak to probíhá, ta aklimatizace?
1: Tak s ohledem na to, že já už jsem tam byl asi 25krát přímo v Kalifornii, tak už jsem na to docela zvyklý. Samozřejmě člověk prvních pár dní trošku jak přejete i po té dlouhé cestě. Ono, vemte si ten 12-hodinový let, ten nejdelší, když člověk mýho vzrůstu, připomínám, že mám 202 cm, asi 115 kg, absolvovat v ekonomii je velmi nepohodlné, tak se člověk z té cesty pak sbírá, no ale naštěstí tam bývají velmi příjemné podmínky, takže se z toho dostanu během třeba 2-3 dní a pak už můžu trénovat naplno.
0: Pojede s vámi Jonatán?
1: Pojede.
0: Jak tam budete dlouho? Jak dlouho trvá tohle soustředění?
1: Jedeme tam na 3 týdny až měsíc. Právě partnerka s miminkem jede trošku na kratší dobu, protože ona je z jiného střediska, z jiné tréninkové skupiny, má ten trénink trošku jinak. A pak jede jindy na další soustředění, takže z tohohle pohledu bude opouštět Ameriku dřív.
0: Pojede na jiné soustředění a tam zase pojedete s ní vy. Ne?
1: Je to tak.
0: Aby mohli Jonatán.
1: Ano, ano.
0: Jak se vlastně žije dvěma takovýmto sportovcům ve stejném sportovním odvětví? Mluvíte i o něčem jiném nebo jenom o vašem sportu? Je to výhoda?
1: My jsme nedávno vedli, já se trošku v tom dostanu k ochlikou. My jsme asi jediný sportovní pár, který má miminko a oba dva dál aktivně sportujou. O nikom dalším moc nevíme. Je to namáhavý, ale myslím si, že to opravdu stojí za to. Co se týká hovorů o kanoistice mimo tréninky, tak ty se blížejí nule. My skoro o kanoistice nebavíme, pouze když řešíme to, jak se ten druhej měl, jak si vyprávíme, jaký ten daný den byl, ale jinak, že bychom rozvíjeli, řešili závody, to je skoro vůbec.
0: Musíte se někdy třeba nutit do tréninku? Chce se vám vždycky oběma?
1: Ne, jasně, že ne. Já myslím, že tak 3/4 tréninku tam chodím rád a čtvrtka je pak fakt strašná, kdy se mi nechce, jsem unavený, nebaví mě to, ale to je právě to, proč jsem se dostal na vrchol, protože jsem to dokázal překousnout a i když se prostě každý den není o tom udělat si nový rekord. Je to o tom, že i když se vám nechce, tak prostě jdete a zvládnete to.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s kajakářem Josefem Dostálem, který na závodech slaví jeden úspěch za druhým. Máte nějaký rituál, který pokaždé děláte, než jdete k jezeru?
1: Nemám.
0: Ani přímo potom v kajaku?
1: Jako dřív jsem nějaký měl, ale zjistil jsem, že mě vlastně otravujou, protože na ně musím myslet. A když jsem ho třeba vynechal za ten závod pak taky dobře, tak jsem si řekl, že to žádný jako talisman nebo rituál jako není a že to je jenom zbytečná věc navíc, takže opravdu to nechávám jenom na tom, jak se cítím před daným závodem a občas jsou to jako zajímavé věci.
0: Jaké věci?
1: Občas poslouchám muziku, to budu mluvit o tom poklidnějším, ale občas taky pochoduju z místa na místo, že si vytvořím třeba 20-metrový okruh, kdy chodím sem a tam. Do toho si tak jako cvičím s dechem, vydechuju a vypadám trošku jako blázen.
0: To je vaše koncentrace tady před závodem?
1: Možná i ulevení trošku stresu před tím závodem.
0: A může k vám někdo nebo potřebujete být absolutně sám?
1: No to záleží, ale myslím si, že čím víc lidí, tím líp pro mě.
0: Když jste byl v Paříži, cítil jste se na zlato před závodem?
1: Vůbec ne, já jsem před tím závodem byl soustředěn na svůj co nejlepší výkon, protože na zlato jsem se cítil před Tokiem 2021 a to dopadlo špatně pro mě. Bylo z toho vlastně až pátý místo a tentokrát jsem se soustředil vyloženě na to, jak pojedu a jak jsem říkal to s těma lidma, že čím víc, tím líp, tak já jsem se před tím samotným finále bavil asi s 20 lidma, ale ne z Česka, ale i ze zahraničí a bylo neuvěřitelné, jak ty lidi že mě mají rádi, tak mi přáli, i když ve finále byli závodníci z jejich země.
0: Jak to? Tak si vás oblíbili jako závodníka?
1: Víte co, ono, když přijdete na závody, každý je soustředěný na svůj výkon, těší nebo chce tam odvíst to nejlepší a odjet. A já jsem hodně extrovertní typ, já mám prostě rád to, když ty lidi se mají dobře, když mají zábavu. Takže já za každým přijdu, koho znám, pozdravím ho, prohodí, udělám s nima small talk, potřesu si s nima rukou, něco jim řeknu hezkýho nebo i vtipnýho. No a ty lidi si to pak pamatujou. Víte, ono není to o tom, že máte samý zlatý medaile, chodíte s hlavou nahoru po závodišti a nebavíte se s někým, protože vy jste ten frajer. Ale je to o tom, že vy jdete a když na vás někdo se podívá, tak vy se na ně usmějete, řeknete mu ahoj, nebo hello, how are you. Vás to nic nestojí. Ale z toho pohledu, že vy máte ty medaile a oni se proti vám cítí jako někdo, kde je malej, tak je to strašně potěší, že vy vlastně oceňujete tou jejich snahu. A proto si vás ty lidi pak váží.
0: Jakého závodníka vy sám si osobně velice vážíte nebo máte k němu bližší vztah než k těm ostatním, se kterým třeba prohodíte jenom pár slov?
1: Já bych jmenoval asi dva. Jeden je Kenny Wallis z Austrálie, druhý Anders Gustafsson on teďka působí v Kanadě a já myslím, že on je Švéd. A to jsou lidi, kteří mi i rádi pomohli. Který, když jsem je viděl na startovním poli, tak jsem si neříkal, to jsou ty soupeři, který musím porazit, ale to jsou ty kamarádi, který se budu snažit jako překonat. A v tom byl velký rozdíl, protože oni viděli ten svět stejnýma očima jako já. Oni viděli prostě to, že přejedeš na závody, přijdeš za tím svým kámošem, řekneš mu ahoj Maxi, ahoj Kene, ahoj Andersi, jak se máš? A tohle mě vlastně hrozně otevřelo oči do toho dospělého světa kanoistiky.
0: Je to tak, že si třeba vyměníte zprávy, telefonáty i teď, v době, kdy nezávodíte, že jste v kontaktu?
1: Neřekl bych telefonáty, zprávy, ale určitě frčej direct message na Instagramu.
0: Takže nějaký kontakt tam zkrátka
1: je. Jasně.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Za 2 roky Los Angeles, chystáte se?
1: No tak rád bych se tam podíval, nicméně teď nám změnili kvalifikaci, jak se tam dostat, takže budu muset tyhle ty 2 roky pořádně závodit, abych se dostal vysoko v žebříčku právě jednotlivců a potom, když budu vysoko, tak se tam dostanu.
0: A v čem se to změnilo v počtu závodů, které musíte mít úspěšně za sebou?
1: Předtím ta kvalifikace byla hlavně z mistrovství světa rok před olympijskými hrami. Tam stačilo dojet do nějakého 6. místa a tada...
0: A měl jste to v kapse?
1: Trošku, dá se to tak říct.
0: A teď?
1: No a teď budu muset soupeřit se všemi těmi závodníky v průběhu 2 let, s tím, že se nepočítá pouze ten olympijský kilometr, ale i další disciplíny a je to tak, který jsou neolympijský. Takže je to velice zajímavý, co z toho vůbec vznikne.
0: Teď je to poprvé tedy?
1: Je to teď poprvé, ano.
0: Je možné, že to bude vaše poslední olympiáda? Nebo na to vůbec nepomýšlíte?
1: Co se týká věku, možná bych ještě zvládl olympiádu v Austrálii, ale co se týká toho, jak dlouho už jsem na tom vrcholu sportovním, kdy vlastně první medaily já jsem měl v 19 na olympijských hrách v Londýně, tak už by to bylo opravdu hodně dlouho. Bylo by to nějakých 20 let na vrcholu, no.
0: Chyběla by třeba i motivace už, nebo
1: už,
0: ne?
1: Tu už nemám teď.
0: Jak to? Musíte mít přeci motivaci.
1: Jako tu sportovní, podívejte se, já jsem, mě hnala ta touha za tím zlatem. Byl jsem k tomu několikrát blízko,

0: v Londýně, tam prostě bylo půl lodě. V Rio de Janeiro dvakrát těsně, v Tokiu taky těsně. Až opravdu v Paříži se to povedlo. No a teď, když máte ten dlouhodobý 12 let trvající sen a on se vám splní, no víc než 12 let trvající to díl, ale jestli k tomu blízko 12 let a ono se nám to konečně splní, tak přece jenom člověka pak musí naplňovat jiné věci. A já jsem si teď řekl, tak budu jezdit rychle a budu to dělat pro syna.
1: Aby vás viděl.
0: Aby věděl, že táta není žádný Bčko a že tak umí jezdit pořádně rychle.
1: Tak tomu ukážete sbírku také svých medailí. Máte je někde vystavené? Chráníte si je? Ochraňujete je? Oprašujete je?
0: A já myslím, že oprašovat nepotřebujou, protože jsou všichni zavřený v šuplíku.
1: Dobře. Když jste mluvil o tom, že vlastně první medaili, tedy olympijskou, jste získal v 19 letech, pak vám to vždycky uteklo, až tedy před těmi dvěmi lety, ano, před těma dvěmi lety se to podařilo. Co se změnilo, co vám dopomohlo k tomu, že to tam konečně padlo a bylo to zlaté?
0: Spoustu změn. Já jsem si po Tokiu uvědomil, že tou cestou, kterou jsem šel, se k tomu zlatu už nedostanu. Samozřejmě 4 olympijské medaile a říkáte si, tak to je opravdu dobrá kariéra, budu se snažit urvat 5., možná 6., ale já jsem si řekl ne, prostě všechno sadím na změnu, abych byl lepší anebo horší. Takže jsem vyměnil spoustu věcí, co se týkalo, ta největší byl asi trenér, tréninkový plán. Začal jsem spolupracovat se specialisty na stravování, na psychologii a vlastně i ta motivace k tomu skrz tyhle ty změny byla větší s tím, že jsem si řekl, tak já udělám všechno pro to, abych to vyhrál a abych si pak nemusel nikdy ve stáří říkat, tyjo, ještě tohle to šlo udělat jinak, proč jsem to neskusil. Takže šel jsem na ten start se svědomím, svědomím i svědomím, čistým, že jsem víc udělat nemohl.
1: Tak a nemusíte si nic ve stáří vyčítat, nebo později vyčítat, tak. Josef Dostal je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál, několikanásobný olympionik, držitel 6 olympijských medailí?
1: A pěti.
0: Pěti olympijských medailí.
1: A sedmi titulů mistra světa, tak.
0: Tak, dokonce. Kdo by to počítal už teď?
1: No, jako, kdybych měl počítat, jako občas mi to dá, když jsme třeba na tréninku a nudím se trochu, tak si počítám, kolik vlastně třeba mám medailí z mistrovství světa. No a to mi třeba dá jako 10 minut, samozřejmě, protože člověku ta hlava funguje méně, když něco jede. Ale jako zabereme to chvilku, než to na to číslo přijdu.
0: Tak a myslíte už i na to, co bude potom, až skončíte tu aktivní dráhu?
1: Neustále, tak to je můj strašák a motivátor od let, kdy jsem vlastně odmaturoval. Takže od těch 19. A začal jsem kvůli tomu studovat vysokou školu, pak jsem se přeorientoval na jiný obor, kde bych tak snad letos už mohl toho bakaláře dodělat na zemědělce, aby ti taky udělal trochu reklamu. No a uvidíme, no tak buď to se dál angažovat ve sportu, anebo zůstat prostě v oboru v ekonomie, kde vlastně budu mít snad ten titul.
0: To by byla změna, že?
1: No tak, ale podívejte se, já vím, že bohužel vím, že svět není jenom pádlo a loď a tělocvična. Já vím, že ten svět je mnohem krásnější a neochutnat všechny ty sféry by byl hřích.
0: Trochu mi přijde, že se na to i těšíte.
1: No jasně, kdy to budou nový výzvy úplně.
0: Co rybaření, vaše velká vášeň, nebudete se věnovat třeba i tomu nějak profesionálně?
1: Ne, tak já si myslím, že rybaření se dá profesionálně dělat pouze pokud tím chcete bavit lidi. A jinak jako potom závody, kdo má, to už je pak trošku o štěstí. Samozřejmě jsou lidi, kteří mě chytat perfektně, ale ty rozdíly jsou tak minimální, že mi to přijde až trošku scestný v tom dělat závody.
0: Měli jste vlastně loni na vánočním stole vámi ulovenou rybu?
1: To si pište.
0: Jo?
1: No jasně.
0: Je to každý rok tak?
1: A každý rok ne, protože nás někdy chce rodina striktně držet kaprát, na to já se nespecializuju, ale letos jsme měli candáta k večeři a to se musím přiznat, že toho jsem chytil já.
0: Jak byl dlouhý, kolik vážil?
1: No, byl to krásný kousek, že se z něho najedla celá rodina.
0: Jak často můžete, nebo jinak, dá se jít na ryby i s miminkem v kočárku?
1: No to si pište, že jo. Byl jsem...
0: Vyspí.
1: Když je tam hlavně jeho maminka, protože ta ho vozí pořád, ta ho vozí kolem řeky. Ale je pravdou, že já se asi na ty ryby udělám čas třeba jen na 10 minut a mám svoje místa, kde vím, že i tu rybu za těch 10 minut chytnu a nejenom jednu. Takže když třeba miminko spinká vedle mě v kočárku, tak tam pár ryb vytáhnu a pustím, než se probudí.
0: A to vám stačí, tak to? Co když třeba jdete a neulovíte nic? Nevadí vám to? Nejste třeba z toho rozmrzelý? Neuspokojený, tak?
1: Tak záleží. Když jdu na loděnici chytat, tak vlastně, když nikam zatím nejedu a nic nechytnu, tak mi to tak nevadí. Ale když bych nikam měl třeba 3 hodiny autem, tam byl celý den a nic nechytil, tak samozřejmě trošku člověk z toho rozmrzelý je. Ale na druhou stranu, když tam jsem třeba s kamarády a je tam krásná příroda, nádherný scenérie a zvířátka kolem, tak mě to ani kolikrát mrzet nemusí.
0: Pyšníte se, kromě tedy candáta na štědrovečerní večeři, nějakým svým úlovkem?
1: Jo, tak já myslím, že třeba loňský rok jsem měl velice úspěšný, kde se mi třeba podařilo chytit pstruha potočního přes 60 cm rovnou dvakrát, což je jako, řekl bych, na naše vody trofejní ryba.
0: Tak zůstali jsme ale i nadále u vody, i když trochu z jiného pohledu. Moc děkuju, že jste tu s námi byl. Povídala jsem si s kajakářem, olympijským vítězem Josefem Dostálem. Ať se vám daří.
1: Děkuju moc za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Mám prostě od

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas, zprávy.
2: Málo obchodníkům v červnu meziročně vzrostly tržby o víc než 3,5%. Město Napajedla má vlastní mobilní aplikaci a i zítra teploty překročí 30. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Maloobchodníkům se i v červnu dařilo. Tržby jim meziročně vzrostly o 3,6%. Informoval o tom Český statistický úřad. K růstu tržeb nejvíc přispěl internetový prodej a zásilkové služby. Dařilo se třeba lékárnám nebo obchodům s potravinami. Pokles naopak zaznamenaly prodejny s elektronikou nebo sportovním a rekreačním zbožím. Napajedla na Zlínsku zprovoznila novou městskou mobilní aplikaci. Obyvatelé města v ní najdou aktuality, úřední desku, kontakty i přehled kulturních akcí. Návštěvníkům města zase aplikace nabízí průvodce s mapou důležitých a zajímavých míst. Podle mluvčí radnice Petry Števkové si lidé přímo v telefonu mohou přečíst napajedelské noviny nebo si poslechnout jejich audioverzi.
3: Aplikace se jmenuje Napajedla. Je zdarma a není k ní nutná registrace. Její součástí je například i možnost hlásit závady a problémy ve městě. Občané mohou přímo z mobilního telefonu upozornit například na nefunkční veřejné osvětlení, nepořádek nebo autovrak.
2: V ústeckém letním kině se ode dneška znovu promítají filmy. Před 13 lety kino skončilo kvůli zastaralé technice a klesajícímu zájmu. Od té doby se tam konají pouze koncerty a jiné kulturní akce. Současné vedení kulturního střediska Ústí nad Labem se ale rozhodlo dát filmovým projekcím další šanci. Samotné náklady na obnovu promítání byly zhruba 700 tisíc korun, říká jeho ředitel Jan Kvasnička.
4: Došlo tam opravě sedaček, rovněž jsme opravili chodníky a schodiště. Letos jsme pořídili novou promítací plochu a máme tam připravenou technologii, která by nám měla dostatečně ozvučit celý ten prostor a zároveň poskytnout kvalitní obraz.
2: V letošní sezóně chce Jan Kvasnička zajistit hlavně zájem diváků. Program složený z novinek i kultovních klasik začal už dnes českým filmem Hoří má panenko. Sport. České hokejisty do 18 let dnes čeká klíčový duel Hlinka Gretzky Cupu. Po pondělní prohře s Američany 4-6 a nočním triumfu nad Němci 8-3 je čekají Finové. Vítěz tohoto zápasu postoupí do semifinále. Pokračuje trenér české osmnáctky Jaroslav Nedvěd.
5: Dali jsme si šanci s Finama hrát prostě přímý souboj o druhý místo a já věřím, že jsme se poučili, že nemůžeme hrát jenom na náhodu, jenom dopředu, že budeme muset přidat v obraně a věřím, že ten zápas zvládneme.
2: Utkání Česko-Finsko začne v kanadském Edmontu za 2 hodiny.
0: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až zataženo. Na mnoha místech v Česku se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty budou 27 až 32 stupňů a ve východní polovině Moravy a Slezska budou až 37.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové budete brzdit za odbočkou na Lysou nad Labem. V koloně od 22. kilometru se popojíždí až do omezení Usadské na 25. kilometr. Tam výrazně překážela havarovaná vozidla, ta už ale dali na stranu. Provoz vedený jedním pruhem by tak mohl zrychlovat, zatím je tam zdržení asi na 25 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
6: Vítejte u velkého příběhu, kde velkou roli hrál osud.
7: Tolikrát dvěma mladým lidem nahrával. Svedl jejich cesty dohromady. ale jejich duše zůstávaly sami.
6: Až musel mladý 24letý muž vzít do ruky fleret jako mušketýr a bojovat o lásku ženy, kterou mu osud přiřknul.
7: Jak napsal Alexandr Dima, byl by jí šel opravdu hledat až na konec světa. Ale svět má mnoho konců, už proto, že je kulatý.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Poslechněte si další příběh z cyklu Zlatá láska, který jsme vybrali ze stovek přihlášených.
1: Představíme vám dnes 85-leté manžele Janu a Františka Albrechtovi. On už sice těžce chodí a mluví, ale srdce a duši má stále mladé. Ona je energie sama.
0: Žijí v překrásné staré chaloupce uprostřed Častolovic, na dohled od kostela svatého Víta, kde je navštívil náš Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Albrechtová.
4: Dobrý den, paní Albrechtová, Patrik Rozehnal z Českého rozhlasu.
3: Ano, dobrý den.
4: My jsme za vámi přijeli na natáčení k vám domů.
3: No,
4: jsme na
3: tak čekáme, čekáme, ano.
4: My už jsme tady, jestli jsme...
3: Ano.
4: Tak jo, tak já pokládám telefon, jsme za dveřmi.
5: No to je úžasný. Tak my vás vítáme.
4: Tak jsme se hledali po telefonu, až jsme se našli. Tak vy budete Jana. To je kytička pro vás.
5: Ježiš, děkuju moc krát. Děkuju, to jste. Dobrý den, pojďte dál, pojďte dál.
4: Můžeme.
5: Pojďte dál.
4: A prozraďte mi, jak dlouho už jste spolu tedy.
5: My jsme spolu 60 let, letos tomu bylo 21. července. Takže už jsme překročili 60. Diamantový teda.
4: Výročí? Diamanty jste dostali?
5: Výročí, ano. Diamanty jsme dostali, tamhle jich máme plno, vidíte, na čtvrtce a tamhle máme dva.
4: Aspoň nakreslený.
5: Nakreslený, ano.
0: Nechme je vyprávět jejich příběh.
1: Mísí se v něm láska ke sportu, mladým lidem, a umění s láskou partnerskou.
0: Míjeli se už před více než 70 lety.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Bylo to tak, že jsme se znali ze střední školy vlastně, z Kostelce nad Orlicí. Byla to 11letka tenkrát. My jsme se narodili na počátku druhé světové války. Já v 1938, 21. listopadu a František první jarní den, 1939, teda týden po protektorátu, takže my jsme válečné děti a proto nás teda ty války současné, abych vám pravdu řekla, pořád sedí v mysli a nejde nám to tak dobře oslavovat, jak bychom třeba chtěli. Tak abych se dostala k věci, my jsme se tedy znali z té 11letky. František byl tehdy sportsman, gymnasta, taky šermíř. Urostlý to mladý muž. Já jsem o tělocvik zájem nejevila příliš, jen takový základní.
4: Do té doby nejste viděla Františka, jo?
5: Ne, ne. František mě byl celkem nedostupný, abych tak řekla. Jednak byl v jiné třídě, v paralelce, protože my jsme byli teda třída po reformě, tam spojovali dva ročníky. A tím pádem mohli někteří z nás vlastně maturovat už v 17 letech, protože měli zkrácenou tu základní docházku. Takže jsme se znali odtud, já jsem byla v C-čku, on byl v A-čku, ale jak jsme se k sobě dostali, abych to skončila, představte si, že až daleko po maturitě, po vysoké škole, kdy on studoval tělocvik, ruštinu, já ruštinu, češtinu, na tehdejší vysoké škole ruského jazyka a literatury, která potom byla zrušena.
4: A studovali jste ve kterém městě?
5: V Praze, oba dva. Nikdy jsme se tam neviděli. Nepotkali, on bydlel na privátu u tety, já na koleji, takže jsme se viděli až potom, když jsme se octli v prvním, teda na učitelském místě, oba jsme učitelé středoškolští. Já jsem se dostala na průmyslovou školu, strojnickou do Rychnova a František poté také. Nejprve jsem nastoupila na umístěnku do Skuhrova nad Bělou, tam to bylo velice pěkné a ráda na to vzpomínám. A pak na tu průmyslovku, na kterou vzpomínám celkem taky ráda, přišel tam teda František o rok později než já. A já jsem tou dobou, protože jsem se zajímala o ochotnické divadlo, navštěvovala kurz režisérů amatérských. A to bylo v Hradci, kde nám kladli na srdce, že my jako režiséři musíme zvládnout pohybově své amatérské herce a k tomu budeme potřebovat základy šermu. Že projdeme tedy takovým kurzem, ale bylo by dobré, kdybychom si sehnali nějaké prostě školení.
0: Janě tehdy vytanulo na mysli, že František se ohání závodně fleretem, a tak ho po nástupu na stejnou školu požádala, zda by u něj nemohla brát hodiny šermu.
1: Jakoby jim osud už potolikáté nahrával, aby jim konečně dal více poznat, aby zjistili, že patří k sobě.
6: No, s tím šermem to je docela zajímavé, mě by to i bavilo o tom povídat, protože ten šerm, ten mě bavil a bavil mě proto, protože můj tatínek absolvoval v Košicích v roce 29, myslím, tam. No a tak tam se učil šermu, tam šermoval aktivně. No a naučil, já jsem tam ve takový kroužek u nás na škole šermířské, no a bavilo nás to. Dokonce já jsem kvůli tomu v pražské knihovně v Klementínu jsem ukrad tam šerm podle italské a francouzské školy a podle toho jsem to teda učil, což ostatní všechny zajímalo. No a tady s paní Janou jsme se tak jako... Ona mě zaujala tím, že byla taková pořád veselá, komunikativní, že spojovala lidi takový. No tak pak se to postupně tak nějak pospojovalo dohromady a řekl se buď zdrav.
7: Zalíbila se vám.
6: Zalíbila se nám.
5: On mě neustále cepoval. Já jsem byla spocená jak dvě myši dohromady. To bylo strašného něco, jak mě neustále vracel. Pořád to nebylo ono, to, co na mě chtěl. Ty pozevy, postoje, že jo, zacházení s tím, s tou zbraní a tohle všecko. Já jsem se snažila, protože jsem se chtěla hlavně jemu nějak zalíbit a abych to, no a pořád nebyl nějak spokojený.
7: To znamená, že to nebylo teď už kvůli tomu, abyste udělala režisérský kurz, ale už se to přerodilo v tom zalíbit se Františkovi.
5: Bylo to asi zároveň. Chtěla jsem udělat ten kurz, taky jsem ho udělala potom, byla jsem skoro nejlepší, ale zároveň se mě chtělo ho nějak nesklamat, že jo? Protože já jsem to skutečně držela, jak prase kosta, bych tam řekla.
7: Jaká byla Jana tedy jako žačka v šermu? Jaký to šlo?
6: Pilná a snažila se.
7: Dokázal byste si ještě v paměti tak jako vylovit, jak tehdy Jana vypadala, že byste nám ji posluchačům popsal?
6: Jak vypadala? Vypadala celkem dobře. Zrovna tak jako teď. Já bych řekl, že to je děvče do nepohody. Prostě už od samého začátku.
5: Takže byla poslední, jako poslední hodina, to bylo nějako v červnu a já si vzpomínám, že jsem tě nějak vyzvala, že půjdeme ke splavu.
6: Asi jsme tam teda šli, no.
7: První rande?
5: Tohle bylo první rande zřejmě.
7: U splavu.
5: U splavu. To byl, abyste věděli, Kostelecký splav byl proslavený tím, že to bylo Františkovo oblíbené místo. On byl taky výborný plavec. No a na tom prvním rande jsem si nějako, to vám, já si nespomínám, že bychom si nějako řekli nějaká vyznání nebo ne, ale věděli jsme, že se zase uvidíme a to ještě pořád o těch prázdninách. A že já teda po těch prázdninách udělám ty zkoušky teda v tom Hradci a tam v tom Hradci jsem poznala paní Carmen Majerovou. Tenkrát jako velmi půvabnou, ona je pořád velmi krásná, ale velmi půvabnou 16-letou asi dorostenku, která nám dělala právě demonstrátorku na pohybové výchově. Ona se na to možná ani nepamatuje.
1: Jano, to je neuvěřitelné. Vy mi přímo otvíráte krásné vzpomínky. Byť jsou už staré více než 60 let. Moc jste mě potěšila. Byla to krása a já si to moc dobře pamatuji.
0: Jak to tak vypadá? Paní Jana znala Carmen mnohem dřív než já.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jana a František Albrechtovi.
2: Poznali se už na střední škole. Studia na vysoké škole prožili každý sám. Jana zamilovaná do literatury a umění, František do sportu.
1: Co by mladí učitelé posléze i na stejné škole se začali více a více zbližovat. Psal se rok 1963.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Nám spolu bylo dobře, protože jsme se spolu často potom vídali a jezdili jsme spolu, představte si, na lodi. Já jsem nikdy na kánoje neseděla. On mě to všechno učil, já jsem byla tedy háček, on byl kormidelník, učil mě přitahovat, takže já už jsem byla zvyklá na ty jeho povely z toho šermu, čili jsme jeli Orlici a to až do Hradce Králové a to do divadla. Byli jsme dvakrát v divadle na lodi.
4: Ne.
3: Ano.
4: Jeden čas jsme to dělali za tu jednu sezonu, třeba dvakrát, třikrát. Po cestě si někde jsme si opekli buštík nebo něco, nebo jsme si tam zřímli někde. Tak na tyhle ty si pamatuju, na některé tyhle ty detaily. No.
5: To jste se oblékli slavnosti a jeli jste lodí.
3: Měli jsme sebou obleky, tam jsme se převlíkli. Loď jsme nechali u přítele, víš, tam u toho Vaška a šli jsme do divadla. Vzpomínám si, že jsme spolu viděli tenkrát, myslím, světovou premiéru Jáchyma Topola, Konec masopustu a František tam usnul. Jak jsme byli unavení.
5: No, to má logiku, no. Pádlujete?
3: Jak celý den, no. Celý den, slunce.
5: Ještě jste měli štěstí, že jste se neudělali.
3: A neudělali, to, on byl výborný kormidelník.
5: Dá se teda říct, že vás zblížila voda a vodáctví?
3: Nebo? No, taky. Já jsem tam poprvé, pak jsme jeli tady tu Cidlinu, víš, jak jsme jeli ten kanál.
4: Opatovický.
3: No a pak jsme teda řekli, že bychom mohli spolu další rok jet na pionýrský tábor jako vedoucí. A jeli jsme do Lanškrouna. To jsme prakticky za sebou měli rok takového poznávání. A protože už jsme byli 25letí de facto, že jo, tak rodiče samozřejmě nemohli nic namítat, co si dospělí lidé, kteří si na sebe vydělávají, už řádně dělají nebo tak ve volném čase. A na tom pionýrském táboře jsme si řekli, že se vezmeme. Představte si.
5: Čí to byl nápad?
4: No to nějak vyplynulo, to já zas nevím.
5: Jako z celotáborové hry, jo? Nebo...
4: No hlavně my jsme čekali co nejdřív, aby ten tábor byl prázdnej, čili zůstal jenom pro nás.
5: To znamená, až děti turnus odjede, že ano. Budete mít čas pro sebe.
3: Ano.
4: Tak nějak.
3: Kývl na to, protože nějak se mu zdálo, že by mohl založit rodinu. Tak já si tady v krajčosti dám ušít šaty, ty si dojedeš domů pro promoční, že jo, co pak, to, rodiče nám poskytnou prstinky, tam si dáme udělat data později o něco, já si tady koupím bodky a bude. Takže jsme to rodičům takhle nějak, já nevím, jak už sdělili, ti teda nenamítali ani slovíčko. A nikdo z nich nepřijel, kromě mého tatínka. No a ten komunální podnik nám skutečně tu svatbu jak si uspořádal. Ten vedoucí ředitel nám byl se svou ženou za svědka a my jsme se octli 21. července, my jsme chtěli to datum, protože jsme oba 21. narození, takže bylo to úterý a prostě tam bylo volno na té radnici, že jo, takže samozřejmě nás přijali, nic tam nedělali, no a ten náš vedoucí zařídil můj odvoz autem, František přijel stopem, viď?
4: Nákladňákem s uhlím. No, on to tam vysypal někde na náměstí, no a tak to byla zajímavost. No.
5: Vy jste jako na svatební obřad přijel s uhlíři, jo, v podstatě.
4: Tak, svatební to je. No, ale tam jsem udělal salto na ty obřadní síni, což teda jsem si všiml, že někteří se tam hrozně báli, co tam bude. No.
5: Proč jste tam dělal salto?
4: Jenom tak z bujnosti, no. Protože tehdy jsem dělal salta a stojky všude.
5: Vy jste byl takový jako tělocvikář tělem i duší za každé situace.
4: Ano, přesně tak. Spíš jsem dělal gymnastiku, to se dneska nenosí. Kde to by bylo, tak byla nějaká stojka nebo salto nebo něco, to jsme pořád...
5: Já musím říct, že třeba mě gymnastika na tělocviku bavila. Oproti jiným sportu, já to dělám radši než, já nevím, nějakou vybíjenou, nebo když se hrám basket. No, mě gymnastika bavila.
4: To je sympatický, protože to se dneska nenosí, už ta gymnastika.
5: Ten přemet nebo tak v té obřadní síni, to jste dělal ještě před slibem nebo po slibu, z radosti?
4: Po.
5: Takže jste dal Janě pusu, nasadil prstýnek a ne, pak přemety, jo?
4: Ano.
3: Pak nám přišli gratulovat kominík, pohřebák, fotograf, prostě příslušníci komunálního podniku. No a pak nás odvezli do toho prázdného, už vyprázdněného pionýrského tábora, který čekal na další turnus.
5: A tam jste měli svatební noc.
3: Tam jsme měli svatební noc, ale my jsme předtím šli ještě si zaplavat.
4: No pamatuju, to dopovídej.
3: Já jsem měla ondulaci samozřejmě, že jo. A teď jsme byli už v plavkách a já teda plavu, jak paní Radová. A František se ke mně blíží, takhle tou ručičkou mě na hlavu a já jsem tušila, že mě teda chce potopit a bude po vlnách, bude po trvalé, ne, ta prostě po účesu, že jo. Tak jsem zbledla, zrudla všecko možný a radši jsem tam skočila sama teda. Radši jsem teda nečekala na to, až mě tam ponoří on a pak jsem teda jako vodník, víte, celá umorousaná, teda jsme teda doplavali, přeplavali jsme ten rybník. No a pak jsme tedy zbořili stan v svatební noci.
5: Jste jako tak se do toho v noci, jste to tak prožili, že jste přitom zbořili stan.
4: Ano.
5: To byl takový ten stan s podsádkou.
3: Takže, no, tatínek potom odjel, jo, ještě hostina, že jo, hostina samozřejmě nebyla, šli jsme na guláš a tatínek teda odjel, dal nám košíkem před hostinou, svědkové také se odporučili, přáli nám všechno nejlepší, ať nám to dlouho vydrží a měli pravdu. No, do roka se nám narodila dcerka, ta se nám narodila 14. září 1965 a 7. 7.70 v 7 hodin ráno se nám narodil synek. Ten se jmenuje František a dcera se jmenuje Jana.
5: A máte ji rád?
4: To bych řekl.
5: Vy jeho.
3: No, tak samozřejmě.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jana a František Albrechtovi mají za sebou už 60 let společného života v manželství.
2: Když jim bylo 30 let, prožili bouřlivý rok 1968. Jana se nebála projevit veřejně svůj nesouhlas a nesla následky.
1: Vyhodili ji z práce a jejich dcera nemohla studovat. Dokonce byla nucena odejít na internát, aby rodina negativně neovlivňovala její výchovu. Taková byla doba.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: František mě byl velmi nápomocný, protože se byl i za mými zády přimluvit. To jsem se dozvěděla až mnohem později. Nebylo to nic platné, ale věděla jsem, že za mnou stojí. To ano, to jo. Ale myslím si taky, že díky tomu, že jsem byla vyhozena já, tak už jeho nechali. Mám takový dojem, že nechtěli zase, díky zase řediteli, pro kterého on byl vlastně výkladní skříň, tam oni vyhrávali ti jeho hoši v gymnastické závody třeba v těch letech 70. a tak, takže on byl vlastně reprezentant na úrovni a ten ředitel ho nechtěl ztratit, že jo. Tak já jsem musela spoléhat hlavně na sebe tak, abych nedělala doma dusno, mračno, abych si nestěžovala přímo, abych mu nevisela na krku, to jsem nechtěla. Za žádný způsob. Takže pokud jsem brečela, a to jsem brečela, tak vždycky tajně, vždycky on to neviděl a ani to neví do dneska, protože to vlastně říkám teďka poprvé, protože jsem nechtěla zkrátka tím obtěžovat. A já jsem to nepotřebovala ventilovat, nepotřebovala jsem ho nějak obtěžovat a já jsem docela brzo našla potom zase díky divadlu útočiště v závodním klubu jako metodička takzvaná v Brychnově, protože mě tehdejší vedoucí toho závodního klubu viděl vést teda režii jedné hry, se kterou jsme se dostali na písek, potom na přehlídku a na to konto on mě angažoval. On se za mě prý musel zaručit, jakože mě bude hlídat, nebo co, já nevím. No a takže já jsem potom po asi 8 měsících hledání dostala

0: Byl velice až dojat a dodnes se mají teda velmi, velmi rádi s dcerou. Já jsem viděla, že má ty děti hrozně rád, že by pro ně dejchal a že je natolik uzavřený, že by to nedal na sobě znát nějak slovy nebo nějak o Katě nebo něco takového. Ale vždycky, když bylo potřeba, že jo, tak se o ty děti postaral. Tak on to všecko to vzorně jak si splnil.
1: Máte o Františka strach dneska třeba v některých věcech? Nebo jak se projevuje ten cit k němu právě v těch chvíli?
0: Cit se projevuje tak, že vlastně posloucháme jeden druhého, jak dýcháme. On říkal, že mluvíme i o smrti samozřejmě, že to jsou věci, které už v tom našem věku, protože je nám 85, tak to už přijde taky na přetřes, ale ten život byl tak pestrý a tak jako naplněný, že se nějak jako nebojíme. A já se o něj nebojím, vždycky si říkám, že snad to všechno dobře dopadne. Teď jedni naši kamarádi odešli v jeden den, 1. října oba dva zemřeli v nemocnici teda, a že tohle bychom si nějak přáli, taky upřímně řečeno, protože bychom nechtěli zůstat jeden bez druhého dlouho. A co se týče toho strachu, tak ten člověk musí pořád jakoby odhánět. Ten strach oslabuje a nic si s ním nepomůžete. Nic. Tak strach je tady, strach odejde. No a co? To se nedá nic dělat. Takovýhle je život. Tohle to dneska přinese, tohle přinese zítra. Já teda třeba u Františka vím, že on je vnitřně velmi citlivý, velmi, velmi zranitelný a citlivý, takže se snažím taky ty svoje, pokud mám nějaké bolesti, to má každý, tak si taky nějak nestěžovat, nebejt mu na krku, protože vím, že by to prožíval dvakrát tolik, a že by měl o mě strach, ale doopravdy takovej jaksi. Když to já se k tomu stavím, on říkal, že jsem ze statku byl můj otec. Nesmíš se podávat, nesmíš plakat, nesmíš bědovat dlouho. Poběduj si chvíli a nazdár, protože tomu nepomůžeš. Stejně ten svět chce činy, že jo, nějaké. Tak musíte se k tomu umět postavit.

0: Vítězslav Nezval už dávno napsal: těšit je víc, než být utěšován. Dávat je víc, než brát. Milovat je víc, než být milován.
1: Jana a František Albrechtovi prožili plný život ve vzájemné lásce a úctě. A tak jsme se i jim rozhodli poslat dárek v podobě velkého automatického kávovaru.
0: Patrik rozehnal ho, právě rozbalil a nainstaloval v jejich kuchyni. Jde o překvapení.
2: Prosím vás, to není možný tohle. Ne, opravdu.
3: Jo, jo.
2: Jak my k tomu přijdeme?
3: No tak napíšete dopis, přihlásíte se, máte život, který je inspirativní, obdivuhodný a Kostkovým se to líbilo, tudíž předávám tento velký automatický kávovar.
2: Prosím vás, no to je tak něco úžasného, že já nemám slova vůbec.
3: Tak nevadí, nachystejte hrnky, uděláme kafe. No určitě to, se to šikne i Františkovi, který si šel na chvilku odpočinout, protože my musíme říct, že přece jenom i pro něho je to výkon, protože je v tomhle věku a je už trochu nemocný.
2: Je to pro něj výkon, já jsem ztratila slova.
3: Nevadí. Tak moment.

0: uděláme takovou pauzu, jak se ztratí v rozhlase slova. Takhle nějak to vypadá, Karmina Petře.
1: Ano, nemám slov. Nemám slov. Tisíceré díky, paní Karmen i pane Petře, to je k nevíře. Já skutečně vám, hrozný. hrozný.
0: Jano, posaďte se radši.
1: Děkuji.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Málo kdo může říct, že svou lásku zná více než 70 let. Je to přece ohromné štěstí potkat někoho, s kým prožijete téměř 3/4 století.
2: V tom druhém už si musíte číst jako v knize. Přesvědčí nás o tom také diamantový pár Jana a František Albrechtovi.
1: Patrik Rozehnal si pro ně připravil několik otázek, ptal se každého zvlášť a byl zvědav, jestli odpoví stejně.
3: Seděla vám někdy na klíně?
4: Jo, seděla jednou, se pamatuju, v parku na lavečce.
3: Seděla jste svému muži někdy na klíně?
2: Ano. Ano. Ve škole to bylo.
3: Jaké knihy ráda čtete?
2: Všechny možné. Životopisné, cestopisné. Dokonce jsem se dala i do detektivek na stará kolena. No takže všechno, co mně přijde pod ruku.
3: Jaké knihy čte ráda vaše žena?
4: Všecko. Fakta, historický a nicméně taky poezii a samozřejmě hlavně historii.
3: Co má váš muž rád k snídani?
2: Ten jí všechno.
3: Preferuje nějakou chuť, třeba slanou, hořkou, sladkou?
2: Myslím, že ne. Myslím, že on rád jí.
3: Co máte rád k snídani?
4: Sladký, buď to štrůdl, nebo když něco zbylo napečenýho, tak takhle.
3: S čím jste jí pomáhal ve škole?
4: Ve škole byl takový tvrďas, že všecko udělala sama, byla na to hrdá, že si poradí sama.
3: Bylo nutné, aby vám občas s něčím pomohl ve škole?
2: Nevzpomínám si, že bychom jeden druhému museli nějak tak pomáhat.
3: Na co jste v životě spolu spořili?
4: No, průběžně, protože jsme pořád peněz měli málo.
3: Na co jste v životě spolu spořili?
2: No, na tuhle chaloupku. A tu jsme si ještě povypučovali různě. A měli jsme spoření teda, že jo, takže stavební spoření a to jsme teda většinou dali dětem.
3: Kdo víc trestal děti, když bylo potřeba?
4: Kdo byl rovnou na řadě?
2: Myslím, že to bylo vyrovnané, my jsme moc dětí netrestali, nemuseli jsme ani.
3: Kde jste byli na své poslední dovolené spolu?
4: Někde daleko, tak asi v Bulharsku.
2: V Bulharsku.
3: Jakou muziku máte rádi?
2: Všechnu možnou. František velice miluje country.
4: Country a něco z klasiky. Takový ty populární klasický věc. Mozart a takový takto.
2: A já moc nemusím dechovku.
3: Čeho se bojíte? Máte z něčeho strach?
2: Já vám se snad ničeho nebojím už.
3: Je něco, čeho se vaše žena bojí? Z čeho má strach?
4: To nevím, právě naopak. Ona vyhledává nebezpečí. To jí baví.
3: Františku, jak vypadala vaše první postel?
4: Takový gauč skládací.
2: To bylo na manželských postelích po rodičích.
4: Ale pak jsme se zmohli na takový lepší o něco. No.
3: Jaké probuzení máte nejraději?
2: To je hezká otázka. Musím se teda protáhnout, ano, a pozdravíme se. A řekneme si dobré jitro.
3: Jaké probuzení má vaše žena nejraději?
4: No, pomaličku se budí a podle toho, jakou máme náladu, tak trošku cítíme, tak sedneme si pěkně, já si sednu na kraj postele, co se nám zdálo, si povíme.
3: Pohladíte se navzájem, dáte si pusu ráno.
4: Dáme si pusu.
3: Raději večerní nebo ranní milování, když bylo?
4: Milování bylo, i byla chuť. Ale nejhorší je, že já jsem byl dost utáhanej takovej z těch svý činností. No.
3: Raději večerní nebo ranní milování?
2: Ranní.
3: Líbá vaše žena s otevřenýma nebo zavřenýma očima?
4: Asi zavřenýma.
2: Zavřenýma.
3: A kde na těle je pro vás to nejhezčí pohlazení teď v tomhle věku?
2: V tomhle věku? Po vlasech. Po vlasech a po rukou v tomhle věku.
4: Po tváři, po hlavě, po zádech.
5: Jana a František Albrechtovi už znají cenu svého života. Zajímá nás, jak ho vnímají. Čeho si jeden na druhém váží?
1: Prožívají romantické okamžiky a lásku ve svých 85 letech a drží se ještě za ruce.
2: Ano, ano. Můj muž mě například až teprv teď nahlas říká, jsem rád, že tě mám, že jsem si tě vybral, nechal, že jseš se mnou. To je po 60 letech docela prýma.
4: Já si vždycky vzpomenu, myslím, že to byl tenhle ten pořad zrovna, ale to už je další dobu, tak tam se ten moderátor ptá, jako kdy jste naposledy dal ženě pusu. No a ten člověk nevěděl, asi nevzpomíná si vůbec. No tak to já můžu říct, že každý den, že ano, si dáme pusu. No a tak asi takhle, jak říká ten Krampol, asi takhle. Asi takhle.
3: Když sil ubývá, nemoce přicházejí, přátelé, rodina odchází, a jste rád, že jste se tohle věku dožil právě s Janou?
4: Určitě. Bez diskusí, bez debat.
2: Já určitě. A víte, každý den přináší něco trochu jiného a třeba i jiný pořad v rádiu, v televizi. Nebo setkání s lidmi, jako jste vy. Vy jste hrozně milí. Takže je na co se těšit, takové ty drobné radosti. Bohužel nemůžeme už cestovat, nemůžeme spoustu věcí sportovat a tak dál, ale jsou tady tedy ty vzpomínky i čekání, že ten den prožijeme nějak bezvadně, zajímavě, že si můžeme, ráno si většinou povídáme u snídaně, probíráme, co se stalo a probíráme situaci a podobně. Takže myslím si, že se to vydržet, to je hezký slovo, vydržet, jednak dá a jednak má možná.
3: Františku, čím vás v tom životě obohatila Jana? Co vám dala?
4: No, mnoho věcí. Zamýšlet se, jak hodnotit věci, které lze konfrontovat to s tím, co já můžu říct, nebo co si můžu vzít. No a to stačí tím.
3: Dokázala byste nějak popsat, jak vy cítíte tu lásku k němu?
2: To vám se snad ani popsat nedá, protože to je takový pocit, že to je kus mě, že jako kdybych měla ruce a nohy, pocit sounáležitosti, o kterým se nedá nějak ani moc mluvit, myslím.
3: Je něco, za co byste svému muži poděkovala?
2: Za velkou toleranci, kterou měl vždycky, celý život. Takže mě dopřával vlastně svobodného pohybu. Já jsem si mohla dělat svoje koníčky, to znamená to divadlo hlavně. Jako jsem dopřávala i já jemu, takže tolerance. A takovou i důvěru, kterou mě věnoval a dal. A já jsem se snažila i naopak.
3: Je něco, za co byste jí v tomto ohledu třeba teď po těch více jak 60 letech, co se znáte, poděkoval?
4: Samozřejmě, protože to je děvče pro všechno. To znamená, co si vymyslíte, tak to všecko bude platit, pokud je to pozitivní. Přemýšlím všecko, co jsme spolu prožili a bylo to zajímavé. Ty příjemné věci, ty stojí za to, tak se oživějí občas.
3: Co je pro vás tedy v tom vztahu s vaší paní důležité?
4: Vydržet. Nějakou dobu ještě. Chvíli vydržet. Ale ne moc, netlačit na pilu.
2: Já bych chtěla umřít zároveň s ním, teda to teda se vám přiznám bez mučení. Ale kdybych musela zůstat bez něj, tak bych si vzpomněla na ty časy, kdy teda chyběl doma, protože měl nějakou jinou práci a pořád bych si myslela, že má jinou práci. To já bych nemohla ho nějak jako oplakávat. To ne, to pláč k němu nepatří. Ne.
3: Milujete svoji ženu?
4: Určitě jo.
3: A jste rád, že svoji ženu máte vedle sebe?
4: Rozhodně.
3: Milujete ho?
2: Ano. Ano, to se vám přiznám, že ano. Jestli to slovo platí v tomhle smyslu, že je mojí součástí, tak ano.

0: Jana a František Albrechtovi už vědí, že lásce neuškodí nic, když máte toho pravého. Můžete s ním i mlčet a přitom si říct o všem, co jste v životě prožili a cítili. Milovat můžete stále, do poslední chvíle.
1: Jak prohlásil knižní hrdina hrabě Monte Cristo. Všechna lidská moudrost je shrnuta ve dvou slovech. Čekat a doufat.
0: Čas a naděje lásce prospívá. Proto nespěchejte, vnímejte každou chvíli, poslouchejte své blízké, buďte s těmi, které máte rádi a milujte.
1: To vám radí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Pěšecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: BIS dostala 50 milionů nad rámec schváleného rozpočtu. Kvůli havárii vodovodu v Praze 6 jsou bez vody tisíce odběratelů. Čeká nás další tropický den, zítra bude znovu přes 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Bezpečnostní informační služba dostala přidáno. Od státu získala skoro 50 milionů korun nad rámec schváleného státního rozpočtu. Zjistil to server i rozhlas. Kontrarozvědka má teď k dispozici o zhruba 200 milionů víc než loni. Pořád ale nedostala tolik, kolik pro ní ve svém návrhu státního rozpočtu chtěla bývalá vláda Petra Fialy z ODS. O víc peněz požádala BIS sama. Ministerstvo financí vyhovělo. Peníze navíc vyčlenilo z rozpočtových rezerv. Pražské vodovody a kanalizace opravují havárii vodovodu v Praze 6. Bez tekoucí vody jsou tam od včerejška tisíce odběratelů. Vodárny pro ně připravují cisterny s pitnou vodou.
3: U cisterny s pitnou vodou v ulici José Martího se dnes odpoledne tvořila fronta lidí, kteří se chtěli v horku schladit anebo potřebovali vodu na vaření, jako třeba pan Ondřej.
4: No, je to těžký, no. Jako máme naštěstí bazén, takže aspoň jako tam se dá trošku schladit. Celkově se jako nedá moc vařit v tomhle tom, že umývat nádobí a tohle člověk musí furt chodit pro vodu.
3: Vodovodní řad praskl včera odpoledne. Bez vody bylo 21 tisíc odběratelů v Praze 6. Některým z nich už voda teče, říká mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
5: Dopolední hodin se nám podařilo část zákazníků napojit na jiné pásmo. V tu chvíli zcela bez vody je 5,5 tisíce zákazníků a ten zbytek již vodu mají, ale s nízkým tlakem.
3: Vodohospodáři předpokládají, že závadu opraví do zítřejšího odpoledne. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
2: Slezská Ostrava pokračuje v přípravách na dostavbu obvodní radnice. S vítězem architektonické soutěže podepsala smlouvu na přípravu podrobné projektové dokumentace. Nová budova má doplnit historickou radnici na nábřeží řeky Ostravice. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové chtějí začít stavět do 2 let.
6: Chceme vytvořit moderní, funkční a důstojné zázemí nejen pro zaměstnance úřadu, ale především pro občany, kteří budou mít všechny služby dostupné pod jednou střechou. V nové budově dosáhneme významných energetických úspor a na náměstí Jurie Gagarina budeme moci vybudovat nové byty, které dnes v lokalitě schází. Sport.
2: Hokejový brankář a bývalý hráč Přerova a Brna Michael Postava se chystá na další sezónu v Česku. Loni ve své premiérově sezóně v AHL zaujal nejlepší úspěšností zásahů v celé lize a hlavní tým Detroitu ho pozval do zápasu NHL jako náhradníka. Momentálně už se chystá jak na ledě, tak na suchu.
7: Chodím teď už 3x týdně na ledy, co jsem domluvený vlastně jak tady v Přerově, tak i v Brně. Za což jsem moc rád, že právě můžu se i právě furt udržovat na tom ledě a jinak trávím vlastně celý týden v Olomouci v komplexu, kde s Kubou Fričem trénuju vlastně tu suchou část.
2: Do zámoří Postava odcestuje na začátku září.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo. Na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty budou 27 až 32 stupňů. Ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové budete brzdit za odbočkou na Lysou nad Labem. V koloně od 22. kilometru se popojíždí až do omezení u Sadské na 25. kilometru. Tam výrazně překážela havarovaná vozidla. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, buďte vítáni vy, kteří rádi čas od času zastavíte čas, třeba právě se staršími nahrávkami z archivu. A kdybyste viděli sem ke mně do studia teď a mohli se mi podívat přes rameno, tak uvidíte dopisní papír, tušku, pero a taky psací stroj. To všechno dnes bude patřit Divadlu pro vaše uši. Hezký poslech.

0: Tak holubí pošta byla asi někde na začátku, nebo možná ještě dřív než hliněné destičky a pergameny, nevím. Ale vám už je asi jasné, o čem bude dnes řeč především. Pošta, dopisy a psaní, která vkládáme, nebo spíš vkládali jsme do obálky, zatímco jejich adresát už někde netrpělivě čekal třeba na naše milostné vyznání nebo na odpověď na ten svůj dopis. I když, co si budeme vyprávět, třeba čekal jenom na pěknou poštovní známku.
1: Milostné vzkazy nebyly psány jen na pergamenech, ale i na zdích. Tak v roce 79, než sopečný popel z Vezuvu zadusil všechno živé v městech Herkulánehu, Pompejích a Stábii, jakýsi zamilovaný chlapec na zeď divadla napsal své Sabině vzkaz obdivu a lásky, aniž tušil, že je to jeho vyznání poslední.
2: Má Sabino, kéž věčně kveteš, kéž si věčně krásná, kéž věčně si zachováš svůj půvab. Musím teď pryč, buď zdravá. Neděláš dobře, že mne propouštíš samotného?
3: Všimli jste si, jak často užil slovička věčnost?
2: V milostných dopisech čas mění pouze tu a tam formát, ale nemění obsah. Ať je to rokokově necudná smyslnost listů Mirabeauových, ať píše Ludwig van Beethoven své nesmrtelné milence Terezii Brunswick Ewig mein, ewig dein, ewig uns, věčně má, věčně tvá, věčně naše, nebo ať je to verš, který mladý Neruda poslal Terezii Macháčkové, ty jsi krásná jak ta Španělka a žití ach tak ctného, až umřeš, najdou v srdci tvém mne ukřižovaného. Oheň lásky je vždycky stejně jasný, ať hoří chrám anebo koudel.
3: A slova mužů jsou až podezřele stejná. Chci tě, buď má.
1: Ať je vyškrabuje neandrtálec do skály, ať je píše král Nínos své Samuramatě nebo v hexametrech Ovidius.
2: Máme tu ještě dva dopisy. Ty byste měli slyšet. Ten první je 400 let starý. Na růžové kartičce oblepené papírovou krajkou píše František Zvíkovský své milované paně Prudencii. Má z nejmilejší, perlo má nejkrásnější, můj klenote nejvzácnější. Tvé rozmilé líčko líbám, neb tebe každé chvíle v srdci svém mám. Mé nejdražší srdíčko, možná mne tebe z mysle spustit není. Mám tě každé okamžení v svém stálém paměti. S políbením tvých tvářiček alabastrových a očiček diamantových již žalostně s tebou se loučím.
3: A já tu mám ještě poslední dopis. Čerstvý, divčí, z brigády. Realita. Má květnové datum 1968. Ahoj, Krtku. Strašně se mi stýská. Bulím normálně od rána do večera. Holky se mi chechtají. Mají ze mě prču. Říkají, ať neblbnu. Oči mám červené. Nos napuchlý. Já tu nevydržím. Je to všecko na draka. Říkám si, teď já ho mám pořád hrozně ráda zmetka, ale nevím přesně proč.
4: Divadlo pro vaše uši.
0: O milostných vzkazech a dopisech šla řeč v pořadu Piš a slyš a v cyklu Rok v dopisech. Tam zase byla příležitost číst z listů slavných autorů a herců a dozvědět se, jaký byl kdo v soukromí prostřednictvím jeho korespondence. Z dopisu Vlastimila Brodského divadelnímu režisérovi Františku Štěpánkovi čte Josef Sommer.
5: Milý fanoušku, je samozřejmé, že bych se mohl snížit k oficiálnosti společenské konvence a popřát ti brzké uzdravení. Leč kamarádský cit, který k tobě chovám, mi velí zaujmout postoj seriózní, otevřený a přímý, prostý společenské formálnosti, snobské sentimentality či dokonce milosrdné lži. Ocitáme se ve věku, kdy nám už nejde o to, abychom nenatáhli bačkory, nýbrž o to, natáhnout je co nejméně bolestně, co nejhbitěji abychom ve skomírání neprozradili motorickou nemohoucnost a kinetickou ochablost, a s jistou dávkou elegance a šarmu, tedy bez obav, že neudržíme moč či stolici. Podařili se nám splnit tato předsevzetí, přecházíme práh věčnosti s uspokojením, s úsměvem na rtech a přímo se těšíme na zasloužený odpočinek. Ona vlastně smrt není tak blbá. A kdyby netrvala tak dlouho, byla by obstojným zpestřením života. Zpráva, že neumíráš, mě docela potěšila, protože kamarádů je tak nejvejš jeden či čtyři. Může být i pět, ale to už je pořádná výjimka. A to je velmi nízký číslo v poměru k počtu obyvatel naší vlasti, najmě planety. S kamarádama se musí šetřit. Musí se vysloveně hýčkat, protože je jich po čertech málo. Kamarádi, to je dneska vysloveně podpultová záležitost, ke který člověku nepomůže ani protekce. No a to je už co říct, protože ta pomůže skoro všude a ke všemu. To jen, abys věděl, že z hlediska mého egocentrismu je naprosto vyloučeno, abys našemu kamarádství dával jakýmkoliv způsobem výpověď. Nedá se nic dělat. Holt tě potřebuju. Stůňu, 14 dní do mě perou penicilin a furt stůňu. Nezoufám, ale blbě se mi přitom dělá. Denně se vzdor horečkám hulím a meju. Kdyby ale přece, polož v krematoriu drobnou kytku k ceduli se jménem Vlastimil Brodský. Ovšem až v momentě, kdy budou všichni poslouchat, kterak náš řídící Zdeněk Míka mluví, to by mohlo být takový něžný zpestření tý nudy. Do toho hraní Neila Simona se mi moc nechce, už jsem na prudký pohyby starej, tak se v klidu domluvíme, až přijedeš. A přijeď brzo. Tak ahoj, já mám svou nemoc a je to ode mne nesmírně altruistický, že se zabývám tou tvou, uvědomí, že ty ozdravuješ a já stále víc pochřádávám. To je zrovna doklad toho, jak vzácná podpultovka je kamarád. Ahoj, dědo. Broďa. Praha, 7. listopadu 1984.
6: Inspicient Karel Hovorka byl člověk z hlouby duše, milující divadlo. Byl terčem někdy až krutých poznámek kolegů z divadla, ale brali je. Zlobil se jen na oko a jeho oči prozrazovaly, že ty jeho věčné inzultace ho docela těší. Jak divadelnické generace stárnou, tím častěji začíná lidi kolem divadla oddělovat nemoc. To se jednoho dne stalo i Karlu Hovorkovi. Ale grácky ve stylu černého humoru pokračovali, jako by se nic nedělo, i v písemné podobě. Takhle píše Vlastimil Brodský v listopadu roku 1987 Karlu Hovorkovi do nemocnice v Brandýse nad Labem.
5: Milovaný blbečku, inženýr lidských duší, bývalý kamaráde od roku 1948, toho času mrzáku. Primář tvrdí, že teď tam za tebou s Pepou Bláhou chodit nemáme, především ne s metrem, za účelem ověření si tvé šířky a výšky skrze vá pohodlné poslední spočinutí a máme asi tak týden počkat, abys poznával lidi. Já vím, že je to těžký. Já jsem například člověk, ty například nejsi člověk a přitom jako živočišný druh jsme totéž. Voba z primátů, voba savci a přitom já homo sapiens a ty zvíře. Až se tyhle věci naučíš rozeznávat, přijdeme s Leošem Hanzlem, na kterým už podle vizáže poznáš, že to není člověk, a bude ti tedy blízký. Teď jsem si to přečetl a připadá mi věčná škoda těch velkých myšlenek pro tvou nechápající mozkovnu, naplněnou zřídlými a degenerovanými ganglií se spoustou vyřazených struktur, dříve center. Navíc jsem přesvědčen, že ani teď v tom špitále, kde nemůžeš realizovat svou vášeň, organizovat blbosti, jako například byla moje poslední svatba, ses nenaučil číst, takže všechny hodnoty svěřené tomuto papíru přicházejí vniveč. Pozdrav primáře Edu Wiesnera. Věřím, že je nešťastný, že tě má v baráku. V Africe je ještě několik negramotných kmenů. Odjeď. Člověk se cejtí dobře jen mezi svejma. Vlastimil Brodský. P.S. Ty si při té svý duševní schátralosti už stejně budeš houby pamatovat, kdo to je.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Některé vzájemné korespondence by vydali na knihu. A některé už dokonce jako knihu vydali. Dopisy a pohlednice pánů Voskovce a Wericha mají hned 3 díly a vyšly jako jedna velká audioknížka. V rozhlase jsme ale ze všech těch popsaných stránek z New Yorku do Prahy na kampu a zase zpátky vybrali jen některé. Třeba ty ze 70. let, to už se na obou stranách oceánu hlásilo dotírající stáří, ale zůstala i celoživotní neutuchající chuť si navzájem psát a povídat si.
2: Prší. Dopis se táhne jako sučuk. Le Maison de Chursky. Pamatuješ na Montmartru roku 1927 na podzim, když jsem s ohromnýma parohama v zástupech Pařížanů se marně pokoušel dohonit tu loď, co mi odvážela Milku of all places do Hanoi? Je to zvláštní. Tolika jsem trpěl. Opravdu vodržku. A takový je magnetismus nostalgie, že i po těch divných podzimních dnech s tebou poprvé v Paříži a co všecko s tím souviselo, se mi úporně stejská. Máš taky takový pocity někdy? A když to vyvstane najednou živě, tak vidíš momentky, cítíš čuchy a slyšíš background sound effects i barvy hlasů absolutně naturalisticky? Do nejpatrnějších detailů, ale jenom vždycky momentka nebo dvě, nebo na nejvýš barvu a pach jediného večera nebo poledne. To je moc krásný, nemyslíš? Že to jsou věci, které ti nikdy nikdo nemůže vzít. Mezitím zase pat jeden urostlej strom. Jen měl člověk čas uskočit. Pablo Picasso. Ten se dožil fajn. A vidíš, malovat nepřestal až do konce. A nenechal závěť, uličník. Brumlík tvrdí, že to udělal naschvál a měl srandu, jak ty pozůstalí a rozvedený báby a levobočkové se budou prát. Možná, že má pravdu. Španělové jsou kruťáci. A co on se potřeboval s takovejma věcma srát, no ne? Radši, že maloval. Voskovec Werichovi 21. května 1973.

0: Kvázi kouleční korku. To už si dávno neslyšel, viď? Já taky ne. Je to jméno z jiného světa. Či spíš z jednoho z našich mnohých jiných světů. Už jsou jich tucty. Svět krále železnic a suprareality. Svět křemencový ulice a penátů spolu s bíčím okem a červeným esem. Svět stromovky a mých návratů z Dijonu. Svět Daliborky a borůvky a spol. Takzvaný to předvestpoketární svět. Svět surrealistický neboli Šímův, pojící se s našimi ranými cestami do Francie a návštěvami divadla Empire s varietními programy a z Blackbirds, snad z mých nejmilejších s tebou světů. A potom všechny možné světy americké, zejména ty první kupodivné přízračné měsíce v New Yorku a na tom katastrofálním zájezdě po Midwestu. To byl svět maximální svobody a nespoutanosti, neboť vše bylo funklnový, i náš zachráněnej holej Šváb, a nebylo odpovědnosti, minulosti ani budoucnosti, jen čirej, každej den totálně objevitelský teděk. Veliká sranda, snad právě proto, že to žádná sranda nebyla. Už mám kafe. Do kuchyně jsou to tři kroky na téže přízemní rovině, zkrátka požiteček. Měli byste tu bejt, byla by sranda, pohodlí a lahoda. Pivo i ale je pro vás v ledničce připraveno, taky tři kroky odtud. I chladné bílé víno, levného stupně bez značky z Francie, ale dobrý. Kalifornské stále neberu na vědomí, nelze. Včera v noci jsem koukal v televizi na film, asi tak 5 či tak let starý, o kronprinci Rudolfovi a komtese Vecera. Hrál ho ten dreadful arabský Omar Sharif jako kůň, ale ne arabský, nýbrž pivovarský valach. A krásná, no, jak se jmenuje ta francouzka, co byla v Belžur, taky hrát neumí, ale vypadá aspoň. Ale to nic. Jde o to, že to bylo zřejmě natočené ve Vídni v reálech a že Rakousko nenáviděné bylo skvěle zrenovováno. Uniformy, turecká muzika s autentickýma maršema, nádherný kostýmy a James Mason velkolepě hrál Franz Josefa, když měl ty licousy ještě černý. A Ava Gardner byla glamorózní císařovna Evženie. Zase mě napadlo, že jsme v té době měli žít. Ty a já, ale jako Vídeňáci, ne Pražáci. A kočáry jezdili a regimenty defilovali před těma monumentama, co jsme kolem nich před pár lety bloumali, jako ten kostel, co se mi tak líbí, hned za imperiálem, s těma dvěma pfalickýma sloupy před portálem, ovinutýma kamenejma girlandami. To je další. Nejnovější z našich světů. Náš svět vídeňský. Voskovec Verichovi, 21. června 1973.
1: Ptáš se, zdali jsem dostal fotografie. Ano, dostal a mám je vystavený, jak spožadoval na viditelném místě. Zrovna převčírem jsem je ukazoval Pipertovi, čili Štěpničkový, která přišla navštívit zdejšího barda, to jest mě. Proč chvátá lid do divadla a tak dále a tak dále. Byla celá udivená, když mě viděla. Bylo jí divné, že se neploužím, nekuckám, neblábolím, neslintám, že jsem zhub o 15 kilogramů a začala jásat, jak dobře vypadám. To je logické. Když jdeš navštívit mrtvolu a otevře ti dveře ten dotyčný nebo dotyčná v posledním tažení, tak taky jásáš, ne? To je ta stará relativita. A ten tvůj oblíbený a můj taky Albert. Ádův pohřeb může být oznámen v novinách, ale nikoli v hodina, kdy se odbývá. Mohli by přijít lidi, ne? Podle tohoto principu moje nepřítomnost v televizi a všeobecně kdekoliv na veřejnosti se nejlépe vysvětluje, když se šíří a udržuje. On je nemocný, on nevychází, Nebo on už nechce hrát, má dvě chaty, snad něco píše a tak dál. A tak lidi mě potkávají a diví se, jak dobře vypadám, jak rychle chodím a tak podobně. Takže nikdo mě neomezuje. Nedělám, protože nemůžu už, nebo nechci už. To není taktika nechytrá. Všimni si, je rafinovanější než zákazy s razítkem a podpisem, neboť je anonymní. A kdokoliv z původců může říct a říká, to jsem blázen, to si dělá někdo na svý vlastní tričko, proti panu Verichovi přece nikdo nic nemá. Pokud se týče mne, no je to tak i onak. Celkově mi je dobře. Jenom vnitřně jsem jaksi labilní. Nejsem si sám sebou jistý. Asi mi nerozumíš, neb nemůžeš, protože ani já sám sobě nerozumím. To se stává. Je ve mně určitá nejistota, kterou sám sobě stěží můžu definovat přesně. Jako bych byl prázdný. Spíš bych četl, než psal. Četl cokoliv, i škváry. Jako bych clonou čteného chtěl přikrýt nebo oddělit něco, co by mě zklamalo. Bojím se něčeho a nevím dobře čeho. Vypadám dobře, je mi dobře, až na tu kanilu neboli trubku, kterou už mám skoro rok v krku. Snad mi letos v létě, v pozdním létě výmou. Dobrá výmou, sláva. Nechci už mít, bolí mě to a vadí. A zase si myslím, proti své vůli si myslím, čili bojím se, že co když a vůbec. Jsem velmi snadno zranitelný nervově. Dojímají mě věci víc, než by bylo nutno, a stejně tak i nasírají. A těžko se mi o tom píše. Bylo by třeba jiných, přesnějších slov. Moje dny jsou bez cíle. Probouzím se svědomím, že budu-li spát dál, nic nestratím. Jsem líný a nerozhodný. Dopis tobě odkládám už dlouho. Pak je mi to líto a slibuju si, že zítra. Pak nemůžu spát, převaluju se a skoncipuju dlouhý dopis, který je vlastně povídka. Zítra ti napíšu. Probudím se. A povídka se zcvrkla v ubohý sentimentální žvást, který by tě nemohl zajímat. A jdu na pivo. A to mi chutná jen do půl litru. Dále už ne. Nepamatuju si, co bylo včera. Protože nechci si to pamatovat. Zapudím to, zasunu. A tím se čas mění, tedy pojem času. Mění se z řeky, kterou je, proudící od pramene k moři, mění se v močál. Něco mi chybí. Asi smysl života. Zkrátka a dobře, chtěl bych být s tebou, povídat si. A jsem si jistý, že bych našel, co hledám. Nebo že bys mi pomohl zjistit, že nemám co hledat. A tím bych to našel. A koho mám jiného než tebe? A ty jsi tam a já jsem tady. A co srdce pojí, moře nerozdvojí, říkal Vojta Náprstek a jmenoval se stejně Fingerhut původně. Kluk, který statoval ve filmu Kocour a teď je fotograf v Kanadě, mi poslal obrázky s tebou a jakousi tlupou. Jsi tam s Pazderem, Chris, líbejí, jo? A řadou divných fousáčů, se kterýma si nevím rady. Mohl bys mi říct, kdo je kdo?
2: Verich Voskovcovi, 29. června 1973.

0: smutku a strach jim kouká z očí. Už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, Jobovu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá

0: podívej se divnej prachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo prostrejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím já z umedle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Poslyšte, taky jste hráli v dětství na tichou poštu? Takové to, jakože se na začátku něco pošeptá, co z toho na konci kolem dokola vyjde? V rozhlase měl svůj stejnojmenný pořad na konci 60. let Miroslav Horníček. Bylo to vlastně obyčejné vyprávění mezi písničky, ta jeho tichá pošta. Ale v případě Miroslava Horníčka bylo začasté i tohle docela obyčejné setkání, vlastně docela neobyčejné.
2: Řekl jsem, že někteří posluchači neslyšeli první pořad a žádali na nás znovu vysvětlení. Rád jsem je podal. Málo kdo má možnost poslouchat rozhlas pravidelně a je proto docela přirozené, že z poslechu částečného nemůže pochopit souvislost jednoho programu s programem předešlým i následujícím, když jde o takový seriál. Chtěl bych dnes poděkovat všem, kdo mi kdy napsali. Opravdu všem. Patrně si teď někteří, hlavně ti naši drazí a stateční anonymové, myslí, že to myslím ironicky. Ale ne, myslím to upřímně. I jim děkuju za jejich vzkazy, protože celkový obraz je složen z barev světlých i tmavých a každý, kdo se pokusí dělat nebo říkat něco veřejně,

pátrání po tom, kde právě to jedno slovo přestávalo být samo sebou a začínalo se měnit ve slovo jiné. Ale i to je zajímavé a poučné. Slyšet to, co jsme řekli, v podobě už zcela jiné a zkreslené.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Dalo by se z těch dopisů číst dál. A byla by to četba velmi zajímavá. Četba například o tom, že vším jsou vinni řidiči, i o tom, že řidiči jsou naprosto nevinní a že chodci se neumějí chovat. Byla by to četba o neochotě prodavaček, ale právě tak o tom, že naše prodavačky jsou vzorny. Byla by to četba o kráse naší národní povahy, ale také o tom, že o této povaze nemá jaksi smysl mluvit. Byla by to četba plná nejostřejších protikladů, protože to všechno mi posluchači napsali. A já nechci než opakovat to, co jsem řekl už mnohokrát. A kde je tedy pravda? A znovu opakovat, patrně někde uprostřed. A naše zmílená je v tom, že jeden zážitek anebo 10 zážitků povýšíme na obecně platný a definitivní soud. Mám tu opravdu dopisy, které se navzájem úplně vyvracejí. A přečtu-li jeden z nich, ozvou se posluchači mínění opačného. A přečtu-li druhý z nich, ozvou se jiní. Ale já osobně si myslím, že žádný z těch táborů nemá plnou pravdu. Ano, je neochota a je zdvořilost, jsou klady a zápory, je slušnost i neslušnost, ale nelze mezi nimi vést hranici. Možná, že ta nejzdvořilejší prodavačka má někdy den, kdy pod tlakem osobních starostí a trablů není prostě schopna svou ochotu a zdvořilost projevit a možná,

že řidič prosulí svou hrubostí k chodcům, jednoho dne pod vlivem nějaké veliké radosti se zachová jako dokonalý gentleman. V každém z nás se perou denně ty laskavosti s hrubostmi, nálada s nenáladou a generalizovat se nedá.

0: A tak si ty dopisy ještě jednou pročítám a říkám si konec hry. Slovo proputovalo řadou a došlo na konec. Je jiné. A protože řad byla celá řada, vyšlo mnoho slov. A protože nešlo o slova, ale o smysl, mohu říci, že teď, právě tak jako v dětství, se hrálo dobře i špatně. I tenkrát byly mezi námi děti, které kazily hru. Taková svévole v nich byla nebo co. Ale zlobit se proto nemá smysl. Ty děti kazily hru a radost především sami sobě. Nesou si v sobě už od dětství jen a jen potřebu rušit, nechápat, kazit, zlobit, trucovat. Čtu si znovu ty dopisy a je to jako mapa lidské hlavy. Lidského vědomí, podvědomí, svědomí, nevědomí, povědomí. Jako mapa lidské hlavy i lidského srdce, kde vedle míst zelených jsou místa vyprahlá a kamenitá, kde vedle kvetoucích sadů jsou i sopky. Je to poučná četba a já jsem za ní velmi vděčen. Znovu tedy děkuji všem, kdo mi napsali.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jak to bývalo tenkrát svého času v televizi? Pořad Nad dopisy diváků, paní Indra Vostrá. A chcete-li nám psát? 3 jedničky 50. Svou odpovědnu na dopisy posluchačů ale měla i proslavená nealkoholická vinárna u Pavouka. Místo, kde se v rozhlase narodil všeuměl Jára Cimrman. No a právě tady, v nealkoholické vinárně u Pavouka, se dnes rozloučíme. Tak zůstávejte ve zdraví a víte co? Napište někomu nějaké vyznání, dopis nebo mail. A my se budeme těšit třeba na to, že nám svěříte vaše nápady, koho byste chtěli slyšet v divadle pro vaše uši zase někdy příště.
3: U stolu číslo 3, jako vždy, sedí doktor Hedvábný. Dobrý večer, pane doktore.
4: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
3: Jste dnes trochu přepadlý, nebo se mi to jen zdá?
4: No,
3: unavený.
4: Trošku.
3: My máme jenom pár dotazů. Ptá se posluchač Rudolf Vytiska, pane doktore, z Mladé Boleslavy. Co je na tom pravdy, že UNESCO uvažuje o zařazení oslav českého génia Járyho Cimrmana do světového kulturního kalendáře?
4: No tak pravda to je. Ovšem já myslím, že nic jiného se nedalo čekat. My bohužel proti tomu nic dělat nemůžeme už.
5: No pane doktore, je tu ještě celá řada dalších dopisů, které se týkají života a díla Járyho Cimrmana. Ovšem jsou tak obsáhlé, že vám nezbyde než je vyřídit asi písemně. Ale myslím si, že je tady dost vděčné téma k rozhovoru, a sice činnost klubu přátel Járy Cimrmana. Kdybyste, prosím vás, byl tak laskav, vy přece jen máte o tom lepší přehled než my.
4: Musím s potěšením konstatovat, že kluby rostou jako houby po dešti. Každý den dostáváme zprávu o tom, že nějaký klub někde byl založen. Chtěl bych na adresu těchto klubů ovšem říct si jednu důležitou věc, že totiž otázka členství je jediná přísná otázka v celé klubové činnosti. Neboť jak jsme již kdysi, nevím jak dlouho již to je, řekli o stanovách, tedy členové klubu Járy Cimrmana nesmí být členy jiných masových organizací. Čili když náhodou někde založí klub a jsou tam v tomto klubu i lidé, kteří jsou zároveň členy některých jiných masových organizací, pak tito lidé bohužel sami to možná nevědí, ale nejsou členy klubu Járy Cimrmana.
3: Oni se možná za členy považují, ale
4: správně, ovšem my musíme říci, že bohužel nejsou. Leda, že by dodatečně z o něch ostatních masových organizací vystoupili, což je taky jediná možná cesta.
3: Dobře. A pane doktore, řada posluchačů se ptá, co mají v klubech dělat, že třeba klub založili, ale nevědí, co mít na programu.
4: No tak, jak jsem již řekl, že Jára Cimrman byl člověk, který právě dával možnost vyžití jakýmkoliv způsobem. Tedy i tyto kluby nemají přesných pravidel nebo návodů, jak pracovat. Jediným tím přísným měřítkem je ten výběr těch členů, že jo? Ale jinak kluby mohou pracovat, kdo jak chce, samozřejmě.
5: Ano. A máte, pane doktore, nějaké konkrétní kladné příklady činnosti klubů?
4: No tak samozřejmě. Hlásí se nám tady jeden pěvecký kroužek Cimrman z Ondřejova.
3: Já jsem onehdy četl v novinách, že jeden z klubů pořádal pochod do Liptákova. Co je na tom pravdy?
4: Ano, tak to byli Třinečtí. Ti uspořádali pochod na Liptákov a tam v místní restauraci Faltýnek potom udělali demonstraci v Sedě proti rakouskému profesorovi Fiedlerovi a demonstrovali od 8. hodiny večerní až do 7. hodiny ranní, kdy je přišla otevřít uklízečka. Protože totiž, abych to vysvětlil, tak vzorně demonstrovali a ukázněně, že se jich ani nevšiml pan vrchní, ani pan vedoucí, neboť oni si vybrali přidělenou místnost Richtu a o půlnoci, když zavírali restauraci, prostě tam zhasli a zamkli je. Čili dostali se, až když přišla posluhovačka tam uklízet.
3: No, pane doktore, já mám o těchto demonstracích svůj názor dosti skeptický. Mně totiž připadá, že někdy ten, proti komu demonstrují, se o tom ani nedoví. Věděl například profesor Fiedler o tom, že byla takováto manifestace?
4: O této manifestaci Třineckých nevím, jestli ví, myslím, že se o ní ještě nedozvěděl, ale Znojemský klub přátel Jarida Cimrmana uspořádal přespolní běh za součinnosti právě rakouských klubistů a podařilo se jim to prosadit i přes vyložený odpor rakouských JZD, neboť tento přespolní běh náhodou vedl také přes státní hranice do Rakouska, kde právě se předávala štafeta, která měla být doručena profesoru Fiedlerovi. A také doručena mu byla. Čili o této demonstraci proti jeho osobě se on velmi dobře dozvěděl. Přímo z první ruky. Ačkoliv vzhledem k tomu, že to byla štafeta, mohla to být taková 13. a 14. ruka. Ovšem to byly samé takové pěkné příklady. Musím říci tež, že mnoho klubů nám nepracuje. Dokonce s politováním musíme konstatovat, že některé kluby ještě ani nevznikly. A pak mám ještě takovou jednu smutnou zkušenost. Chtěl jsem totiž v Liptákově udělat skanzen, víte? To znamená shromáždit všechny věci, které připomínají nám Jaru Cimrmana právě do Liptákova. Zatímco u některých jsem se setkal s velikým pochopením, například musím jmenovat aspoň rakouského starostu z Neuhausu am Inn, pana Xelhofra, který milerád souhlasil s tím, že můžeme přestěhovat zvoničku do Liptákova, právě z Neuhausu, kde jsou otisky prstů Jarida Cimrmana na řemenu.
3: Celou zvonici?
4: Celou zvonici.
3: Je dřevěná nebo zděná?
4: To je zděná, krásná zvonice. Tak na druhé straně zase musím říct, že jsme se setkali a hodně jsou to naši vlastní lidé. Například v Beskydech jeden rolník důchodce, já jsem ho původně nechtěl jmenovat, ale je to pan Pužej. Ten, když jsem ho požádal o to přestěhovat jeho chalupu z Beskyd do Liptákova, kde to je prakticky v té samé nadmořské výšce, jenomže prostě v Jizerských horách, pan Pužej na mě vzal podávky. A říkal, že to nikdy nepřipustí, leda, že by se tam přestěhovala i místní restaurace a jeho soused s celým domečkem. Což ovšem já bohužel jsem musel odmítnout, protože to nepřichází v úvahu.
3: Vy do toho skanzenu chcete soustředit všechny budovy, o kterých je prokázáno, že v nich Cimrman byl.
4: Přesně tak.
3: A co kdyby se ukázalo, že v tom hostinci byl také?
4: V tom případě pak samozřejmě by nebylo problému přestěhovat i ten hostinec. A vzhledem k tomu, že zatím to dokázáno není, tak to nejde.
5: No tak, pane doktore, jestli už vy sám nemáte co říci našim posluchačům dnes večer, tak my se s vámi rozloučíme. Děkujeme vám za rozhovor a naschledanou příště.
4: Naschledanou.
3: Dobrou noc.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je po 23. hodině a je tady s vámi opět Noční linka a s ní Jana Chládková. Věřím, že spolu prožijeme pohodové 2 hodiny. I dnes se můžete těšit na společné povídání, alespoň doufám. Vybrala jsem pro vás téma, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali. A zajímat mě bude, co zásadního ve vašem životě byste změnili. Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli. Jak se na dané období díváte s odstupem času? A co myslíte, je dobře, že minulost změnit nemůžeme? Telefonovat mi můžete jako vždy na telefonní linku 731 800 900 nebo mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a na tuto adresu můžete také posílat samozřejmě příběh k dnešnímu tématu, ale také náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba v příští noční lince. Přeji příjemný a nerušený večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás ptám, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Minulost představuje soubor všech událostí, které už proběhly. Spolu s přítomností a budoucností tvoří osu lidského vnímání času. Zkoumáním minulosti se zabývají vědní obory jako historie či archeologie. A kdo se dovolal k dnešnímu tématu jako první na linku 731 800 900? Tou první, která se dovolala, je paní Ludmila z Brna, kterou srdečně vítám, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko. Já vás zdravím a zdravím všech posluchače Noční linky.
0: Děkujeme.
1: Tak já bych se vám chtěla svěřit s tím, už jsem to jednou říkala. Já bych chtěla změnit rok 1970, kdy jsem se poprvé vdala. Můžu vám říct, že vzala jsem si manžela o 7 roku staršího, on chtěl,
0: ano.
1: On chtěl se ženit. Já jsem se nemusela, nebyla jsem těhotná.
0: Ano, ano.
1: No a takže jsme se vzali a on se ke mně choval, jako kdybych já byla jeho děcko.
0: Uh-huh.
1: On říkal, že si mě vychová ke svému obrazu. Takže to už, ale když jsme spolu chodili jsme spolu teda od 15 roku.
0: Ano.
1: A já jsem normál, a on vždycky, když jsme šli na zábavu, nebo se na mě někdo podíval, tak hnedka na mě byl protivnej.
0: Uh-huh.
1: A já jsem takhle vždycky s plačem jsme šli dom. Nezábav, a tak když pro mě přišel někdo tancovat, tak jemu se to nelíbilo. No takže dobře, takže jsem s ním vydržela 11 roku. Měla jsem s ním dvě děti, které teda jsou ráda, že je mám. Teďka už je jim. Klukovi už bude 55, holce 52. A víte, co ale mě mrzí, že to děvče ví, že jsem strašně ublížená tím jeho, on ještě žije, uh-huh. Je má 81 roku.
0: Uh-huh.
1: A ona mu dává přednost přede mnou, že jestli ten tatínek jí chyběl, já jsem je nikdy nenaváděla proti němu.
0: Rozumím.
1: Ale oni s ním ani nechtěli jít. A teďka najednou tatínek, Vánoce, tatínek, já jsem sama. Protože ten kluk zase, ten je ženatý, má manželku, která jí nemřela maminka,
0: uh-huh.
1: Takže se musí starat o tatínka, ještě o tetu, ta teta teďka zemřela,
0: ano.
1: Takže musí tam jezdit i v týmu. Takže ten se o mě nemůže. A ta nejmladší, co jsem měla s druhým manželem, tak ta teda je na tom dobře, má šikovného manžela, mají postavený, má vnoučata. Ale tak jsem tam ze začátku chodila vždycky na ty štědry, ne na to, ale zase on má rodiče někde v Donajovicích, v Dolních, takže zase tam tíhnou.
0: Uh-huh.
1: Takže můžu vám říct, že a když jsem si teda po druhýho dala, tak ten zase rád měl ženy.
0: Jo, rozumím vám.
1: Ten, jo, rád měl ženy, tam skoro jsme šli, tak každou obtěžoval. A ještě když se napil, tak to bylo horší. No a potom to uznal, takže já jsem se s ním rozvedla. Já jsem odešla od něho, protože byt byl můj, tak jsem si koupila v Brně byt. A on, když jsem dávala ta dcera, tak jí mě říkal, já jsem byl tak hloupý, já jsem měl navařeně, já jsem měl vyžehlený. Všechno dělala pro mě a pro děcka. A teďka jsou takhle jsem se já dopadl.
0: Uh-huh.
1: Já jsem si tě nevážil, já jsem byl nevybouřený. A já říkám, a maminka moja na té svatbě mu říká, jo, ten byl nevybouřený, tak si teďka děle, co chceš.
0: Tak, tak. Je to tak.
1: A teďka, potom jsem teda měla, a z něho jsem, toho jsem milovala. A z toho jsem měla nervy, jako jo, z toho druhého manžela. Nervy, a tak jsem si přivodila všelijaký nemocí, to mě říkali můj spolužák, který byl přednost kliniky neurologie, říkal, prosím tě, ty si pevně uděvé doma, pořádek, a potom teda se ti uleví, protože ta páteř to všechno vnímá.
0: Ano.
1: A tak jsem jezdila do lázní a on vždycky mě říkal, je do lázní aspoň ve pokoji. No a tam jsem se seznámila teda s jedním byl o 15 roků starší, ale my jsme byli kamarádi. My jsme se neskýtali jako, protože on byl otopalý a byl týrák. A takže my jsme si jenom volali a on mě vždycky říkal, hele, jestli, Lidno, já bych tak krásným Karlem mluvil a všechno mu rozmluvil, jaká seš dobrá ženská a že ho si tě neváží, ale nemůžu, aby nás nepodezříval, že spolu něco máme. No, takže nakonec jsme spolu byli třikrát v lázních, ale opravdu jako kamarádi.
0: Kámoši.
1: A on vždycky mě doma říkal, jo, jeď do lázní, aspoň bude pokoj. A já říkám, Karle, ale já chci mě doma společ, normálně doma to spokojený manželství a ne, abych jezdila do lázní. No, a takže dobře, takže jsem se to, takže on je teda už taky teďka 7 let mrtvej, on umřel.
0: Ano.
1: A já jsem si teda našla, měla jsem chatu a tam byly kamarádi, kteří hrávali na kytaru a to. A ty tam byl jeden a oni mě dali s ním dohromady. No, byla jsem s ním 15 roku, ale nebydleli jsme spolu. Ale on už zase 15 roku je mrtvé. Tak co chcete, Janičko, říct? A ten mě vždycky říkal, prostě ty už si nikoho nehledej, protože vždycky takhle dopadneš.
0: Ale takže děkuju já, moc.
1: A já teďka, Janičko, ještě to vám řeknu, já když poslouchám teďka ty Zlatý lásky.
0: Ano, ano.
1: Mě to tak strašně mrzí, že jsem nedokázala mít takovej vztah, abych byla spokojená a šťastná. A vždycky se rozplaču.
0: Jsou to dojemné příběhy. Opravdu jsou krásné. Paní Ludmilo, já vám moc děkuji, já se omlouvám, ale už jsme na 7 minutách. Děkuji moc a přeju krásnou dobrou noc. Moc se omlouvám, ale opravdu to paní Ludmilo nejde, protože potom jako náš šéf nás opravdu za to jako kárá, protože musíme dát šanci všem stejnou. Já pustím další písničku, tou je Kola, Pop Music se točí dál, Karel Zich, a pak se budu těšit na další telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince se vás vyptávám, co zásadního ve vašem životě byste změnili v minulosti, na jakou životní etapu byste třeba nejraději zapomněli. A vyptávat se v tuto chvíli budu paní Elišky z Olomouce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko, já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače. A chtěla bych se jednou taky, možná už jsem to říkala, ale chtěla bych se znovu vyjádřit k tomu, který roky, když nerada už nejdy zpátky. Já to byl rok 1939, to začínalo, končil 1945 a to byly nejhorší roky, nejenom pro mě. Mě bylo v tu dobu 12 roku a já jsem prožila strašné tragédii, protože jsem přišla o rodinu, o matku,
0: o sourozence.
1: A takže to byla pro mě tragický, že? Takže mě jako dětství končilo dětství. Tak v 12 letech jsem měla konec dětství, to byly jiné starosti. Musela jsem se postarat a dodnes slyším tu moji maminku, když odcházela z domu, tak Eli, prosím tě, hlídej tu malou, to mě tam měla 6 neděl. A kde ona šla do města nám, dětem, mě a bratrovi koupit oblečení a už se nevrátila. To bylo bombardování Brna. A tím to skončilo, zůstala tam a i ti moji dva sourozenci, bratr byl o rok starší ode mě a ta sestra o 2 roky mladší ode mě. Takže toto bych chtěla zdůraznit a ne, aby se to opakovalo. Nebyla jsem já sama. Bylo nás tenkrát mnoho tak postižených tragicky tou válkou hnusno. Takže nerada na to vzpomínám, ale musím. Musím, protože když to vidím kolem dokola, jak se nenávidí, jak se zabíjí, tak já teda v tomto chci, aby se to už nikdy neopakovalo.
0: A paní Eliško, taky, aby se to připomínalo, protože mně někdy přijde, že rychle zapomínáme. Protože jak člověk najednou žije v něčem jiném, je to samozřejmě dobře, že žijeme jinak, ale nemělo by se zapomínat. Mělo by se to opravdu připomínat, co všechno může hrozit.
1: Já právě taky se, když přijdom, já mám 11 pravnuků a někteří už jsou dneskom dospělí, studovaní, když přijdom, já s nima chci jenom o tomhle mluvit. Oni neznají to, to se nikde neučili.
0: Ano.
1: Ale já ještě tady jsou v těch 93 letech, abych jim připomněla ten život, který jsem si prožila já a lidi kolem nás. Takže já to ráda opakuju. Někdo řekne, že pořád mluvím o válce, ale já budu pořád o tom mluvit, protože já už jiná asi nebudu.
0: Paní Eliško, ale to je taky dobře, protože bohužel těch pamětníků, těch přímých pamětníků ubývá. A mně pak přijde, že skutečně najednou všichni dělají, že to vlastně neexistovalo. Když dokáže někdo říct, že neexistovaly koncentrační tábory, tak já prostě, můj rozum to vůbec nechápe, že jo. No prostě
1: já
0: tak to je.
1: Já jsem to všichni prošla, vím, bo to má možná tím, že to pořád opakuju, že jsou tím postižená, ale to mě jaksi nebere nějak povahu, protože určitě, protože já jsem to prožívala jako děcko, kdy měli si tamhle hrát a koupat a jít na zájezdy, ale to jsme mi nemohli.
0: Tak.
1: Takže jsem prožívala to úplně jinak.
0: Taky jsem paní Eliško vždycky ráda poslouchala, když mi tatínek o tom vyprávěl, protože když končila válka, tak mu bylo 15, mamce 13, takže přece jenom už nějaký rozum měli a moc ráda jsem poslouchala takový ty autentický příběhy, přesně tak.
1: Taky si to prožili a já, víte, co to je, když člověk ztratí mámu a moje matka byla v nejlepších letech, tenkrát měla 37, za nás bylo 6 dětí, takže já ráda na ní vzpomínám a je mi těžko, protože nikdy jsem se s tím nesmířila a to ani nikdy nebude.
0: To ani nejde.
1: A aby taky ty moji pravnuci věděli,
0: tak
1: za co bylo, jak i naši dětství bylo.
0: Moc děkuju, paní Eliško, za vaše vzpomínky.
1: Není, jsem ráda, že jsem se dovolila, Janičko, a přeju vám od ní zdravíčka.
0: I já vám, paní Eliško.
1: A posluchačům přeju, skutečně mír, aby už to nezabíjelo.
0: Přesně.
1: A to bych přála všem.
0: Já taky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkuji.
0: Přidám k paní Elišce zprávu, kterou napsal pan Arnošt. Dobrý večer, pokud bych měl možnost změnit něco z minulosti, rád bych se do ní vrátil a ještě si několikrát promluvil se svým dědou. Byl v civilu nežádoucí, takže skončil u pomocných technických praporů v uranových dolech v Dolní Rožínce. Jestli můžeme být na někoho v naší rodině pyšní, tak právě na něj. Hezkou noc přeji, napsal pan Arnošt. Děkuji i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co by v minulosti změnila zásadního paní Boženka z Hradce, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Boženko.
1: Dobrý večer, děkuju. A já bych, jestli jsem chtěla mluvit o tom, o čem mluvila paní Eliška z Olomouce.
0: Ano.
1: Já jsem taky prožila druhou světovou válku, sice jako děcko, ale no tak, když končila, tak mě bylo 9.
0: Ano.
1: Ale do školy jsem začala chodit ve 42. roce, kdy už pak jsem jako poznala tu nesvobodu a to prostě omezování dávky, dodávky, že jo,
0: ano.
1: Přídělovej systém, zakázaný divadlo. U nás bylo ochotnické divadlo, do kterého byla zapojená celá vesnice, ale museli se vybírat jen takový témata, které jako odpovídali a tak prostě přestali hrát vůbec, že jo? Protože u nás se hrály takový historický Jan Zachrta Dán a prostě takový ty věci a já teda pocházím z vesnice takhle. A pak tu válku, tu prostě bez strachu, co jestli máte zatemnění, jestli prostě splníte dodávky a takový učení ty němčiny, sice to jako nebylo, no tak čím víc řečí člověk umí to, ale takový to donucení, jo, nebo prostě to omezení, to už bych nechtěla a nikomu nepřála, aby tohle se ještě dělo, protože byly ty děvčata, které byly 28. ročníka, ty chlapci nasazovány do rajchu, do zbrojovek, tak ty šli radši k sedlákům jako sloužit, aby nemuseli jako odcházet, no některým se to povedlo, některý taky jako museli odejít, jo. A před koncem války, to bylo tak v únoru, nebo to vzpomínám, že naše vesnice musela poslat 20 dělníků na zákopy do Brna.
0: Uh-huh.
1: Tak mezi tím odešel i můj taťka, mezi těma 20 byl můj táta. A jenže on tam dostal zápal plic a byl asi 14 dnů prostě, co byl na těch zákopech a pak byl asi 14 dnů v nemocnici a pak šel pěšky stopem z Brna. Někde jel kousek vlak, pak to bylo rozbombardovaný, že jo, ty kolejnice a tak. A tak teda mám vzpomínky na tu válku, který jako nikdy nezapomenu a o tom vyprávím i svým pravnoučatům. Máme dvojčata, dva kluky a ty vždycky babi vypravují nám, jak to bylo dříve. A já říkám, víte kluci, ani si to nepřejte, toho strachu, co my jsme jako prožili, že jo, ty kontroly, prohlídky, můj strejda byl jako zahraniční voják v Anglii a druhý ho vyhodili z gymnázia v Výčině, že jako se zapojil nějak do těch letáků, takže jsme občas ty kontroly jako doma měli, že no. Tak to by bylo jinak ve svým osobním životě jsem byla docela spokojená. My jsme jeli tou střední cestou, sice jsme taky zažili krizi měnů, že jo, a takový ty, ale to už bylo něco jiného než ta válka.
0: Přesně.
1: To jako opravdu nikomu nepřeju a už bych nikdy nechtěla, aby ty naše děti pravnoučata prožili to, co jako jsme prožili my, tu nesvobodu a to.
0: Děkuju, tak, paní Boženko, zdravím.
1: To je všechno.
0: Hodně zdraví a dobrou noc.
1: Já mám taky, přeju všem hodně zdraví a dobrou noc.
0: Já přidám k paní Božence právě tu vzpomínku mého tatínka a to jako holka vlastně už dospěla, tak mi to zůstalo do dneska v paměti, když mi táta vyprávěl. Oni bydleli ve Vchynicích, ve vesnici a šel kolem pochod smrti. A oni to samozřejmě, jak to tajili, že jo, všechno a tak dále, tak ty lidi netušili. A táta říkal, že vybíhali lidi a dávali, protože když se to dozvěděli, že tam půjdou, tak třeba hospodyně utíkali a vysypali tam uvařené brambory, nebo aby prostě ty lidi si mohli něco vzít. A taťka říkal, že zažil a že to bylo pro něj asi nejhorší, co prostě viděl. Ani se to nechci vříct, jak prostě ty zoufalí lidé skákali, že tam rostla řepka a tu řepku prostě hltali, jedli jí a samozřejmě jako Němci, že jako je stříleli no za to. Takže já se to pamatuju opravdu, že jsem jenom tátu poslouchala, co všechno, jako jsou si schopní lidé dělat, co je člověk schopen udělat člověku. Taky jsem vám už vyprávila v Noční lince, že jsem dělala rozhovor s paní Evou Erbenovou o její knize, kterou napsala opravdu až v hodně pozdním věku, protože ona mi říkala, že vůbec o tom, že prožila koncentrační tábor, že viděla, jak maminka zemřela při pochodu smrti a jak ona sama přežila, tak že o tom nemohla vyprávět celý život, až úplně na sklonku života. Vlastně to nikdo vůbec v rodině nevěděl, co ona prožila a že měla hodně bezesných nocí. A já ty příběhy, paní Boženko i paní Eliško, taky moc ráda poslouchám. A jsem moc ráda, budu opravdu vděčná za to, když už se to opakovat nebude, i když vidíme, že za hranicemi to bohužel je a že lidstvo je nepoučitelné. Tak teď už dost moudér, přečtu zprávu, kterou napsala paní Věra. Dobrý večer, tak já kdybych mohla něco změnit, měla bych děti určitě dřív. Mladší žena má více energie a tuto radu dám i svým dcerám v budoucnu. Hezký večer všem, napsala Věra. Jiří Korn nám bude zpívat písničku Dík.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince se vás ptám, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A na to samé se budu ptát i pana Olina, který nám volá z Kopřivnice. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, zdravím všechny posluchače, kteří ještě nespí a čekají, co řeknu.
0: Ano.
1: Já bych to řekl asi takhle. Každý z nás si myslím, že má v životě takové chvilky, že by sekl nejradši ze vším a vyměnil by všechno, co by mohl.
0: To je pravda.
1: Třeba úplně všechno. Ale já to zkrátím na dvě takové epizodky. Samozřejmě bude to v souvislosti se ztrátou blízkých. Bylo mi 28 až 32 let, kdy jsem přišel o rodiče. Maminka v 50 svých letech zemřela, tatínek o 3 roky později. To je jedna věc. Ale nejhorší je, to už jsem tady v této noční lince říkal.
0: Ano.
1: Když jsme před 4 lety vlastně můj syn zjistil, že onemocněl takovou tou...
0: No, já tady rozumím, nevím, tou hnusnou nemocí, řeknu to tak, že jo.
1: Ano. Takže trvalo to opravdu rok a půl, co s tím bojoval. Když to člověk viděl, byl to účasten dennodenně, viděl, jak se mění, jak se snaží, jak bojuje. V jednu chvíli to vypadalo velice dobře, že to skoro ustoupilo, pak se to vrátilo. Potom ten závěr úplně, když nám tady vlastně přišli pomáhat ze stromu života, to už jsem říkal taky tady, že lidi, kteří, nebo když máte příbuzného, který, jak se říká, tam špatně a je v tom posledním stádiu, nebojte se obrátit na tady profesionální pomůžou vám, pomůžou okolí, pomůžou i tomu člověku, který vlastně
0: odchází. Ano.
1: Takže to bych se přimlouval tady k tam za tu partu těch lidí. Trvalo to rok a půl, prostě, když to potom skončilo, tak to bylo samozřejmě smutné, ale vzhledem k tomu, že jsme s tím žili, vlastně, člověk byl na to připravený.
0: Je to moc smutné, je to moc smutné, pane Oline, ale jak říkáte, obrátit se na tyhle lidi, dělá to i moje kamarádka, velmi záslužná činnost, a říkala mi další moje kamarádka, které umíral takhle tatínek, že zavolala té mé přítelkyni, která dělá v takové organizaci, a říkala Jani, to bylo to nejlepší, co jsem mohla udělat.
1: Ano, ano, přesně tak. Nestýdět se za to, nebát se prostě hledat tu pomoc někde jinde, protože člověk se snaží samozřejmě sám, co mu síly stačí, ale prostě dochází k těm situacím, kdy je najednou bezradný a tápe, je nešťastný z toho. Potom to se to přelívá i na ty ostatní a jako ne, už bych to nechtěl zažít tady toto.
0: Moc, pane Oline, děkuju, že jste to řekl do noční linky, děkuju vám.
1: Takže
0: dobrou noc, naslyšenou.
1: A zdravím přátelé, kteří mě zdraví taky, takže ještě jenom děkuji vám.
0: Děkuju taky, nashledanou. To byl pan Olin z Kopřivnice a já přidám zprávu, kterou napsal pan Aleš. Abych pravdu děl, z kamenů těch špatných a ještě horších rozhodnutí bych mohl dláždit Via Appiu. Některým se dnes už smějí, některá nejsou a nebyla podstatná. Žel byla i rozhodnutí fatální. Za to úplně nejhorší považuji výběr partnerky pro manželství. Jenže rozbor příčin a následků by přesáhl vymezených 2000 znaků. Ale abych nebyl za škarohlída, učinil jsem i jedno rozhodnutí, kterého a to, že jsem před 20 lety dal valé rodnému městu a rodině. Tím se dostávám k meritu věci. 35 let jsem prožil za socíku, 35 let v kapitalismu. A je-li nějaké období, které bych rád vymazal z hlavy, jednalo by se o léta 1990 až 2007. Tolik hladu, bídy a nouze, co jsem zažil... Nicméně, rád o sobě tvrdím, že jsem v nebi dobře zapsaný, takže jsem si pořídil nové bydlení, hypotéku umořil, dočkal se i důchodu a spod výživy jsem dospěl do mírné obezity. Selaví, napsal Aleš. Děkuji i za váš příspěvek, který rovněž přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Samozřejmě můžete napsat i přes e-mail, a to na adresu linka@rozhlas.cz, případně zavolat na číslo 731 800.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: V dnešní noční lince si povídáme o tom, co byste udělali, kdybyste mohli změnit něco ve vaší minulosti. Co zásadního by to bylo? Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? A jak se na dané období třeba díváte s odstupem času? Dovolal se i pan Miloš z Rychnova nad Kněžnou. Krásný dobrý večer, pane Miloši.
1: Dobrý večer. Já bych chtěl jenom k tomu dodat, že jsem se náhodou potkal s lidma, který dělají něco jako paměť národa.
0: Ano, ano.
1: Jo, z Osvětimi utekli dva židovští vězni a ty se dostali až na Slovensko, aby předali tu informaci, jak zabírají ty Židi a sbírají a na práci, že to není na práci, ale že to je na vyhlazování.
0: Rozumím.
1: Jo, takže to je organizace, která pořádá každý rok pochod plus něco k tomu, jo, jako dopravu. Jsou to starší lidé v podstatě z celé Evropy a na tohleto konto pořádají právě tu vzpomínkovou takovou historickou akci.
0: Právě, jo. Aby se, pane Miloši, nezapomnělo, jak jsme o tom hovořili.
1: Tak, ta paměť národa je hodně důležitá.
0: Je to tak, je no. To tak.
1: To je všechno. Děkuju.
0: Moc děkuju, pane Miloši, taky za váš příspěvek. Dobrou noc. Tak, pan František nám napsal, dobrý večer. Já ve svém osobním životě bych asi neměnil nic, ale co bych měnil, by byl rok 1989. Tato změna vrhla náš stát do hluboko zadlužených států. Bylo nám to zapotřebí. Řeknu jenom jeden příklad. Spíš každý český občan odváděl daně. Dnes je to problém dokázat. Válku na Ukrajině bych nechal podporovat Ukrajinci, kteří u nás pracují. Kdyby se každé

0: mu srazilo každý měsíc 2000 korun, tak by se vyřešil. Taky náš problém se zadlužováním. Další příspěvek napsal pan Michal. Není toho málo. Především bych se nechal každý rok preventivně vyšetřovat na magnetické rezonanci. Na prevenci neurodegenerativních onemocnění u predisponovaných jedinců se i přes jejich zákeřnost zapomíná. Tohle je nejdůležitější bod. Studoval bych jiný obor a místo pedagogiky bych se vrhl raději na medicínu. A nebo bych se vzdělával sám. Dal bych se třeba snažil více rozumět některým máminým postojům a názorům. Dnes bych si s ní rozuměl ještě více a v mnohem bych jí dal za pravdu. Více bych důvěřoval své intuici a nedával bych ve svém životě prostor lidem, kteří se mi od začátku zdají špatní. Necestoval bych do Asie, ale když už do Dálav, pak místo toho spíše do Jižní Ameriky. Konkrétně mě láká Jižní Brazílie s evropskou atmosférou, kde žijí potomci německých přistěhovalců. Tohle je bod, kde by se to ještě napravit dalo, napsal Michal. Teď už píseň, samozřejmě děkuji vám oběma za vaše příspěvky, zopakuji, ano, napsali jste je přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka a teď už nám bude zpívat Michal Hrůza Bílou velrybu.
1: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Na jakou životní etapu v minulosti by nejraději zapomněla paní Magdalena z Hradce Králové? I na to se budu vyptávat. Krásný dobrý večer.
1: Já vás zdravím všechny účastníky dnešní noční linky.
0: Děkujeme.
1: A já bych odvovrala období, já to řeknu ve stručnosti, období covidu.
0: Ano.
1: Kdy jsem do té doby byla relativně zdravá ke svému věku. Dokonce asi půl roku předtím mě lékař potom mě řekl, že mám srdce jako zvon na svůj věk.
0: Ano.
1: A po covidu začalo problém plíce, operace srdce, mám jednu ledvinu, která druhá se mi ztratila a tak dále. Takže toto období bych odbourala, protože kdyby nebylo, kdyby ho neprošila, tak jsem zdravá a můžu vykonávat spoustu věcí,
0: které teď nejim nemůžete, že jo?
1: Mohla bych se dále věnovat charitě, jako jsem se věnovala předtím. To je tohle. Dále, já už jsem to tady říkala, že jsem měla dědečka v koncentráku, dva jeho bráchové tam zůstali a my dneska s odpuštěním, jak bych to řekla slušně, se klaníme Němcům,
0: rozumím.
1: Kteří tady zotročili kus národa a děkuju moc Františkovi za jeho názor, protože si myslím, že válka se má připomínat, ale má se připomínat tak, co je na tom pravda a co ne. Uh-huh. Když to jsou tady různý komentátoři a tak dále, kteří překručují dějiny.
0: Uh-huh.
1: A doposud žijící rodiny, které přišly ve válce nebo při pochodu smrti bo svý členy rodiny, tak si myslím, že na to nezapomněli a asi by se nemělo zapomínat a měli bychom to učit i naše děti, vnuky, pravnuky, jak to vlastně bylo.
0: Ano.
1: A co se týče Ukrajinců, tak si myslím, že některým chybí pokora, co pro ně děláme a že si vymáhají privilegia, které ani nemáme my a že by já nedovedu pochopit, že můžou odejít z domova mladí a nechat tam svý rodiče.
0: Rozumím.
1: Tak.
0: Děkuju paní Magdaleno za váš názor, děkuju.
1: Ano, je to můj názor, já ho nikomu nevnucuju, ale myslím si, že jako kdo se na to dívá střízlivýma očima, takže mi dá za pravdu. Díky.
0: Taky děkuju a zdravím do Hradce Králové, dobrou noc, naslyšenou.
1: Díky.
0: Já přidám k paní Magdaleně zprávu, kterou napsal Lukáš Sklatov také přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Kdybych mohl změnit minulost, udělal bych jednu důležitou věc. Už dříve bych se začal naplno věnovat počítačům a oboru IT. Vždycky mě bavilo opravovat techniku, ale dlouho jsem si nevěřil. Dnes už pracuji z domova ve své malé dílně, kde opravuji počítače a pomáhám lidem s jejich technikou. Když se ohlédnu zpět, říkám si, že kdybych začal dřív, možná bych měl vlastní větší opravnu počítačů a více zkušeností. Na druhou stranu věřím, že všechno má svůj čas. Minulost už změnit nemůžu, ale můžu dělat to, co mě baví dnes a dál se zlepšovat. A to je pro mě nakonec to nejdůležitější, napsal Lukáš. Lukáši, myslím si to taky. Bohužel, jak to píšete, no, minulost změnit nemůžeme. Dnešní téma je, kdybychom ji mohli změnit, co bychom udělali. Ale jak říkáte, prostě bohužel s tím už nic nenaděláme. Teď už další píseň. Iveta Bartošová, Dej mi ruku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I 3 minuty před půlnocí se budu vyptávat na stejnou otázku, kterou vám kladu celou hodinu, kdy mě zajímá, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A vyptávat se budu i pana Josefa. Asi jsem špatně rozuměla. Z Šenova, pane Josefe, voláte. Dobrý večer.
1: Šenov vedle Svíta.
0: Aha, děkuju moc za upřesnění.
1: No. Já bych šlo... Ale nám tady nevládli od začátku komunisti a Rusáci, jo. Nebylo by toho, co je dneska. Ty starý podnikatelé a starý řemeslník, to byla strašná škoda, že prostě to všechno, ta, jak to mám říct.
0: Odválčas, že jo.
1: No, odválčas. Oni je zavírali, zebrali jim fabriky, jo, a i malí živnostníky normálně vystěhovali z baráku, přijeli vám, vyházeli to před barák, jo, a kde se říkám v tece. No a potom ty lidi už neměli chuť do toho, když bylo takhle. A ty starý mistři,
0: ano.
1: A ty vedoucí ze provozu, nebylo by tolik krádeží, tolik podvodů, co člověk slyší. Já vím, že lidi byli vždycky pravíci. Vždycky se někdo najde. Ale to lidí chlebilo. Tomu věřte. Táta měl živnost s maminkou, no tam někde už u Litomyšle.
0: Ano.
1: No. Vystěhovali nás, koupili jsme takovou starou hospodu, to byla barabis.
0: Uh-huh.
1: Museli jsme si ji opravit, no a potom jsme si postavili, že to myšli ještě stát. Od malička jsem byl zvyklý doma makat všechno. A věřte tomu, že aj ty, prostě v těch rodinách, to bylo to, že ty děcka, ne, že by nás táta honil, dřel, to ne. A je dal vám vždycky takový, třeba měli jsme slepice jeho hravec.
0: Na vesnici, ano.
1: Musel jsem o to starat.
0: Ano.
1: Jo. Natarat jim trávu, aby měli co dělat. Nebylo to těžší, ale dělal. Byla to povinnost, jo. A dneska ty děcka to přijdou do bytovky a co tam mají chudáci dělat?
0: Hmm.
1: Seděj u počítače, budíš, když se doopravdy učí nebo něco, budíš. A když se tam na ty programy, když tomu moc nerozumím, jsem starší, tak tam nic příkladného není, jo. A v televizi je to taky tak, jo. Občas tam jsou dobrý pořady, ale jsou tam pořady, že by se jen zvládl. Prostě neukazuje to ten mladým, jak se má žít a jak to. Říkám, hlavně, že ty mistři a ty podnikatelé starý, kteří drželi prostě nějak tu, jak se říká, čest, tam v západní republiky, alebo ještě po ní, jako chvílku, tak mezi sebou nemuseli nic psát na papír.
0: Vše slovo platilo, že jo? Ano.
1: A to platilo já zákon. To neexistovalo, aby to. To by ho ty druhý upousali. Jo. Ty byli třeba tyhle řezníci, tam měli řeznické tři a tam byla taková porota právě z těch řezníků, z těch opravdu už podnikatelů starších. A ty dávali vysvědčení tomu
0: učni.
1: Že se vyučil.
0: Přesně tak.
1: Tak musel být nejdřív tovary, potom mohl být mistr.
0: Je to tak, pane Josefe. Souhlasím s vámi. Můj tatínek taky vždycky o tom říkal, že řemeslo je opravdu zlaté dno, ale bohužel asi nemáme moc pokračovatelů. Je to velká škoda. Já vám moc děkuji za váš příspěvek, pane Josefe. Zase byl z jiného soudku. Děkuji a dobrou noc.
1: A nashledanou.
0: Nashledanou. Přidám ještě zprávu, kterou napsala paní Blanka. Dobrý večer. Vymazala bych okupaci v 68. roce. V té době mi také zemřela maminka a bylo mi 15 let. Tak to bych nejraději vymazala. Vymazala bych zlé lidi a války ve světě. Bylo by krásně, kdyby byl všude na světě mír. Vžít ten život je tak krátký, tak proč ho nežít jen hezky a v pohodě? Zdraví Blanka z Přeloučska. Děkuji samozřejmě paní Blanko i za váš příspěvek a teď už Karel Gott a Oči barvy holubí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme 5 minut po půlnoci a přesunuli jsme se pomalu, ale jistě do čtvrtku 6. srpna. Stále si budeme povídat o tom, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A mě zajímá, co zásadního ve vašem životě byste změnili? Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? Jak se na dané období díváte s odstupem času? A co si myslíte? Je dobře, že minulost změnit nemůžeme? A paní Iva mi napsala. Dobrý večer, paní Jano. Nechtěla bych něco měnit, ale chtěla bych poděkovat paní Elišce a vůbec mi nevadí, když její příběhy slyším víckrát a vyprávím její osud svým dětem a vnoučatům. Nesmí se historie opakovat a musí ji mladší generace znát. Vám děkuji za citlivý přístup k volající. Hezký večer, napsala paní Iva. Paní Ivo, děkuji i za váš příspěvek do noční linky a teď už nám bude zpívat Věra Špinarová. Bílá java 250.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o tom, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A tu samou otázku položím i paní Anežce z Vysočiny. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já, kdybych můžu teda k tomu tématu něco říct,
0: ano,
1: tak bych ráda vymazala ze svého života 25 let soužití s tchýní pod jednou střechou v jednom domku, poněvadž nám udělala ze života peklo. Sama dala na řeči nějakých zlých lidí, který mě pomluvili jako její nastávající
0: snachu.
1: A tím pádem se celý život s ní to soužití odehrávalo úplně hrozně. Seděla na mě, byla to prostě taky teda taková povaha panovačná,
0: ano,
1: selská povaha. A já jsem byla z chudých poměrů, no, tak jsem jí asi nepřišla do noty. A takže celých 25 let, co jsme spolu museli s ní žít pod jednou střechou, protože jsme nedostali byt, museli jsme si přestavět domek a bydlet s ní. A takže vlastně to soužití nebylo pěkný, no, a nedokázala jsem si k ní najít lepší už vztah. A když teda končila svůj život, tak se snažila teda jako se srovnat se mnou, ale já už jsem to nedokázala.
0: Už to nešlo, prostě, že jo? Po těch 25 letech, kdy vás terorizovala, tak ono to jde dost těžko.
1: No.
0: To rozumím,
1: takže
0: paní Anežko.
1: Takže to bych ráda jako
0: vymazala,
1: kdyby to nemuselo být, no.
0: Rozumím. Moc děkuju i za váš příspěvek do noční linky, paní Anežko.
1: Já vám moc krát děkuju, všechny zdravím a vás taky, paní redaktorko.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám k paní Anežce zprávu, kterou poslal pan Pavel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Dobrý večer, paní Jano. Já už jsem to tu zmiňoval víckrát. Zajímalo by mě, jak by se můj život vyvíjel, kdyby má mamka nežila s mým otčímem, který mě neměl rád a připravil mě o dům. A já se svým postižením se musel naučit sám protloukat životem. A taky bych už nevěřil losům, protože je to jen lež a vyhrají vždy jen ti, co to nepotřebují. A jak by řekla má kamarádka, je to cesta do pekel. Ale če bylo, to bylo. Já hledím do budoucna spíše. Tak pěkný večer, napsal pan Pavel. Děkuju, pane Pavle, samozřejmě i za váš příspěvek a teď už nám bude zpívat Eva Farná. Všechno nebo nic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na jakou životní etapu z historie by nejraději zapomněla paní Marie z Černošic, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Tak já bych se nejraději zapomněla na špatný doktory. Mýmu nevlastnímu otci chtěli vzít nohu, nemuselo to být. Maminka podplatila primáře a ze Sokolova odvezli do Aše otce. A on ji teda nevohnul, ale měli ještě 30 let. Potom maminka měla klinickou smrt, měla život těžký, byla několikrát vdaná, ne z vlastní viny. A spletli jí prášky. Jedna směna končila, dali jí to, druhá nastupovala, dali jí to. Byla z toho klinická smrt, bylo to v nemocnici, takže jako ji zachránili. Za třetí sestra rodila druhý dítě, byla to zdravotní sestra, jako bývalá, pak která změnila profesi. A sestřička, která ji přijmula, ji řekla, hele, ty jsi od toho, tady si to vyplň, já si jdu nakoupit. Jo, a přišel doktor a moje sestra musela dostat urychlovačky, aby se jí kluk neudusil. No, tak prostě to jsou lidi, kteří tam nemají co dělat, těžko se jim to dokazuje.
0: Rozumím.
1: Mluvím o sobě. A co by jsem teda opravdu chtěla změnit? Zrušit amnestie, zavést trest smrti. A pokud se jedná o cizince, to už je jedno jaký. Já jsem teď na ubytovně, mám odpracováno jenom na železnici 50 let.
0: Ano.
1: Továrně rok a nepočítám vyučení.
0: Ano.
1: A ucpávají se mi cévy, tepny. Už jsem tu vlastně ani být neměla. Jo, a partner měl dva druhy rakoviny. A to, co s ním udělali, to se nedá ani povídat. Převezli ho bez našeho vědomí a svolení z Prahy, z Bulovky, do Hořovic, do Spádově nemocnice. Byl to rok 2005, je to dávno, do dneška jsem se z toho nespamatovala. Ten byt mám jako muzeum. A bydlím po ubytovnách, po privátech. A prostě lidi, kteří tam nemají co dělat na těch místech, snažila bych se nějak odstranit. Jo, jde to hrozně těžko. Jo. A nejvíc mě teda mrzí, že z naší republiky už je jenom takový malý voříšek. Jo, už jsme za chvíli vymizíme úplně. Chtěla bych vědět, kolik přispívá třeba Švýcarsko nebo Rakousko na Ukrajinu. Já jsem tady mezi nima. Naše museli z ubytovny pryč. Hodně lidí. Jo, a oni už se nesnesou některý ani mezi sebou. Nechtějí pouštět na záchod. Chtějí to mít jenom, jsou tady i celý rodiny, jenom pro tu svoji rodinu. Jo, a opravdu každý je chrání. Skoro každý je chrání. Hlavně ty bohatý. A bodyť by je nechránili, když oni jim chodí dělat i domů, uklízet barák nebo i na zahradu. Jo, to je opravdu tak, jak to říkám. Nejde proti tomu udělat nic, ale nic. To musí udělat i nahoře. Jo, ale vlastně ten, kdo dělá nejvíc, tak má nejmíň. A naopak.
0: Děkuju, paní Marie, i za váš příspěvek do noční linky. No. A přeju hodně zdraví.
1: Naslyšenou.
0: Hodně zdraví. Naslyšenou.
1: Naschledanou. Naschle.
0: K paní Marie předám zprávu, kterou poslala paní Jana Zjerková. Dobrý večer. Jani, to vím celkem přesně. Tedy myšleno, co by změnila paní Jana. Nestudovala bych školu, kterou jsem studovala a nezačala bych si se svými bývalými partnery a nebyla bych už taková puťka, která si nechala všechno líbit. Paní Jano, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek a teď už Tomáš Linka nám bude zpívat Paní má se má.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 24 minut po půlnoci a stále si povídáme na dnešní téma, kdy se vás ptám, co byste změnili nebo co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A vyptávat se budu i pana Roberta, který nám volá z Olomouce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Chládkovo. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, protože tam jaj pořádně přerušuje, takže to je malá hruza z toho jajinu, ale proto nevolám. To bych nikdy nechtěl zažít. A stalo se to a stejně to nezměním. Nejhorší den mého života byl 7.8.23. To mi umřela manželka, to je úplná zkáza.
0: Ano.
1: Od té doby koukám na dveře a vím, že nepřijde dom. Takže to bylo nejhorší, co mě potkalo. Klidně
0: to věřím.
1: Mě
0: ptete, pane Roberte, to věřím. To je věc, na kterou nejde zapomenout, že jo? Nebo nejde to jen tak přejít. Když ztratíte někoho, vlastně toho blízkého, nebo dalo by se říct nejbližšího člověka, tak s tím se člověk jen tak nevyrovná.
1: No tak je to čas. Našel jsem si teda kamarádku, jestli bude vážný vztah, nebude, to nevím. Jinak teda mám syna Marka, to je to nejcennější, co po ženě mám. Sice je autista, ale mám ho rád. Je to prima kluk.
0: To je dobře.
1: A chtěl jsem ještě říct jednu věc, že tam je nejhorší. Já jsem měl pocit, já nevím, jo, nezažil jsem to, ale já si myslím, že já jsem se cítil, když jsem se to dozvěděl, protože jsem s tím nepočítal, jo, že prostě žena se mě utopila, takže to bylo ze dne na den prostě.
0: To je šílené.
1: Já jsem měl pocit, že ani nedondu dom, když jsem šel dom, protože mě to máti řeklo, takže jsem si objednal taxík, protože já jsem měl pocit, jak kdybych vlezl do ringu a dostal pořádný výlago, že zkušený doktor ze mě udělal puding, tak to je takové blbé pocit.
0: A paní byla plavat, že se tak hloupě ptám?
1: No a utopila se na Poděbrade v Olomouci, takže to byla malá hrůza.
0: Tak tenhle den byste vymazal ze svého života, že jo? Kdyby to šlo změnit, přesně tak.
1: To bych teda zažít nechtěl ani náhodou. No a pak ještě, když tam mluvili o té okupaci, tak to bych nechtěl, aby tady byl někdy 68. No to taky bylo, že jo?
0: Ano.
1: Já jsem to nezažil a pamatuju si, když jsem chodil do školy, tak rodiče mě říkali, já jsem se s nimi o tom bavil, co nám učitelka nám prostě říkala něco ve škole, protože oni to měli v osnovách.
0: Ano.
1: A rodiče mě řekli doma něco jiného. A řekli, no přišli jsem cizí vojska a z bráchu to neříkajte, protože mám ještě bráchu. Protože my bychom šli do děcáku, to byli takový darebáci, jo, promiňte, že to tak říkám. A my bychom seděli v kriminále,
0: tak.
1: Jo, takže o tím jsem mluvit nesměl, já jsem věděl teda, jak to je.
0: Přesně.
1: A jinak
0: tak.
1: Vám chci poděkovat, že jste mě vzala. Doufám, že se do příští linky dovolám, protože tam vždycky je jedna paní a já nevím, jestli je to i a já to vždycky k němu volá, ten neodpovídá, takže já se do nikde nedovolám. Nedokážu si představit, že by byl teďka, jak je to sucho, nějaké rozsáhlé požár a furt mě přerušovali, tak to už bych jim mohl říct, ať vyjedou rovno všechny sbory ve městě, protože už by ten požár byl fakt rozsáhlý. No a jinak chci poděkovat linkařům, paní Ludmila z Brna, paní Vlastice z Krnova, panu Olinovi. No a držte mě palce v hřebíkách, 2 měsíce jsem nic nevyhrál, vždycky dostanu co nejhorší otázku, nebo se nedovolám. A moc vám děkuji, že jste mě vzala, snad se do příští linky dovolám.
0: A já vám přeju hodně zdraví, pane Roberte, a hodně štěstí.
1: Jo.
0: A děkuju a dobrou noc.
1: Mě to vyšlo z toho kamarádku, já mám strašně ráda na mě taky, ty moc prima holko.
0: No tak držím palce. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Jo, moc vám děkuji, naschledanou.
0: Přidám zprávu, kterou napsala paní Inka z Hradce Králové. Dobrý večer, paní Jano. Já bych změnila rok 2013, kdy mi 1. března zemřel jediný syn. Kdybych měla možnost ho zachránit. Nevím, jestli bych tu šanci měla. Zemřel na aneurysma aorty. Ale určitě bych dělala vše proto, aby se jeho stav zjistil včas a on mohl žít. Také moje maminka zemřela v Hořicích sama a my ji přes půl roku neviděli, protože byl covid a oni nás k ní nepustili. Přeji vám i všem hezký zbytek večera, napsala Inka. Paní Inko, děkuji za váš příspěvek, i když samozřejmě pro vás velmi citlivý a velmi smutný. Další písničku bude zpívat Lucie Bílá, Fénix.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kdyby mohla změnit minulost, paní Anička z Miroslavy, co by udělala? To se budu ptát v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Krásný večer. No, přeju všem. No, kdybych mohla ten prsten Arabelin otočit,
0: ano,
1: a popřát si, co bych chtěla já, no tak to by bylo vymazat z mého života rok květen 94. To jsem byla u dvou lékařů, kteří mě doporučili, abych podstoupila operaci dělohy, jelikož jsem měla snížené pánevní dno a dělalo to neplechu s mým močovým vylučováním.
0: Ano.
1: Tak mi doporučili, abych si nechala odstranit dělohu. Dneska už je to nějaká jenom nějaká smyčka a už se to upraví, no ale tehdy mi doporučili tyto dva pánové doktoři, že si mám nechat odstranit dělohu a byl to začátkem mého konce.
0: Uh-huh.
1: Tak ten rok bych vymazala a dneska bych na to nikdy nepřistoupila, protože když se ta operace odbyla a jakože z pohledu jiných lékařů se odbyla,
0: ano,
1: ta operace, tak nastaly další daleko větší
0: komplikace.
1: Já jsem nechodila vůbec na malou stranu.
0: Huh.
1: Musela jsem užívat vložky, protože se tam porušila,
0: aha,
1: ta píštěl.
0: Aha.
1: Z toho močového měchýře se tou operací porušila píštěl a musela jsem podstoupit další dvě operace, aby se to dalo spravit. A když vám řeknu, že mi tekla moč z břicha.
0: To je šílený.
1: Tak měla jsem hadičku s pytlíkem v břichu, mám tam díru dodnes, no a dostala jsem zápal, protože to bylo v srpnu, zápal plíc jsem dostala, takže to jsem vykašlala, no a oni mě to tak nechali, že se to během pár dnů zahojí, ale hojilo se to více jak měsíc, no a tak jsem dostávala injekce, penicilinové injekce, abych nedostala otravu do břicha, no ale bohužel můj imunitní systém to nevydržel. No tak a napadl mi oči.
0: No paní Aničko, tak, teda to je šílený.
1: Musela jsem podstoupit 3 operace, to bylo, já jsem strávila rok v nemocnici, já jsem šla 4. srpna 94 do nemocnice, jako poměrně zdravý člověk.
0: Ano.
1: A vyšla jsem z nemocnice, to jsem nastoupovala do Znojma. A vyšla jsem teda z brněnské nemocnice z Bohunic, z očního oddělení v únoru dalšího roku. To jsem byla v nemocnici pořád a přišla jsem o levé oko. V důsledku, že se mi zhatil imunitní systém. Tak jsem brala, potlačovala jsem imunitní systém, no ale po deseti rokách ten imunitní systém, měla jsem obě sítnice porušené, tak se to udržovalo, po těch 10 roků se to udržovalo, na pravém oku sítnice bohužel se stalo, že se utrhla i ta, takže od 56 roku, to znamená od roku 2005, jsem zcela nevidomá. Nemám sítnice, takže jsem žiju už 22 roku, už žiju 22 roku, 21 roku. Je mi 77, bylo mi 56 roku. Takže 21 roku žiju už v absolutní tmě.
0: Paní Aničko, to se ani nedivím, že byste ten den a ten rok vymazala a kdyby to šlo, tak byste to změnila.
1: V životě mě nenapadlo, kam dospěju ke konci svému života. Vlastně to ani nebylo úkon ke konci.
0: Ano, to jste byla mladá holka, života. Přesně tak, mladá holka, no, v dnešní době. Ne, to je šílený.
1: Víte, ale nejvíc, jako 2 roky jsem se z toho mátožila. Když jsem vyšla poprvé, to v tom 95. z té nemocnice, tak to už jsem za měsíc čekala důchod, což jsem já nemohla spolknout vůbec.
0: Ano.
1: Vůbec jsem v 46 letech zdravá ženská, 45 jde do nemocnice na nějakou operaci a v 46 je 80% neschopná práce.
0: Ne, šílený.
1: Já jsem 20 kilo zhubla, 20 kilo zhubla a byla jsem uznaná 80%, že nemohu pracovat. Dva roky mi to trvalo, no tak pak jsem si zlomila nohu, umřela mi matka.
0: To se to teda opravdu sypalo jedno za druhým, jak se říká.
1: Jo, sypalo se to jedno za druhým, no.
0: Paní Janičko, já vám moc děkuju, že jste zavolala do noční linky a že jste se podělila.
1: Dneska žijí, ale nejvíc jako na mě doléhá to, že neznám ty svý děti a vnoučata. Já je znám, když byly malé, víte?
0: Ano, ano.
1: Nejhorší je to, když člověk v určitém věku přijde o ten...
0: Tak, to věřím, to věřím. Přesně tak.
1: Nevidí, to je opravdu...
0: Šílený.
1: Musí se s věcma, kterým dává důraz a který by chtěl vidět, prostě ty nevidí. Svoje pravnoučata, vnoučata, svou rodinu, kdybych mohla dělat něco, co bych, a nemůžete dělat to, co chcete.
0: Rozumím.
1: A to jste ráda dělala a co by bylo dnešní době, kdy už teda člověk má nárok na ten důchod a mohl by si tím krátit ty chvíle.
0: Tak.
1: No, takže je to nevidět ten svět, tak ono si říká, že někdo mi říká, je lepší, když to nevidíš, ten bordel, co se tady děje, já to říkám takový.
0: Já vím.
1: Já beru to jako ve
0: legraci,
1: ale legrace to není.
0: Není,
1: legrace
0: to ne, rozhodně ne.
1: Snažím se, protože mé krédo je, každá trampota má svojí mes a já jsem se zařekla, že moje rodina nemůže poznat nebo nechci, aby poznala, že se v naší rodině něco změnilo, takže dál se snažím prát, vařit.
0: Vím to, paní Aničko,
1: všechno
0: vás.
1: To upéct,
0: tak.
1: Takže všechno uklidit, všechno
0: úžasný.
1: Je tady v pořádku.
0: Moc krát děkuji.
1: Každý, kdo přijde, říká, kdo ti uklízí? No já sama mám s manželem, no. Se snažíme.
0: Děkuju, paní Aničko.
1: Ale není to jednoduchý život.
0: Věřím.
1: A chce to hodně pokory k tomu životu a hodně zapření.
0: Určitě.

0: Kazatelé Kabáto podporují, díky, Ladislav, napsal pan Ladislav. Teď Žalman a spol, kdyby tady byla taková panenka.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Na jakou životní etapu, kdyby mohla změnit minulost, by nejraději zapomněla paní Staňka z Bohumína? To se dozvíme teď na lince 731 800 900. Dobrý večer.
1: Já vás srdečně zdravím. Dobrý večer. Paní Aničko, těch případů bylo moc, poněvadž jsem 18 let tatínka na vozíčku po cévní mozkové příhodě a ve děku jsem se od vlastní maminky nedostala.
0: Ano.
1: A ono to tak vesměs bývá, když se o někoho staráte a máte o někoho strach, takže v děku se nedočkáte, je to samozřejmost. Do toho jsem měla vlastně trojitou frakturu kotníku, taky to dopadlo špatně. První operace, druhá operace a páni doktoři fifejcké nemocnice to skaňhali, ale nenaděláte nic, poněvadž brána v ráně oko nevyklobe. Tak jsem si vzpomněla teďkom, jak někdo vzpomínal rok 68. Jsem byla ještě holka, jeli jsme z pohřbu mojí nejhodnější tetičky z Pilhřimova na Ostravsko. Odložili jsme to o jeden den, poněvadž byla panika nákupy, tak

0: chtěli babičce taky něco nakoupit, která ještě žila v tom Pelhřimově. Přijedem do Ostravy, neboli tehdy až do Havířova. Na to, víte, lidé se zhlukovali. Byli jsme vlastně v podstatě jsme ani nevěděli, co se děje.
1: Ano, děje, ano.
0: Jenom pomalované a pootáčené ukazatele, že tatínek, i když jsme jeli autem, celou dobu jel dobře. Jeli jsme tady na Jihlavu jako na Brno a to. A v Ostravě v Mariánských horách zabloudil. No ale k tomu jsem chtěla říct, že jak se tak zhlukoval, já hloupá holka jsem poslouchala ty zprávy, které ty ženské v tom chumlu si předávaly a tehdy přijela paní Kožušníková jako od sestry ze západního Německa. A pamatuju si jenom jedno, kdy ona říkala, buďme rádi, že tady máme, nejmenovala koho, jo, na západní hranici je všechno připraveno na vtrhnutí do Československa. Jo, a já jsem zírala, jo, ale u nás doma se nikdy o tom, o tyhle věci nehovořilo. Jo, ale co mě zaráží, když už to mělo být tak špatný, tak zlý, že tady byli, ty Ukrajinci, co tady dneska jsou, to je taky komedie, když si vemte, že to právě byli jejich tátové, jejich dědové, kteří nás okupovali. A dneska my nebudeme mít na různé věci, ale na ně se doplácí. Tak mě řekněte, co to je za politiku. Jestli těm lidem došel zdravý rozum, jo, tak na jednu stranu jdeme proti Rusku, které nás ve válce osvobodilo, jo. Na druhou stranu se kamarádíme s Němcema, kteří nás napadli, kteří nám ubližovali. Lidi chodili, vlastně byli odsunuti do koncentračních táborů, přicházeli o život. A zase Rusy jsou špatní, ale Ukrajinci taky bylo to původní Rusko. Jejich dědové, jejich tátové nás okupovali. Tak proč, co to je za politiku?
1: To je nějaká kde vysoká je politika, paní Staňko, přesně
0: kde
1: tak,
0: je
1: jak říkáte.
0: Morální kredit? Není, opravdu není, paní Janičko.
1: Děkuji, paní Staňko, i za váš příspěvek do Noční linky a přeji pokud možno krásnou dobrou noc.
0: Děkuji, já vám taky a především pevné zdraví.
1: I vám. Přidám k paní Staňce zprávu, kterou napsala paní Petra. Dobrý večer, moje babička nám vždycky říkala, všechno zlé je pro něco dobré. A taky nám říkala, že člověk si musí projít i něčím těžkým, aby si pak vážil i maličkosti. Naprosto s tím souhlasím. Pokud bych cokoliv chtěla změnit, tak bych dnes nebyla taková, jaká jsem. Dnes a neměla bych se tak dobře, napsala Petra.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

dnešní noční lince jsem se vás po celé 2 hodiny ptala, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A pan Mojmír ze Svitav napsal. Taky jsem měl rád jednu dívku. Ona chtěla bohužel být jen kamarádka. Po sametové revoluci se rozhodla podnikat a když upadla do dluhů, vyřešila to sebevraždou. Nevím, jak bych jí pomohl, ale vzpomínám ji v modlitbách. Nevím, jestli je to dost k tématu, jako k té věci. Tak pane Mojmíre, určitě. Prostě změnil byste ten den, kdy se to stalo. Paní Emilka z Olomouce napsala: Dobrý večer, paní Jani, hezký večer vám i posluchačům. Co bych chtěla vymazat? Rok 1966, kdy nám zemřela maminka a já 10letá jsem tohle břímě nesla celý život. A jinak bych vám chtěla poděkovat, že necháte všem otevřené slovo názoru. Moc si toho vážím, určitě nejen já. Hezký zbytek noci a další krásná témata. Děkuju, paní Emilko. Samozřejmě za váš příspěvek i za váš názor. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy krásně. Dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky, a to v úterý 18. srpna, kdy mě bude zajímat. Kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to nepovedlo? Proč právě tam? Sníte o tomto koutu světa už od mládí? No a dnes už se můžete těšit na kolegu Zdeňka Nováka z pardubické redakce, který pro vás volil téma Vy a internet. K čemu ho nejčastěji používáte? Hledáte na něm zprávy a informace? Máte ho spíše pro zábavu? Nebo internet k životu nepotřebujete? Dovedete si představit život bez webových stránek? Je něco, co vám na internetu vadí? No a spoustu dalších otázek, které pro vás má Zdeněk přichystané. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak ruku na srdce. Ruku na srdce, kdo z vás někdy nechtěl poznat exotické dálavy. Když ne jinak, tak třeba aspoň s prstem po mapě. A víte co? Ta dnešní hodinka Divadla pro vaše uši je k tomu takovou vzácnou příležitostí. Budeme totiž mimo jiné cestovat na místa, která v životě poznal benátský kupec Marco Polo. Pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dřív než se dnes vydáme ve stopách Marka Pola, pojďme si ho představit trochu blíž, protože co o něm tak většinou víme? Kupec, cestovatel, možná se nám v paměti někde usadila ta Čína, chán Kublaj 13. století. Ale věděli jste, že cestovatelem už byl Markův otec Nikolo? Poslechněte si, co o tom sám Marco Polo vypráví.
2: Jak velmi jsem vždy toužil po návratu. Víte, pane, místo, kde jsme přišli na svět, promiňte stárnoucímu muži, už nedokážu krotit city.
3: Nicméně v Dalmácii, na ostrově Korčula, se chlubili, že vaše rodiště je právě tam. Tak jaké pak Benátky?
2: Já vím, ale já jsem Benátčan. Narodil jsem se tu 15. září roku 1254. Kdo vlastně ví, jak to tenkrát bylo? Ale že by maminka byla na Korčule? Ne, bylo to v Benátkách. V jednom z těch prastarých domů, ve šlechtické rodině. Kdo tehdy tušil, jak pohnutý život nečeká?
3: Pan otec jistě zapíjel narození syna až do bílého dne.
2: Hlouposti, ten to vůbec nevěděl. Maminka mne nosila pod srdcem, když se vypravil na východ.
3: A nechal svou ženu v opatrování svého bratra, jak bývalo dobrým mravem.
2: Nikoliv, jeho bratr, můj strýc, jel s ním. Vydali se z benátského přístavu na vlastní lodi, kterou svorně naložili různým majetkem a zbožím, a hnáni příznivým větrem dopluli s boží pomocí do Konstantinopolu. Starší z obou bratří, můj otec, se jmenoval Nikolo, druhý Mateo, a patřili k rodině Polo. Nebyl to ostatně ojedinělý nápad. Mnoho Benátčanů zde ve 13. století pohádkově zbohatlo.
3: A co rodinné obchody? Kvetly?
2: Snad. Okolo roku 1260 však prodali všechny nemovitosti, které tu měli, a vydali se směrem k městu Saraj na Volze. Tam připravili své drahocenné zboží a odebrali se s ním ke dvoru velkého krále Tatarů, který se jmenoval Barka. Tomu nabídli všechno, co měli sebou, a on jim dal na oplátku dary v počtu mnohem větším. Své jmění v tomto chanátu mongolské říše prý dokonce zdvojnásobili.
3: Takže cesta domů za mladou chotí byla...
2: Žádné domu nebylo. Mezi místními vládci vypukla válka a odřízla bratrům cestu. Museli se vydat oklikou. Přešli řeku Tigris, která je jednou ze čtyř řek ráje. Pak přecházeli 17 dnů poušť, až přišli k překrásnému městu, které se nazývá Tochara, jinak taky Buchara, a leží kdesi v Perzii. Tam se zdrželi 3 roky. Poznali tam jednoho člověka, nanejvýš rozvážného, který ještě nikdy neviděl latinské muže. Poznal jejich dobré mravy a přemluvil je, aby s ním šli k nejvyššímu tatarskému králi. Mému otci a strýci se dostalo ujištění, že se jim dostane nebývalých poct a největšího dobrodění.
3: No ale stejně bych to neriskoval trmácet se do neznáma, když navíc nemám jistotu, co se mocnému vladaři vlastně bude honit hlavou.
2: Oni ovšem věděli, že by se právě a jedině takto mohli vrátit domů bez nesnází. Proto se svěřili do ochrany boží a vydali se na cestu s tím člověkem.
3: To byli odvážní, sami dva.
2: Nebyli sami. Jako průvodce měli křesťanské služebníky, které si sebou vzali na cestu z Benátek.
3: Takže putovali bez nesnází?
2: To se tedy říct nedá. Otec mi mnohokrát líčil, jak se putování protáhlo kvůli sněhu a rozvodněným řekám. Jejich cesta vedla směrem severního větru, kterému Benátčané lidovým jazykem říkají Tramontána. Za rok pak stanuli před tváří největšího krále všech Tatarů. Jmenoval se Kublaj.
3: To ovšem byl neomezený vládce východu. Říše, která sahala očima 21. století od Koreje do Polska. Byl to vnuk samotného Čingischána, zakladatele mongolského impéria. Nechtěl bych okusit na vlastní kůži jeho šatlavu.
2: Kdo mluví o šatlavě? Přijal mého strýce a otce přelaskavě. Mnohokrát se jich vyptával na poměry v západních krajích, na římského císaře, na křesťanské krále a knížata, jak je v jejich královstvích zajišťována spravedlnost a jak si počínají ve věcech války.
3: Nechápu, co ho k tomu vedlo.
2: Důvod asi nebyl jenom jeden, ale určitě to byl zájem o křesťanství.
3: To jsem se snad přeslechl.
2: Pane, Pečlivě se vyptával na mravy latinů a s pečlivostí ještě větší se ptal na papeže křesťanů a na kult křesťanské víry. Zajímal se, je-li pravda, že křesťanská víra je lepší než všechny ostatní.

0: Takže polové se stali z obchodníků královskými posly.
1: Dá se to i tak říct. Věc však měla háček.
0: Na cestách nebylo bezpečno.
1: To nebylo. Oni ale obdrželi zlatou destičku, na níž byl vyryt chánův znak, a kde ji ukázali, tam se s dobrou potázali. Museli slíbit, že se k chánovi vrátí a že dokonce přinesou trochu oleje ze svítilny, která visí u hrobu našeho pána Ježíše Krista v Jeruzalémě. Věřil totiž, že Kristus je jedním z dobrých bohů.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tolik tedy o první cestě, které se přirozeně Marco Polo ještě nezúčastnil. Jeho čas přišel až později někdy, když mu bylo 17 let. A to už je ta cesta, o které díky spisům Marca Pola víme mnohem víc. Na konci 50. let byl u nás velmi populární výběr Zdeňka Vavříka, upravený pro dětské čtenáře. Vyšel pod názvem Dobrodružství Marca Pola a v rozhlase z něj četl nenapodobitelně Zdeněk Štěpánek. No a já jsem vám jednu ukázku z rozhlasové četby vybral i s půvabným dobovým ohlášením.
4: Naše poslední vyprávění končilo radostným setkáním Marca Pola s poselstvem velikého chána Kublaje, kterému vyšlo v ústrety. Dnes si poslechnete o dalším putování Marca Pola, kterého chán Kublaj pověřil vedením poselstva do království Amu.
5: Kambalu bylo za námi. Den byl jasný jako včera a kopita našich koní se ozývala radostným klepotem. V příjemné zábavě jsme ujeli 10 mil a dostali jsme se k veliké řece Pulisanganu. Řeka Pulisangan teče do velikého moře oceánu a bývá proto plná kupeckých lodic. A přes tu řeku se klene překrásný kamenný most, jakému, a to pevně věřím, není na světě podobného. Je dobrých 300 kroků dlouhý a tak široký, že po něm může jet 10 jesů jeden vedle druhého. Je sklenut z 24 oblouků, které nad vodou nese 25 sloupů, a je celý umně vytesán z mramoru. Po obou jeho stranách běží bělostné zábradlí z kamenných desek a sloupků, aby přecházející nespadli do řeky. Na počátku a na konci mostu stojí zvláště mohutný sloup a u jeho paty leží obrovský mramorový lev. Obraz tohoto královského zvířete je vůbec znamením mostu přes Pulisangan, protože korunuje vrcholy všech sloupů, které most ozdobují. A těch je mnoho, když je jeden od druhého vzdálen toliko půl druhého kroku. Místo mezi nimi vyplňují mramorové desky s umně vytesanými obrazy. A tak to jde po celém mostě, takže je to jistě nejkrásnější most na světě. Nemohl jsem se na něj vynadívat a obracel jsem se zpátky, když už jsme jeli dále k západu. Jeho bělost odrážela se od sítě modré oblohy a se stromy, které jej obklopovaly, tvořil nezapomenutelný obraz. Až mi zmizel z očí. To už naši koně klusali další míle úrodným krajem nákladných budov vinic a dobře obdělávaných polí k výstavnému městu Jogui. Hlavním znakem toho města je množství klášterů pohanských mnichů. Joguiští obyvatelé se živí obchodem a řemesly. Vyrábějí a prodávají hedvábí a zlatohlav. A že to město leží na říšské silnici, je v něm snad na každém nároží hostinice pro cizince. Sestoupili jsme v jedné a byli jsme znamenitě obslouženi. Míli za městem je důležitá křižovatka silnic. Jedna vede na západ provincií Katajskou, druhá na jihovýchod do provincie Manžů. My jsme jeli na západ plných 10 dní, než jsme se dostali na hranice Kataje a království Ta-in-fu. A celá ta cesta vede úrodným krajem pevných hradů a krásných měst, kvetoucích obchodem, řemeslem a vinařstvím. Víno rodí ta země tak dobré, že se odtud posílají hrozny po celé Kataji. A roste-li kde strom, můžete se vsadit, že je to moruše. Obyvatelé je vysazují na všech volných místech, aby mohli pěstovat i housenky pro svůj hedvábnický průmysl. Za týden jsme dojeli do slavného města Quen San Fu v království stejného jména. Celou tu cestu jsme jeli mezi morušovými sady pěstitelů bource morušového. Cestou jsme lovili zvěř a lapali ptáky. Je jich tu nadbytek. Království Quen San Fu je veliká a slavná země proslulých a udatných králů. Dnes je jejich králem Mangalaj, třetí syn velikého chána. Uvítal nás radostně a potěšen přijal ode mne list svého císařského otce. Vyptával se mne na jeho zdraví a já jsem viděl, že má svého otce Kublaje v lásce a ve vážnosti. Asi 5 mil za hlavním městem postavil si král Mangalaj krásný palác. Ten palác stojí na břehu široké řeky a je obklopen vysokou hradbou s cimbuřím. Za ní je sad plný vodometů a potůčků a obora s vysokou a s ptactvem. A ovšem i palác. Procházeli jsme jeho síněmi, oni měli údivem nad krásou jeho komnat vyzdobených malbami, které září zlatem a azurovou modří i bělostí mramoru. I v té zálibě pro krásu je tedy Mangalaj pravým synem svého otce. Bylo nám dobře pod střechou krále Mangalaje, tak dobře, že se nám ani dále nechtělo. Já jsem však zrozen asi k tomu, abych neustával sedlat koně k další cestě a k dalším cestám. A tak jsme znovu jeli po silnici mezi městy, tržišti, pevnostmi, poli a zahradami. Krajina se neměnila. Pořád bylo vidět moruše a úrodná pole, stavy hedvábníků a karavany kupců. Po 3 dnech se přijede k horám. A ty jsou už v provincii Kun Kin. Řekli byste, že v horách bude žít méně lidí, nežli v rovině, ale mýlili byste se. Hory Kunkinské jsou plny osad. V každém údolí je skupina domů. Vrcholy kopců věnčí hradby pevností. Ne, to nejsou smutné a pusté hory, jaké jsem poznal na své cestě z Benátek císaři. Jejich pohanští obyvatelé se živí lovem. A já vám řeknu, že věru mají, na co by jejich šípy mířili. V lesích tu žijí tygři, medvědi, rysy, antilopy, daňci, jeleni a kolik ještě jiných zvířat, z jejich smrti mají kunkinští hojný užitek. A ta země se táhne na 20 dní cesty, která vede neustále po horách, údolích a lesy, až nás přivedla do města Ach Baluch Manji. Do bílého města na hranicích země Manži. Vůně koření provázela nás celou dobu jízdy tou zemí, protože koření se odtud vyváží do celé Kataje a živí tak celý ten kraj. Vedle koření obchodují zde kupci také s pšenicí a rýží. Ach Baluch Manji leží v údolí Yunqiang, která nás provázela po 2 dny jízdy rovinou. Na jejím konci jsme zase přišli do hor a projížděli jsme jejich lesy celých 20 dní. A zase jsme tu lovili, protože ty lesy jsou plny dravé zvěře a pižmoňů. Ach, jak to vypadá jednotvárně, když se taková cesta líčí. Jeli jsme, viděli jsme, slyšeli jsme, poznali jsme, lovili jsme a znovu jeli a zase znovu viděli. A jak jinak je to všechno bylo ve skutečnosti. Vždyť takový lov na tygra nebo na medvěda je jistě něco, při čem se člověk odvažuje i života. Sedávali jsme bez dechu ve větvích vysokých stromů a čekávali jsme celé hodiny, až zvíře půjde mimo. Bylo tak ticho, že jsme slyšeli tlouci svá vzrušená srdce. A potom zapraskala kdesi v dálce větvička. Vítr? Pták? Nebo snad jiné zvíře, na jaké nečekáme? A zapraskala jiná, bližší. Listový podrostu se rozšumělo. Zvíře přicházelo. Hleděli jsme bez dechu do křoví. Kde? Kde asi vyrazí? A potom jsme zahlédli, jak se pod námi zachvělo listí okolo blížícího se dravčího těla. Již jsme tedy věděli, kde asi zvíře vystoupí na malou mítinku okolo našeho stromu. Hleděli jsme na to místo bez dechu. Hleděli jsme bez dechu, ale naše svaly se napínaly. Byli jsme dva, já a mladý mongolský šlechtic. Oba jsme napíjali tětivy svých luků a hleděli jsme přes hroty svých šípů na místo, kde se objeví. Objeví se? Nevrátí se? Nevystoupí o kus dále? A nevezme nám tak možnost nového namíření? Ne, již je zde. Zahlédl jsem zelený záblesk oka a hrot mého šípu se ustálil, ten posel tiché smrti. A potom zašumělo ještě jednou listí a do jeho šumění zazněl tichý a zpěvný zvuk strun. To se zachvěli tětivy našich luků, když vymrštili svoje šípy. Jejich let byl krátký jako blesk. Ani jsme je nestačili sledovat a už doletěli. Doletěli a zabodli se. A v téže chvíli hluboké ticho lesa porušilo zařvání smrtelné hrůzy zasaženého zvířete. Tygr se vzepěl na křečovitě strnulých předních nohou, zvrátil hlavu na probodeném hrdle a očima, které se již kalily, hledal svou střílející smrt. Už nás, myslím, nespatřil. Nohy pod ním náhle povolily a on se těžce sesul do trávy. Byl mrtev. Ach, jak je to všechno jiné, než to dovedu napsat. 20 dní jsme jeli těmi horami a lesy. Po 20 dnech jsme se dostali do rovinatého kraje Sindifu. Jehož hlavní město se jmenuje právě tak. Město Sindifu bývalo sídlem bohatých a mocných králů a jeho hradby jsou dlouhé 20 mil. V okolí Sindifu je na řekách mnoho pohanských měst, jejichž obyvatelé se živí orbou a výtěžky své práce prodávají do hlavního města. Po řekách proto stále plují lodi oběma směry. 5 dní jsme tak jeli úrodnou a dobře obdělávanou krajinou.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou dnes zalistujeme v tom obsáhlém cestopise Marca Pola, který se, jak známo, jmenuje Milion, ale víte, proč právě tak? Podle jedné teorie je zatím milionové jmění Marca Pola, anebo to, že slovo milion je odvozeno od křestního jména Emilio nebo Emilione, což byla prý přezdívka jeho otce Nikola. Za nejpravděpodobnější se ale považuje verze, podle které měl Marco Polo přezdívku Milionový Marco, protože příjmy a bohatství východních zemí, které navštívil, udával vždycky v milionech. A taky jeho dům se proto nazýval Dvůr milionů.
2: Když se přejde řeka jménem Brius, ve které je veliké množství zlatých valounů, přijde se do země zvané Karajan. Je tak veliká a široká, že je rozdělena na 7 království.
3: Lid uctívá modly a spadá pod vládu velkého chána. Králem oné země je však chánův syn jménem Čentemur. Je velice bohatý a mocný a spravuje svou zemi s velikou spravedlivostí, neboť je velice moudrý a čestný. Od oné řeky se jde 5 dní směrem na západ, až se přijde do hlavního města království jménem Jači.
4: Zdejší lid nejí chleba, neboť obilí je nezdravé, nýbrž rýži, z které vyrábí víno s kořením. Toto víno je čiré a bílé a velmi líbezné k pití.
2: Místo peněz používají lastur, které nacházejí na břehu moře a nosí je také na krku na ozdobu.
4: 80 lastur platí za jeden kventlík stříbra, což je hodno tak 2 grošů benátských.
2: Lid této země nepokládá za urážku, jestliže se někdo dotkne tělesně jejich žen. Stane-li se tak se souhlasem těchto žen.
3: V této zemi jedí syrové maso slepic, skopců, volu a bíků, a to tak, že je nakrájí na malé kousky, posolí je a pak je vloží do jakési vonné omáčky smíšené z nejrůznějších druhů koření. Tak činí urození lidé. Chudý lid je takto nadrobno nakrájené, klade do česnekové omáčky a jí je tak, jako my jíme maso vařené.

0: Když odejdete z města Jači a cestujete 10 dní na západ, přijdete do země Karadžan s hlavním městem stejného jména. Lidé tu uctívají modly a podléhají vládě velkého chána. Jeho syn jménem Kogatym je zde králem. V řekách se nacházejí valouny zlata i větší kusy, než jsou valouny, a v horách jsou zlaté žíly. Protože ho mají takové množství, dávají za 6 kventlíků stříbra 1 kventlík zlata. Platí se tam však také lasturami, které ovšem v této zemi nemají, nýbrž dovážejí je z Indie.
1: V těchto krajích žijí tak obrovští hadi, kteří jsou dlouzí až 10 kroků a 10 pídí tlustí. Mají vpředu, těsně za hlavou, 2 maličké nohy s 3 drápy, podobně jako lvy, a oči větší než houska za 4 denáry a velmi lesklé. Tlama je tak velká, že by pozřeli člověka. Zuby velké a ostré. Jelikož jsou tedy tak hrůzostrašní, není člověka ani zvířete, aby se netřásl strachem, když se jim přiblíží.
2: Najdou se však i menší, to jest 8, 6 i jen 5 kroků dlouzí. Tato zvířata se chytají takto. Jelikož je ve dne veliké horko, zůstávají ve svých děrách a v noci se vycházejí na pást. Sežerou pak všechna zvířata, ať jsou to lvi, vlci nebo jiná zvěř, která se jim dostane do cesty. A pak se odplíží k jezerům, pramenům nebo řekám napít se. Jak se takto plíží pískem? Protože jsou velmi těžcí, zůstane po nich stopa, tak veliká, jako by byl o ním pískem tažen trám. Lovci pak na oné stezce, kde ta zvířata obvykle chodí, zarážejí do země hustě vedle sebe četné kůly, tak aby je nebylo vidět, a na ně upevňují velmi ostré železné hroty a přikryjí je pískem, aby nic nebylo vidět. To pak činí na různých místech podle toho, po kterých stezkách hadi spíše chodí. Když hadi pak jdou jako obvykle na známá místa, poraní se a brzy zajdou. A tu vrány, vidouce jejich zdechliny, začnou krákat. Lovci pak podle jejich křiku poznají, že hadi jsou mrtví, jdou je hledat, stáhnou jim kůži a vyjmou žluč, která se velmi cení jako lék na mnoho nemocí. Mezi jiným proti kousnutí vzteklého psa, vypíjeli se jí asi za 1 denár ve víně, pomáhá také ženě porodit, má-li velké bolesti, a je dobrá na spáleniny a neštovičky. Jestliže se jí něco málo přiloží, i hned zmizí, a tak i na mnoho jiných věcí. Maso tohoto hada prodávají také dráže než jiné, neboť je šťavnatější a každý je rád jí.
0: Kromě toho se v oné zemi rodí velicí koně, které v mládí odvádějí do Indie na prodej. Všichni vyjímají koním kost z oháňky, aby ji nemohli házet sem a tam, nýbrž aby jim visela dolů, neboť se jim nelíbí, jestliže kůň při chůzi pohazuje oháňkou. Tento lid jezdí s dlouhými třmeny tak, jako u nás Francouzi. S dlouhými se říká proto, že Tataři i téměř všichni ostatní lidé, nasednou-li na koně, udělají si třmeny krátké, neboť když nasednou, postaví se do těchto třmenů. Tataři mají dokonalé zbraně z buvolí kůže. Mají oštěpy, štíty, lukostříly a všechny své šípy napouštějí jedem. Bylo mi řečeno jako jistotná věc, že mnozí z nich, a zvláště ti, kdo mají v úmyslu nějaké zlo, nosí sebou ustavičně jed, aby, kdyby se náhodou nějakým nedopatřením stalo, že by byli zajati a měli být mučeni, mohli se tomu vyhnout tím, že si hned vloží do úst jed a spolknou ho.
1: Tito lidé ze země Karadžan, dříve nežli přešli pod panství velkého chána, dodržovali jeden ošklivý a zločinný zvyk. Když do jejich domu přijel na nocleh nějaký vznešený a krásný cizinec, velkolepého a krásného a udatného zjevu, zabili ho v noci, ne pro peníze, nýbrž aby jeho krásná a udatná duše a bystrost jeho ducha zůstaly v domě. Když prý taková duše dlí v domě, všechno se zdaří co nejlépe. Každý pak se pokládal za šťastného, jestliže měl duši nějakého šlechtice. Tímto způsobem zabili mnoho lidí.
3: Od té doby však, co jim počal vládnout velký chán, dbal, aby tento ohavný zvyk byl zrušen, takže ho již nedodržují pro veliké tresty, které jsou naň vypsány.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Co my víme, co všechno je ze života Marka Pola skutečnost a co už jenom báje, kterou si předáváme z generace na generaci. Ale ať už to bylo s návratem Marka Pola po letech zpátky do Evropy jakkoliv, ten závěr, jak ho zaznamenala rozhlasová hra pro mládež, zní krásně, pohádkově a romanticky. A nakonec, proč by takový nemohl být? Mějte se dobře a brzy zase naslyšenou.
2: Míjejí týdny, plynou měsíce. Dny a noci se střídají jako mžiknutí oka. A noc co noc, nejdéle bliká lampička v kajutě, kde Marko celé hodiny zapisuje průběh plavby, jména přístavů, obrazy krajin, zvyky a historii cizích národů a kmenů. Podívejme se mu přes rameno. Po vyplutí z přístavu Kajton jsme zamířili k ostrovu Cipang. Cipang?
3: Lidé mu dali jméno země vycházejícího slunce. Ten ostrov je vzdálen 1500 mil od Kublajovy říše Mangu.
2: Čamba.
3: Její král odvádí každoročně jako daň Kublaj Chánovi tucet lodí santalového dřeva a 25 nejkrásnějších slonů.
2: Sumatra.
3: Neboli Malá Jáva. Na tom ostrově se prostírá 8 království a všechna jsou poddána velikému Chánovi.
2: Ostrovy Nogueran a Angaman.
3: Když jsme tam nabírali vodu, přepadli nás divoši. Své zajatce ubíjí a jedí jejich maso.
2: Indie.
3: Nejbohatší země na světě. V horách diamanty, rubíny, safíry. V řekách zlatonosný písek. V mělkých pobřežních vodách perlové mušle.

0: Co je to, Marko?
1: Perla.
0: Tak velkou jsem ještě neviděla.
1: Doufal jsem, že se vám bude líbit.
0: První dárek od tebe.
1: Je to troufalost. Sluha smí dary přijímat, ale ne rozdávat.
0: Kdybys věděl, jakou mám radost.
1: Kdo dává, je šťastnější než obdarovaný.

0: podoba dívky, která mě okouzlila, když mě bylo 14.
1: A potom? Už nikdy žádná jiná. Proč se červenáš?
0: To je jen odlesk lampy.
1: Proč mi nechceš odpovědět?
0: Proč se na to ptáte?
1: Snad proto, že se naše cesta, co nevidět, začne blížit ke konci.
0: Potrvá ještě 2-3 měsíce.
1: Potom se rozloučíme a už se víckrát neuvidíme. Když na to pomyslíš, není ti to líto?
0: Myslím na to, jak nejlíp splnit slib, který jsem dal Kublajchánovi. Jsem průvodce jeho vznešené vnučky.
1: Jednou budeš litovat, že jsi opustil krajiny, které se u nás před tebou rozestřely jako nejkrásnější koberec.
0: Nemohl jsem jinak, přemohla mě touha po Benátkách.
1: Jednou zalituješ i toho, že se naše společná plavba na této lodi vytratila jako hrst písku mezi prsty.
0: Byl jsem nepozorný, průvodce.
1: Nedělej, že nevíš, o čem mluvím.
0: Princesno! Kublaj Chán řekl, že mi důvěřuje. A já za nic na světě nesmím porušit dané slovo. Dobrou noc.

0: Marko, chlapče.
1: Ty ještě nespíš, otče.
0: Čekám na tebe.
1: Tak pozdě.
0: Starost mi nedá.
1: Proč? Plavba je klidná. Za 2 týdny dorazíme do přístavu Ormus. Králi Argonovi odevzdám princeznu Kugačin.
0: Právě kvůli tomu nemohu spát. Ty tvoje dlouhé večery u ní.
1: Do této chvíle jsem se ani slovem neprohřešil na úctě k vnučce velikého chána.
0: Nedělám si starost o Kugačin. Přeju si jenom, aby si ušetřil bolest citu, který nemůže dojít naplnění.
1: Kublaj Chán mi svěřil nejdražší osobu z celého rodu a já mu slíbil, že ji bez úhony doprovodím až k cíli její cesty. Moje úcta k němu nebude nikdy menší než k jeho vnučce.
0: Ale ve tvém srdci...
1: Nezlob se, tatínku, ale nejvzácnější z mých klenotnic zůstane na zámek i před tebou.

0: bezmála 3 roky na vratké palubě korábu. A teď konečně slavný přístav Ormus. Marko, proč se neusměješ? Co pak nejsi šťastný?
1: Divná otázka z úst kronikáře. Zaznamenávej události, lidské city nech stranou. Co nevidět, podá princezna Kugačin ruku svému budoucímu choti. A my budeme zbaveni všech závazků.
0: Hleď, královská bárka už se blíží.
1: Je čas opustit kajutu, princezno.
2: Co u vás v Benátkách dělají lidé, když se loučí?
1: Obejmou se, políbí a pak si řeknou s Bohem.
2: Marko, děkuji ti za péči, za radost dlouhých večerů. Děkuji, že budu mít na co vzpomínat.
1: Přeju vám dlouhý, šťastný život.
2: Já ti přeju, abys nikdy nelitoval svého rozhodnutí vrátit se do Benátek. Dám ti na památku prsten s rubínem.
1: Prosím o vzácnější dar.
2: Ten prsten je ti málo?
1: Když jsme se chystali ujet z Kambaly, svěřil jsem se s tím jen vám. Chtěl bych mít jistotu.
2: Myslíš, že jsem tě zradila?
1: Jak jinak se to mohl veliký chán dovědět?
2: Je moudřejší než my. Možná mu to napověděli moje oči, ale z mých úst neuslyšel ani slovo.
1: Díky, princezno.
2: A teď bych se chtěla s tebou rozloučit, jako bychom kotvili v Benátkách.

0: obejmout se s tebou. Políbit. A s Bohem.
1: S Bohem. Kukačin.
0: Slib mi, že na mne nezapomeneš.

0: S Bohem, krásná Kugačin.
1: S Bohem, císaři všech Tatarů.
2: S Bohem, východa.
3: Nač se ohlížet, páni Polové. Cíl vaší cesty je přece na opačné straně.
0: Jenom cíl našich lodí, kronikáři. Ale srdce nezná přístav, kde by zakotvilo navždycky.
3: Co pak už nehoruješ pro Benátky?
0: Člověk nejvíc touží po tom, co není na dosah. Po hnízdě dávného dětství, po dálkách, které se náhle podobají přeludu.
4: Slovutní Benátčané, připijme na zdraví pánům Pólům. Naplnili vám číše vzácným vínem. Stoly před vámi se prohýbají. Je tedy čas popřát sluchu hostitelům.
5: Toho nejmladšího neznám.
3: To je Marko. Odjížděl s nimi ještě jako chlapec.
5: A co to vypráví za pohádky?
6: O jakési nekřesťanské zemi Tatarů.
7: Z jednoho jejího konce ke druhému trvá cesta pěšímu bezmála 3 roky.
5: Ať nikdo nevykládá, že takový svět může ovládat jediný král nebo císař.
7: Kublaj Chán rozdělil tu říši na 100 provincií, kde vládnou místokrálové. Dal postavit na 1000 mil silnic pro své karavany a jízdní posly. Podle cest vysadili stromy, aby jezdci v noci nezabloudili. A na každé 30. míli mají poštovní dvory na přepřahání a na nocleh.
5: To by bylo koní a dvorců. No, ať řekne kolik.
7: Možná miliony. A ještě jsou v každé provincii sýpky s obilím, aby lidi netrpěli hladem, když se neurodí.
6: Ale to musí stát nekřesťanské peníze.
5: Inu miliony.
8: Kde pak by ten jejich císař nabral tolik žoků zlata a stříbra?
7: V jeho říši se neužívá na placení kovových mincí. Císař dal natisknout na lístky z morušového líka svůj znak. A to jsou jejich peníze.
5: Cože, peníze z líka, vždy to jsou báchorky. Miliony jezdců, miliony koní, miliony papírových cárů a prý jakési otisky do líka místo zlaťáků. Slyšel to kdy svět?
7: Všechno, co vám vyprávím, je čistá pravda.
3: Nezlob se na ně, Marko. Prostým lidem z Benátek je zatěžko uvěřit tomu, co nikdy neviděli. Jako pohádka zní vyprávění o penězích potištěných císařským znakem, když Evropa dávno ještě neví, co je knih tisk. O černých kamenech, které hoří. My se o tom přesvědčíme až po staletích.
6: A ty bajky o veliké čínské zdi, ze které by se dal postavit 1 000 000 domů.
7: Sám jsem šel po jejím ochozu. 3 jezdci mohou po něm jet vedle sebe. Mám to zapsáno v deníku.
6: Na papír se toho vejde.
5: Třeba i miliony povídaček.
3: Hostině v paláci pánů Pólů jde chvála po celých Benátkách. Ale tvému vyprávění, Marko, nevěří živá duše?
0: Já vím. Říkají o mně, že jsem lhář. A nebo blázen.
3: Někdy je lehčí uvěřit smyšlenkám, než pravdě.
0: Já se tolik těšil domů.
3: A teď takové zklamání. Nepokouší tě to vrátit se do říše Kublaje Chána?
0: Nepřestanu na něj vzpomínat s velikou vděčností a velkým steskem. Jenže mé kořeny jsou tady. Co na tom, že se mi dneska vysmívají, jednou uvěří. Byla to nádherná cesta. Díky Bohu.
3: Protože tvoje touha po poznání byla vznešená jako peruť vzlétajícího orla. Byla čelenkou ducha, kterým člověk převyšuje všechno živoucí na této zemi.